0: Třebíči, blokovaný je ale jen odstavný pruh. Dejte pozor na vybočující vozidla. Na nehodu pozor i na silnici 55 z Hodonína do Strážnice. Před odbočkou na Sudoměřice havarovalo osobní auto. Tam jde o srážku se zvěří. Počítejte proto s překážkou na vozovce. A v Hořovicích na Berounsku je neprůjezdná silnice 114 k letišti. A pod železničním mostem v ulici Sklenářka se střetla dvě nákladní auta a blokují tam průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes čekáme jasno až polojasno, ráno výjimečně mlhy, odpoledne a večer postupně většinou oblačno. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Adamem Cardou.
3: Ladíte noční radiožurnál necelých 6 minut po druhé hodině a je tu čas na soutěž. Dnes naposledy si můžete vyhrát příběh zaměřený na restaurativní justici s názvem Případ Holečkovy od spisovatelky Bianky Belové. A čeká na vás psychologicko-kriminální drama o rodinné tragédii. Dcera byla zavražděna, brach sice dopaden, ale mnoho otázek zůstává nezodpovězených. A tak se rodina rozhodne napřímo setkat s vrahem. Jak to dopadne, to uslyšíte v audioknize na Radiokartě v podání vynikajících herců jako Pavla Řezníčka, Petry Špalkové nebo třeba Denisy Barešové, a to v případě, že s námi budete soutěžit. Tak volejte právě teď na 221 552 155 nebo 255 na konci.
1: Noční radiožurnál
4: a Adam Carda.

0: Posloucháte Noční radiožurnál a připomínám, že s námi můžete soutěžit o audioknihu na Radiokartě a jedná se o kriminální příběh, případ Holečkovy od spisovatelky Bianky Belové. Rodinu potkala tragédie, jejich dcera byla zavražděna a vrah sice nalezen a odsouzen, ale otázky zůstávají. Proto se rodina rozhodne z očí do očí setkat se samotným vrahem. Jak to dopadne, tak to zjistíte, pokud s námi budete soutěžit. Dnes o audioknihu hrajeme úplně naposledy, takže připomínám, že je to poslední možnost si dnešní výhru získat pro sebe. Telefonní čísla jsou 221 552 155 nebo 255 na konci. A volat můžete právě teď.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: Posloucháte noční radiožurnál a teď v tuhle chvíli je před námi soutěž. Pojďme tedy na ní.
1: Radiožurnál pro vás má audioknihu Případ Holečkovi.
2: Zabil jsem jí. Zabil. Sedím za to. Sedím. Tak já nevím, co ještě chcete.
1: Zavražděnou dceru to rodičům nevrátí. Může ale takové setkání přece jen někomu pomoci? Simona Lewandowská, Petra Špálková, Pavel Řezníček a další v rozhlasové sérii o restaurativní justici.
3: A teď mi řekni, proč jsi udělal tak strašnou věc.
1: Případ Holečkovi na Radiokartě dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: A připomínám, že dnes výhru můžete získat úplně naposledy. Tak pojďme zjistit, kdo z vás je připravený na telefonní lince. Haló, slyšíme se?
4: Ahoj, tady Jirka.
0: Jiří, já vás zdravím, odkud pak nám voláte?
4: Já volám z Prahy.
0: Z Prahy, tak to je kousíček k nám do Vinohradského studia. Zeptám se vás, znáte Bianku Belovou, autorku?
4: Úplně si taky nevybavuju, možná, že jsem zaslech jenom, ale úplně takhle, abych řekl konkrétně, že znám, tak to ne. To
0: jasně. A preferujete klasickou knížku nebo audioknihy?
4: Audioknihy mám, ale standardně radši tu pevnou vazbu té knížky.
0: Chápu, jste trochu staromilec v tomto.
4: Tak asi možná, že jo.
0: Každopádně já vás dneska potěším, protože jednak poznáte Bianku Belovou a poznáte její tvorbu a zároveň si budete moct tedy ne v podobě klasické knížky, ale v klidu, někde třeba v autě, poslechnout příběh o restaurativní justici, případ Holečkovi, protože dnes není soutěžní otázka. Takže gratuluji.
4: Tak já moc krát děkuju.
0: Není vůbec zač, jenom vás poprosím, vydržte mi ještě chviličku na telefonu.
4: Určitě vydržím, děkuju.
0: Díky moc. A vy ostatní s námi budete moci soutěžit samozřejmě zase zítra v nočním radiožurnálu po 14:00, ovšem zítra je tu pondělí, nový týden a čeká tu na vás samozřejmě i nová výhra.
5: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
5: I o víkendu.

0: To byl Luis Capaldi v nočním radiožurnálu. A klienti domova pro seniory Světlo v Drhovli na Písecku zažili netradiční návštěvu. Místo psa nebo poníka za nimi tentokrát přijela terapeutická kráva Amálka. Bez problémů zamířila i přímo na pokoje.
1: Tak tě vítám, tak si krovičko, tě. Vítám tě.
2: No to je krásná holka.
1: To je nádherný. Jak jste to dokázali tak vycvičit?
3: Já jí mám od mala od telátka, tak s ní takhle pracuju, až se to naučila sama skoro.
4: Ty jsi holka šikovná. Víš?
5: Potřebujete jí?
4: No, no, to víš, že jo. Ty máš i rohy, člověče. To seš teda frajerka.
6: Martina Tomanová je majitelka krávy ano. Amálky. Jak jste na to přišla, že budete s krávou jezdit po školkách a po domovech seniorů?
3: Já jsem si všimla, jak je strašně hodná, když k nám chodili na návštěvy rodiče s dětmi jako příbuzenstvo a že ona prostě k tomu byla. Byla strašně nadšená, stále jim všechno jim vydržela. Tak jsme to zkusili.
6: Vy vlastně vůbec o ní nemusíte mít starost, jenom tady koukáte, aby omylem někomu nešlápla na nohu.
3: Jo, to je hlavní, protože přesně má 4-5 metráků.
6: Podle sociální pracovnice Radky Lískovcové seniori kontakt se zvířaty vždycky ocení. Krávu ale ještě v domově neměli.
7: A určitě jako si o tom pak popovídáme, aby jsme taky zjistili, jestli třeba lidi je měli doma, měli nějaký hospodářství, pracovali v zemědělství, protože to tady spousta takových klientů je, takže taky to má ještě jakoby terapeutický účinek, že to určitě vyvolává nějaký jakoby vzpomínky.
6: V domově pro seniory Světlo už byly například i lamy, pravidelně klienty navštěvují psy, králíci i slepice. Z Drhovle Kristýna Baršíny, Radiožurnál.

0: Je 14:30. Krátké zprávy a Monika Chmilová.
1: Při dalším útoku islamistických povstalců v Mali zemřely desítky lidí. Podle agentury AFP to uvedl představitel zprávy západoafrické země. Povstalci s vazbami na teroristické hnutí Al-Kaida napadli vesnice v centrálním Mali v pátek. Radikální islamisté spolu s Tuarégy zahájili vlnu útoků v dubnu. Při jednom z nich zemřel i malijský ministr obrany Sadio Kamara. Vláda zřejmě neschválí návrh pirátských poslanců, kteří chtějí zavést další sníženou sazbu daně z přidané hodnoty ve výši 6% na některé potraviny a hygienické prostředky, jako jsou vložky, tampony a pleny. Stojí to v návrhu stanoviska pro pondělní jednání vlády zveřejněném na vládním webu. Poukazuje hlavně na to, že návrh pirátů bude mít významné negativní dopady na rozpočet, ale neobsahuje už návrh, jak tento propad vyrovnat. A v Česku přibývá psích kadeřníků, řekl to předseda Asociace salonů pro psy Jiří Bohata. Podle něj je v Česku několik tisíc salonů a stále přibývají. Dodává, že návštěvy psích kadeřníků jsou důležité i pro dobrý zdravotní stav psa. Některé salony například nabízejí ozonoterapii, což je koupel zaměřená na hloubkové očištění a ochranu imunitního systému kůže. Cena za návštěvu psího salonu se pohybuje od 500 korun do několika tisíc.
2: Sport.
1: Ligové derby pražských S mezi fotbalisty Slávy a Sparty se po vběhnutí domácích fanoušků na trávník a napadení dvou spartianských hráčů nedohrálo. Slávisté mohli v případě vítězství slavit obhajobu titulu. Incidentem se vedle policie zabývá i disciplinární komise Ligové fotbalové asociace, která bude dnes mimořádně zasedat. Ve skupině o titul Plzeň zdolala Liberec 2-0, v části o záchranu Teplice porazili Baník Ostrava 2-1, Mladá Boleslav remizovala se Zlínem 1-1 a Dukla podlehla Slovácku 0-1. A hokejová reprezentace prohrála v přípravě na mistrovství světa s Finskem 2-3. Dnes se zakončí švédské hry od 12 hodin zápasem proti Švýcarsku.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D1 u Humpolce a omezení na D5 před Berounem. Na dálnici D1 z Brna do Prahy velmi opatrně u Humpolce. Za výjezdem od čerpací stanice na kilometru 88,5 zasahují hasiči u autobusu. Jsou v odstavném pruhu, většina vozidel vybočuje doleva. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně počítejte s omezením za sjezdem na Vráž. Na 14. kilometru silničáři mění směrové sloupky, provádějí údržbu. Uzavřený je levý pruh, projíždějte kolem nich opatrně. A na silnici 55 z Hodonína do Strážnice teď vyšetřují nehodu před odbočkou na Sudoměřice. Osobní auto tam srazilo zvěř. Připravte se na pohyb lidí na vozovce a raději zpomalte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme jasno až polojasno, ráno výjimečně mlhy, odpoledne a večer postupně většinou oblačno. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
4: Těšili se na to, jak po vítězném derby před největším rivalem oslaví obhajobu mistrovského titulu. Místo toho ale boj o trofej svému klubu výrazně zkomplikovali. Ligový zápas Slavie se Spartou se kvůli výtržnostem domácích fanoušků nedohrál a my o tom budeme mluvit za chvíli podrobněji.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

0: Sobotní derby ve fotbalové šancelize mezi Slavií a Spartou se nedohrálo. Domácí byli blízko obhajobě titulu, v závěru zápasu ale na trávník vběhli jejich fanoušci a postarali se o skandál, který v českém fotbale nemá obdoby.
1: Do konce nastavení zbývaly zhruba 3 minuty. Slavia tou dobou vedla 3-2 a desítky jejich fanoušků už postávali za postranními čarami připravení odstartovat mistrovské oslavy. Rozhodčí Rouček v tu chvíli hru pouze přerušil. Domácí fanoušci navzdory prosbám hlasatele vtrhli na trávník a chovali se jako smyslu zbavení. Do sektoru příznivců Sparty létaly světlice a došlo dokonce k napadení hostujících fotbalistů.
2: Dokážu pochopit fanoušky, že měli pocit, že za pár minut je konec úspěšného zápasu, úspěšné sezóny, budou slavit mistrovský titul, ale nemůžu k tomu hledat žádnou toleranci a žádné pochopení. Je to pro nás těžká situace, nebudeme hledat vinu nikde jinde než u sebe.
1: Přiznal na tiskové konferenci předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík. Bezprostředně potom, co domácí fanoušci vběhli na trávník, hráči obou klubů zmizeli v kabinách. Domácí se po nějakém čase vrátili, hosté ale z obavy o svou bezpečnost nastoupili do autobusu a ze stadionu odjeli. Tvrdík poté předstoupil před tribunu Sever a do mikrofonu oznámil, že zápas se dohrávat nebude.
2: Respektuji rozhodnutí Sparty Praha nenastoupit k zápasu. Náš soupeř nahlásil, že má jednoho nebo dva hráče, kteří byli předmětem napadení fanoušků, kteří běhli na plochu. Omlouvám se soupeři, tohle se prostě nemělo stát. Cítím jenom hluboký smutek a lítost a stud před fotbalovou a slavistickou komunitou.
1: Napadení hráčů Sparty policie vyšetřuje pro podezření z výtržnictví. O osudu zápasu bude rozhodovat disciplinární komise Ligové fotbalové asociace a šéf Slavie Jaroslav Tvrdík je smířený i s variantou, že utkání bude v neprospěch lídra tabulky kontumováno.
2: Umím si představit, že takovéto rozhodnutí může padnout a že jsme si boj o titul extrémním způsobem zkomplikovali. Současně musíme v klubu vést nějakou diskuzi, aby se podobná situace už nikdy neopakovala.
1: Dodal po nedohraném derby pražských S předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík. Z Edenu Lukáš Michalík, Radiožurnál.

0: Hit.
1: Puberťák a Xindl X zazněli v nočním radiožurnálu. A tradičním žehnáním léčivých pramenů zahájili včera novou lázeňskou sezónu Mariánské lázně. Byli jsme se tam podívat a reportáž nabídneme v nočním radiožurnálu hned po písni od Sweetbox.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

0: Desítky stánků řemeslného jarmarku, koncerty, pouliční vystoupení nebo zpívající fontána opět přilákali do Mariánských lázní tisíce lidí. Město včera oficiálně zahájilo novou lázeňskou sezónu, a to tradičním žehnáním pramenů.
1: Křížovému pramenu právě žehná opat Teplského kláštera Filip Zdeněk Lobkovic. A slavnostní ceremoniál tady před hlavní kolonádou sledují stovky návštěvníků.
2: My jsme přijeli z Českých Budějovic, jsme tady celá parta, ubytovaná na několik dní a moc nás to tady baví a je to tady úžasný.
1: Říká paní Olga,
3: my jsme tu už vlastně po druhý, loni jsme tu byli, ale to jsme tu byli jenom 3 dny a teď jsme tu až do pondělka, takže si to užíváme.
1: Doplňuje paní Michaela.

0: no, je to krásný, já to vidím poprvý, nebo možná, když jsem byla malá, ale je to krásný.
1: Říká návštěvnice Tereza, produkci fontány sleduje i pan Tomáš.
2: My jsme přijeli až z Brna, z dalekého, podívat se sem na fontánu, jak nám to tady pěkně hraje a podívat se na krásy české země.
3: Vladislava a Blanka si tady užívají lázeňskou atmosféru na lavičce u kolonády.
4: Přijeli jsme z Ostravy.
5: Ostrava.
4: A Frenštát pod Rahoštěm.
3: Na jak dlouho?
4: Na jeden týden. Tak jednak z léčebných důvodů, že si to chceme užít a potom víme, že tady se začíná lázeňská sezóna, že to je vždycky hezké, zajímavé. Tak jsme si vypravili v tomto čase.
3: Jak se vám tu líbí?
4: My jsme nadšené. Už máme za sebou první proceduru, tak si připadáme i krásné, takže máme dobrou náladu, pozitivní myšlení, krásné počasí. No, báječné.
3: Z Mariánských lázní Monika Červená, Radiožurnál.

0: Bruselské chlebíčky.
1: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
0: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
1: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonu?
0: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
1: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas.cz.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Festival ZUŠ Open slaví 10 let. Oslava nadání, píle a radosti z umění přináší od 13. května do 1. června stovky akcí tisíců žáků základních uměleckých škol po celé republice. Přijďte se inspirovat a podpořit mladé umělce. Festival pořádá společně se základními uměleckými školami Nadační fond Magdaleny Kožené. Více na zušopen.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Radiožurnál, jsou 3 hodiny. Monika Chmelová dodá zpravodajský souhrn.
2: Ligové derby fotbalistů Slavie a Sparty se kvůli vběhnutí domácích fanoušků na trávník a napadení hráčů soupeře nedohrálo. Podle Putina se

0: Válka na Ukrajině chýlí ke konci, se Zelenským se chce ale sejít až po uzavření trvalého míru. Plzeňští házenkáři vybojovali v extralize mistrovský titul a dnes bude zpočátku slunečno, postupně většinou oblačno, teploty až 24 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
0: Fotbalové derby mezi Slávií a Spartou se ve druhém kole nadstavbové skupiny o titul v Šancelize nedohrálo. V nastaveném čase za stavu 3-2 vběhli domácí fanoušci na trávník, do sektoru hostujících příznivců házeli pyrotechniku a tři hráče Sparty napadli. Rozhodčí zápas přerušil, fotbalisté zamířili do kabin a Spartané krátce poté odjeli ze stadionu. Následně předseda představenstva Slávie Jaroslav Tvrdík do mikrofonu oznámil, že utkání se dohrávat nebude. K incidentu se vyjádřil i na tiskové konferenci.
2: Nemůžu k tomu hledat žádnou toleranci a žádné pochopení. Je to pro nás těžká situace, nebudeme hledat vinu nikde jinde než u sebe. Je to naše chyba. Respektuji rozhodnutí Sparty Praha nenastoupit k zápasu. Náš soupeř nahlásil, že má jednoho nebo dva hráče, kteří byli předmětem napadení fanoušků, kteří běhli na plochu. Omlouvám se soupeři, tohle se prostě nemělo stát.
0: Tvrdík zároveň připustil, že zápas může být kontumovaný ve prospěch Sparty. Rozhodne o tom disciplinární komise Ligové fotbalové asociace, která dnes bude mimořádně zasedat. Incidentem se zabývá i policie. Slovenský premiér Robert Fico předal ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi výzvu od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského k setkání a mírovému jednání. Putin řekl, že je ochotný se s Zelenským sejít v neutrální zemi, ale až po uzavření trvalého míru. Zároveň uvedl, že si myslí, že konflikt na Ukrajině se chýlí ke konci. Dodal ještě, že pokud by měl jednat s Evropskou unií o zlepšení vztahů po válce, přál by si, aby Evropu zastupoval bývalý německý kancléř Gerhard Schröder, se kterým má velmi blízké vztahy. Přibližně 150 milionů korun za posledních 6 let přinesla Vimperku na Prachaticku trojice úsekových radarů. Většina peněz z pokut jde zpět do posílení bezpečnosti na silnicích. Celkový objem vybraných peněz za rychlou jízdu ale poslední roky klesá, protože se počet radarem zaznamenaných přestupků snižuje.
3: Oproti roku 2021, kdy jsme dostali kolem 18 milionů, v loňském roce to bylo 6 milionů, tak ten trend je rozhodně sestupující.
4: Vysvětluje starostka Vimperka Jaroslava Martanová z Hnutí STAN. Ministerstvo dopravy podle mluvčího Františka Jemelky plánuje výnosy z radarů převádět do státního rozpočtu.
5: Co pokládáme za klíčové zdůraznit je to, že počítáme s tím, že obce by si zachovaly dostatek prostředků pro to, aby pokryly provoz radarů.
4: Radnice ve Vimperku by radary v ulicích kvůli vyšší bezpečnosti i přes schválení novely nechala. Z Vimperku Michal Bělský, Radiožurnál.
0: Sport. Fotbalisté Viktorie Plzeň porazili v nadstavbové skupině o titul v Šancelize Liberec 2-0. Derby pražských S mezi Slaví a Spartou se nedohrálo. V části o záchranu Dukla podlehla Slovácku 0-1, Mladá Boleslav remizovala se Zlínem 1-1 a Teplice porazili Baník Ostrava 2-1. A házenkáři Plzně jsou mistry extraligy. V rozhodujícím pátém finálovém utkání playoff vyhráli na palubovce Karviné 29-28. Získali tak 10. titul v klubové historii. Pokračuje brankář Plzně Filip Hrajt.
6: Určitě jsme věřili, protože ty dva domácí zápasy, co jsme hráli s Karvinou, tak jsme byli lepší a věděli jsme, že když takovýhle výkon předvedeme i dneska, tak se to povede. Je tady hala plná, hráli strašně dobře, ale říkám, bylo to vabank a my jsme měli prostě trošku víc štěstíčka a tak to dopadlo na nás.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehody na D1 za Humpolce má také u Sudoměřic. Na dálnici D1 z Brna do Prahy se uklízí po nehodě u Humpolce. Na kilometru 88,5 za výjezdem od čerpací stanice havaroval autobus. Zabraný je odstavný pruh, kužely zasahují do pravého pruhu tak opatrně. Na D1 z Brna do Prahy počítejte také s nočními opravami na mostě Šmejkalka. Na 24. kilometru je ve zúžení uzavřený pravý pruh kvůli opravě provizorního mostu. Jede se pomalej jedním pruhem. Následky nehody překážejí na silnici 55 z Hodonína do Strážnice. Před odbočkou na Sudoměřice osobní auto srazilo zvěř, projíždějte opatrně. A v Hořovicích na Berounsku je neprůjezdná silnice 114 k letišti. A pod železničním mostem v ulici Sklenářka havarovala dvě nákladní auta a blokují tam průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes čekáme jasno až polojasno, ráno výjimečně mlhy, odpoledne a večer postupně většinou oblačno. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Adamem Cardou.
4: 3:30 ladíte noční radiožurnál a přeji příjemnou nedělní noc všem. Mezosopranistka Magdalena Kožená, pediatr Cyril Matějka alias Cyril Děckař, Barbora Pešek, ředitelka festivalu inovací a kutilství Maker Fair. I tento týden do pořadu host radiožurnálu přišli zajímaví lidé. V této hodině uslyšíte to nejzajímavější, co v rozhovorech s nimi zaznělo. Už za chvíli režisérka a animátorka Kristýna Duvková přiblíží, jak složité bylo rozpohybovat loutky v jejím úspěšném animovaném filmu Život k sežrání.
1: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: Režisérka Kristýna Důvková se svým animovaným filmem Život k sežrání získala ocenění na loňském Annie filmu v Liberci i ve francouzském Annecy. Jak se téma dospívání a vnímání těla převádělo do světa loutek a dokáže podle ní animovaný film někdy říct víc než ten hraný, ptal se moderátor Petr Král.
1: Znamená to tedy, že loutka má několik verzí, že na hlavě je buď úsměv, nebo se mračí, nebo ten úsměv je větší či menší, případně hýbe ústy, takže se jí vyměňuje ta hlava, nebo se vyměňuje loutka. Jak to bylo u vás?
2: Přesně tak. My jsme třeba měli toho Bena, že měl 7 hlaviček, některý byly jako pevný, že byla třeba usměvavá, neutrální, zamračená, a pak jsme měli 3 hlavičky, které měly dělenou část, že byly jako ze 2 částí, a ta spodní způsob měla někdy třeba až 30 různých výrazů podle toho, co jsme potřebovali, aby dělal.
1: To musí být velmi zdlouhavé, měnit výraz, případně mluvit u takové loutky.
2: Chvilku to trvá. My jako máme vypočítaný, že průměrně animátor odanimuje 4 vteřiny za den.
1: Aha, to musí být velmi trpělivý lidé. Jste trpělivá?
2: Asi jo.
1: Sice jste režisérka, nejste animátorka, ale něco jste si odanimovala tady taky. Měnila byste...
2: Svoji profesi?
1: Ano, za animátora, ne.
2: Já animuju třeba kreslený film, tam jsem mám jako větší jistotu. U té loutky jsem přece jenom taková opatrnější, že je to víc takový jako herecký a špatně se to opravuje. To kreslený si snadno překreslíte znova, tady je to takový náročnější, tak se do toho nepotřebuji nějak pouštět.
1: Říkám si, že člověk, režisér, když režíruje, tak musí v podstatě být velmi trpělivý, protože ten animátor hledá ten výraz, mění tu hlavičku. Jak dlouho to tak trvá vyměnit hlavičku za hlavičku?
2: To je rychlý, to jenom vezmete, vyndáte. Musíte být jenom opatrný, abyste si do ničeho nevrazil, protože to je pak problém a musíte to předělávat třeba celý záběr znova. Že všechno vlastně v tom studiu máme jako přivrtaný, přišroubovaný, aby všechno bylo pevný, protože tohle jsou nejhorší věci, když do něčeho kopnete nebo to.
1: To znamená, že nestačí jenom vyměnit hlavičku, ale pak je potřeba odšroubovat, přešroubovat a dát ten zbytek té loutky zase někam jinak.
2: Přesně tak.
1: Představuju si, že bych něco takového dělal, a představit si to vůbec neumím. To znamená, že loutka změní výraz, změní hlavičku, záběr, kamera, jeden a pak to jede na novo znova. Děláte si nějaký průběžný takzvaný kopr, abyste věděla, jestli se náhodou nehnula ta loutka víc, než bylo záhodno?
2: Jo, to právě díky jakoby těm moderním technologiím, tak tam máme náhledy a vlastně si vidíme, jakoby, jak ten pohyb vypadá. Můžeme se tam vrátit právě do nějaký fáze a opravit to už v průběhu, že tím třeba nestratíme celý den, že to nezjistíme až nakonec. To je strašná výhoda, protože předtím, když se točilo ještě na film a čekalo se, než se to jako vyvolá, tak tam musela být velká trpělivost.
1: Takže to nebylo 2-4 roku, ale podstatně víc. Jak se hledají uvěřitelné hlasy pro loutky puberťáků? Protože to je asi taky docela disciplína, která není úplně snadná, aby ta postavička formou i obsahem mluvila jako ti, ke kterým má mluvit.
2: No, to bylo vlastně zajímavé, protože my jsme hledali opravdu ty puberťáky nebo ty děti v tom věku, aby to odpovídalo, ale jak jsem ten film právě připravovala dlouho, tak jsem měla už vybranou jednu skupinku dětí, ty nám ale odrostly, víc hodně patrný u kluků, takže jsme hledali znova a i stejně se nám stalo, ale do toho už teda jsem s tím tak šla, že jsme našli Hugo Kováče, který mluví Bena, a bylo mu 12, když jsme to začínali dělat, a já ten zvuk dělám před tou animací, takže jsme pak 2,5 roku to připravovali, animovali, a pak jsme si ho poslechli a zjistili jsme, že jemu se opravdu hodně proměnil hlas a on si to musel namluvit celý znova i celý písničky naspívat znova, ale vlastně já z mýho pohledu mu to, že to tomu Benovi pomohlo, protože ten Hugo byl už někde dál, měl větší hereckou zkušenost, líp se s tím pak pracovat.

0: Madrid, Barcelona, Heidelberg, Londýn, Hamburg, Berlín nebo Brno. To jsou jen některé z posledních koncertních zastávek světově uznávané mezosopranistky Magdaleny Kožené. Nejen o jejím nedávno skončeném evropském turné s ní mluvil moderátor Jan Pokorný. Řeč přišla i na nadcházející koncert se symfonickým orchestrem Bavorského rozhlasu v rámci Pražského jara, také na studentská léta v Brně nebo zpívání s cymbálovkou.
1: Zpívala jste někdy s cymbálovkou?
2: Tak ano, ale jenom vlastně, když jsem byla někde ve sklípku a potom už trošku později jakoby došlo k tomu, že pojď si s náma zaspívat, takže vyloženě jenom jako by hobby, nikdy jsem s cymbalovkou nespívala na nějakém opravdovém veřejném vystoupení.
1: Těšíte se na 14. května?
2: Na 14. května se těším velice na koncert na Pražském jaru, kde vlastně zazní skladba českého skladatele, který si myslím, že opravdu si zaslouží větší pozornost českého publika. Je to skladatel Ondřej Adámek, který působí už mnoho let v zahraničí, kde je, myslím, mnohem známější než tady.
1: On je jedním z nejvyhledávanějších českých soudobých hudebních
2: vlastně
1: skladatelů.
2: Vlastně můj manžel o něm dokonce říká, že to je takový český Mozart. A vlastně my jsme slyšeli před mnoha lety jeho skladby, strašně se nám líbily, takže jsme ho oslovili. On tenkrát, já žiju v Berlíně a on tenkrát také žil v Berlíně. Tak jsme ho oslovili, zeptali se, jestli by nenapsal vlastně skladbu pro mě a pro velký symfonický orchestr. Takže Ondřej do toho šel a byl to strašně zajímavý proces, protože Ondřej píše prohlas tak jako řekněme nepěvecky, on používá hodně bicích nástrojů, on sám i vlastně vymýšlí nástroje, nebo když vlastně orchestruje, tak člověk nikdy neví, který nástroj to hraje, protože on vlastně z těch nástrojů dostává zvuky, které nikdo ani neví, že ten nástroj dokáže vyloudit. A on k nám přišel a řekl, a víš co, mě se strašně líbí ten tvůj hlas, když mluvíš, protože ty máš takový jako hluboký hlas a mě by se jako líbilo, kdybych ti to napsal jako úplně v té spodní oktávě, což ze začátku můj manžel byl takový skeptický, on k nám nosil takové ty útržky různých na papírcích nějakých motivů a můj manžel vlastně říkal, ano, prosím tě, tohle pro bariton, to nemůžeš zpívat. To je prostě strašně hluboko, to nemůžeš zpívat. A já jsem měla taková, říkala, no, tak nevím, prostě mě to docela zaujalo, já bych to chtěla zkusit a vlastně z toho vznikla nádherná skladba Where Are You, která má 35 minut, která je v několika jazycích.
1: A toho 14. května bude v provedení Bavorského orchestru, Bavorského
2: ano,
1: rozhlasu.
2: Ano,
1: a dirigovat bude váš muž. Ten Ondřej Adámek, viděla jste ten takový ten jeho nástroj, jak na to nastrkává takové ty balonky a gumové rukavice na bázi nějakých vysavačů?
2: Ano.
1: Jak se vám to líbilo?
2: Tak já mám vlastně tady tyhle ty blázni mě ráda. Já myslím, že Ondřej to nedělá jenom vlastně, aby zaujal něčím jako excentrickým, ale že on to má opravdu vymyšlený a má to jako, má to vždycky hlavu a patu a prostě to dělá tak nějak jakoby, má tu obrovskou fantazii a představivost vlastně těch zvuků, hledá nové zvuky a tak dále.
1: On nám vyprávěl, byl taky hostem Radiožurnálu před nějakou dobou, že na to přišel tak, že si teď tuším z Kolumbie přivezl nějaké tamní nástroje, pochopil jsem, že něco jako flétny, doma si sedl na gymnastický míč, na takový ten nafukovací, dal to do otvoru pro to nafukování, pro tu pumpičku a jak na to sedal, tak ono to vydávalo zvuky a toho přivedlo k myšlence vlastně.
2: To mě u Ondře vůbec nepřekvapuje.
1: Takový ten nástroj. Vy toho 14. května tam budete zpívat v několika jazycích, je to ta skladba?
2: Ano, je to ta skladba.
1: To znamená aramejština, čeština, španělština, angličtina a sanskrt?
2: Ano.
1: Vy tomu rozumíte?
2: No tak samozřejmě neumím sanskrt ani aramejštinu, ale samozřejmě, když něco v tom jazyce zpívám, tak vím, co říkám.
1: Tam hraje
2: to je velice důležité.
1: Tam hraje, no to samozřejmě, to byla nadsázka. Tam hraje nějakou roli megafon?
2: Ano, také vlastně v jedné části vlastně zpívám do megafonu, což je takový jako vtip. Mně se právě na té skladbě také líbí, protože hodně často soudobé skladby bývají takové jakoby závažné většinou. Skladatele velice řeší jako traumata, dramata našeho světa, což tomu čemu rozumím, ale vlastně mít soudobou skladbu, která je i vtipná, to je jakoby velice vzácná věc a Ondřejovi se do toho jakoby podařilo, je tam vlastně i moravská jedna lidovka vlastně zakomponovaná, takže jemu se do toho podařilo jakoby začlenit jako spoustu takových úsměvných momentů, což jakoby, přestože to je skladba o hledání smyslu světa, o spiritualitě,
1: tak vlastně
2: jsou tam takové momenty, že vlastně je to takový trošku vlastně ten český humor v tom, že se vlastně tady ty velké otázky, proč jsme tady na zemi, jestli je něco po smrti a tak dále, že se to vlastně v tém jeho pojetí jakoby zlehčí a vlastně dá se do toho takový ten český humor, to se mi na tom hrozně líbí.
1: A s tím souvisí teda i to, že v závěru té skladby vlastně dirigujete vy.
2: Tak ano, vlastně orchestr musí v závěru této skladby také vyluzovat takové jako pěvecké zvuky. Musí jakoby dýchat vlastně, to je takový ten vlastně vesmírný nádech a výdech. A ten orchestr to vlastně dělá, tak já už jsem to dělala z několik orchestry, tak většinou ze začátku jsou jakoby stydlivější a někteří i jakoby se zdráhají. Říkají, já jsem tady o to, abych ho hrál na violu nebo na něco a já tady nebudu jako dýchat. Ale vlastně nakonec, já myslím, že tahle skladba nadchla naprosto všechny orchestrální hráče, tak jako stejně tak jako tady obecenstvo, že vlastně pochopili ten smysl, že to není vlastně nic jenom na efekt, ale že to vlastně v té skladbě má jakoby obrovský význam a myslím si, že i vlastně nakonec ti orchestrální hráči si to dýchání na závěr užili.

0: Máme přesně půl čtvrté. Vysíláme zprávy, je tu Monika Chmilová.
1: Výletní loď MV Hondius zasažená Hantavirem by dnes ráno měla zakotvit u Tenerife. Uvedla to španělská vláda s tím, že kolem lodi vznikne izolační oblast o rozsahu jedné námořní míle. Podle provozovatele plavidla začnou první lidé opouštět palubu v 9 hodin dopoledne. Pro zahraniční cestující přiletí evakuační lety. Na palubě je asi 150 lidí ze 23 zemí. Podle dostupných informací mezi nimi nejsou Češi. 3 cestující na nákazu zemřeli. Vysokorychlostní tratě začnou dělníci stavět nejdříve za 3 roky, a to v úseku mezi Přerovem a Ostravou. V následujících letech má pak začít stavba úseků od Německa přes Prahu do Brna a do Rakouska. Počítá s tím aktualizovaný harmonogram ministerstva dopravy, který projednala vláda. První vysokorychlostní tratě mají být hotové v roce 2035. A španělský snímek Olivie a neviditelné zemětřesení vyhrál v kategorii nejlepší celovečerní film pro děti a mládež na Mezinárodním festivalu animovaných filmů Anifilm. Ceny jednotlivých kategorií pořadatelé předali v kulturním centru Lidové sady v Liberci. Letošní 25. ročník na téma mýtů a legend nabídl přes 500 snímků. Program přehlídky dnes končí projekcí vítězných filmů v Grand Hotelu Zlatý lev. Sport. Ligové derby pražských S mezi Sláví a Spartou se nedohrálo. Duel fotbalové šance ligy přerušili výtržnosti domácích fanoušků, kteří vtrhli na trávník a napadli 3 hostující hráče. Incidentem se zabývá policie i disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. V nadstavbové skupině o titul Plzeň porazila Liberec 2-0, v části o udržení Teplice zdolali Ostravský Baník 2-1, Mladá Boleslav remizovala se Zlínem 1-1 a pražská Dukla prohrála se Slováckem 0-1. A tenistka Linda Nosková postoupila na turnaj v Římě do osmifinále. Vyřadila Ukrajinku Olejnikovovou. Naopak Jakub Menšík vypadl ve druhém kole. Podlehl Australanu Popirinovi.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehody za Hrudínem a také v krásné Lípě na Děčínsku. Dálnice jsou opět průjezdné bez větších komplikací. Na D1 u Humpolce už je po havárii autobusu uklizeno. Na kilometru 88,5 ve směru do Prahy nic se nepřekáží. Na nehodu ale pozor na silnici 55 z Hrudína do Strážnice. Před odbočkou na Sudoměřice havarovalo osobní auto. Počítejte s pohybem lidí na vozovce kvůli vyšetřování. Nehodu vyšetřují také v krásné Lípě na Děčínsku. Na výjezdu po silnici 265 směrem na Varnsdorf havarovalo vozidlo. I tam se připravte na omezený průjezd. A v Hořovicích na Berounsku je stále neprůjezdná silnice 114 k letišti. A pod železničním mostem v ulici Sklenářka havarovala 2 nákladní auta. Průjezd je zablokovaný. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme jasno až polojasno, ráno výjimečně mlhy, odpoledne a večer postupně většinou oblačno. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
4: I v této půlhodině pokračujeme v tom nejzajímavějším, co tento týden zaznělo v rozhovorech s hosty radiožurnálu. S historikem Jindřichem Markem jsme probírali události května 1945. Barbora Pešek nás pozvala na festival inovací Maker Fair, který hostí o tomto víkendu pražské výstaviště. A už za chvíli uslyšíte pediatra Cyrila Matějku, který vyhrál čtenářskou cenu letošního ročníku soutěže Magnesia Litera.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

0: Jablonecký pediatr Cyril Matějka, známý jako Cyril Děckař, na svém instagramovém profilu publikuje zábavná, ale praktická videa, ve kterých například učí děti smrkat nebo vyvrací různé medicínské omyly. Praktické rady sepsal do knihy Dětské lékařství a za tu získal v letošním ročníku literární soutěže Magnesia Litera ocenění čtenářů. Proč své rady rodičům začal sepisovat? A kdy se z původně očekávané brožurky stala nakonec kniha? Ptal se moderátor Jan Pokorný.
1: Když jsem viděl dnes ráno vaše video o výplachu a proplachu nosu, dítěte tedy, mořskou vodou, tak vy jste vzal odsávačku, připojili k vysavači, konstatoval jste, že mořská voda nesmí v nose zůstat, sedl jste si rozkročmo na tu panenku, figurantku, a ukazoval, jak správně odsávat. Vy takhle sedíte i na živém dítěti v ordinaci?
2: No, v ordinaci ne, ale třeba když jste doma sám, nebo matky jsou doma sami, tak prostě když potřebujete do dítě znehybnit, je to v takovém tom věku, kdy ten kojenec batole ještě opravdu nemá rozum, ty starší děti třeba už vyhovějí, nebo když slíbíte odměnu, tak si nechají nos odsát, ale vy to potřebujete udělat, jako když má dítě zadek od bobku, tak taky ho nenecháte běhat po bytě s neutřeným zadkem, musíte to zvítězit nad tím dítětem, tak opravdu děláme někdy takovýhle jako zaklekávání.
1: No
2: to je takový oblíbený slovo u politiků.
1: Dobře, ale tohle je humánní zaklekávání, takové, neříkám, že tam to není, ale to nesouvisí s lékařství.
2: My takhle to dítě lehce znehybníme doma, třeba vlastní, že jo, když prostě je hyperaktivní nebo fakt neposlouchá a potřebujete ten nos odsát. Zase zubaři třeba zaklekávají z druhé strany, ty si zase dávají hlavu do rozkroku a dělají to z druhé strany, protože potřebují koukat do pusy, když čistíte zuby. A my pediatři zase to děláme ze předu, abychom mohli do nosu. Takže aha, každý povolání má svoji formu znehybňování dětí.
1: A když se dívám na vaši knížku oceněnou Magnesií literou Dětské lékařství, tam máte v ruce tu panenku, to je ona?
2: To je furt ona.
1: Ta zaklekávací.
2: Já jsem koupil panenku přes internet z Anglie, má to být nejvíc realistický model dítěte, protože aha, když točím ty videa, já nemůžu točit kvůli GDPR etice na živých pacientech, na dětech, takže to točím na té panence, abych mohl ukázat jako opravdu, jak se to dělá.
1: Psal se rok 2024, vy jste natočil video o smrkání tenkrát, to bylo s tím medvídkem tuším, a tam se vám změnil život?
2: Je to tak, to první video změnilo asi všechno, protože já po tom videu další den jsem šel na poštu a pozdravila mě paní na poště, je to jste vy s tím smrkajícím medvědem, takže bylo to takhle z ničeho nic.
1: Jaké mýty jste se snažil vyvrátit ohledně smrkání?
2: No, o smrkání většinou to, že musíte vždycky mít zmačknutou opravdu jednu dírku a z plných plic vyfouknout s tou jednou dírkou, že to není třeba, že střídáte nebo tak ufukujete.
1: To dělají někteří lidé i na ulici.
2: Já teďka, když smrkám na veřejnosti, tak si vždycky dávám pozor, abych to dělal taky správně, aby mě někdo nenařknul, že káže vodu, pije víno. A většinou se snažím hlavně hovořit o tom basicu, takový to horečka, rýma, to, s čím chodí ty lidi nejčastěji.
1: Vy jste z lékařské rodiny, vy jste se bál chodit k doktorovi, tak říká?
2: Ne, já myslím, že lidi, co jsou z lékařské rodiny, tak jsou právě takový jako
1: otupený. Ten syndrom bílého pláště tam asi není.
2: Já to naopak miluju, máma je psychiatry, já jsem s ní chodil do Bohnic, ona měla svazek klíčů, všude mě brala, teď štvery dveře furt se odemkala.
1: I na uzavřená oddělení?
2: Ano, tak? No tak my jsme tam třeba procházeli, na obědy jsem tam chodil.
1: S klienty.

0: Festival Maker Faire, který je o tomto víkendu na pražském výstavišti, propojuje kutily, vynálezce i nadšence do nových technologií. Hostem Radiožurnálu byla jeho ředitelka Barbora Pešek. Co se ona sama naučila ve startupovém prostředí? Jak poznat dobrý nápad a proč je někdy důležitější odvaha než dokonalý plán? I na to se ptal moderátor Jan Pokorný.
1: Maker Faire, můžu to přeložit jako veletrh tvůrců?
2: Můžete.
1: Ale není to přesné?
2: Není to přesné, protože tvůrci vlastně je hodně široký pojem a je to od jednotlivců, nadšenců, kteří si něco dělají v garáži a právě přes jako týmy, které spolupracují na nějakém řešení až po vědce. Ale v tom nejširším slova smyslu je to veletrh tvůrců, nadšenců a lidí, kteří se baví tím, že mají radost z učení a vlastně z celoživotního učení a z toho, že tohle sdílí s ostatníma a ukazují jim třeba tu cestu, jak můžou oni sami začít.
1: Abychom si mohli svým způsobem to, o čem mluvíme, osahat, tak vy jste přinesla, já asi nemám pro to přesnější pojmenování než věc.
2: Ano.
1: Než několik věcí plus jednu pletenou takovou šálu, nebo co to je. Tak začněme tím, co máte nejblíž po ruce.
2: Tak nejblíž po ruce, tady mám...
1: Takže Barbora Pešek, já to budu komentovat pro rozhlas, ti, kdo se dívají přes kamery, uvidí. Barbora Pešek bere do ruky takovou zdánlivě obyčejnou krabičku, která má bílé víko a modrý ten spodek. Ovšem v té krabičce je něco jako baterie?
2: Je to senzor a je to deska napojená na senzor vzduchu. A tady ta jednoduchá krabička, kterou si můžete jednoduše dát vlastně za okno, vám umožní měřit kvalitu vzduchu, sdílet ty data a připojit se tak do mezinárodní sítě lidí, kteří sdílí to, jaký je vzduch a ovzduší v jejich okolí. A tuhle krabičku jsem přinesla kvůli tomu, že spojuje to, o co na festivalech hodně nám jde, a to, že vlastně se snažíme podněcovat jednotlivce k tomu, aby byli aktivní ve svém okolí, a to, abyste třeba mohl něco změnit, tak je důležité tomu rozumět, poznat to, dokázat to změřit a pak to třeba i měnit.
1: Teď to, o čem mluvíte, se dá schovat pod adjektivum komunitní?
2: Určitě.
1: A tohle si můžu vyrobit, nebo mi to někdo dá?
2: Tohle si můžete vyrobit a...
1: No já teda ne, ale někdo, kdo ne, to umí.
2: Je to překvapivě určitě jakoby jednodušší, než to vypadá. A o tom taky celý festival je, že ukazujeme cesty, jak právě začít připojovat se do různých komunit k tomu, co návštěvníky zajímá. Když vás zajímá třeba čistota ovzduší, tak si můžete vyrobit takovouto krabičku, nebo když vás třeba zajímá robotika, nebo jako současná robotika, tak si třeba můžete přijít o víkendu na festival udělat takové elastické rameno robotické.
1: A nebo si zabojovat s bojovým robotem.
2: Přesně,
1: ale k tomu se dostaneme později, protože bojového robota se trochu bojím, i když to, co máte před sebou na stole, vůbec nekoresponduje s tou mojí laicky vytvořenou představou bojového robota. Tohle vypadá tak jako velmi neškodně. Ale... Báro, festival byl zatím letos v Karlových Varech, v Jihlavě a v Rychnově nad Kněžnou. Pomáhá festival svým způsobem i nějak těmhle městům, anebo jenom tam lidé tak jako hezky zabíjí čas a podívají se tady na ty vychytávky?
2: Festivaly právě nejsou jenom o jako podivnostech nebo různých vtipných vynálezech, ale je to... jako součást a zásadní součást inovačního ekosystému měst, protože na festivalech se potkávají lidi, kteří přirozeně celý život experimentují a vlastně všichni chtějí nějakým způsobem inovovat, ale ta cesta k těm inovacím vede právě přes ten experiment, přes hru, že si tohle vlastně vyzkoušíte a že začnete a pustíte se do toho ty věci dělat. A to festivaly právě do těchto měst přináší a otvírají a vlastně je to jakoby pravidelná už součást.
1: A vy jako organizátoři máte nějaký filtr, aby se na ten festival doopravdy dostali věci, které jsou zajímavé, zábavné, užitečné, které jsou opravdu technologicky na výši, anebo které jsou třeba jenom důmyslné, tak aby se tam nedostali, já nevím, třeba takový blouznivci našich hor, když to tak řeknu.
2: Ano, aktivně se snažíme nebo vybíráme programové typy a a lidi, kteří právě na festival patří nebo které bychom rádi oslovili. Děláme to tak, že jsme v kontaktu třeba s mladýma studentama, často na středních školách, který třeba přišli s něčím, co je zajímá, a festivaly jsou právě třeba často první místa, kde takovou věc nebo svůj objev představí. Stalo se nám to třeba s týmem Lazar, který byl součástí festivalu a potom vlastně vyhráli soutěž NASA, nebo takových příkladů máme víc, takže i tento víkend třeba tam budou týmy, které před 14 dny jsme se zavřeli tady v dílně na Smíchovské náplavce, nebo na Smíchově na 24 hodin a řešili jsme tam společně hodně těžký úkol, a to, jak pomoci astronautovi a jako v různých rovinách, a bude tam i vítězný tým studentský, který se říká Chleba, a ti vlastně vymysleli třeba takový exoskeleton, protože astronauti, co hodně řeší nebo s čím bojují, ale o čem se třeba moc nemluví, je to, že když jsou na ISS, no třeba Mezinárodní vesmírné stanici, tak jim ochabují svaly a zároveň jim vlastně jakoby se prodlužuje trochu páteř, takže oni, když přijedou zpátky na Zem, tak fakt mají třeba jako velký problém s pohybem. Tak jak to vyřešili, tak uvidíte tento víkend.
1: To jsem netušil, že když někdo vyletí do vesmíru, tak se leckdy vrátí jako úplně jiný člověk.
2: Je to tak.

0: Protože si připomínáme 81 let od konce druhé světové války, jedním z hostů radiožurnálu byl historik a publicista Jindřich Marek. V rozhovoru s moderátorem Janem Pokorným přiblížil, jak vypadalo osvobozování Československa i osudy československých vojáků, kteří bojovali doma i v zahraničí, a připomněl také významnou roli československého rozhlasu v květnových událostech.
1: Mě by pořád zajímalo, jestli si lidi, kteří se chopili těch zbraní, nebo vlastně i ti rozhlasáci, uvědomovali, proti jaké přesile stojí. Tady bylo přece 100 000 vycvičených německých, nejenom vojáků. V Praze byla velmi silná posádka a oni do toho leckdy šli téměř s holýma rukama.
2: Tam je zajímavá věc, že ty nejstatečnější na to čekali od března 1939.
1: Tam už se o tom začalo mluvit a plánovat.
2: I ten vojenský odboj s tím plánoval a právě ten sen obsadit rozhlas a vysílat z rozhlasu se rodí právě v tom březnu 1939, když vojáci, jako byl generál Homola a další, si uvědomili sílu rozhlasu v září 1938, kdy rozhlas vysílal výzvu k mobilizaci a další zprávy z pohraničí a podobně. A tam ta reakce přece jenom už těch rozhlasových posluchačů bylo obrovské množství a majitelů rozhlasových stanic. Ta reakce na tu mobilizaci, jak ty muži rychle nastupovali, ohromila ty vojáky a uvědomovali si význam rozhlasu jako takovýho. Takže
1: kdyby rozhlasu nebylo, tak oni si to přečtou někde druhý den ráno na vylepených plakátech.
2: Přesně tak. Tohle už bylo někdy v 11 hodin v noci, kdy rozhlas vysílal, když to zatím se rozvážely ty tiskly a rozvážely ty plakáty, lepily se. Takže ráno v 6 hodin, až by někdo šel někam do zaměstnání, tak by si to třešil. Ale ta síla rozhlasu byla obrovská. Ona mobilizovala lidi i v tom kritickém roce 1938, i v tom, u nás bylo mistrovství světa v hokeji v Praze. A jako jsme měli vždycky rivalitu, pod kterou byl politický kontext hokej, Československo-sovětský svaz, tak přijeli němečtí hokejisté s hákovým křížem z orlicí na dresu a pozdravili diváky.

0: Tak některá to vzdávala, ale některá kolem sebe kopala, bylo to tak?
1: Od samého začátku, to znamená, když se ten vojenský odboj znova na jaře 45 začal po tolika ranách od gestapa probouzet, tak vojáci věděli, že s posádkou ve městě by si jakž takž poradili. Ale benešovský výcvikový prostor SS, kde bylo asi takřka 40 tisíc mladých, zdravých SSáků cvičených nebo tvořících nové jednotky na frontu, to byl postrach od bojářů. To byl postrach a ono se to projevilo. Oni potom skutečně z toho Benešovska vyrazili a největší boje byly na Pankráci a v těchto úsecích právě s těmahle jednotkama SS. Ty prostě to povstání hodně, hodně zkomplikovali.
0: Když se řekne 5. květen 12 hodin 33 minut, co to dělá s vámi?
1: No vždycky mě to, protože jako malej kluk jsem viděl, i když je to hodně tendenční film, Mnemou barikádu.
0: Jasně.
1: A vždycky mě to nějakým způsobem zaujalo, teda, že existovalo pražské povstání. No a posledních, no můžu říct už 50 let, se tím povstáním zabývám opravdu intenzivně, takže mi skoro naskočí husí kůže, když slyším. A protože si umím vybavit plno tváří, plno osudů těch lidí, od hlasatele Zdenka Mančala až po štábního kapitána Valtra, který tu operaci z policejního hlediska připravoval a vím, jaké osudy měl.
2: To byl historik Jindřich Marek. Celý rozhovor si můžete poslechnout například na portálu Můj rozhlas nebo v jiných podcastových aplikacích. A zítra v rozhovorech pokračujeme. Libor Bouček přivítá ve studiu Petra Popelku, dirigenta, který se po 4 letech loučí se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu. Poslouchejte po 9. hodině dopoledne na Radiožurnálu.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

0: Radiožurnál, jsou 4 hodiny. Zpravodajský servis přináší Monika Chmilová.
1: Fotbalové derby Slávie se Spartou se nedohrálo. Fanoušci domácích vtrhli na hřiště a napadli hráče Sparty. Při útoku povstalců v Mali zemřeli desítky lidí. Fotbalisté pražské Dukly prohráli v nadstavbové části o záchranu v šancilize se Slováckem. A dnes bude zpočátku slunečno, postupně většinou oblačno, teploty až 24 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Fotbalové derby Slávie a Sparty se nedohrálo. Za stavu 3-2 pro domácí v nastaveném čase vtrhli na trávník stadionu v Edenu fanoušci Slávie, kteří předčasně zahájili mistrovské oslavy. Při invazi napadli tři hráče týmu z Letné. Sparta tak z obav o bezpečnost opustila stadion. Předseda představenstva Slávie Jaroslav

0: A Tvrdík se soupeři omluvil.
1: Za mě ta situace je prostě bezprecedentní. Předpokládám, že budeme předmětem přísného trestu a ta práce s tím davem ze strany naší bezpečnostní služby a našich bezpečnostních orgánů tak prostě nebyla zvládnutá. Nevím objektivně, jestli zvládnou čela, to budeme teprve vyhodnocovat, jestli takovéhle situace pořadatelská služba klubu mohla objektivně jako zabránit, ale cítím jenom hluboký smutek a lítost a stud před fotbalovou a slavistickou komunitu.
0: Incidentem se zabývá i policie a dnes dopoledne taky mimořádně zasedne disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Od středy 13. května začne nabíhat pokuta za pozdní podání elektronického daňového přiznání k dani z příjmů za loňský rok. Lhůta pro podání uplynula 4. května. Za pozdní podání elektronického daňového přiznání se platí pokuta 500% stanovené daně za každý den prodlení, nejvýš ale 5% stanovené daně. Pokutu člověk platit nemusí, pokud nedosáhne částky 1000 korun. Při dalším útoku islamistických povstalců v Mali zemřely desítky lidí. Podle agentury AFP to uvedl představitel zprávy západoafrické země. Povstalci s vazbami na teroristické hnutí Al-Kaida napadli vesnice v centrálním Mali v pátek. Radikální islamisté spolu s Tuaregy zahájili vlnu útoků v dubnu. Při jednom z nich zemřel i malijský ministr obrany Sadio Kamara. Bobová dráha v Němčičkách na Břeclavsku bude po letech chátrání znovu v provozu. Nový provozovatel ji po rekonstrukci plánuje otevřít 1. června. Přibydou také toalety, občerstvení a dětské hřiště. Dráhu nechal v roce 2010 postavit tehdejší starosta jako soukromá osoba. V provozu ale byla jen krátce. Spory o financování pak skončily u soudu. Schátralé místo loni koupil provozovatel Pavel Kavický.
2: Bylo to nepojízdný, chybělo tady spoustu věcí, kompletně se předělávala celá ta konstrukce, sítě, dojezdy, motory, převodovky, elektronika, rozvaděče a prostě zůstalo jenom to torzo.
0: Jeden matek. Lidé dnes dávají květiny nebo poděkování matkám. V Česku se slaví vždy 2. květnovou neděli. Moderní tradice vychází z počátku 20. století ze Spojených států, kde ji prosadila Anna Jarvisová. Odtud se postupně rozšířila do Evropy. V českých zemích se začala slavit už za první republiky. Po druhé světové válce ale její význam ustoupil a zastínil ho oficiální svátek MDŽ. Svátek matek se tak do kalendáře znovu vrátil až po roce 1989. Sport. Derby pražských S mezi Sláví a Spartou ve fotbalové šancelize se nedohrálo kvůli výtržnostem domácích fanoušků. Plzeň v nadstavbové skupině o titul zvítězila nad Libercem 2-0. Ve skupině o záchranu remizovala Mladá Boleslav se Zlínem 1-1. Teplice porazili ostravský Baník 2-1 a Dukla podlehla Slovácku 0-1. Jediný gol utkání na pražské Julisce dal hostující Juroška. Frustrovaný byl z výsledku a špatného výkonu trenér Dukly Pavel Šustr.
3: Kdyby se mohl mluvit prostě a křičet se, tak já teďka křičím a hážu nábytkem a jsou strašně zlej, ale to samozřejmě jako trenér první lize dělat nebudu, takže tak moc to mrzí. Aby jsme vůbec mohli přemýšlet nad tím, že se v té lize zachráníme, tak musíme předvádět úplně jiný výkon.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda u Sudoměřic a omezení u Rožnova pod Radhoštěm. Dálnice jsou aktuálně průjezdné plynule, hlášené teď nejsou žádné vážnější komplikace. Nehody byly dořešené, všude se jezdí plynule. Na silnici 55 z Hodonína do Strážnice ještě vyšetřují nehodu před odbočkou na Sudoměřice. Osobní auto tam srazilo zvěř, počítejte s pohybem lidí na vozovce. V Hořovicích na Berounsku je neprůjezdná silnice 114 k letišti a pod železničním mostem v ulici Sklenářka se střetla dvě nákladní auta a blokují průjezd. U Rožnova pod Radhoštěm počítejte se zdržením na silnici 35 do Valašského Meziříčí. Na konci Rožnova je kvůli práci na vozovce uzavřený jeden pruh. Do konce června proto počítejte s kyvadlovým provozem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes čekáme jasno až polojasno, ráno výjimečně mlhy, odpoledne a večer postupně většinou oblačno. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Adamem Cardou.
6: Hodiny ukazují necelých 6 minut po čtvrté a přeji poklidné a příjemné brzké ráno v neděli 10. května. Neustálá rýma, bolest v krku, štípání v očích. Pokud jste alergik, tak tohle velmi dobře znáte. Ale pozor, alergie se může objevit kdykoliv v průběhu života. Čím to je, tak také o tom uslyšíte za okamžik v nočním radiožurnálu.
4: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: Možná i vy trpíte pylovou alergií. V Česku je to podle odhadu alergologů zhruba čtvrtina obyvatel. A jestli vám bylo letos na jaře hůř než jindy, není se co divit. Duben byl v Česku podle meteorologů druhý nejsušší od roku 1961 a právě kvůli suchu se pyl držel ve vzduchu dlouho. Díky dešti v posledních dnech se alergikům ale mohlo trochu ulevit.
1: Musím být zaléčená a připravená s lékama, které mi pomáhají, protože jinak bych se ani nevyspala.
2: 29letá Magdalena z Prahy má alergii na břízu, takže příznaky se u ní začínají objevovat v březnu a trvají až do května.
1: Mám hlavně senou rýmu, do toho mi otýká krk a postupně se k tomu přidává pak i kašel. A ještě k tomu mě někdy pálí oči, takže si pak nedávám kontaktní čočky a nosím místo toho brýle.
2: Těmito problémy trpí už od dětství. Podle alergologa z fakultní nemocnice Ostrava Tomáše Balnera ale onemocnění může vzniknout i mnohem později.
3: Takže máme i lidi, co jsou 40 let plus, 50 plus, kteří mají nové projevy pylové alergie a přichází s tím k nám do ambulance. To může být i vlivem nějakých infekcí, které prodělají, které potom naruší tu sliznici a dojde tam k té senzibilizaci ke vzniku té alergie v těch dýchacích cestách.
2: Alergiků podle něj zároveň přibývá. Onemocnění je přehnanou reakcí imunitního systému na určitou látku. A pacientům nejčastěji pomáhají antihistaminika. Podle Balnera taky není pravda, že si tělo na léky postupem času zvykne a přestanou zabírat.
3: Když jednomu člověku nesedí jedno antihistaminikum, tak je bude třeba zkusit jiné. Těch antihistaminik v dnešní době máme spoustu.
2: Alergikům zároveň neprospívá to, že se pilová sezóna hlavně kvůli teplejším zimám prodlužuje, říká Lenka Hajková z Českého hydrometeorologického ústavu.
4: Dříve ta pilová sezóna opravdu začínala v březnu a skončila třeba v polovině září. Dneska pozorujeme, že ta pilová sezóna může začít na konci ledna a trvá až do konce října.
2: Situace ve městech podle ní bývá často horší než na vesnici.
4: Ty pily můžou reagovat i s znečištěním ovzduší a některé studie prokazují, že ty pily jsou jako agresivnější. A i v těch městech je třeba nevhodná výsadba, že tam je třeba hodně habrů nebo těch invazivních druhů, jako jsou platany, pajasany.
2: Teď podle ní kvetou duby, smrky nebo řepka a v polovině května se přidají trávy. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I o víkendu.

0: Erasure vám dělali společnost v nočním radiožurnálu a nedaleko pařížského Elizejského paláce najdete kloboučnictví, které vede šarmantní 80-letá dáma Adeline. Spolupracovala s vyhlášenými značkami a pokrývky hlavy připravovala pro šlechtické rodiny, významné herečky i politiky. Za paní Adeline se vypravíme v dnešním zápisníku zahraničních zpravodajů po 9. hodině dopoledne. Na krátkou návštěvu vás ale vezmeme už teď.
1: Jakmile zrušné silnice zaplujete do obchůdku, okamžitě vás pohltí království klobouků zdobených květinami, stuhami, síťkami, plastovým ovocem nebo dokonce perlami a eiffelovkami. Pokrývky hlavy jsou prostě všude kolem. V regálech, ve vitríně, na stolečcích i speciálních stojanech. Kraluje tady 80-letá Adeline.
2: Pamatuji si, že jsem jako malá chodívala na pohřby. Rakev byla v kočáru taženém koňmi. Všímala jsem si vdov, které nosily takzvané vdovské klobouky. Můžete je vidět v italských filmech. Byly to černé klobouky s dlouhým závojem. Moc se mi to líbilo. Prahla jsem potom se provdat a ovdovět, abych taky mohla nosit takový klobouk.
1: Adeline má přezdívku Adeline Capelin podle typu klobouků. Adeline o svých kloboucích mluví jako o děťátkách, některé prý i pojmenovává. Při jejich tvorbě se ráda inspiruje u slavných. Ostatně na stěnách obchodu jsou vyvěšené fotografie celebrit z klobouky, jako třeba americké herečky Audrey Hepburnové.
2: Měli jsme je tady všechny, muže i ženy od filmu, z divadla i z politiky. Nikdy ale neříkám jejich jména, jsem velmi diskrétní.
3: Adeline mě bere do zadní části obchodu. Tak tady je takový přístroj, kde se formují klobouky panamáky.
2: Sem vložíme klobouk, otočíme touhle páčkou a klobouk je připravený. Všechno se to musí dělat za tepla. Takhle je klobouk krásně natvarovaný.
3: Formy.
1: Z klobouky je to podle Adeline jako s oblečením. Někomu sluší všechno, s jinými zákazníky a zákaznicemi je to obtížnější. Vždycky se prý ale něco najde.
2: Moje babička říkala, že se vždycky najde poklička na hrnec.
1: Mě by podle Adeline seděl klobouk Borsalino, který ve stejnojmenném gangsterském filmu z roku 1970 nosili herci Alain Delon a Jean-Paul Belmondo. Fotografie těchto hereckých legend jsou ostatně taky na stěnách obchodu. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.

0: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
1: Unikátní časozběry.
0: Nebo historické rekonstrukce.
1: Seriál Radiožurnálu.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Je 5:30. Stručné zprávy připravila Monika Chmilová.
3: Při nedávném útoku povstalců skupiny Kodeko v Demokratické republice Kongo zemřelo nejméně 69 lidí. S odvoláním na bezpečnostní zdroje v zasažené provincii Ituri o tom informovala agentura AFP. Útok se stal už na konci dubna. Kvůli přítomnosti povstalců v oblasti se ale těla podařilo nalézt s mnohadenním zpožděním. Ozbrojenci tvrdí, že hájí práva tamní etnické skupiny. Útok byl prý odvetou za úder jiných povstalců. V provozu jsou děti nejvíc ohrožené na parkovištích, v obytných zónách nebo při jízdě v autě. Vyplývá to z dat týmu silniční bezpečnosti. V Česku dojde každý rok asi k 5000 dopravních nehod s účastí dětí. Policejní statistiky zároveň ukázaly, že minulý rok při dopravních nehodách zemřelo 8 lidí mladších 15 let. V Letech u Písku si dnes v poledne připomínáme výročí deportace více než 400 Romů do koncentračního tábora Osvětim z května 1943. Pobyt v zařízení většina z nich nepřežila. Oběti si účastníci připomenou mimo jiné položením květin u památníku holokaustu Romů a Sintů. Na shromáždění vystoupí kromě potomků přeživších i předseda senátu Miloš Vystrčil z ODS. A lázně Karlova Studánka v Jeseníkách dnes zahajují sezónu. Ostravsko-opavský biskup Martin David požehná tamním léčivým pramenům. Promenádou projde i slavnostní průvod v historických kostýmech. Program včetně tanečních a hudebních vystoupení začíná v 10 hodin.
1: Sport.
3: Fotbalové derby pražských S mezi Slaví a Spartou se po vběhnutí domácích fanoušků na trávník a napadení dvou spartianských hráčů nedohrálo. Slávisté mohli v případě vítězství slavit obhajobu titulu. Incidentem se vedle policie zabývá i disciplinární komise Ligové fotbalové asociace, která bude dnes mimořádně zasedat. Ve skupině o titul Plzeň zdolala Liberec 2-0, v části o záchranu Teplice porazili Baník Ostrava 2-1, Mladá Boleslav remizovala se Zlínem 1-1 a Dukla podlehla Slovácku 0-1. A čeští hokejisté prohráli v přípravě na mistrovství světa s Finskem 2-3. Dnes zakončí švédské hry od 12 hodin zápasem proti Švýcarsku.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehody na D1 u Kroměříže a také na D2 za Blučinou. Na dálnici D1 pozor na nehodu u Kroměříže ve směru do Brna. Na kilometru 260 havarovalo osobní auto při střetu se zvěří. Vyšetřuje se to u svodidel v pravém pruhu, místo už je označené šipkou. Na D2 z Bratislavy do Brna podobná nehoda za odbočkou na Židlochovice. Na 8. kilometru osobní auto srazilo zvěř, i tam projíždějte opatrně. Na dálnici D5 z Plzně do Norimberku zpomalíte před hranicemi s Německem. Na kilometru 150 se projíždí v obou směrech s úženými pruhy kvůli modernizaci odpočívky Rozvadov. Průjezd je teď ale plynulý v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme jasno až polojasno, ráno výjimečně mlhy, odpoledne a večer postupně většinou oblačno. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy. Pokračuje stále ještě noční radiožurnál s Adamem Cardou.
4: 5:03, posloucháte noční radiožurnál, jak říkala Monika Chmilová, a teď uslyšíte Kamila Střihavku.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.
5: Se snáší déšť. S tmou se kříží.

0: Jeho zátiší s vázou a květinami měla ve své domácnosti snad každá česká rodina. Uznávaný malíř Václav Špála takových obrazů za svou kariéru namaloval stovky. Prohlédnout si je můžete na výstavě v Pražském muzeu Kampa. A i když na první pohled působí dost podobně, v reportáži vás za chvíli přesvědčíme, že každé dílo je jiné.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: Čtvrt hodiny nás dělí od začátku ranního víkendového radiožurnálu. S vámi dnes bude Vojtěch Bidrman. Tak rovnou pojďme na poslední noční reportáž. Jeden z nejznámějších českých malířů, Václav Špála, patří dodnes mezi sběrateli umění k nejvyhledávanějším autorům kubismu. V době první republiky a před druhou světovou válkou se ale živil především jako autor mnoha zátiší. Většinou na nich byla váza plná pestrobarevných květů. Kyticí pivoněk, narcisů i šeříků v různých podobách vytvořil Špála stovky. V muzeu Kampa v Praze jich teď můžete vidět 350. Výstava potrvá do příští neděle.
1: No, na mě to působí nádherně, strašně se mi líbí jeho práce s barvami a tvary a prostě nevím, všechno.
2: To taková síla v jednoduchosti.
3: Před koncem výstavy si Špálova zátiší přišlo prohlédnout mnoho českých i zahraničních návštěvníků. Kurátor výstavy Jan Skřivánek říká, že právě dnes mají zvýhodněné vstupné, ale zájem o výstavu je i tak velmi výrazný.
4: A přestože všichni Špálu známe jako toho malíře kyte, tak překvapivě nikdy nebyla výstava zaměřená jenom na tento segment jeho tvorby.
1: A
4: ono se to se Špálou vlastně vleklo už někdy od začátku 30. let, kdy mu kritika začala předhazovat, že ty kytky jsou vlastně všechny stejné a že to maluje jenom na kšeft. Zajímavý prvek je, že vlastně Špála byl takový velice pečlivý a on si od roku 1926 vedl soupis svého díla, pečlivě si zaznamenával každý obraz.
3: A dokonce si je i známkoval.
4: Používal hodnocení dobré, prima, prima vzácné a primissima. Tyhle ty vlastně známky on ale těm jakoby kupcům a sběratelům samozřejmě nezděloval. Když na konci roku si píše nějaké shrnutí, tak je tam něco takového jako 15-20 obrazů prodal, zhruba stejně daroval nebo vyměnil. Čili po většinu doby, kdy mu to bylo předhazováno, že to je na kšeft, tak vlastně zas tak velký kšeft to nebyl. To, že tomu věnoval tolik energie, muselo být i něco jiného.
5: Kytky jsem měl odjakživa rád. V mládí měli jsme jich mnoho v zahrádce, kde jsem často pobýval v jejich prostředí. A svítilo ještě k tomu slunce, bývaly to nejšťastnější mé chvíle.
3: Napsal Václav Špála ve svém textu nazvaném Malovaná kytice z roku 1938. Z něj také zjistíme, že jeho nejoblíbenější květinou byly pivoňky.
4: Takže my jsme schopni sledovat vlastně den po dni, jak v podstatě ta kytka uvadá nebo jak s ní pracuje.
6: Kytici před malováním dlouho upravoval, postavil za ní své obrazy krajin, aby měl vhodné pozadí a teprve, když mu celé zátiší po několika změnách úplně vyhovovalo, namaloval vše přesně tak, jak to viděl před sebou.
3: Vzpomínal v 60. letech minulého století malířův syn Jan a také kurátor Jan Skřivánek upozorňuje na pozadí jednotlivých obrazů.
4: To pozadí, které vlastně vypadá jako pohled do krajiny, tak jsou vždy vlastně jiné malířovy obrazy. Tady jsem rád, že se potkali tyhle ty dva obrazy, kdy jeden je z Národní galerie, druhý je z Galerie výtvarného umění v Chebu.
3: V levém rohu je výsek toho obrazu, který vlastní Národní galerie. Michaela Vetyšková, Radiožurnál.

0: Nepotřebuješ pomoc?
1: Ne, vymyslet propagandu, která ošálí 47 milionů lidí, AI nedokáže.
0: Máme přístup ke všem informacím lidstva?
1: Chce to skutečné mozky, přines mi radši pivo.
0: Přesáhl si denní limit konzumace alkoholu.
1: A ty jsi AI asistentka nebo fízl?
0: Nečekané vítězství Polsko-České unie ve třetí světové válce od 14. května v La Fabrice. www.národnidivadlo.cz.
1: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Radiožurnál je 5 hodin. Eliška Zábrocká připravila zprávy.
3: Fotbalové derby pražských S mezi Slaví a Spartou se kvůli vběhnutí domácích fanoušků na plochu a napadení hostujících hráčů nedohrálo. Loď, na které se několik lidí nakazilo nebezpečným hantavirem, má ráno zakotvit u Tenerife. Plzeňští házenkáři jsou mistry extraligy. V Karviné vyhráli 29-28. A bude zpočátku slunečno, postupně oblačno. Nejvyšší teploty do 23 stupňů.
4: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
3: Ligové derby pražských S mezi fotbalisty Slavie a Sparty se nedohrálo. Domácí vedli 3-2, ale fanoušci Slavie v nastaveném čase vběhli na plochu. Mluvčí pražské policie Richard Hrdina potvrdil, že napadli mimo jiné brankáře Sparty Jakuba Surovčíka.
5: Před koncem utkání pražských S došlo k výraznému narušení veřejného pořádku, kdy několik stovek fanoušků běhlo na hřiště a z toho důvodu policisté provedli zákrok. V rámci tohoto vběhnutí byl napaden i brankář hostí, takže kriminalisté zahájili úplně trestního řízení kvůli podezření ze spáchání trestného činu výtržnictví. Budou zajišťovat všechny kamerové záznamy, které posléze budou vyhodnocovány, také budou prověřovat i mohutné použití pyrotechniky a další možné přestupky či trestné činy.
3: Předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík se za incident omluvil a připustil, že duel může být kontumován ve prospěch Sparty. Celou

0: Situací se dál zabývá vedle policie i disciplinární komise Ligové fotbalové asociace, která dnes mimořádně zasedne. Výletní loď MV Hondius zasažená Hantavirem by dnes měla zakotvit u Tenerife. Uvedla to španělská vláda s tím, že kolem lodi vznikne izolační oblast o rozsahu jedné námořní míle. Podle provozovatele plavidla začnou první lidé opouštět palubu v 9 hodin dopoledne. Pro zahraniční cestující přiletí evakuační lety. Na palubě je asi 150 lidí ze 23 zemí. Podle dostupných informací mezi nimi nejsou Češi. 3 cestující na nákazu zemřeli. Vylodění u Tenerife vyvolává obavy u obyvatelů ostrova. Téměř 190 pracovníků přístavu podle deníku Ideal plánuje nepřijít do práce. Vysokorychlostní tratě začnou dělníci stavět nejdřív za 3 roky, a to v úseku mezi Přerovem a Ostravou. V následujících letech má pak začít stavba úseku od Německa přes Prahu do Brna a do Rakouska. Počítá s tím aktualizovaný harmonogram ministerstva dopravy, který projednala vláda. První vysokorychlostní tratě mají být hotové v roce 2035. Výtěžek z charitativního běhu Wings for Life World Run podpoří výzkum léčby poranění míchy. Závod, který začne ve 13 hodin v několika krajských městech, nemá klasickou cílovou čáru. Závodníky dohání virtuální auto, které postupně zrychluje a nastavuje tempo. Kdo mu nestačí, pro toho závod končí. Zájemci se podle skateboardisty Maxima Habance můžou přihlásit až do dnešní 12. hodiny.
1: Běh se běží po celém světě, dá se říct, že najednou, takže třeba v Ázii se to běží v noci, tady se to běží normálně přes den a zaregistrovat se může úplně každý vlastně skrze aplikaci. Může vlastně běžet s tou aplikací nebo může přijít na místo, kde jsou domluvený nějaký společný rany.
0: A zúčastnit se můžou i vozíčkáři. Sport. Fotbalisté plzeňské Viktorie porazili v nadstavbové skupině o titul v šancelize Liberec 2-0. Derby pražských S mezi Slaví a Spartou se nedohrálo kvůli vběhnutí domácích fanoušků na trávník a napadení 3 fotbalistů Sparty. V části o záchranu Dukla podlehla Slovácku 0-1, Mladá Boleslav remizovala se Zlínem 1-1 a Teplice porazili Baník Ostrava 2-1. A házenkáři Plzně jsou mistry extraligy. V rozhodujícím pátém finálovém utkání play-off vyhráli na Lubovce Karviné 29-28. Získali tak 10. titul v klubové historii. Se zlatou medailí na krku se z triumfu radoval i trenér Plzně Petr Štochl.
2: Já myslím, že to ještě přijde. Teď přebáváme to, že se nám tady podařilo vyhrát tím nejčastějším rozdílem z velmi nepříznivého vývoje zápasu. Takže pro nás je tohle nádherná skvělá otočka a úžasný konec sezóny samozřejmě.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehody na D1 za Prahou a také u Vrchlabí. Na dálnici D1 pozor na nehodu za Prahou ve směru do Brna. Za nájezdem od Čestlic na 9. kilometru osobní auto srazilo zvěř. Připravte se na překážku na vozovce. Na silnici 14 z Vrchlabí do Jilemnice dejte pozor za Horní branou. Stojí tam osobní auto, které srazilo srnu. Počítejte s překážkou na vozovce a také pohybem lidí na vozovce. Následky kolize se zvěří překážejí i u Blanska. Na silnici 374 do Ráječka osobní auto srazilo zvěř, doporučujeme opatrnost. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Bude jasno až polojasno, ráno výjimečně mlhy, odpoledne a večer čekáme postupně většinou oblačno. Nejvyšší teploty od 18 do 23 stupňů, na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy. A po nich začíná ranní víkendový radiožurnál s Vojtěchem Vidrmanem.
5: O bezprecedentním trapasu fanoušků fotbalové Slávie mluví po včerejším nedohraném derby celé Česko. Mluvit o něm budeme dál taky na radiožurnálu. Ale nežijeme samozřejmě pouze fotbalovou ligou, ve které vrcholí sezóna. Na letních koupalištích naopak sezóna začíná a tak se vypravíme třeba taky na Přerovsko, abychom ověřili, jak jsou tam připraveni na první nápor návštěvníků. 5:06, úplně přesně. Přeju vám klidné nedělní ráno.
3: Víkendový radiožurnál
6: a Vojtěch Bidrman.

0: Provozovatelé koupališť připravují venkovní plavecké areály na letní sezónu. Mají celkem naspěch, protože otevřít chtějí většinou do měsíce. Třeba v Přerově upravují dosluhující 25-metrový bazén letos naposledy. Příští rok ho město nechá kompletně opravit.
1: Ty problémy nastávají každoročně tím, že ten bazén je dlážděný, takže odskakují kachličky po zimě, tak je potřeba je znovu přichytit, tak aby vydržel celou sezonu.
2: Ukazuje mi u venkovní 25 Petr Kouba, jednatel společnosti Sportoviště Přerov. Vytmelit a zpevnit je potřeba taky odtokové kanály.
1: Tyto stavební úpravy jsou pochopitelné a jsou každoroční s ohledem na stáří tohoto plaveckého areálu.
3: Aleš nakládal. Strojník.
4: S kuličkami přijel do areálu, kde jsou dva beach volejbalové kurty. Je tady nádherný, krásný písek, nicméně je spousta nečistot. Co to pro vás znamená?
3: Jasně, jarní práce, údržba, všechno vyčistit prostě. Dát to dokupy, plevel vytrhat, písek vyčistit, plno práce.
2: Přípravy zahájili i v sousedním Lipníku nad Bečvou. Na dně 50-metrového bazénu právě pracuje s kartáči na dlouhých násadách parta Františka Janošce.
5: Pustíme tady vodu.
6: No, vezmu kartáče a čistíme.
2: Jen do rozjezdu nové sezóny technické služby letos investují 500 000 korun. Potvrzuje ředitel Václav Zatloukal.
7: Tady vidíte novou atrakci, kterou připravujeme na letošní sezónu. Je to nafukovací trampolina o rozměrech 6x10 metrů.
2: Co rekreanti, návštěvníci areálu, letos musí počítat s nějakým navýšením?
7: Ceny nebudou navýšeny, budou stejné jako v loňském roce. Přibudou pernamentky, takže já doufám, že v tomhle ohledu budou spokojení.
2: Ceník vstupného zůstává stejný i na koupališti v Přerově. Naopak v Hranicích základní vstupné zdražují o 20 korun. Ze 110 na 130 korun. Z Přerovska Lenka Kratochvílová, Radiožurnál.

0: Neděle 10. května dnes by mělo být krásně, vlastně asi nejtepleji, pokud jde taky o celý následující týden, tak si pojďme dnešek užít a od Marcely Hálové se teď, pokud jde o počasí, dozvíme mnohem víc. Marcelo, dobré ráno.
1: Je to tak, dobré ráno, mám nachystanou předpověď počasí a ráda ji řeknu.
2: Počasí.
1: Dnes po ránu je téměř nad celým Českem jasné nebe, jen výjimečně se vytvořily mlhy. Teploty klesly většinou na 7 až 2 stupně, ale místy hlavně v údolích je chladněji. Například Králíky v Pardubickém kraji mají minus 2 stupně a ještě o trochu chladněji je v mrazových kotlinách. Na Jizerce, v Jizerských horách nebo na Kvildě, na Šumavě minus 4 nebo minus 5 stupňů Celsia. Zpočátku dnešního dne bude pokračovat počasí s jasným až polojasným nebem, odpoledne a večer se ale začne nebe postupně zatahovat. Nejvyšší denní teploty vystoupí k 18 až příjemným 23 stupňům. O trochu tepleji bude na jižní Moravě. A nejvyšší teploty v 1000 metrech na horách se budou pohybovat kolem 16 stupňů. Hezkou neděli přeji.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o

0: Opuštěný areál, rezevějící konstrukce a dráha zarostlá trávou. Tak to roky vypadalo v Němčičkách na Břeclavsku, kde měl před lety vzniknout výletní areál s bobovou dráhou. Místo ale po sporech o financování a zásahu exekutora jen chátralo. Nový vlastník teď celý areál rekonstruuje. Otevřít chce v červnu.
1: Se těším, až to bude otevřený, a těším se, až se budu projíždět. No, že tam můžu jít aj sám a s kamarádama, aj s rodičema.
2: 9letý Jirka je z Němčiček. Že v obci bobová dráha stojí, věděl. V provozu ji ale nikdy nezažil.
1: Tam to bylo předtím takový hnusný a teďka to je dobrý.
2: Dráhu nechal soukromně postavit v roce 2010 tehdejší starosta. Fungovala ale jen krátce. Kvůli sporům o financování, které skončily u soudu, ji zabavil a rozebral exekutor. A místo léta chátralo.
3: Bylo to nepojízdný, chybělo tady spoustu věcí. To znamená, že kompletně se předělávala celá ta konstrukce. Zůstalo jenom to torzo.
2: Ukazuje Pavel Kavický, který provozuje bobovou dráhu taky v Mariánském údolí v Brně. Dráhu v Němčičkách koupil loni.
3: Tahle bobovka je asi 860-870 metrů dlouhá. Máme tady dva ty karusely, jeden je ještě nad tím, ten má jenom 360 zatáčků a tenhle má 720. Kruh má 360, takže jsou to dvě patra pod sebou a kousek.
2: Kromě toho v areálu přibydou taky toalety, stánek s občerstvením, dětské hřiště a nový násep kolem rybníka.
4: Nechceli jsme se do toho nějakým způsobem zapojit, nechceli jsme do toho investovat. Ano, bylo to nabídnuto i obci, ať to odkoupí, ale to jsme odmítli.
2: Upřesňuje nezávislý starosta Němčiček Zbyněk Slezák. První lidé se budou moct na obnovené bobové dráze svést od začátku června. Z Němčiček Aneška Hlávková, Radiožurnál.

0: Základní část fotbalové ligy ovládla suverénně pražská Slavia.
1: To nejdůležitější je ale na programu až teď.
0: Nadstavba fotbalové ligy na Radiožurnálu.
1: Buďte díky našim reportérům u všech zápasů.
0: Klíčové duely nabízíme tradičně v přímých přenosech.
1: Kromě toho pravidelné živé vstupy v reportérském kolečku
0: nebo pozápasové reportáže.
1: Nadstavba fotbalové ligy na Radiožurnálu.
0: Ve vysílání po celý květen.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.

0: Sochaři na náplavce u Kamenného mostu v Písku v těchto dnech tvoří sochy z písku. Znázorňují řeku Otavu jako ženu s dlouhými vlasy, Přemysla Otakara II. Na koni nebo raketu se strojem času. Taky na Radiožurnálu se tam vypravíme, bude to zhruba ve 17:45.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Malý Zhorác a kapitán Vašátko na stopě vraha Stopařky. David Matásek a Viktor Price v detektivním filmu Případ pro rybáře. ČT2. Pohádkový život sobeckého lékaře ukončí jediný telefonát. Alan Delon v hlavní roli thrilleru Plyšový medvídek. A ČT Art uvede portrét světově proslulé kanadské zpěvačky v premiérovém hudebním dokumentu Celine Dion – Zrození hvězdy. Nedělní večer s Českou televizí.
3: V květnu na vás v galerii Vinohradská 12 čeká výstava prací známé herečky Ivy Hitnerové. Přijďte se podívat a potěšit poetickými obrázky každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin do budovy Českého rozhlasu v Praze. Výstavu bude možné navštívit i v sobotu 16. května v rámci Dne otevřených dveří Českého rozhlasu. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
0: Radiožurnál, 5:30. Eliška Zábrocká připravila zprávy.
4: Do úterý je možné podat elektronické daňové přiznání za loňský rok bez pokuty. Lhůta uplynula už 4. května, ale podle finanční správy začne až od středy nabíhat sankce. Ta je 0,05% stanovené daně za každý den prodlení. S pomocí daňového poradce nebo advokáta můžou lidé daňové přiznání podat až do 1. července. Izraelský útok na jihu Libanonu zabil nejméně 7 lidí, včetně jednoho dítěte. Uvedla to agentura AFP s odkazem na libanonské ministerstvo zdravotnictví. Izraelská armáda před útokem vyzvala obyvatele 9 vesnic na jihu země k evakuaci. Podle libanonské státní zpravodajské agentury NNA, ale izraelské útoky zasáhly i jiné oblasti, včetně hlavního města Bejrútu. Šítské hnutí Hezbalah zase oznámilo provedení dronového útoku na sever Izraele. A ve slovenském Liptovském Mikuláši dnes oslaví páteční 81. výročí konce druhé světové války. Akci připravuje slovenské ministerstvo obrany ve spolupráci s úřadem vlády. Oslavy má doprovodit například tradiční kladení věnců, ukázky vojenské techniky a slavnostní vojenská přísaha téměř 270 absolventů základního vojenského výcviku.
5: Sport.
4: Ligové derby pražských S mezi fotbalisty Slavie a Sparty se nedohrálo. Domácí fanoušci totiž trhli před koncem utkání na hrací plochu a napadli i 3 hráče Sparty. Slavia vedla 3-2 a v případě vítězství mohla slavit obhajobu titulu. Celou situací se dál zabývá vedle policie i disciplinární komise Ligové fotbalové asociace, která dnes mimořádně zasedne. Ve skupině o titul Plzeň porazila Liberec 2-0, v části o záchranu Teplice vyhráli nad Baníkem Ostrava 2-1, Dukla prohrála se Slováckem 0-1 a Mladá Boleslav remizovala se Zlínem 1-1.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehody na D1 před Ostravou a také u Horní Brané na Semilsku. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy pozor za odbočkou na Klimkovice. Na silnici na kilometru 344,5 nákladní auto narazilo do svodidel. Na místě už je policie, je to s opatrností průjezdné. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy teď je čerstvá nehoda za odbočkou na Litoměřice. Na 44. kilometru osobní auto srazilo zvěř, dejte pozor na překážku na vozovce. A na nehodu pozor i na silnici 14 z Vrchlabí do Jilemnice. Za Horní Branou osobní auto srazilo srnu. Je tam počítejte s překážkou na vozovce a raději zpomalte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Pokud právě teď vstáváte nebo se naopak po noční službě chystáte domů, pak vás potěší nebe téměř bez mraku, jen místy pozor na mlhy. Pohled na východ napovídá, že slunce už vyšlo, dnes přibližně 10 minut před 17:30. A kolik aktuálně ukazují teploměry, to nám připomene meteorolog Martin Tomáš.
9: Teploty klesly většinou na 7 až 2 stupně Celsia, ale v údolích je i chladněji. Například Králíky v Pardubickém kraji mají téměř minus 2 stupně Celsia. Na Jizerce a na Kvildě tam jsou teploty i kolem minus 4 nebo minus 5 stupňů Celsia.
8: A na slunečné ráno naváže slunečné dopoledne, samozřejmě až se rozpustí ranní mlhy. Odpoledne už to ale bude trochu jinak, nebe se začne zatahovat, pršet dnes ale ještě nebude. Teploty odpoledne vyšplhají docela vysoko, pohybovat se budou nejčastěji mezi 18 a 23 stupni. Na jižní Moravě bude dokonce ještě o trochu tepleji. A pokud se chystáte na výšlap do hor, pak počítejte s teplotou kolem 16 stupňů. A povane k tomu jen slabý, na jihu našeho území mírný, východní až jihovýchodní vítr. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má opět Vojtěch Bidrman. Dobré ráno.
0: Marcelo, děkuji za něj a přidám ještě jeden tip na neděli. Na zámku v Duchcově na Teplicku dnes pokračují prohlídky pro děti. Těšit se můžou na návštěvu hlavního valštejnského sálu a běžně nepřístupných prostor zámecké obrazárny, kde pan hrabě pohádkovou formou přiblíží nejmenším návštěvníkům život na zámku. Na dětskou prohlídku Duchcovského zámku můžete vyrazit mezi 10:30 odpoledne.
6: Radiožurnál.
10: Každý den s vámi.
6: I o víkendu.

O čem píšeme v neděli ráno na i rozhlasu? Antonína Heizlera v březnu Vrchní soud v Praze pravomocně odsoudil k 5 letům vězení a na 10 let mu zakázal práci se zvířaty. Muž ale teď před svým nástupem do vězení i tak pracuje v zemědělském podniku ve Všetatech. Heizler se podle soudu spolupodílel na nevhodném chovu, který vyústil v úhyn 69 krav, na vyčerpání a s dlouhodobými bolestmi. Heizler soudní proces označuje za pochybení justice. Celou kauzu tedy rozebíráme hned na titulce našeho zpravodajského serveru i rozhlas.cz.

0: Jednou z hlavních událostí včerejšího večera měly být oslavy titulu fotbalové Slávie, ke kterým už se ve Vršovicích schylovalo. Všechno je ale jinak. Derby Slávie se Spartou se ve druhém kole elitní nadstavbové skupiny šance ligy nedohrálo. Slávia v nastaveném čase vedla 3-2, jenže pak fanoušci domácích vtrhli na trávník a napadli i hráče soupeře. Dnes kvůli tomu mimořádně zasedne disciplinární komise Ligové fotbalové asociace.
1: Dav domácích příznivců, ale hlasatele na stadionu v Edenu neuposlechl. Při invazi na hřiště fanoušci Slávie napadli brankáře Sparty Jakuba Surovčíka, potvrdil radiožurnálu Sport mluvčí policie Richard Hrdina.
2: Takže kriminalisté zahájili úkony trestního řízení kvůli podezření ze spáchání trestného činu výtržnictví. Budou zajišťovat všechny kamerové záznamy, které posléze budou vyhodnocovány. Také budou prověřovat i mohutné použití pyrotechniky.
1: Tou zasypali fanoušci Slávie i sektor hostů. Podle Sparty napadli i útočníka Matyáše Vojtu a obránce Jakuba Martince. Výběr kouče Briana Priského se už na hřiště nevrátil. Na sociální sítě Sparta napsala.
3: Kompletní tým AC Sparta Praha z obav o bezpečnost opustil stadion Slávie Praha.
4: Ve chvíli, kdy nás Sparta informovala o tom, že k zápasu se nevrátí, tak já mám proto plné pochopení, my bychom se chovali stejně. Cítím jenom hluboký smutek a lítost a stud před fotbalovou a slavistickou komunitou.
1: Řekl předseda představenstva Slávie Jaroslav Tvrdík, který se Spartě omluvil. Incidentem se v dalších dnech bude zabývat kromě policie i disciplinární komise Ligové fotbalové asociace, která může rozhodnout i o kontumaci zápasu ve prospěch Sparty. Z Edenu Pavel Tilšár, Radiožurnál.

0: nemoc. Počasí.
1: Nejchladněji je dnes po ránu v mrazových kotlinách, jak v Jizerských horách, tak i na Šumavě tam klesly teploty k minus 5 stupňům. Pod nulou je ale i na místech ve středních nebo nízkých polohách, například Králíky v Pardubickém kraji mají 2 stupně pod nulou. Teplota kolem nuly je hlavně v údolích. Přes den se ale ještě výrazně oteplí, odpolední maxima se budou pohybovat mezi 18 a 23 stupni. Na hřebenech hor pak naměříte kolem 16. Zítra už nás čeká v počasí výrazná změna. Nad Českým bude velká oblačnost a také deštivo. Pršet bude nejprve v Čechách, postupně se dešťové kapky rozšíří na celé naše území. Odpoledne a večer se také místy vyskytnou bouřky. V Krušných horách může zítra v těch nejvyšších horských partiích dokonce i sněžit. Hezké ráno.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkend.

0: Rekordních 100 tun materiálu spotřebují letos sochaři na vytvoření 8 pískových soch na náplavce Otavy v Písku. Tématem je příběh této řeky jako životodárné tepny regionu s bohatou historií, krásnou přírodou i současným životem města. Sochy z Písku uvidíte u kamenného mostu už po 20.
1: Vytvářím vlasy na první soše, která symbolizuje řeku Otavu.
2: Se sochařem Marianem Maršálkem právě stojím na bednění ve výšce 1,5 metru.
1: Zbytky písku, co tam zůstanou, tak se odfouknou fukarem. Bude 5 velkých soch a 3 menší, plus 2 sochy, první a poslední, řeka Otava a písecká věž transformovaná do stroje času, budou mít kolem 3,5 metru.
2: Já si vezmu trošku toho písku do dlaně. Okamžitě se krásně začíná spojovat.
1: Základ je, aby byl co nejjemnější a aby měl větší podíl jílu.
2: Když už jsme slezli, tak já se podívám, co máte v té bedně všechno za nářadí.
1: Každý má pískařský lžíce, proto nejjemnější zpracování normálně sochařské očka a malířské špachtle.
2: A teď už míříme k soše, která je hotová. Není nejvyšší, ale nejširší.
1: Má kolem 6 metrů na šířku. Zajímavostí, že se musí spojit ze dvou soch a ten prostředek se zasype pískem.
2: Je tady kromě znaku i zakladatel města Přemysl Otakar II. Zaujal mě detail u jelena, který troubí.
1: Stvárnění těch prvků je složitý. My musíme vymyslet, aby to ten písek udržel. Takže důvod toho, že troubí, je ten, aby měl párohy položené na zádech. Jako jinak by to muselo být jenom v reliefu.
2: Co budou znázorňovat další sochy, popsala Edita Kučerová z odboru kultury Městského úřadu v Písku.
3: Od personifikace řeky Otavy přes Kelty jako první rýžovníky zlata až po založení královského města a legendu o jelením mostě. Chybět nebude ani současný písek a písecká věž pojatá jako symbolický stroj času.
2: Vernisáž pískových soch se uskuteční 20. května ve 14 hodin. Z Písku Jitka Cibulová, Vokatá, Radiožurnál.

0: aby vaše auto nepoškodila srážka se zvěří.
1: Pobíhá divočák, přímo po dálnici přeskakoval z vodidla i z pruhu do pruhu.
2: Abyste nebrzdili nouzově před překážkou.
3: Někomu ulítla madrace, je tam uprostřed dálnice a je to nebezpečný.
0: Aby vás nezaskočila neobvyklá hrozba.
4: Po silnici pro ně třídy jede vozíčkář na 400 jinou lidí. A je tady fakt mnoha.
2: Poslouchejte Na cestách zelenou vlnu radiožurnálu.
0: Nebo sami varujte před nástrahami ostatní řidiče.
2: Volejte 800 553 553.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál je 6 hodin. A Eliška Zábrocká přidá zprávy.
1: Ligové derby pražských S se kvůli vběhnutí domácích fanoušků na trávník nedohrálo. Podle Putina se válka na Ukrajině chýlí ke konci, se Zelenským se chce ale sejít až po uzavření trvalého míru. Plzeň je mistrem házenkářské extraligy, v pátém finálovém utkání vyhrála v Karviné. A zpočátku bude slunečno, během dne až oblačno. Nejvyšší teploty do 23 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Fotbalové derby mezi Slaví a Spartou se ve druhém kole nadstavbové skupiny o titul v Šancelize nedohrálo. V nastaveném čase za stavu 3-2 vběhli domácí fanoušci na trávník. Do sektoru hostujících příznivců házeli pyrotechniku a tři hráče Sparty napadli. Rozhodčí zápas přerušil, fotbalisté zamířili do kabin a Spartané krátce poté odjeli. Předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík pak do mikrofonu oznámil, že utkání se dohrávat nebude. K incidentu se vyjádřil i po zápase.
3: Nemůžu k tomu hledat žádnou toleranci a žádné pochopení. Je to pro nás těžká situace, nebudeme hledat vinu nikde jinde než u sebe. Je to naše chyba. Respektuji rozhodnutí Sparty Praha nenastoupit k zápasu. Náš soupeř nahlásil, že má jednoho nebo dva hráče, kteří byli předmětem napadení fanoušků, kteří běhli na plochu. Omlouvám se soupeři, tohle se prostě nemělo stát.
1: Tvrdík zároveň připustil, že zápas může být kontumovaný ve prospěch Sparty. Rozhodne o tom disciplinární komise Ligové fotbalové asociace, která dnes mimořádně zasedat. Incidentem se zabývá taky policie. Slovenský premiér Robert Fico předal ruskému prezidentovi Vladimíru Putinovi výzvu od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského k setkání a mírovému jednání. Putin řekl, že je ochotný se Zelenským se sejít v neutrální zemi, ale až po uzavření trvalého míru. Zároveň uvedl, že si myslí, že konflikt na Ukrajině se chýlí ke konci.

0: Největší riziko dopravní nehody dětem hrozí ve chvíli, kdy cestují v autě nebo jsou na parkovištích a v obytných zónách. Vyplývá to z dat týmu silniční bezpečnosti. Podle těch se v Česku stane průměrně 5 000 dopravních nehod s účastí dětí. Na různé situace by děti měly připravit rodiče, říká metodička dopravní výchovy z týmu silniční bezpečnosti Markéta Novotná.
1: Jak vlastně se na parkovištích pohybovat, že tam nemohou běhat a co tak znamená vlastně, když se například rozsvítí červená světla na vozidle anebo když se rozsvítí to jedno bílé, že je to vlastně vzkaz a označení toho, že to vozidlo se nastartovalo nebo se chystá couvat.
0: Radnice v Desné v Výzerských horách nechává postavit repliku historické sklářské pece. Vznikne v zahradě areálu památkově chráněné Rýdlovy vily. Město za stavbu pece zaplatí zhruba 500 000 korun. Částečně je pokryje výtěžek ze sympozia.
2: Stavbaři v zahradě Rýdlovy vily teď budují přístřešek a příští týden začne stavba samotné pece. Podle starosty Jaroslava Kořínka ze Starostů pro Liberecký kraj půjde o unikátní zařízení z doby skláře Josefa Rýdla, který žil v 19. století. Pec bude sloužit k ukázkám řemesel při sklářském sympóziu. Z Desné Johana Tománková, Radiožurnál.
3: Sport. Derby pražských S mezi Slaví a Spartou ve fotbalové šancelize se nedohrálo kvůli výtržnostem fanoušků. Plzeň v nadstavbové skupině o titul zvítězila nad Libercem 2-0. V části o záchranu remizovala Mladá Boleslav se Zlínem 1-1, Dukla podlehla Slovácku 0-1 a Teplice porazili Ostravský Baník 2-1. Mistrem házenkářské extraligy se stala Plzeň, v rozhodujícím 5. finálovém zápase zvítězila na palubovce Karviné 29-28. Čeští hokejisté prohráli v přípravě na mistrovství světa s Finskem 2-3 a dnes zakončí švédské hry od 12 hodin zápasem proti Švýcarsku. Brankář Philadelphia Daniel Vladař neodvrátil vyřazení ve druhém kole play-off hokejové NHL. Carolina zvítězila ve Philadelphia 3-2 v prodloužení a sérii vyhrála bez ztráty utkání. Colorado s Martinem Nečasem prohrálo na ledě Minnesota 1-5 a soupeř tak snížil sérii na 1-2 na zápasy.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážka na D1 před hranicemi a nehoda na D8 za Lovosicemi. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy velmi opatrně za Lipníkem nad Bečvou. Na kilometru 304,5 máme hlášenou zvěř na vozovce. D1, kilometr 304,5 ve směru do Ostravy. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy pozor na nehodu za odbočkou na Litoměřice. Na 44. kilometru osobní auto srazilo zvěř. Kvůli úklidu provoz může být omezený. A v Brně máme hlášenou nebezpečnou situaci v ulici Zvonařka. V křižovatce s Dornichem jsou na vozovce rozházené střepy a dopravní značení. A buďte opatrní při průjezdu křižovatkou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Bude jasno až polojasno, ráno výjimečně mlhy, odpoledne a večer čekáme postupně většinou oblačno. Nejvyšší teploty od 18 do 23 stupňů, na horách většinou kolem 16. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Po nich dál posloucháte ranní víkendový radiožurnál s Vojtěchem Bittermanem.
6: Ostrov na Karlovarsku zve dnes od 10 do 18 hodin na klášterní slavnosti. Barokní slavnost připomene 360 let od založení piaristického kláštera. Program nabídne například vystoupení pěveckého sboru Kubitus, pohádky pro děti a od 17 hodin taky koncert Luboše Pospíšila. Tak krásnou neděli.
4: Víkendový radiožurnál
7: a Vojtěch Bittermann.

0: Jaké kmorští koně pomáhají správcům Národního parku Podyjí? Včera se o tom mohl dozvědět každý, kdo dorazil na komentovanou procházku. Před rokem se koně přestěhovali na novou pastvinu u obce Havraníky na Znojemsku. Tam spásají trávu a další rostliny v lese a pomáhají tak ochranářům udržovat porosty.
1: Typicky je to zbarvení, vidíte, hnědý kůň s černýma prvkama na hlavě a na těch nohách. Je to takovej kůň, který je velikostně něco mezi běžným domácím koněm a poníkem.
2: Průvodce procházky Robert Stejskal ze správy Národního parku Podyjí zastavuje skupinku lidí u ohrady, za kterou se spásá asi 6 hřebců exmorského koně.
1: Tenhle kůň je zvláštní tím, že to je takový jako starý plemeno, který minimálně od 11. století se chová takzvaně na divoko. To je zajímavé, že vydrží v přírodě i přes zimu. V podstatě se nemusí příliš přikrmovat, protože oni si najdou všechno potřebné venku.
2: Koně se z dřevěného přístřešku na pastvině přesunuli o kousek blíž k lesu. Tady jsou dobře vidět místa, která koně spásají. Tráva je tady o poznání nižší než před ohradou.
1: A co tam nechali, tak tam jsou byliny všeho druhu. Tam jsou různý mochny, kopretina, chrpa, divizna, jahodníky tam jsou hodně. To je jeden z efektů, který ty koně přináší, že oni vlastně ty bylinky vyseparují z té trávy a ty bylinky pak můžou krásně jakoby prosperovat.
2: Po stopách exmorských koní i dalších zajímavostí Národního parku Podyjí se vydala i paní Veronika s dcerou.
3: Nás všechno zajímá o přírodě, takže my jsme takový zvídavý holky. Člověk si nevšimne toho, v čem žije vlastně, že zná jenom pár základních těch rostlin a zvířat a vždycky to rozšíří obzory.
2: Trávu v lesní pastvině tady u Havraníků 6 exmorských koní spásá od loňského léta, kdy je sem správce parku přesunuli z jiné pastviny, doplňuje Robert Stejskal.
1: My jsme vlastně chtěli snížit jakoby objem té trávy, která v tom světlém lese dusí některé ty kytky a ten rozdíl už po tom roce je tam docela markantní. Řada těch lokalit je skutečně jakoby pěkně vypasená, ale ne úplně plošně, což zase vyhovuje třeba hmyzu, aby to nebyla úplně jako jednolitá plocha.
2: Koně tady v Podyjí pomáhají od roku 2018. Správci je mají ještě na dvou dalších pastvinách. Několik koní čeká v pondělí převoz do Milovic na Nymbursku, kde budou plnit podobnou roli jako tady v Národním parku Podyjí. Šimon Franc, Radiožurnál.

0: Místo oslav titulu skončilo včerejší fotbalové derby mezi Slavií a Spartou fiaskem, protože se nedohrálo. Jedno z hlavních témat včerejšího večera, věnovat se mu budeme i na Radiožurnálu po 6:45. Dobré ráno, 6:15. Zprávy přidá Eliška Zábrocká.
1: Anabolické steroidy zvyšují pravděpodobnost srdečního kolapsu, jsou zároveň snadno dostupné, varovali předtím odborníci na výročním sjezdu České kardiologické společnosti v Brně. Steroidy způsobují, že svaly rostou, spolu s nimi ale i srdce, a takový růst není přirozený. Podle kardiologů kombinace užívání anabolik, stimulantů a intenzivního tréninku zvyšuje riziko poruch srdečního rytmu. Ty můžou vést až ke kolapsu nebo náhlé smrti. Dnes jeden matek, který tradičně připadá na druhou květnovou neděli. V Československu se svátek začal slavit už před 103 lety, kdy ho po americkém vzoru prosadila Alice Masaryková. Tradice se obnovila v 90. letech po pádu komunistického režimu. Obdobou je Den otců, který se slaví vždy třetí neděli v červnu. A na společnou výšku dnes můžou vyrazit zájemci po cyklistické stezce Brno-Vídeň. Její správci pořádají tradiční zahájení cyklistické sezóny. Start je v Brně Komárově, zastávky s doprovodným programem jsou naplánované v Blučině a v Hrušovanech u Brna, kde se u vily od Adolfa Lose koná akce Losovka ožívá.
2: Počasí. Po slunečném ránu a dopolední dnes přes den bude mraků přibývat, déšť nás dnes ale ještě mine. Nebe tedy bude jasné až polojasné, teď po ránu s výjimečnou mlhou. Odpoledne a hlavně večer čekáme na celém území postupně oblačno. Teploty dnes ještě docela příjemné, mezi 18 a 23 stupni. Na jižní Moravě může být opět o trochu tepleji, naopak v 1000 metrech na horách chladněji, kolem 16 stupňů. V noci na zítřek už se počasí změní. Přes naše území přejde studená fronta a přinese k nám hodně oblačnosti a také nás čekají v novém týdnu nižší teploty. Zítra ještě mezi 15 a 21 stupni. V úterý pak pocítíme velké ochlazení, to už se budou odpolední teploty pohybovat jen mezi 8 a 12 stupni. Na jižní Moravě ještě může být kolem 14 stupňů Celsia. Pokračuje meteorolog Martin Tomáš.
3: Který bude doznívat vliv studené fronty. Zpočátku čekáme zataženo až oblačno, na většině území déšť nebo přehánky. Během dne pak už proměnlivou oblačnost, místy přehánky, v polohách nad 800 metry, na severozápadě ráno dokonce nad 600 metry, srážky smíšené nebo sněhové.
2: A ve středu už bude zase konečně slunečněji, polojasno, jen přechodně oblačno, přehánky se budou vyskytovat už jen na horách, tam ale stále ještě i sněhové. Teploty už se budou mírně zvedat, budou od 13 do 17 stupňů. No a v dalších dnech příštího týdne až do konce týdne spíše více oblačnosti, bude se ale mírně oteplovat. Krásný den.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o víkendu.

0: Ve víkendovém radiožurnálu teď slibovaný fotbal. Očekávané derby v Šancelize mezi Slaví a Spartou se nedohrálo. Domácí byli včera večer blízko obhajově titulu. V závěru zápasu ale na trávník vtrhli jejich fanoušci a postarali se o skandál, který v českém fotbale, upřímně řečeno, nemá obdoby.
1: Do konce nastavení zbývaly zhruba 3 minuty. Slavia tou dobou vedla 3-2 a desítky jejich fanoušků už postávali za postranními čarami připravení odstartovat mistrovské oslavy. Rozhodčí Rouček v tu chvíli hru pouze přerušil. Domácí fanoušci navzdory prosbám hlasatele vtrhli na trávník a chovali se jako smyslu zbavení. Do sektoru příznivců Sparty létaly světlice a došlo dokonce k napadení hostujících fotbalistů.
2: Dokážu pochopit fanoušky, že měli pocit, že za pár minut je konec úspěšného zápasu, úspěšné sezóny a budou slavit mistrovský titul, ale nemůžu k tomu hledat žádnou toleranci a žádné pochopení. Je to pro nás těžká situace, nebudeme hledat vinu nikde jinde než u sebe.
1: Přiznal na tiskové konferenci předseda představenstva Slávie Jaroslav Tvrdík. Bezprostředně potom, co domácí fanoušci vběhli na trávník, hráči obou klubů zmizeli v kabinách. Domácí se po nějakém čase vrátili, hosté ale z obavy o svou bezpečnost nastoupili do autobusu a ze stadionu odjeli. Tvrdík poté předstoupil před tribunu Sever a do mikrofonu oznámil, že zápas se dohrávat nebude.
2: Respektuji rozhodnutí Sparty Praha nenastoupit k zápasu. Náš soupeř nahlásil, že má jednoho nebo dva hráče, kteří byli předmětem napadení fanoušků, kteří běhli na plochu. Omlouvám se soupeři. Tohle se prostě nemělo stát. Cítím jenom hluboký smutek a lítost a stud před fotbalovou a slavistickou komunitou.
1: Napadení hráčů Sparty policie vyšetřuje pro podezření z výtržnictví. O osudu zápasu bude rozhodovat disciplinární komise Ligové fotbalové asociace a šéf Slávie Jaroslav Tvrdík je smířený i s variantou, že utkání bude v neprospěch lídra tabulky kontumováno.
2: Umím si představit, že takovéto rozhodnutí může padnout a že jsme si boj o titul extrémním způsobem zkomplikovali. Současně musíme v klubu vést nějakou diskuzi, aby se podobná situace už nikdy neopakovala.
1: Dodal po nedohraném derby pražských S předseda představenstva Slávie Jaroslav Tvrdík. Z Edenu Lukáš Michalík, Radiožurnál.

0: Vinohradská 12.
1: Zpravodajský podcast Českého rozhlasu.
0: Vinohradská 12.
1: Tým v čele s moderátorem Matějem Skalickým pro vás chystá každý všední den jedno aktuální téma.
0: Podrobně a v souvislostech.
1: Vinohradská 12.
0: Předpremiéra v 15:30 ráno na Radiožurnálu.
1: A kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu iRozhlas nebo v aplikaci Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Liga proti rakovině opět promění Českou republiku v zahradu žlutých kvítků. Peníze ze sbírky slouží na podporu onkologických pacientů, prevence a výzkumu nádorových onemocnění. Pořiďte si 13. května žlutou kytičku, která pomáhá. Pokud nepotkáte dobrovolníky ve žlutých tričkách, můžete kytičky získat i v některých obchodech a provozovnách. Seznam najdete na webu sbírky cdpr.cz. Liga proti rakovině i mediální partner Radiožurnál vám děkují za podporu.
1: Radiožurnál posloucháte i v 6:30. Eliška Zábrocká a zprávy.
2: Rusko a Ukrajina se navzájem obviňují z porušování třídenního příměří. Ukrajinský generální štáb tvrdí, že od jeho začátku provedla ruská armáda přes 50 úderů. Po útoku v Chersonské oblasti podle serveru Ukrajinská pravda zemřela žena. Ministerstvo obrany v Moskvě ale tvrdí, že ruští vojáci jen reagují na porušování příměří ze strany Ukrajiny. Klid zbraní v pátek navrhl americký prezident Donald Trump a obě strany ho přijaly. Má platit do zítra. Vláda zřejmě neschválí návrh pirátských poslanců, kteří chtějí zavést další sníženou sazbu daně z přidané hodnoty ve výši 6% na některé potraviny a hygienické prostředky, jako jsou vložky, tampóny a pleny. Stojí to v návrhu stanoviska pro pondělní jednání vlády zveřejněném na vládním webu. Poukazuje hlavně na to, že návrh pirátů bude mít významné negativní dopady na rozpočet, ale neobsahuje návrh, jak tento propad vyrovnat. A španělský snímek Olivie a neviditelné zemětřesení vyhrál v kategorii nejlepší celovečerní film pro děti a mládež na Mezinárodním festivalu animovaných filmů Anifilm. Ceny v jednotlivých kategoriích pořadatelé předali v kulturním centru Lidové sady v Liberci. Letošní 25. ročník na téma mýtů a legend nabídl přes 500 snímků. Program přehlídky končí dnes projekcí vítězných filmů v Grand Hotelu Zlatý lev. Sport. Ligové derby pražských S mezi Sláví a Spartou se nedohrálo. Utkání fotbalové šance ligy přerušily výtržnosti domácích fanoušků. Vedle policie se incidentem zabývá i disciplinární komise Ligové fotbalové asociace, která bude dnes mimořádně zasedat. V nadstavbové skupině o titul Plzeň porazila Liberec 2-0, v části o udržení Teplice porazili Ostravský Baník 2-1, Mladá Boleslav remizovala se Zlínem 1-1 a Pražská Dukla podlehla Slovácku 0-1. A Plzeň hazenkáři vyhráli extraligu. V rozhodujícím pátém finále zvítězili na palubovce Karviné 29-28.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D1 za Lipníkem a v Praze nehoda v Horních Měcholupech. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy se vyhněte překážce za Lipníkem nad Bečvou. Na kilometru 304,5 máme hlášenou zvěř na vozovce. V Praze pozor v Horních Měcholupech, v Kutnohorské ulici do Uhříněvsi. Na úrovni obchodní zóny u Průmstavu se stala nehoda. Na místě budou zasahovat záchranáři, čekejte omezení. A v Brně velmi opatrně v ulici Zvonařka, v křižovatce s Dornichem někdo vjel do dopravního značení. A jsou tam rozházené značky a také střepy na vozovce, tak opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Dnes po ránu je téměř nad celým Českem jasné nebe, jen výjimečně se vytvořily mlhy. Teploty klesly většinou na 7 až 2 stupně, ale místy hlavně v údolích je chladněji. Například Králíky v Pardubickém kraji mají minus 2 stupně a ještě o trochu chladněji je v mrazových kotlinách, na Jizerce v Jizerských horách nebo na Kvildě na Šumavě minus 4 nebo minus 5 stupňů Celsia. A jak bude přes den, to nám řekne meteorolog Martin Tomáš.
6: Dnes bude jasno až polojasno, ráno s výjimečnou mlhou. Odpoledne a večer čekáme postupně většinou oblačno. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů Celsia, o něco tepleji by mohlo být na jižní Moravě. Nejvyšší teploty v 1000 metrech budou pak kolem 16 stupňů Celsia.
5: V noci na zítřek se ale počasí změní, přes naše území přejde studená fronta a přinese k nám hodně oblačnosti a také nás čekají v novém týdnu nižší teploty. Zítra ještě mezi 15 a 21 stupni, v úterý pak pocítíme velké ochlazení. To už se budou odpolední teploty pohybovat jen mezi 8 a 12 stupni. Na jižní Moravě ještě může být kolem 14 stupňů Celsia. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál s Vojtěchem Vidrmanem. Dobré ráno.
1: No a novou sezónu dnes slavnostně zahájí v lázních Karlova Studánka na Bruntálsku. Program tam začne v 10 hodin dopoledne a propojí lázeňskou tradici s kulturou, historií i současnými příběhy. A taky připomene, že Karlova Studánka stojí na 4 přírodních léčivých zdrojích. Na vodě, vzduchu, rašelině a plynu. Dobré ráno, dnes je neděle 10. května.
3: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

0: Takhle zněl konec 90. let na Radiožurnálu. Jste slyšeli ikonu italské taneční scény Gigiho D'Agostina. A rychle míříme do Budapešti. Příloha, která se většinou jen nenápadně přidá na talíř. V maďarské metropoli se z ní ale stal základ celého podniku. Nokedly, drobné nočky podobné haluškám, tam vaří poctivě jako doma, ale servírují je v tempu rychlého občerstvení.
1: Paní kuchařka v malé budapeštské restauraci Nokedly Factory teď sype přes kovové sítko do vroucí vody těsto. Respektive nesype, ale řekla bych, že pasíruje. No a z těchto kousků už za pár minut budou nokedly, což je pro Maďary naprosto běžná příloha, ale pro Gábora Kováče, který je majitelem tohoto bistra, je to základ celého jeho podnikání.
2: Nokedly jsou pro nás to, co je pro Araby kuskus, pro Číňany rýže anebo pro Italy gnocchi.
1: Nejčastěji se podávají k polévce, kuřecímu paprikáši, hovězímu perkeltu anebo guláši. A všechna tato jídla jsou samozřejmě základem jídelního lístku i Gáborovy restaurace. Kromě tradičních maďarských pokrmů ale nabízí i modernější varianty. Třeba se sýrem, špenátem anebo rajčatovou omáčkou.
2: Chci to udržet jednoduché, nemít v nabídce moc jídel, abych se mohl soustředit na jejich kvalitu.
1: A právě Nokedly Gáborovi tento jednoduchý koncept umožňují.
2: Není to žádná věda, ale chce to správný postup. Naučila mě to starší paní, která vaří celý život. Jsou to jen vejce a mouka a děláme je vždy čerstvé.
1: Nokedly přitom nejsou jen čistě maďarská specialita. Podobné noky se objevují napříč střední Evropou, v Německu nebo v Rakousku jako špecle, na Slovensku zase jako halušky. Základ je vždycky podobný, liší se ale konzistence i způsob podávání.
2: Ne každý má čas si takové jídlo připravit doma. Nejde jen o nokedly, ale i o to, s čím je servírujete. Uvařit dobrý paprikáš nebo hovězí guláš trvá několik hodin. Maso musí změknout, nasát chutě. Jsou samozřejmě možnosti, jak to obejít, ale už to pak není ono.
1: Gábor ale našel způsob, jak bez zkratek nabídnout domácí jídlo i v rychlém tempu. Poslechnout si o tom můžete už dnes v zápisníku zahraničních zpravodajů na Radiožurnálu po 9. hodině. Z Budapešti Bára Vránová, Radiožurnál.

0: Drama se včera večer neodehrávalo jen ve fotbale. Plzeňští házenkáři získali po velmi napínavém pátém finále mistrovský extraligový titul. V Karviné vyhráli 29-28 a připsali si tak 10. zlato v klubové historii. S brankářem Plzně Filipem Hrajtem si pár minut po zápase povídal reportér David Procházka.
1: Filip Hrajt u mikrofonu Radiožurnálu Sport krátce po tom, co Plzeň vyhrála v Karviné 29-28 rozhodující finále. Tak věřili jste před tím zápasem, že máte velkou šanci ten titul přece jenom urvat prvním venkovním vítězstvím?
2: Určitě jsme věřili, protože ty dva domácí zápasy, co jsme hráli s Karvinou, tak jsme byli lepší a věděli jsme, že když takovýhle výkon předvedeme i dneska, tak se to povede. Je tady hala plná, hráli strašně dobře, ale říkám, bylo to vabank a my jsme měli prostě trošku víc štěstíčka a tak to dopadlo na nás. No.
1: Po prvním poločase to bylo o 4 góly, pak Karvina vedla dokonce o 5, ale vy jste se nevzdali, kde se to začalo lámat?
2: Ten první poločas byl trošku na své bedra, tam jsem měl pár nechycených balonů, takže za to se klukům omlouvám, ale jsem rád, že mě kluci podrželi a napravili ty moje chyby a v druhém poločase jsme začali v útoku se líp prosazovat, koncovku jsme zlepšili a konečně se nám povedly nějaký zákroky i Danu Grablmanovi, servičky, takže tohle to si myslím, že rozhodlo.
1: Co vůbec říkáte takovému dramatickému zápasu, plnému zvratu, poslední finálový zápas?
2: Můžu pozdravit tátu, ten bude mít určitě infarkt, jak i můj děda. A myslím si, že každý fanoušek, co má názenou, tak si myslím, že tohle je prostě krása pro oči a takovýhle nervy, myslím si, že se nemáme za co stydět, ani Karvina.
1: Jaké budou oslavy, zatím nevidím šampaňské na ploše.
2: Nepřemýšleli jsme takhle dopředu, takže necháme tomu volný průběh, uvidíme, co je připravený.
1: Nevíte, co je připravené?
2: Nevím, vůbec nevím, uvidíme.
1: Tak za chvilku si půjdete pro zlaté medaile, gratuluju.
2: Děkuji.
1: Z Karviné David Procházka, Radiožurnál.
0: Dobré ráno, 6:45. Zprávy Radiožurnálu s Eliškou Zábrockou.
3: V roce 2029 mají dělníci začít stavět první část vysokorychlostní tratě. Počítá s tím aktualizovaný harmonogram ministerstva dopravy. Jako první by se měla rozběhnout stavba trati mezi Přerovem a Ostravou. V následujících letech by pak měla začít stavba dalších úseků od hranic Německa přes Prahu do Brna a z Brna na jih k Rakousku. A v pražských ulicích má dnes premiéru audiovolk Voláme všechny Čechy. Na procházce s nasazenými sluchátky se lidé seznámí s osudem prvorepublikového režiséra Jana Svitáka. Ten byl na konci druhé světové války obviněn z kolaborace s nacisty. Autentickými místy z jeho života provede herečka Nataša Bednářová. Akci v režii Daniely Samsonové pořádá pražské divadlo X10.
4: Počasí. Po chladném ránu nás čeká teplý den. V mrazových lokalitách klesla teplota až 5 stupňů pod nulu. Tolik bylo po ránu na Jizerce v Jizerských horách. Na Kvildě Perle na Šumavě bylo dokonce 6 stupňů pod nulou. Mrzlo ale i jinde, například v Rýmařově klesla teplota k minus 1 stupni. V Králíkách v Pardubickém kraji ukázaly teploměry dokonce minus 3. Přes den nás ale čekají příjemné teploty, nejčastěji mezi 18 a 23 stupni a na jihu Moravy může být ještě o trochu tepleji. A dnešek bude na rozdíl od předchozích dnů docela slunečný. Čekáme jasné až polojasné nebe, teď po ránu ale místy pozor na mlhy. Odpoledne bude nad naším územím přibývat oblačnosti, deště se ale dnes nedočkáme. Krásný den.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I

0: Výletní loď MV Hondius, na které jsou lidé nakaženi hantavirem, už je u Kanárských ostrovů a chystá se zakotvit. Podle webových aplikací, které sledují pohyb lodí, je doprovází dva čluny pobřežní stráže a jedna záchranářská loď. Co bude se 150 lidmi na palubě, teď prozradí ve víkendovém radiožurnálu Jiří Kordík z naší zahraniční redakce. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Podle plánu nevpluje ta výletní loď do přístavu, ale zakotví poblíž. Kolem ní by měla vzniknout taková izolovaná oblast v okruhu zhruba jedné námořní míle. Postupně ji pak opustí všichni cestující a část posádky, která není nutná pro další plavbu. Nejprve se na břeh dostane 14 Španělů na palubě, kterým už soud nařídil karanténu v Madridu. Podle provozovatele jsou na lodi lidé ze 23 zemí. Ti budou loď opouštět až ve chvíli, kdy pro ně budou přistavená evakuační letadla. Jenom dodám, že mezi cestujícími nejsou Češi.
0: Jak na to vylodění reagují na Kanárských ostrovech?
1: Podle zpráv z regionálního deníku Ideál lidé protestovali proti připlutí lodi a téměř 200 pracovníků přístavu dnes neplánuje přijít do práce. Už pátek taky protestovali před kanárským parlamentem v Santa Cruz. Šéf Světové zdravotnické organizace ale ještě včera večer dorazil na Tenerife a ubezpečil občany, že riziko nákazy je pro obyvatele velmi nízké a že šíření nákazy na lodi taky není začátkem žádné nové pandemie. Španělské ministerstvo zdravotnictví už uvedlo, že díky přísným opatřením se nikdo z obyvatel ostrova s cestujícími, které teď čeká ta evakuace, do kontaktu nedostane.
0: Už se to naznačil, ale zopakujme raději, jaké je tedy riziko nákazy.
1: Víme, že dosud je potvrzených 6 případů velmi nakažlivého hantaviru, ten většinou přenáší hlodavci. Velkou pozornost v minulých dnech vyvolal případ letušky společnosti KLM, která právě s příznaky hantaviru skončila v nemocnici. Předtím se totiž dostala do kontaktu s jednou z cestujících, která na hantavirus později zemřela. Nakonec se ale u ní nákaza nepotvrdila a testy byly negativní.
0: Redaktor Jiří Kordík, moc děkujeme, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

V Jablonci nad ní jsou u přehrady Mšeno. Dnes odstartuje už po čtvrté charitativní běh pro ty, co běhat nemohou. Celosvětově pořádaný závod, kdy po celém světě ve stejný čas za pomoci aplikace vystartují 10 000 závodníků, začne v Jablonci nad ní jsou ve 12 hodin. Startovné ze závodu jde celé na výzkum poranění míchy. Vy stále posloucháte víkendový radiožurnál. Dobré ráno.

0: Radiožurnál 7 hodin. Eliška Zábrocká připravila zprávy.
1: Fotbalové derby pražských S se nedohrálo. Fanoušci Slávie vtrhli na hřiště a napadli tři spartianské hráče. Loď, na které se několik lidí nakazilo nebezpečným hantavirem, přijíždí k Tenerife. Fotbalisté Plzně vyhráli v lize nad Libercem. Teplice porazili ostravský Baník. A zpočátku bude slunečno, během dne až obločno. Nejvyšší teploty do 23 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Fotbalové derby Slavie se Spartou se ve druhém kole elitní nastavové skupiny šance ligy nedohrálo. Slavia vedla v nastaveném čase 3-2 a pokud by vyhrála, mohla získat titul. Jenže fanoušci domácích před koncem zápasu vtrhli na trávník a napadli i hráče soupeře. Dnes kvůli tomu mimořádně zasedne disciplinární komise Ligové fotbalové asociace.
3: Dav domácích příznivců, ale hlasatele na stadionu v Edenu neuposlechl. Při invazi na hřiště fanoušci Slávie napadli brankáře Sparty Jakuba Surovčíka, potvrdil Radiožurnálu Sport mluvčí policie Richard Hrdina.
4: Takže kriminalisté zahájili úkony trestního řízení kvůli podezření ze spáchání trestného činu výtržnictví. Budou zajišťovat všechny kamerové záznamy, které posléze budou vyhodnocovány. Také budou prověřovat i mohutné použití pyrotechniky.
3: Tou zasypali fanoušci Slávie i sektor hostů. Podle Sparty napadli i útočníka Matyáše Vojtu a obránce Jakuba Martince. Výběr kouče Briana Priského se už na hřiště nevrátil. Na sociální sítě Sparta napsala.
5: Kompletní tým AC Sparta Praha z obav o bezpečnost opustil stadion Slavie Praha.
6: Ve chvíli, kdy nás Sparta informovala o tom, že k zápasu se nevrátí, tak já mám proto plné pochopení, my bychom se chovali stejně. Cítím jenom hluboký smutek a lítost a stud před fotbalovou a slavistickou komunitou.
3: Řekl předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík, který se Spartě omluvil. Incidentem se v dalších dnech bude zabývat kromě policie i disciplinární komise Ligové fotbalové asociace, která může rozhodnout i o kontumaci zápasu ve prospěch Sparty. Z Edenu Pavel Tilšár, Radiožurnál.
1: Výletní loď MV Hondius zasažená hantavirem přijíždí k Tenerife. Vyplývá to z aplikace sledující pohyb lodí na moři. Kolem lodi by podle španělské vlády měla vzniknout izolační oblast o rozsahu jedné námořní míle. Podle provozovatele plavidla začnou první lidé opouštět palubu v 9 hodin dopoledne. Pro zahraniční cestující přiletí evakuační lety. Na palubě je asi 150 lidí ze 23 zemí. Podle dostupných informací mezi nimi nejsou Češi. Tři cestující na nákazu zemřeli.

0: Ještě do úterý je možné bez pokuty podat elektronické daňové přiznání k dani z příjmu za loňský rok. Sankce totiž začnou nabíhat podle finanční správy až od středy, a to i přesto, že lhůta pro podání uplynula 4. května. Jak vysoké pokuty hrozí, popisuje mluvčí generálního finančního ředitelství Patrik Madle.
1: Vzniká poplatníkovi povinnost uhradit pokutu za pozdní podání ve výši 0,05% stanovené daně za každý den prodlení. Nejvýše však 5% stanovené daně, respektive 300 000 korun. Pokuta se neplatí, pokud nedosáhne 1000 koruny.
0: S pomocí daňového poradce nebo advokáta se lhůta na podání daňového přiznání prodlužuje až do 1. července. V Safari parku Dvůr Králové si dnes připomínají 80 let své existence. Zoo je unikátní především svou specializací na Afriku a zásadním přínosem pro záchranu ohrožených druhů. Má taky vlastní výzkumný institut. Dnešní program oslav začíná hodinu popoledni, popisuje mluvčí zahrady Michal Šťastný.
2: Čeká nás poklepání na základní kámen nové části safari věnované nosorožcům a buvolům, návštěvy zákulisí pavilonu pro nosorožce, který jsme právě dokončili, výstava o nosorožcích a celá řada dalších věcí.
3: Sport. Nadstavbové derby mezi fotbalisty Slávie a Sparty v Šancelize se nedohrálo. V závěr zápasu přerušili výtržnosti fanoušků domácího týmu, kteří vběhli na trávník. Situací se bude dnes na mimořádném zasedání zabývat disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Plzeň v ligové skupině o titul porazila Liberec 2-0, v bojích o záchranu pak Mladá Boleslav remizovala se Zlínem 1-1, Teplice porazili Ostravský Baník 2-1 a Dukla podlehla Slovácku 0-1. A tenista Jakub Menšík vypadl na turnaj Masters v Římě ve druhém kole. Australanu Popirinovi podlehl 1-2 na sety.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Na D1 omezení u Jihlavy a překážka za Lipníkem nad Bečvou. Na dálnici D1 z Brna do Prahy počítejte s omezením u odbočky na Jihlavu. Na kilometru 112 silničáři opravují vodorovné značení. Stavějí tam teď značky, uzavřou pravý pruh, projíždějte opatrně. Na D1 z Brna do Ostravy opatrně za Lipníkem nad Bečvou. Na kilometru 304,5 máme hlášenou zvěř na vozovce. A v Bohumíně bude ode dneška omezený provoz na silnici 67 do Karviné. V místě části Skřečoň budou vyměňovat sloupy veřejného osvětlení. A provoz pak budou řídit kyvadlově semafory, počítejte proto se zdržením. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Bude jasno až polojasno, ráno výjimečně mlhy, odpoledne a večer čekáme postupně většinou oblačno. Nejvyšší teploty od 18 do 23 stupňů, na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy. Dál posloucháte ranní víkendový radiožurnál a taky Vojtěcha Bidermana.
6: Originální seskupení zpěvaček vás zve u příležitosti Dne matek na romantický koncert, který začne v 19 hodin v kostele na Nanebevzetí Panny Marie v Neratově, to je v Orlických horách na hranici s Polskem. Na koncertě zazní písně v originálních aranžích za doprovodu předního českého kvarteta pod vedením Iva Gerlicha. Jedinečnou atmosféru koncertu umocní skotské dudy, bubny a další klasické nástroje. Přejeme vám krásnou neděli.
4: Víkendový radiožurnál
7: a Vojtěch Bidrman.

0: Česku se každoročně stane přibližně 5 000 dopravních nehod, při kterých jsou zraněné děti do 15 let. Největší riziko podle statistik hrozí dětem ve chvíli, kdy jedou jako spolucestující v autě. Tým silniční bezpečnosti ale upozorňuje taky na nehody na parkovištích.
1: Zmiňuje třeba kolize při couvání. Taková se stala například loni v únoru nedaleko školy v Prosiměřicích na Znojemsku, kde řidič při couvání srazil malé dítě. Popisoval tehdy policejní mluvčí Petr Vala.
2: Po nehodě zůstalo zaklíněné pod vozidlem. Naštěstí rychlou pomoc poskytl náhodný svědek, kdy se za pomocí heveru podařilo dítě ještě před příjezdem složek integrovaného záchranného systému vyprostit.
1: Právě jako chodci jsou děti nejzranitelnější. Podle pražského koordinátora BESIPu Oldřicha Kasla by si řidiči měli dávat pozor hlavně v místech, kde se dá pohyb dětí předpokládat.
3: Když já sám jedu po parkovišti a vidím, že okolo auta pobíhají děti nebo se nakládají, tak dám nos plynu zpomalím a čekám, že z té mezery mezi těma autama opravdu nikdo může vyběhnout. To dítě není vidět, protože sami, když si vlastně sednete do auta, kouknete do zpětného zrcátka, tak vidíte jenom pozadní stěrač.
1: Loni ale za tyto nehody většinou nemohl řidič, popisuje mluvčí policie Violeta Siřišťová.
4: U srážek s dítětem jako chodcem šlo nejčastěji o případy nezaviněné řidiče, kterých bylo 326, a o nedání přednosti dítěti na vyznačeném přechodu pro chodce, což jsme evidovali v téměř 150 případech.
1: Na pohyb mezi auty by měli rodiče připravit i děti, říká Markéta Novotná z týmu silniční bezpečnosti.
5: Jak vlastně se na parkovištích pohybovat, že tam nemohou běhat a co takové znamená vlastně, když se například rozsvítí červená světla na vozidle anebo když se rozsvítí to jedno bílé.
1: Častěji pak děti zažijí nehodu jako cestující v autě. Tam rozhoduje, jestli je dítě dobře připoutané. Sára Adamcová, Radiožurnál.

0: Radiožurnál, 4:08. Eliška Zábrocká a zprávy.
1: Syrský prezident Ahmad Šara podle státních médií vyměnil některé vládní úředníky, mezi nimi i svého bratra Máhira Šaru, kterého odvolal z funkce generálního tajemníka prezidentské kanceláře. Nahradí ho bývalý guvernér provincie Homs. Kromě toho jmenoval prezident taky nové ministry zemědělství a financí a vyměnil i řadu guvernérů. Důvody změn nejsou známé. A lázně Karlova Studánka v Jeseníkách dnes zahajují sezónu. Ostravsko-opavský biskup Martin David požehná tamním léčivým pramenům, promenádou projde i slavnostní průvod v historických kostýmech. Vystoupí tanečnice Charlestonu nebo třeba sbor z Vrbna pod Pradědem. Program začíná v 10 hodin dopoledne.
2: Počasí. Dnes po ránu je téměř nad celým Českem jasné nebe, jen výjimečně se vytvořily mlhy. Teploty klesly většinou na 7 až 2 stupně, ale místy hlavně v údolích je chladněji. Například v Pardubickém kraji nebo na Jesenicku klesaly teploty i lehce pod nulu. Nejchladněji je, jak by se dalo čekat, v mrazových kotlinách, na Jizerce, v Jizerských horách nebo na Kvildě na Šumavě minus 5 až minus 6 stupňů. Zpočátku dnešního dne bude pokračovat počasí s jasným až polojasným nebem. Odpoledne a večer se ale začne nebe postupně zatahovat. Nejvyšší denní teploty vystoupí k 18 až 23 stupňům. O trochu tepleji bude ještě na jižní Moravě. Nejvyšší teploty v 1000 metrech na horách se budou pohybovat kolem 16 stupňů Celsia. Hezkou neděli přeji.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

0: Přestože první kniha o čarodějnickém učni Harrym Potterovi vyšla téměř před 30 lety, hrdina s jizvou ve tvaru blesku na čele je stále populární a turistický biznis, který je s ním v Británii spojený, kvete. Nad jedním z hlavních lákadel, spojeným především s filmovou adaptací, se ale stahují mračna. Vlak Harryho Pottera, který od jara do podzimu jezdí po trase, kudy cestovali do Bradavic Harry a jeho přátelé, je letos zatím mimo provoz a nikdo neví, kdy a jestli vůbec vyjede. Pro živnostníky na severozápadě Skotska je to opravdu špatná zpráva. A víc k tématu zjišťoval v Británii náš reportér Jaromír Marek. Jaromíre, dobré ráno.
1: Krásné ráno.
0: Ta otázka je na snadě, proč letos ten takzvaný vlak Harryho Pottera nejezdí?
1: No stručně řečeno, protože nedostal povolení od drážního úřadu. Ono se jedná o starou soupravu taženou parní lokomotivou, která projíždí trasu z města Fort William do rybářské vesnice Malek. Ta krajina sama o sobě je krásná, když jsem tím vlakem jel. Hlavní lákadlo je přejezd viaduktu Glenfinnan, který je do zatáčky, opakovaně se objevil ve filmech o Harry Potterovi, možná si vzpomeneš, znášeli se nad ním třeba s tím létajícím autem, jenže ten vlak je starý, vagóny také a každý se musí ručně zavřít klikou, tak jak to kdysi bývalo a to už dávno neodpovídá bezpečnostním pravidlům. Ono vždycky posledních pár let ten start té sezóny byl dramatický, různě se odkládal, ten vlak nakonec dostal nějakou výjimku, ale letos tomu drážnímu úřadu řekněme došla trpělivost a společnost, která ten vlak provozuje, musí nainstalovat automatické zavírání a na tom teď nejspíš pracuje. To není úplně jasné, ale jen oznámila, že zkrátka zatím ten vlak nevyjíždí a kdy vyjede, to se zatím neví.
0: A skutečně tohle zastavení provozu vlaku dopadne tak výrazně na ekonomiku celého severozápadního Skotska?
1: No určitě, protože tím vlakem jezdí ročně 10 000 lidí, přijíždějí opravdu z celého světa, jen aby tu jízdu zažili. Řada z nich si na tom začátku té cesty a na konci koupí nějaký třeba potrovský suvenýr a na to je navázaný celý místní biznis a hlavně na konci té trati ve vesničce Malek, kde ten rybolov už trochu skomírá, tak je vlastně celá ta vesnice a okolní osady závislá hlavně na tom turistickém ruchu a není tady řečeno o těch suvenýrech, byť třeba největší obchod, protože už klesly tržby o 90%, zavřel, ale jsou to restaurace, hospody, obchody. Ono turisté tam samozřejmě můžou přijet běžným vlakem nebo autem, ale tady v tomto případě šlo hlavně o ten zážitek z jízdy tím starým vlakem, který je v tom stylu Harryho Pottera, kde se prodávají čokoládové žabky a tak dále. A je to pro fanoušky velký zážitek a jenom pro zajímavost, ono to nebylo vůbec levné, sedadlové druhé třídě na cestu tam a zpět, tak stojí v přepočtu asi 2300 korun, ale ten vlak byl vždycky dlouho dopředu zarezervovaný a už teď, když není vůbec jasné, kdy ten vlak, jestli letos to bude, vyjede, tak už je celá řada lidí na seznamu a čekají, až ten vlak snad vyjede.
0: Pro skalní fanoušky Harryho Pottera ale přišla ze Skotska špatná zpráva, kterou teď rozebral ve víkendovém radiožurnálu náš reportér Jaromír Marek. Díky za to, Jaromíre, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

světě a čekám, co se ještě stane. Mám pořád v duši dítěte a říkají mi starý pane. Já si to věsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: To je moderní call centrum s nepřetržitým provozem.
0: Tisíce aktivních zpravodajů.
1: Moderní systém pro okamžité zpracování informací.
0: A hlavně přesnější a rychlejší dopravní zprávy.
1: Ráno každých 15 minut, přes den každou půl hodinu.
0: Pomozte nám i vy hledat lepší cestu.
1: 800 553 553.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Kronika pověstí a legend aneb na cestě českou zemí za zajímavými příběhy. To je novinka spisovatele a cestovatele Arnyho Šrámka. Dnes dopoledne vám tady na Radiožurnálu řekne víc. Poslouchejte hodinový rozhovor s ním po desáté. Teď ale teprve 7:30 ráno. A zprávy Radiožurnálu má Eliška Zábrocká.
1: Výletní loď MV Hondius, na které propukla nákaza hantavirem, zakotvila v přístavu Granadilla na Kanárských ostrovech. Není přímo u břehu, cestující budou na pevninu postupně převážet malé čluny. Podle plánu by evakuace mohla začít kolem 9. hodiny. Cestující budou moct loď opustit, ale až po přistavení evakuačních letadel. Hantavirus šíří hlavně hlodavci. Na následky onemocnění virem zemřeli 3 cestující. U dalších 6 lidí se nákaza potvrdila. V Letech u Písku si dnes v poledne lidé připomenou výročí deportace víc než 400 Romů do koncentračního tábora Osvětim z května 1943. Pobyt v zařízení většina z nich nepřežila. Oběti si účastníci připomenou mimo jiné položením květin u památníku holokaustu Romů a Sintů. Na shromáždění vystoupí kromě potomků přeživších předseda senátu Miloš Vystrčil z ODS. A dnes jeden matek. V Česku se slaví vždy druhou květnovou neděli. Moderní tradice vychází z počátku 20. století ze Spojených států, kde ji prosadila Anna Jarvisová. Odtud se postupně rozšířila do Evropy. V českých zemích se začal svátek slavit už za první republiky, po druhé světové válce ale její význam ustoupil a zastínil ho oficiální svátek MDŽ. Svátek matek se tak do kalendáře znovu vrátil až po roce 1989.
2: Sport.
1: Ligové derby pražských S mezi fotbalisty Slavie a Sparty se po vběhnutí domácích fanoušků na trávník a napadení 3 spartianských hráčů nedohrálo. Incidentem se vedle policie zabývá i disciplinární komise Ligové fotbalové asociace, která bude dnes mimořádně zasedat. Ve skupině o titul Plzeň zdolala Liberec 2-0, v části o záchranu Teplice porazili Baník Ostrava 2-1, Mladá Boleslav remizovala se Zlínem 1-1 a Dukla podlehla Slovácku 0-1. A házenkáři Plzně slaví extraligový titul. Finálovou sérii ovládli 3-2 na zápasy, rozhodující duel na hřišti Karviné vyhráli 29-28.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D11 u Hradce Králové a nehoda v Praze v ulici k Barandovu. Na dálnici D11 z Jaroměře do Prahy pozor na překážku u Hradce Králové. Před sjezdem na Hradec a Šumperk na 96. kilometru máme hlášenou zvěř na vozovce. Na dálnici D1 zpozorněte před Brnem ve směru z Vyškova. Za Rousínovém na kilometru 212,5 pojedete kolem odstaveného osobního auta. A v Praze hlásíte nehodu v ulici k Barandovu. Za čerpací stanicí Shell ve směru do centra havarovala 3 osobní auta v křižovatce s Geologickou ulicí. Jsou všechna v levém pruhu.
4: Takže se musí jezdit tím pravým vyhrazeným pro LHD a IZZ. Kolona se netvoří.
3: A na vozovce se ale pohybují lidé tak opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Na slunečné ráno naváže slunečné dopoledne, samozřejmě až se rozpustí ranní mlhy, které se místy objevily. Odpoledne už to ale bude jinak. Nebe se začne zatahovat, pršet dnes ale ještě nebude. Teploty odpoledne vyšplhají docela vysoko, pohybovat se budou nejčastěji mezi 18 a 23 stupni. Na jižní Moravě bude dokonce ještě o trochu tepleji. A pokud se chystáte na výšlap do hor, pak počítejte s teplotou kolem 16 stupňů. A povane k tomu jen slabý, na jihu našeho území mírný východní až jihovýchodní vítr. Pokračuje meteorolog Martin Tomáš.
6: Zítra nás bude přecházet studená fronta. V noci už čekáme zataženo až oblačno, v Čechách od západu postupně na většině území s deštěm nebo přeháňkami. Ojediněle se může vyskytnout i bouřka. Nejnižší teploty klesnou na 13 až 8 stupňů Celsia. Na jihu a jihovýchodě Moravy bude tepleji 15 až 12 stupňů.
5: A v pondělí přes den pak bude zataženo až oblačno, k tomu se přidá i déšť. Zpočátku jen v Čechách, postupně se ale rozprší na většině našeho území. A odpoledne a večer se k tomu všemu ještě přidají i bouřky. A aby toho nebylo málo, tak v Krušných horách bude v těch nejvyšších partiích na horách sněžit. To byly zprávy. A teď už je s vámi v ranním radiožurnálu znovu Vojtěch Vidrman. Dobré ráno.
0: Marcela Hálová dnes ráno připravuje počasí. Děkujeme za to, bude krásně a tak vás ještě pozveme do parku Michalov, který dnes bude patřit oslavám 770 let města Přerova. Ve 14 hodin tam začne vernisáž exteriérové výstavy Přerov na historických pohlednicích a čekejte taky program souboru historických tanců, ukázky historického koloritu i fotokoutek se středověkými postavami. Vám všem přejeme klidnou neděli.
2: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

0: Fotbalová šance liga mohla odkrýt už po druhém nadstavbovém kole svého staronového mistra. Mohlo se mluvit o vynikajícím minimálně pětigólovém derby, které by třeba slavistické oslavy ještě odložilo. Nic z toho se ale nenaplnilo. Závěr včerejšího duelu nabídl invazi domácích fanoušků na hrací plochu, napadení fotbalistů Sparty i házení pyrotechniky do hostujícího sektoru. Závěrečné scény zápasu z vršovického Edenu výrazně přesáhly sportovní dění a tak dáváme ve vysílání prostor našemu fotbalovému expertovi Pavlu Horvátovi. Pavle, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Ty jsi včera večer v Edenu byl, tak nám prosím na úvod zkus popsat, jak jsi ten závěr zápasu, nebo tedy ty moment těsně před přerušením viděl ty.
1: No, já jsem nebyl teda přítomný, protože my jsme hráli, ale samozřejmě jsem celý zápas sledoval a musím říct, že jsem opravdu koukal s otevřenou pusou a nevěděl jsem vůbec, co k tomu říct, protože je to ostuda, je to neštěstí vlastně pro všechny ty zúčastněný, ať už Sparťany nebo slávisty, a pro všechny ty normální lidi prostě je tohleto obrovský fopa.
0: Ono se o něm konec konců nepíše jen v Česku, ale už i do zahraničí se ty informace dostaly. Zahraniční weby nebo periodika označují tu včerejší dění v Edenu jako skandál, ostudu, totální chaos. Jaký to může mít dopad nejen na Slávii, jakožto klub, ale na celý český fotbal?
1: No, tak samozřejmě, myslím si, že veliký. Já takhle mluvil jsem s pár známejma, teď nechci urazit žádnou národnost, ale vždycky jsme si říkali, že se to buď stane někde v Africe, nebo někde v Rumunsku, někde v Bulharsku prostě, ale u nás jsem tohle to nikdy nečekal a zachovali jsme se jako blázni v podstatě a myslím si, že budeme muset hodně dlouho napravovat reputaci českého fotbalu, protože to, co se včera stalo v Edenu, je prostě neskutečný.
0: Budou právě proto podle tebe drsné tresty pro Slávy po dnešní disciplinární komisi, co od toho očekáváš? Už jen to, že se disciplinárka sejde v neděli, je velmi netradiční a tak asi budou padat tvrdé tresty, co myslíš?
1: Já v to doufám nejenom pro Slávy, ale myslím si, že tam jde odhalit, dneska máme moderní techniku, myslím si, že je potřeba najít ty viníky a tam to, co zažil brankář Sparty Kuba Surovčík, to prostě je neskutečný a ty lidi, kteří se o to postarali, by měli dostat velmi, velmi tvrdý trest. Já vůbec nechápu, jak se tohle může stát a jak si to ty fanoušci můžou dovolit. Samozřejmě chápu nějakou davovou psychózu, že na to hřiště vtrhli, protože nedovedli spočítat, že chybí ještě 3 minuty do konce té hrací doby, ale nějaký napadání hráčů nebo házení světlic po sobě, to je prostě šílenost.
0: Nebyla to do velké míry taky chyba především pořadatelské služby?
1: No, 100%. Já si myslím, že se s tím dalo počítat, že ty fanoušci na tu hrací plochu budou chtít jít. Myslím si, že je obvyklý, že kolem toho hřiště prostě stojí vedle sebe opravdu v neprostupné hradbě nějaký pořadatelé, po případě samozřejmě policie České republiky, ale tady se asi vsadilo na to, že slávisti prostě to zvládnou ukočírovat sami, že ty fanoušci jsou tak na výši, že se tohle to nestane, bohužel opak je pravdou.
0: Mluvil se o tom, že tady voláš po exemplárních trestech pro ty fanoušky, kteří vběhli na trávník jako první a vlastně strhli dav. Mluvili jsme taky o tom, že Slavia může dostat 10-milionovou pokutu, že jí můžou zavřít stadion třeba až do konce nadstavby, ale jak to bude se zápasem jako takovým? Očekáváš kontumační výhru Sparty, protože to by znamenalo, že z 11-bodového náskoku, který by byl v případě slavistického vítězství, by najednou bylo jen 5 bodů.
1: No, očekávám kontumaci jednoznačně, protože ten zápas prostě takhle dopad. V tu chvíli očekávám další věc, což je zavření slavistického stadionu, nebo minimálně to, že tam nebudou moc být fanoušci, což je další prostě oslabení. Samozřejmě nevím, jak je to s těma červenýma kartama, které padly v tom zápase, ale to by pro Slávy bylo další oslabení, takže ta pozice najednou z toho, že už měli pohár 3 minuty skoro nad hlavou, tak teďka je vlastně hrozně složitá a ještě nikdo netuší, jak to je, a to si odmyslím ještě to klima v šatně, který tam určitě nebude vůbec v pohodě. Velmi složitá situace, do které se dostali vlastní vinou.
0: Ty sám si někdy něco podobného zažil, protože tituly s fanoušky si přímo na hrací ploše slavil, to ano, ale jak je to z té druhé strany?
1: No, tak já jsem to zažil na Spartě, když jsme odjížděli z Plzní, ale ale tam vlastně Sparta slavila ten titul a už bylo rozhodnuto, takže je to trošku jiný. Slavil jsem to i v Plzni, i ve Spartě jako vítěz té ligy a i tak je to nepříjemný, když ty fanoušci prostě samozřejmě hraje tam určitou roli alkohol, prostě běhnou na to hřiště a ta konfrontace s nima je samozřejmě možná v dobrým, ale není příjemný, když vás někdo pleská po zádech a opravdu se vůbec nedokážu vžít do role Spartanů včera, vůbec jim nedivím, že odjeli okamžitě ze stadionu.
0: Fotbalového experta Radiožurnálu Pavla Horváta v průběhu dneška ještě určitě uslyšíte. Zatím, Pavle, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: 3:15, posloucháte Radiožurnál. A teď zprávy Elišky Zábrocké.
1: Do úterý je možné podat elektronické daňové přiznání za loňský rok bez pokuty. Lhůta uplynula už 4. května, ale podle finanční správy začne až od středy nabíhat sankce. Ta je 5% stanovené daně za každý den prodlení. S pomocí daňového poradce nebo advokáta můžou lidé daňového přiznání podat až do 1. července. A na pražském ostrově Štvanice se dnes otevírá Imaginárium. Fantazijní výstavu loutek a divadelních rekvizit pořádá divadlo bratří Formanů. Akce pro všechny generace potrvá až do konce června.
2: Počasí. Nejchladněji bylo dnes po ránu v mrazových kotlinách, jak v Jizerských horách, tak i na Šumavě. Tam klesly teploty k minus 6 stupňům. Pod nulou ale bylo i na místech ve středních nebo nízkých polohách. Například Králíky v Pardubickém kraji měly 2 stupně pod nulou. Teplota kolem nuly se objevila i jinde v údolích přes den, ale ještě výrazně budeme zažívat teplo. Odpolední maxima se budou pohybovat mezi 18 a 23 stupni. Na hřebenech hor pak naměříte kolem 16 stupňů. Zítra už nás čeká v počasí výrazná změna. Nad Českem bude velká oblačnost a také bude deštivo. Pršet bude nejprve v Čechách, postupně se dešťové kapky rozšíří na celé naše území. Odpoledne a večer se také místy vyskytnou bouřky a v Krušných horách může v těch nejvyšších horských oblastech dokonce i sněžit. Hezké ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

0: Miraj a Eva Farná dospívali ve víkendovém radiožurnálu přesně 10 minut před 8 hodinou raní. V Safari parku Dvůr Králové si dnes připomínají 80 let existence. Tahle zoo je světově unikátní především svou specializací na Afriku a taky je zásadním přínosem pro záchranu ohrožených druhů, například nosorožců. Zahrada má vlastní výzkumný institut, světovým lídrem je třeba i v chovu žiraf. Naším hostem je proto ředitel Králové dvorské zoo Přemysl Rabas. Přeju vám dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Hlavní program těch dnešních oslav začíná hodinu popolední, tak co všechno jste si pro návštěvníky připravili?
1: Tak díky těm desítkám let zahradou prošlo obrovské množství zaměstnanců, kolegů a ta oslava by měla být především happeningem, který by jim měl připomenout ty významné mezníky, takže my budeme především vzpomínat a bavit se s pamětníky a ti lidé se to budou potkovat, protože jsou vlastně pozvaní všichni bývalí zaměstnanci Králové dvorské zoo.
0: Kolik jich je tedy celkem?
1: To vám nedokážu říct, počítáno nemám, takže tady tu otázku jsem maličko zaskočen, ale počítáme, že nějaká stovka lidí přijde, protože samozřejmě se nedostaví všichni, ale určitě to bude velké.
0: No a něco speciálního pro návštěvníky jako takové chystáte taky?
1: Bude se otvírat výstava, která je věnována právě 55-letému chovu nosorožců, které jste zmiňovali, což je vlastně erbovní zvíře Safari parku, takže to je důležité. A součástí těch oslav amfiteátru bude nejenom vzpomínání, ale i kulturní vystoupení, zpívání, tancování a tak dále.
0: Mluvit spolu budeme taky o té nové části zahrady, která je věnovaná nosorožcům a nebo třeba bůvolům. Dokážete popsat, jak bude vypadat, kdy bude hotová?
1: K tomu rozšířování zahrady nás vedly dva hlavní důvody. Jeden byl, že jak roste návštěvnost Safari parku, tak v létě přece jenom trošičku nadspaný a my jsme rozšířili klasickou část, aby se rozvolnili ty davy lidí třeba o expozici tučňáků a některé další voliéry. A teď chceme rozšířit tu část safari, kde taky se v létě trošku hromadí návštěvníci, kteří safari projíždějí. A získali jsme asi 16 hektarů a tam vzniknou nové výběhy, nové trasy, nové cesty, což prodlouží vlastně tu cestu safari z 5,5 kilometrů, do kterých se počítá i lví safari, až na téměř 7 kilometrů, tak to už bude taková malá africká rezervace. A ten druhý důvod je, že jsme například chtěli poskytnout větší prostor bůvolům, kteří žijí ve výběhu odpovídajícímu 70. letům minulého století a já jsem přesvědčen, že v okamžiku, kdy ta zvířata se dostanou na volnou plochu připomínající africké savany, tak to bude zajímavé nejen pro návštěvníka, ale užitečné i pro ně. No a další významné zvíře, budou tam nosorožci, kteří také potřebují víc prostoru.
0: A rok dokončení téhle nové části safari?
1: Když všechno půjde dobře, tak začneme budovat v příštím roce a přes příštím roce by se měla vlastně dokončit tady ta část safari expoziční a na to by měl navázat ještě nový kemp, protože o náš africký kemp je velký zájem a kapacita nestačí, takže ve spolupráci s městem bychom rádi mezi koupalištěm a zoologickou zahradou udělali nový kemp, který bude otevřen výhledem právě do těch nových výběhů nosorožců a bůvolu.
0: Vaše zoo je proslulá tím, že se snaží vracet ohrožené druhy zpátky do jejich přirozeného prostředí. Chystáte v dohledné době nějaký takový návrat do volné přírody?
1: Tady to je vlastně dědictví Josefa Wagnera, který přivezl velké skupiny zvířat, protože si uvědomoval, že v Africe budou mizet a že bude třeba jednou doba, kdy se budou do Afriky vracet, což náš safari park dělá už od 90. let a desítky a desítky, v podstatě to možný počet na stovky zvířat se do Afriky vrátilo, různé druhy antilop, bůvolů a to hlavní jsou nosorožci, černé nosorožce jsme odvezli do Rwandy, do Ugandy a když zmiňujete to, co nás teď čeká, tak bych ještě zmínil to, co se stalo minulý týden. Minulý týden vlastně pod hlavičkou Evropské asociace zoologických zahrad ze Dvora Králové odjelo několik zvířat z různých evropských zoo. U nás byly karanténovány, tedy třeba z Berlína, Giskůdu, z Prahy, z Bojnic. A tady ta zvířata u nás pobyla nějaký týden a odletěla do do Keni na úpatí Mount Kenya, kde velmi vzácný druh antilopy bongo horský žije jenom v několika desítkách kusů, takže my bychom tady tím měli vlastně oživit. Zajímavost na tom je, nebo zajímavosti jsou dvě, že všechna ta zvířata mají krev, která pochází ze dvora králové, ta, která odletěla do Afriky, to znamená, tady ten chov začal. A druhá věc je, a to musím poděkovat prezidentské kanceláři, že pan prezident Petr Pavel převzal záštitu nad tady tím projektem přesunu bong do Afriky.
0: No a pokud chtějí podpořit návrat bongů do Afriky naši posluchači, tak na vašem webu safaripark.cz mají tu možnost hned na titulní stránce, což je taky určitě zásluhyhodná věc. V ranním interview Radiožurnálu jsme dnes mluvili s ředitelem zoologické zahrady ve Dvoře Králové nad Labem Přemyslem Rabasem. Moc vám děkujeme, ať se ty dnešní oslavy 80 let existence Králové dvorské zoo vydaří na jedničku. A naslyšenou.
1: Děkuji a naslyšenou.

0: Kontumační porážka, 10milionová pokuta i zavření stadionu až na 6 zápasů. Takové můžou být tresty pro fotbalovou Slávii za nedohrané derby proti Spartě. I ve zprávách Radiožurnálu o tom slyšíte. Dobré ráno, 8 hodin. Zprávy Radiožurnálu a Eliška Zábrocká.
1: Fotbalové derby Slavie se Spartou se nedohrálo. Fanoušci domácích trhli na hřiště a napadli hráče Sparty. Prezident Trump zvažuje přesun amerických vojáků z Německa do Polska. Fotbalisté ostravského Baníku prohráli v ligové skupině o udržení v Teplicích. Omezení brzdí provoz na D1 z Brna do Prahy u Jihlavy. A zpočátku bude slunečno, během dne až oblačno. Nejvyšší teploty do 23 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Fotbalové derby Slavie a Sparty se nedohrálo. Za stavu 3-2 pro domácí v nastaveném čase vtrhli na trávník stadionu v Edenu fanoušci Slavie, kteří předčasně zahájili mistrovské oslavy. Napadli tři hráče týmu Zlatné. Sparta tak z obav o bezpečnost opustila stadion. Předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík se soupeři omluvil.
3: Za mě ta situace je prostě bezprecedentní. Předpokládám, že budeme předmětem přísného trestu a ta práce s tím davem ze strany naší bezpečnostní služby a našich bezpečnostních orgánů tak prostě nebyla zvládnutá. Nevím objektivně, jestli zvládnou čela, to budeme teprve vyhodnocovat, jestli takovéhle situace pořadatelská služba klubu mohla objektivně jako zabránit, ale cítím jenom hluboký smutek a lítost a stud před fotbalovou a slavistickou komunitou.
1: Incidentem se zabývá i policie. Dopoledne taky mimořádně zasedne disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Americký prezident Donald Trump naznačil, že by část amerických vojáků stažených z Německa mohla zamířit do Polska. Pentagon přitom potvrdil odchod 5000 amerických vojáků z německých základen. Polská strana je prý připravena je přejmout.
4: Polsko by to podle Donalda Trumpa uvítalo. Spojené státy mají podle něj s Polskem velmi dobré vztahy a on má skvělý vztah s prezidentem, kterému prý pomohl zvítězit ve volbách, jak řekl novinářům. Stažení vojáků z Německa následuje po jeho sporu s kancléřem Friedrichem Mercem, a to kvůli válce s Íránem. Polský prezident Karol Navrocký slíbil, že bude za přesun u Trumpa osobně lobovat. Premiér Donald Tusk však upozornil, že Varšava by neměla vojáky spojencům přebírat. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: Dopravní nehoda dětem nejčastěji hrozí při jízdě v autě nebo na parkovištích a v obytných zónách. Vyplývá to z dat týmu silniční bezpečnosti. Podle těch se v Česku ročně stane průměrně 5000 dopravních nehod s účastí dětí. Lodi kvůli nim zemřelo 8 dětí do 15 let, říká policejní mluvčí Violeta Seřišťová.
5: U srážek s dítětem jako chodcem šlo nejčastěji o případy nezaviněné řidiče, kterých bylo 326, a o nedání přednosti dítěti na přechodu pro chodce, což jsme evidovali v téměř 150 případech. U nehod, kdy bylo dítě ve vozidle, šlo nejčastěji o nevěnování se řízení, nedodržení bezpečné vzdálenosti, ale také nedání přednosti v jízdě.
1: Na začátek nové sezóny se připravují provozovatelé letních koupališť a venkovních plaveckých areálů. Například na střední Moravě chtějí zahájit provoz za měsíc. V Přerově

0: Nic si musí opravit rozsluhující 25-metrový bazén, čeká ho poslední sezóna před kompletní opravou.
1: Přípravy zahájili i v sousedním Lipníku nad Bečvou. Na dně 50-metrového bazénu právě pracuje s kartáči na dlouhých násadách parta Františka Janošce.
2: Pustíme tady vodu. No, vezmu kartáče a čistíme.
1: Jen do rozjezdu nové sezóny technické služby letos investují 500 000 korun, potvrzuje ředitel Václav Zatloukal.
3: Tady vidíte novou atrakci, kterou připravujeme na letošní sezónu. Je to nafukovací trampolina o rozměrech 6x10 metrů.
1: Ceník vstupného se letos nemění. Z Přerovska Lenka Kratochvílová, Radiožurnál.
4: Sport. Derby pražských S mezi Slaví a Spartou ve fotbalové šancelize se nedohrálo kvůli výtržnostem fanoušků. Plzeň v nadstavbové skupině o titul zvítězila nad Libercem 2-0. Ve skupině o záchranu remizovala Mladá Boleslav se Zlínem 1-1. Dukla podlehla Slovácku 0-1 a Teplice porazili Ostravský Baník 2-1. Po utkání se na teplickém stadionu k Ostravanům otočili zády jejich fanoušci, kterých dorazilo několik stovek. Mluví o tom trenér Baníku Josef Dvorník.
5: Mají na to právo odejít z toho sektoru, mají právo vlastně na cokoliv. To je nejsprávný, když se vyjadřují hanlivě, my taky nějakým způsobem se na ně nevyjadřujeme hanlivě. Pořád je to ve fázi nějaké lidskosti a já jsem řekl tým, pojďme, zatleskejme. Samozřejmě ta frustrace tam je s tím, že jsme nezískali ani bod. A jeli přes celou republiku, my jsme za to rádi, opravdu to kvitujeme.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Omezení na D1 u Jihlavy a nebezpečí na D3 u Tábora. Na D1 z Brna ve směru do Prahy opatrně za sjezdem na Velký Beranov. Na 113. kilometru pracují silničáři na údržbě dopravního značení, mají zabraný pravý pruh, větší zpoždění nenaberete. D1 ještě jednou ve směru do Prahy spozorněte za sjezdem na Kolín. Na 47. kilometru stojí porouchané vozidlo a může se náhle vybočovat. Na D3 z Tábora ve směru do Prahy velmi opatrně za sjezdem na Tábor Čekanice. Na 73. kilometrů leží sražená srna v pravém pruhu. A v Praze v ulici k Barandovu směrem do centra dejte pozor za čerpací stanicí Shell. V křižovatce s Geologickou řeší nehodu 3 osobních aut v levém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Bude jasno až polojasno, ráno výjimečně mlhy, odpoledne a večer čekáme postupně většinou oblačno, nejvyšší teploty od 18 do 23 stupňů. Tolik zprávy. Po nich dál posloucháte ranní víkendový Radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
8: Slyšeli jste o akci Netýkám si s netýkavkou? To je projekt na pomoc řece Otavě před šířením invazního druhu netýkavky žláznaté. Je to jediná cesta k tomu, jak ochránit krajinu kolem řeky Otavy takovou, jak je známe i pro další generace. Netýkavku je třeba likvidovat ručním trháním, proto bude každá dobrovolnická ruka dobrá. Čistit se bude 10-kilometrový úsek řeky od Dlouhoveského mostu po Sušické nádraží. Děkujeme, jestli taky pomůžete a krásnou neděli.
6: Víkendový Radiožurnál.

0: back.
1: Včerejší nedohrané derby fotbalistů Slavie a Sparty bude už dnes řešit ligová disciplinární komise. Jaké tresty vršovickému klubu za řádění fanoušků hrozí? To teď probereme se sportovním reportérem Radiožurnálu Tadeášem Skalickým. Dobré ráno.
2: Hezké ráno.
1: Prosím, na úvod připomeň, co se včera večer vlastně v Pražském Edenu stalo.
2: Slavisté pár minut před koncem nastaveného času vedli 3-2, což by znamenalo jistotu titulu už po derby. Příznivci domácích si pak mysleli, že už rozhodčí ukončil zápas a stovky jich trhli na trávník. Tam napadli spartianské fotbalisty Surovčíka, Vojtu a Martince a zároveň házeli světlice na tribunu do hostujícího sektoru. Pořadatelé s policisty pak sice vyklidili hrací plochu, ale letenský tým z obav o bezpečnost odmítl utkání dohrát a ze stadionu odjel. Incident už odsoudilo vedení soutěže i celého českého fotbalu a omluvil se za něj i předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík.
3: Je to pro nás těžká situace, nebudeme hledat vinu nikde jinde než u sebe.
1: Řekl nám tedy Jaroslav Tvrdík, Tadeáši, ligová disciplinární komise svolala hned na dnešek online zasedání. Můžeme očekávat tresty, jaké by mohly být?
2: Komise vzhledem k množství materiálu, které musí prostudovat, pravděpodobně jen zahájí disciplinární řízení. Může si také pozvat hosty na další jednání. Pokud jde o ty možné postihy, tak ty vymezuje disciplinární řád fotbalové asociace. Slavii hrozí za porušení povinností pořádajícího klubu pokuta až 10 milionů korun, odehraní maximálně 6 zápasů bez fanoušků nebo dokonce nutnost je odehrát mimo vlastní stadion. Zároveň je ve hře také kontumace derby ve prospěch Sparty. O této možnosti mluvil i šéf Slavie Jaroslav Tvrdík.
3: Já bych to nerad předjímal nebo přivolával, ale umím si představit, že takovéto rozhodnutí může padnout a že jsme si boj o titul extrémním způsobem zkomplikovali. V první řadě ale mě líto těch hráčů. Mé myšlenky nemíří k tomu, jestli nám ten někdo skontumuje nebo neskontumuje, nebo jestli budeme mít titul. V první řadě přeji těm hráčům a soupeře, aby byli zdraví a byli v pořádku.
2: Podle televizních záběrů jeden z výtržníků polil pivem brankáře Sparty Jakuba Surovčíka, další strčil do útočníka Matyáše Vojty. Hlavním rozhodčí Karel Rouček do zápisu uvedl, že podle vedoucího letenského mužstva Miroslava Baránka byl napaden ještě obránce Jakub Martinec. Nemáme informace o tom, že by na stadionu v Edenu vzniklo nějaké vážnější zranění.
1: No a co by kontumace derby mohla znamenat pro boj o mistrovský titul?
2: Odebrání bodů disciplinární řád v tomto případě nepřipouští, tím se trestají například korupce, podvody nebo neplacení dluhů. Pokud by Sparta zápas kontumačně vyhrála, stáhla by náskok vedoucí Slavie na 5 bodů, dokonce ligové nadstavby zbývají oběma pražským S 3 kola. Sešívaní by v nich potřebovali k obhajobě titulu jednou vyhrát a jednou remizovat, aby se nemuseli ohlížet na své rivaly.
1: My se k tomu všemu na Radiožurnálu vrátíme zhruba za 40 minut v rozhovoru s bývalým hráčem Sparty Horstem Sieglem. Můžeš nám ale ještě tady říct, jaké tresty padaly v posledních podobných případech v Česku, jestli se to vůbec k něčemu dá přirovnat.
2: V české lize se zápas kvůli výtržnostem nedohrál poprvé po 23 letech, tehdy opilý fanoušek Bohemians při duelu se Spartou inzultoval pomezního rozhodčího. Zápas se kontumoval pro letenský tým. Bohemians tehdy museli zaplatit 500 000 pokutu a 3 utkání odehrát bez diváků. Podobně dopadla Slavia, když její příznivci kvůli sporům s tehdejším vedením v roce 2011 vtrhli na trávník a zamezili dokončení semifinále domácího poháru s Olomoucí. V tomto případě to byla kontumační porážka, 3 zápasy před prázdnými tribunami a finanční trest 750 tisíc korun.
1: Jaký trest dostane Slavia za nedohrané derby tentokrát, to se možná dozvíme už dnes po zasedání disciplinární komise a reportér Tadeáš Skalický určitě bude u toho. Zatím, Tadeáši, děkujeme. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Radiožurnál, minuta po čtvrt na devět. A stručné zprávy Elišky Zábrocké.
1: V roce 2029 mají dělníci začít stavět první část vysokorychlostní tratě. Počítá s tím aktualizovaný harmonogram ministerstva dopravy. Jako první by se měla rozběhnout stavba trati mezi Přerovem a Ostravou. V následujících letech by pak měla začít stavba dalších úseků od hranic Německa přes Prahu do Brna a z Brna na jih Rakousku. A na společnou výšku dnes můžou vyrazit zájemci po cyklistické stezce Brno-Vídeň. Její správci pořádají tradiční zahájení cyklistické sezóny. Start je v Brně-Komárově, zastávky s doprovodným programem jsou naplánované v Blučině a v Hrušovanech u Brna, kde se u vily od Aldolfa Lose koná akce Losovka ožívá.
2: Počasí. Po slunečném ránu a dopolední dnes přes den bude mraku přibývat, déšť nás ale mine. Nebe tedy bude jasné až polojasné, teď po ránu s výjimečnou mlhou. Odpoledne a hlavně večer čekáme na celém území postupně oblačno. Teploty dnes ještě příjemné, mezi 18 a 23 stupni. Na jižní Moravě může být opět o trochu tepleji, naopak v tisíci metrech na horách chladněji, kolem 16 stupňů Celsia. V noci na zítřek už se počasí změní, přes naše území přejde studená fronta a přinese k nám hodně oblačnosti a také nás čekají v novém týdnu nižší teploty. Zítra ještě mezi 15 a 21 stupni. V úterý pak pocítíme to velké ochlazení. To už se budou odpolední teploty pohybovat jen mezi 8 a 12 stupni. Na jižní Moravě bude kolem 14 stupňů Celsia. Hezké ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

0: Příměří mezi Ruskem a Ukrajinou, které ohlásil od včerejška americký prezident Donald Trump, nevydrželo ani pár hodin, a to i přesto, že s ním obě strany souhlasily. Bojuje se nejen na frontě, ale v noci ruská armáda opět zasáhla taky civilní cíle v charkovské a dnipropetrovské oblasti. Podrobnosti k tomu doplní náš zvláštní zpravodaj na Ukrajině Lubomír Smatana. Lubo, dobré ráno.
1: Dobré ráno z Charkova.
0: Tak jaká byla noc nad Ukrajinou?
1: Tak řekl se to správně, s příměřím neměla nic společného. Já už jsem včera, když jsem byl na Donbase, mluvil o bojích na frontě, o úderech na civilní objekty a ty sám zmiňuješ Charkovskou a Dněpropetrovskou oblast. Já už máme detaily, tam dokonce v Záporožské oblasti jeden člověk po útoku toho bezpilotního prostředku zemřel, to znamená nějakého dronu, další lidé jsou zraněni, včetně dvou dětí. Já tě nechci, Vojto, po ránu zahrnovat statistikou, ale tady čtu hlášení šéfa Záporožské oblasti Fedorova, tak během dne podle něj provedli okupanti 780 úderů na 33 obcí v Záporožské oblasti. To znamená, to je jen taková, neříkám, že malá, to je jako jeden český kraj, nebo tři české kraje, ta jedna oblast. A pak tady ještě vojenské úřady hlásí, a to je asi aktuální z dnešní noci, tak v noci protivzdušná obrana sestřelila 27 dronů, a to mluvím o těch velkých dronech, jako jsou Shahedy, Gerbery a podobně. A úplně poslední údaj, nezlob se, Vojto.
0: Nezlobím.
1: Ukrajinský generální štáb uvádí, že za včerejšek přišli Rusové na frontě o dalších 840 vojáků, takže asi si dokážete představit, jak takové třídenní příměří vyhlášené Donaldem Trumpem vypadá.
0: Já myslím, že těch čísel nebylo tolik, aby je hlavně naši posluchači nedokázali strávit. Nicméně příměří zjevně neplatí, o tom už jsem mluvil. Podaří se alespoň ta výměna tisícovky zajatců z každé strany, kterou taky Donald Trump oznamoval?
1: Tak to se mělo odehrát, jak jsem správně pochopil, během tohoto takzvaného třídenního příměří. To znamená, že to museli plánovat všechny tři strany nějakým způsobem dopředu, ale Putin včera na té parádě na Rudém náměstí nebo po ní obvinil Ukrajince, že odmítla výměnu válečných zajatců, že to Rusové už plánovali 5. května, že předali ukrajinské straně nějaké návrhy na výměnu, že to mělo být nejdříve prvních 500 vojáků a potom druhých 500 vojáků. A prý na to Ukrajinci nebyli připraveni. Já tady nemám úplně oficiální reakci ukrajinské strany, ti se k tomu zatím nevyjádřili. V každém případě vím, že těch výměn doposud bylo 74, takže ty výměny probíhají pravidelně a já předpokládám, že k ní nakonec dojde a že tohle to je jenom nějaké verbální cvičení ze strany prezidenta Putina, které nějak souvisí s tou domácí scénou, ale v každém případě tyto humanitární kroky vždycky jsou nějakým symbolem a vždycky vypadají dobře pro každého politika, takže nakonec podle mého názoru k té výměně určitě dojde a možná, že to nebude 1000 vojáků, možná méně.
0: Když už si Lubomíre zmínil tu včerejší vojenskou přehlídku na Rudém náměstí, jak na ní reagovala ukrajinská strana?
1: No, ukrajinská strana oficiálně komentovala jenom to, co řekl prezident Putin, že je ochoten se Zelenským setkat. A to byl zase takový návrh prezidenta slovenského Fica, který tam předal nějaký vzkaz prezidentu Putinovi, když se spolu setkali, a na to reaguje ukrajinská strana, že je ochotná se sejít, nebo že Zelenský je ochoten sejít s Putinem kdekoliv, jenom ne v Moskvě, protože Moskva je hlavní město agresorského státu a takový formát není možný. Jinak si ale Ukrajinci všímají toho, že tam bylo spousta Korejců a vesměs to posuzují velice posměšně, celou tu parádu bez vojenské techniky na Rudém náměstí.
0: O příměří nepříměří mezi Ruskem a Ukrajinou jsme mluvili ve víkendovém radiožurnálu s naším zvláštním zpravodajem Lubomírem Smatanou. Lubomíre, díky a klidnou neděli, pokud možno, naslyšenou.
1: Díky, příjemný den.

0: Dobré ráno, 8 hodin a 30 minut. Zprávy Radiožurnálu s Eliškou Zábrockou.
1: Slovenský premiér Robert Fico předal ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi výzvu od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského k setkání a mírovému jednání. Putin řekl, že je ochotný se se Zelenským sejít v neutrální zemi, ale až po uzavření trvalého míru. Zároveň uvedl, že si myslí, že konflikt na Ukrajině se chýlí ke konci. Dodal ještě, že pokud by měli jednat s Evropskou unií o zlepšení vztahu po válce, přál by si, aby Evropu zastupoval bývalý německý kancléř Gerhard Schröder, se kterým má velmi blízké vztahy. Bobová dráha v Němčičkách na Břeclavsku bude po letech chátrání znovu v provozu. Nový majitel ji po rekonstrukci plánuje otevřít 1. června. Dráhu nechal v roce 2010 postavit tehdejší starosta jako soukromá osoba. V provozu ale byla jen krátce. Spory o financování pak skončily u soudu. Schátralé místo loni koupil nový provozovatel. A běžci z celého světa se dnes zapojí do charitativního závodu Wings for Life World Run. V Česku začne ve 13 hodin a to v několika krajských městech. Běžet ale můžou lidé kdekoliv, stačí se do telefonu stáhnout aplikaci. Závod totiž nemá klasickou cílovou čáru, místo toho běžce v aplikaci dohání virtuální auto, které postupně zrychluje. Kdo mu nestačí, tak ze závodu vypadne. Vítěžek z akce putuje na výzkum léčby poranění míchy. Sport. Ve fotbalové šanselize v nadstavbové části skupině o titul Plzeň porazila Liberec 2-0 a derby pražských S se nedohrálo kvůli vběhnutí fanoušků Slavie na plochu a napadení hráčů Sparty. Ve skupině o udržení Teplice porazili ostravský Baník 2-1, Mladá Boleslav remizovala se Zlínem 1-1 a pražská Dukla podlehla Slovácku 0-1. A hokejistům Philadelphia s brankářem Danielem Vladařem skončila sezóna. Ve druhém kole playoff NHL podlehli Caroline 2-3 v prodloužení a v sérii prohráli poměrem 0-4. Na 1-2 na zápasy snížila Minnesota, která přehrála Colorado 5-1.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D7 u Chomutova a omezení na D1 u Jihlavy. Na dálnici D7 z Prahy ve směru do Chomutova zpomalte za sjezdem na Kadaň. Na 77. kilometru se střetlo osobní auto se zvěří a blokují jeden pruh. Na D1 z Brna směrem do Prahy zpozorněte za sjezdem na Velký Beranov. Na 113. kilometru pracovali silničáři v pravém pruhu, teď se pomalu přesouvají do levého. Na tahu 47 mezi Hranicemi a Lipníkem nad Bečvou opatrně na výjezdu z Hranic. V kruhovém objezdu se srazila motorka s osobním autem. A na silnici 3 mezi Kaplicí a Dolním Dvořištěm dejte pozor za Skoronicemi. Opravují tam svodidla po nehodě a projíždí se Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zatímco víkend nabízí ještě docela slunečné a také teplé počasí, příští týden přinese výraznou změnu. Přes naše území přejde studená fronta, za kterou začne od severozápadu proudit chladný oceánský vzduch. Dnes ještě mohou maxima vystoupat ke 23, na jihu Moravy až k 25 stupňům. Po přechodu fronty se ale ochladí zhruba o 10 stupňů. Zítra ještě takové chladno nebude, na krajním západě, na horách už se ale objeví i sněžení. Potvrzuje to meteorolog Martin Tomáš.
5: Pondělí přes den bude zataženo až oblačno, zpočátku zejména v Čechách, během dne na většině území s deštěm nebo přeháňkami a zejména odpoledne a večer místy i s bouřkami. Později večer budou srážky pravděpodobně částečně ubývat a v Krušných horách mohou být přibližně nad 1000 metry i sněhové.
4: V první části příštího týdne tak budou teploty výrazně pod dlouhodobým průměrem. Prvním výrazně chladným dnem by mělo být úterý 12. května, což je shodou okolností i první den takzvaných ledových mužů. Chladno bude i ve středu, to už ale bude konečně zase slunečněji. Od čtvrtka čekáme pozvolné zvyšování teplot. To byly zprávy. A po nich pokračuje ranní vysílání Radiožurnálu s Vojtěchem Bidrmanem. Dobré ráno.
6: Hradcovinec, který leží zhruba na půl cesty mezi Olomoucí a Šumperkem, zve celý víkend na akci plnou nefalšovaných soubojů na palcáty a meče. Dozvíte se tam víc o vojenské historii a bojovém umění středověku. Na hradě Sovinci taky uvidíte těžkooděnce v plné zbroji, nejžádanějšího českého kejklíře Vojtu Vrtka a zájezdové loutkové divadlo Kašpárkův svět. Tak klidnou neděli.
2: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.
8: Dva

0: Radiožurnál 8:45. Eliška Zábrocká a zprávy.
1: Syrský prezident Ahmad Shara podle státních médií vyměnil některé vládní úředníky, mezi nimi i svého bratra Mahira Sharu, kterého odvolal z funkce generálního tajemníka prezidentské kanceláře. Nahradí ho bývalý guvernér provincie Homs. Kromě toho jmenoval prezident taky nové ministry zemědělství a financí a vyměnil i řadu guvernérů. Důvody změn nejsou známé. Lázně Karlova Studánka v Jeseníkách dnes zahajují sezónu. Ostravsko-opavský biskup Martin David požehná tamním léčivým pramenům, promenádou projde i slavnostní průvod v historických kostýmech. Vystoupí tanečnice Charlestonu nebo třeba zbor z Vrbna pod Pradědem. Program začíná v 10 hodin dopoledne.
2: Počasí. Chebuj v Karlových Varech je aktuálně polojasno a 10 stupňů na teploměru. V Českých Budějovicích také jasné nebe s 11 stupni. Pardubice hlásí jasno a 10 stupňů na Sněžce, skoro jasno a už 4 stupně Celsia. Ve Znojmě je skoro jasné nebe s 10 stupni, Brno hlásí jasno a 11 na teploměru. Jenom v Ostravě je mlhavo a jenom 6 stupňů. Přes den nás pak čekají příjemné teploty, nejčastěji mezi 18 a 23 stupni, na jihu Moravy může být ještě o trochu tepleji. A dnešek bude na rozdíl od předchozích dnů docela slunečný. Čekáme jasné až polojasné nebe. Teď po ránu ale místy pozor na mlhy, jako třeba v Ostravě. Odpoledne bude nad naším územím přibývat oblačnosti, deště se ale dnes nedočkáme. A to je dnes ode mě všechno. Přeji vám krásnou neděli.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

0: Mohla to být velkolepá oslava obhajoby mistrovského titulu. Místo toho má fotbalová Slavia z ostudy kabát. Ligové derby pražských S mezi Slaví a Spartou se včera nedohrálo. Slavia přitom v závěru zápasu vedla 3-2 a od mistrovských oslav byla jen pár minut.
1: Do konce nastavení zbývaly zhruba 3 minuty. Slavia tou dobou vedla 3-2 a desítky jejich fanoušků už postávali za postranními čarami připravení odstartovat mistrovské oslavy. Rozhodčí Rouček v tu chvíli hru pouze přerušil. Domácí fanoušci navzdory prosbám hlasatele vtrhli na trávník a chovali se jako smyslu zbavení. Do sektoru příznivců Sparty létaly světlice a došlo dokonce k napadení hostujících fotbalistů. Hráči obou klubů zmizeli v kabinách. Domácí se po nějakém čase vrátili, hosté ale z obavy o svou bezpečnost nastoupili do auta a ze stadionu odjeli. Předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík poté předstoupil před tribunu Sever a do mikrofonu oznámil, že zápas se dohrávat nebude.
2: Respektuji rozhodnutí Sparty Praha nenastoupit k zápasu. Náš soupeř nahlásil, že má jednoho nebo dva hráče, kteří byli předmětem napadení fanoušků, kteří běhli na plochu. Omlouvám se soupeři, tohle se prostě nemělo stát. Cítím jenom hluboký smutek a lítost a stud před fotbalovou a slavistickou komunitou.
1: Napadení hráčů Sparty policie vyšetřuje pro podezření z výtržnictví. Z Edenu Lukáš Michalík, Radiožurnál.
0: O smutné dohře včerejšího derby si teď na Radiožurnálu popovídáme taky s někdejším kanonýrem a členem klubu ligových kanonýrů Horstem Sieglem. Horste, dobré ráno.
3: Krásné nedělní ráno.
0: Krásné jak pro koho? Co jste tomu říkal včera večer? Jak se vám koukalo na závěr pražského derby?
3: Možná trošku pro Spartu, která z toho může těžit, ale vraťme se zpátky k tomu, co se stalo. To je neakceptovatelné a samozřejmě velký stín na náš fotbal. A já si myslím, že Jarda Tvrdík to shodnul fantasticky. Byl pokorný, ale samozřejmě on se nesmí omlouvat svým divákům, protože co víc si přát, vlastně, když hrajete doma derby, můžete slavit před vlastními fanoušky a to je jako strašný stín, jako negativní, nejenom v naší republice, ale i na světě, že jo. A když se podíváme na ten sled utkání, kdy prohráváte 1-0, prohráváte 2-1, otočíte to, jo, a nakonec vlastně nesmyslná třeba červená karta Choreho v 60. minutě v rohu hřiště odstartovala možná něco, co fakt jako je šílený v téhle době. No a já hlavně bych dával vinu pořadatelské službě, protože už v té 90. minutě, kdy vlastně přelezli ten plot a byli vlastně za těmi reklamními panely, měl automaticky rozhodčí přerušit zápas, přijít těžkou audienci, nechápu, že tam nebyli už v dobu a vlastně mělo se tomuhle zamezit, nahrát je zpátky do sektoru a utkání by se v pohodě dohrálo, protože bylo dobrý, byly tam emoce, bylo to napětí, Sparta mohla vyrovnat, myslím si, že by to bylo i zasloužený třeba 3-3, jo, a jel by se dál, ale takhle to vlastně fakt jako pro mě to bylo šílení, co se stalo. Na druhou stranu jsem rád, že se vlastně nikomu z těch hráčů, že jo, protože okolo vás lítají, běhají frajeři se světlicema, mohlo se stát ještě něco horšího a nedivím se Spartě, že vlastně nechtěla nastoupit. A já jsem teda zvědavý, kdy dneska zasedne LFA a disciplinární komise, jak se k tomu postaví, protože uvidíme, co vlastně bylo v zápise o utkání rozhodčího, protože když jsem četl nějaké věci, tak tam bylo, že vlastně pořadatelská služba i policie z republiky po té 90., když se to přiložilo, zase mohli vyklidit stadion a mohlo se hrát. Já bych nenastoupil a já si myslím, že Slávy by to udělala to stejný, kdyby hrála na Spartě, tak by taky nenastoupila. Takže já jsem zvědavý, s čím samozřejmě dnešní verdikt vlastně přijde. Místo, aby jsme se bavili o dobrým fotbale, o dobrým derby, tak se bavíme o tom, co nemělo přijít. No.
0: Vy jste, Horste, někdy v kariéře něco podobného zažil, protože mistrovských titulů se Spartou máte hodně, ale je to jiné být tváří v tvář s vašimi fanoušky a samozřejmě s fanoušky soupeře.
3: No já jsem někdy zažil, kdy vlastně pro nás házeli vlastní fanoušci dlažební kosky.
0: Když se nedařilo.
3: Když se nedařilo. Ale já chci se vrátit k tomu, že třeba jsme hráli pohár na Strahově a nebylo vyprodáno. Ale už ty těžkouděnci tam byli, že jo, připravený v té 90. minutě, že věděli, že ty lidi tam můžou vniknout. A vemte si, že vlastně první Slávě byla první, která vlastně, jdeme tomu, sundala vlastně ty ploty, že jo. No a teďka se budeme ptát, budeme to tam chtít zpátky, když to jako vypadá šíleně, že jsou v kleci, ale to chování těch fanoušků, a jsou to jednotlivci. A vadí mi to, že vlastně ten slušný fanda, jo, a vlastně i těch 10 hráčů Slávy tam bojuje o to, aby se potom s těma fanoušky po zápase mohli radovat, aby vydrželi těch 5 minut nebo 4 minuty, což jako nechápu. A jednotlivci 10 bláznů, najednou je z toho 300, běží se světlicema na půl hřiště a vlastně ještě ohrožuje hráče, rozhodčí všechny a hlavně ten svůj klub, že jo. Takže já se vůbec nedivím Jardovi Tvrdíkovi, že byl takhle rozčarovaný a samozřejmě asi sám ví, co může čekat. Jo, takže víme, co vlastně v těch disciplinárních řádech je. Jo, že velké pokuty, ale já bych hlavně trestal ty jednotlivce, kteří to udělali. Zákaz do životní na fotbal, velké pokuty a exemplární tresty. No.
0: My ani nevíme, jestli to byli opravdu fanoušci Slávie, mohli to být cizinci, kteří třeba vnikli na trávník, Poláci, kteří
3: ale
0: se běžně...
3: Já si myslím, že ten Tribuna Sever, já si myslím, že tam se znají skoro všichni.
0: Navíc jsou kamerové záznamy, které to jasně prokážou.
3: Ano. A nepřepokládám, že by tam byli vlastně nějaký cizinci, že by se nechali mezi sebe vlastně ten vlastně největší kotel, že by tam byl někdo jiný. Já si myslím, že o ty lísky je velká rvačka, aby vlastně byli v tom nejužším fanuškovským jádru, že jo, ale mají se tam pohlídat. Ale jak fakt říkám, já deklaruju to, že tam byla chyba pořadatelské služby i ty policie České republiky, jo. Tak jako je to samozřejmě nešťastný a na druhou stranu Slávie si tím zkomplikovala, dejme tomu, že teďka ty poslední zápasy, teď se jim uzavří hřiště, může se uzavřít hřiště, 10milionová pokuta, jo, ale já jsem jako sám zvědav, jak z toho vlastně vybruslí, nebo jak jim přijde verdikt, aby jsme všichni byli, nebo jsme v očekávání, co se vlastně stane, že jo. A ty vlastně ty věrný fanouškové, které na to čekají, ty hrajou doma s Jabloncem a vlastně oslabíte, že vlastně nemůžou ani potom fandit tomu svému týmu. Jo, takže je to nepříjemný, no. Takže a teď se můžeme zase bavit, že Chorý, který vlastně oslabil ten svůj klub nebo svůj tým, oslabili sám sebe, protože teďka bude dilema vzít ho na mistrovství, nevzít ho na mistrovství, jo, protože takovýhle chování vlastně za nějakých posledních zápasů je taky šílený, jo.
0: Horste, ještě jedna věc ve stručnosti. V případě kontumace zápasu, což je asi hodně reálná varianta, se slavistický náskok v čele tabulky smrskne z 11 bodů na 5. Může to ještě ovlivnit ligu? Dokonce nadstavby zbývají 3 kola, Slavia byla výš po základní části, Sparta by na ní musela uhrát plusových 6 bodů. Může se to stát?
3: Tak může se tam cokoliv. My jsme vlastně viděli, že Sparta k tomu byla, dejme tomu, blíž, nakonec prohrála na Bohemce a tenhle zápas nebo ta kontumace, která si myslím, že asi by měla přijít, protože v těch řádech to takhle je, protože ať to byla, dejme tomu, ta bezpečnostní složka nebo pořadatel utkání, jo, takže to se všechno naplnilo, ohrožení hráčů, takže kontumace asi 100% bude. No a teďka vlastně máte Jablonec, který bude, si myslím, že dejme tomu, že je spřátelná zprácené mužstvo Sparty, tak bude chtít pomoct. Sparta hraje doma z Plzní, může se stát cokoliv, ale má ten náskok 3 zápasy, 5bodový, myslím si, že asi dostačující, ale pro Spartu je tam velká šance, že se to může chytit za pačesy a pak se vlastně můžete koukat jenom vlastně do toho svého hnízdečka, kde se stala chyba, ta se stala samozřejmě mezi těmi diváky, že jo, který by vás měli vlastně hrát k tomu titulu a já to fakt jako nechápu, místo těch fakt 3 minuty nechápu, že tohle se vlastně může stát a je to neomluvitelné a já jsem se ještě fakt divil tomu Jardovi Tvrdíkovi, který potom zápase mluvil a byl takový jako ještě v pohodě mluvil, protože tam musel být totální nenávist k těm svým fanouškům.
0: Hlavně to byl včera bezprecedentní moment, který může do budoucna ovlivnit bezpečnost vlastně na všech českých stadionech. Hostem Radiožurnálu byl bývalý útočník fotbalové Sparty Horst Siegl. Máte toho, Horste, ještě hodně na srdci, ale už tolik času není. Moc vám děkujeme za rozhovor. Mějte se fajn, naslyšenou.
3: Já přeju, aby se takovýhle zápasy neodehrály a bylo to všechno v klidu.
0: Horst Siegl na Radiožurnálu. Díky.

0: Radiožurnál 9 hodin. Eliška Zábrocká má pro vás zprávy.
1: Fotbalové derby pražských S mezi Sláví a Spartou se kvůli vběhnutí domácích fanoušků na plochu nedohrálo. Loď, na které se rozšířil hantavirus, zakotvila v přístavu na ostrově Tenerife. Začala evakuace cestujících. Plzeňští házenkáři vybojovali v extralize mistrovský titul. Omezení brzdí provoz na D1 z Prahy do Brna u Sázavy. A zpočátku bude slunečno, během dne až oblačno. Nejvyšší teploty do 23 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Ligové derby pražských S mezi fotbalisty Slávie a Sparty se nedohrálo. Domácí vedli 3-2, ale fanoušci Slávie v nastaveném čase vběhli na plochu. Mluvčí pražské policie Richard Hrdina potvrdil, že napadli mimo jiné brankáře Sparty Jakuba Surovčíka.
3: Před koncem utkání pražských S došlo k výraznému narušení veřejného pořádku, kdy několik stovek fanoušků běhlo na hřiště a z toho důvodu policisté provedli zákrok. V rámci tohoto vběhnutí byl napaden i brankář hostí, takže kriminalisté zahájili úplně trestní řízení kvůli podezření ze spáchání trestného činu výtržnictví. Budou zajišťovat všechny kamerové záznamy, které posléze budou vyhodnocovány, také budou prověřovat i mohutné použití pyrotechniky a další možné přestupky či trestné činy.
1: Předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík se za incident omluvil a připustil, že duel může být kontumován ve prospěch Sparty. Celou situací se dál zabývá policie i disciplinární komise Ligové fotbalové asociace dnes mimořádně zasedne. Výletní loď MV Hondius, na které propukla nákaza hantavirem, je v přístavu Granadia na Kanárských ostrovech. Není přímo u břehu. Cestující na pevninu postupně převáží malé čluny. Evakuace začala před pár minutami. Hantavirus šíří hlavně hlodavci. Na následky onemocnění virem zemřeli 3 cestující. U dalších 6 lidí se potvrdila nákaza. Vysokorychlostní tratě by se v Česku měly začít stavět v roce 2029, a to úsekem mezi Přerovem a Ostravou. Hned v následujících letech by se měla rozběhnout stavba dalších úseků od Německa přes Prahu do Brna a z Brna na jih k Rakousku. Počítá s tím aktualizovaný harmonogram ministerstva dopravy. První úseky by měly být hotové po roce 2035. Materiál taky poprvé orientačně vypočítává možnou cenu jízdného. Pokračuje ministr dopravy Ivan Bednárik za SPD.
4: Materiál říká, že pokud bychom nedotovali a neměli dopad do veřejných rozpočtů toho dotací, tak to od začátku jde na riziko dopravce a v takovém případě ta jízdenka je kolem 1000 korun na Brno-Praha.
1: Podle Bednárika jde o odhad průměrné ceny v dnešní cenové hladině. Očekává taky, že dopravci budou cenu určovat podobně jako třeba letecké společnosti, tedy například se slevami za dřívější nákup. Zoo ve dvoře Králové nad Labem na Trutnovsku připravila speciální program slaví 80 let existence. V rámci oslav si lidé můžou například prohlédnout nové zázemí pro nosorožce. Právě záchranou severních bílých nosorožců je Králové dvorský safari park známý po celém světě. Je to jediné místo, kde se tento kriticky ohrožený druh podařilo v zajetí rozmnožit.
5: Unikátní jsou v Podkrkonoší také tím, že nosorožce dojí a mléko zamražují do zásoby. Ošetřovatel Jan Žďárek na to samice připravuje i několik měsíců dopředu, začíná v první fázi březosti.
6: Takhle si tě tady posunem, šáhnout jí na to vemínko, aby se nelekla.
5: Pavilony nosorožců jsou nejstřeženějšími místy zahrady. Varováním je příběh z francouzské zoo, kam před lety vnikli dodnes neznámí útočníci a kvůli na černém trhu velmi ceněné rohovině zabili 4letého samce. Ze dvora

0: Králové nad Labem, Václav Plecháček, Radiožurnál. Sport.
1: Fotbalisté plzeňské Viktorie porazili v nadstavbové skupině o titul v šancelize Liberec 2-0. Derby pražských S mezi Sláví a Spartou se kvůli výtržnostem domácích fanoušků nedohrálo. V části o záchranu Dukla podlehla Slovácku 0-1, Mladá Boleslav remizovala se Zlínem 1-1 a Teplice porazili Baník Ostrava 2-1. Házenkáři Plzně jsou mistry extraligy. V rozhodujícím pátém finálovém utkání playoff vyhráli na palubovce Karviné 29-28. Získali tak 10. titul v klubové historii, pokračuje brankář Plzně Filip Herajt.
2: Určitě jsme věřili, protože ty dva domácí zápasy, co jsme hráli s Karvinou, tak jsme byli lepší a věděli jsme, že když takovýhle výkon předvedeme i dneska, tak se to povede. Je tady hala plná, hráli strašně dobře, ale říkám, bylo to vabank a my jsme měli prostě trošku víc svého štěstíčka a tak to dopadlo na nás.
1: A čeští hokejisté dnes odehrají generálku na mistrovství světa. Na švédských hrách nastoupí v poledne proti Švýcarům.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na D1 v Posázaví a nehoda na silnici 47 v Hranicích. Na D1 z Prahy ve směru do Brna zpozorněte za sjezdem na Benešov. Mezi 29. a 32. kilometrem pracují silničáři na údržbě kanalizace ve stoupacím pruhu. Na silnici 47 mezi Bělotínem a Lipníkem nad Bečvou opatrně na výjezdu z hranic. Na kruhovém objezdu řeší nehodu motorky s osobním autem a tvoří se kratší kolona. Na tahu 16 mezi Mladou Boleslaví a Jičínem zpomalte za Sukorady. Osobní auto tam srazilo zvěř a musí se tak vybočovat. A v Praze v ulici k Barandovu směrem do centra dejte pozor za čerpací stanicí Shell. Za křižovatkou s Geologickou stojí po nehodě 3 osobní auta a blokují levý pruh. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Bude jasno až polojasno, odpoledne a večer čekáme postupně většinou oblačno, nejvyšší teploty od 18 do 23 stupňů. Tolik zprávy. A po nich začíná zápisník zahraničních zpravodajů. Slovo má znovu Vojtěch Bitterman.

Nedaleko pařížského Elizejského paláce najdete kloboučnictví, které vede šarmantní osmdesátnice Adeline. Spolupracovala s vyhlášenými značkami a klobouky připravovala pro šlechtické rodiny, významné herečky i politiky. Proč o svých kloboucích mluví jako o děťátkách a na jakou hlavu klobouky padnou? Nejen o tom uslyšíte v dnešním zápisníku. Vydáme se ale taky do brunejského sultanátu, který znovu zažívá zlaté časy. Neplatí se tam daň z příjmu, školy i lékařská péče jsou zdarma a kvůli současné krizi se navíc brunejskou ropu doslova perou bohaté asijské státy. Taky o tom dnes dopoledne uslyšíte. Tak pohodový poslech.

0: life you led.
1: Panamáky, fascinátory, fedory nebo Borsalino. V centru Paříže, nedaleko Elizejského paláce, najdete království klobouků. Obchod vede a vlastní 80-letá dáma Adeline, která o sobě říká, že není žádná prodavačka, ale umělkyně. Klobouky navrhuje, připravuje a zdobí pro kolemjdoucí i pro šlechtické rodiny a významné politiky. Zazvonil u ní náš pařížský zpravodaj Martin Balucha.
2: Jakmile zrušné silnice zaplujete do obchůdku, okamžitě vás pohltí království klobouků zdobených květinami, stuhami, síťkami, plastovým ovocem nebo dokonce perlami a eiffelovkami. Pokrývky hlavy jsou prostě všude kolem. V regálech, ve vitríně, na stolečcích i speciálních stojanech. Kraluje tady 80-letá Adeline.
3: Pamatuji si, že jsem jako malá chodívala na pohřby. Rakev byla v kočáru taženém koňmi. Vše bylo zdobené sametem a zlatým vyšívaním. Všímala jsem si vdov, které nosily takzvané vdovské klobouky. Můžete je vidět v italských filmech. Byly to černé klobouky s dlouhým závojem. Moc se mi to líbilo. Prahla jsem potom se provdat a ovdovět, abych taky mohla nosit takový klobouk.
2: Adeline má přezdívku Adeline Capelin podle typu klobouků. Vyrůstala ve 40. a 50. letech. Adeline o svých kloboucích mluví jako o děťátkách. Některé prý i pojmenovává. Při jejich tvorbě se ráda inspiruje u slavných. Ostatně na stěnách obchodu jsou vyvěšené fotografie celebrit z klobouky, jako třeba americké herečky Audrey Hepburnové. I pro takové osobnosti Adeline připravovala klobouky.
3: Měli jsme je tady všechny, muže i ženy od filmu, z divadla i z politiky. Nikdy ale neříkám jejich jména, jsem velmi diskrétní.
4: Adeline mě bere do zadní části obchodu. Tak tady je takový přístroj, kde se formují klobouky panamáky.
3: Sem vložíme klobouk, otočíme touhle páčkou a klobouk je připravený. Všechno se to musí dělat za tepla. Takhle je klobouk krásně natvarovaný.
2: Ptám se Adeline, jestli je vhodné i takové klobouky skládat.
3: Ne, to v žádném případě. To je podvod. Když za klobouk zaplatíte od 3 do 5 tisíc eur, tak ho přece nebudete muchlat a skládat. Takovéhle klobouky se převáží ve specializovaných obalech nebo krabicích.
2: Adeline spolupracovala s vyhlasnými značkami, jako třeba s Hermès. Dnes její klobouky cestují po celém světě. Jako třeba na ostrovy Capri, svatého Bartoloměje, Mykonos, nebo třeba do Saint-Tropez a Los Angeles. Na těchto zakázkách pracuje i mladá pomocnice Marie.
5: Moje babička šila. Jako malá jsem s ní trávila hodně času. Milovala modní návrhářku Coco Chanel. Tuhle vášeň jsem získala po ní.
2: Marie a Adeline připravují klobouky pro všechny příležitosti. Svatby, pohřby, dostihové závody i každodenní chození ven. S klobouky je to podle Adeline jako s oblečením. Někomu sluší všechno. S jinými zákazníky a zákaznicemi je to obtížnější. Vždycky se prý ale něco najde.
3: Moje babička říkala, že se vždycky najde poklička na hrnec.
2: Mě by podle Adeline seděl klobouk Borsalino, který ve stejnojmenném gangsterském filmu z roku 1970 nosili herci Alain Delon a Jean-Paul Belmondo. Fotografie těchto hereckých legend jsou ostatně taky na stěnách obchodu. Jako jim mi ale klobouk rozhodně nesluší. Spíš bych řekl, že patřím do kategorie pokličkářů. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.

0: Taky vás zaujala hrdinka předchozí reportáže, kloboučnice Adeline. S naším zpravodajem ve Francii Martinem Balouchou se za ní teď do jejího pařížského kloboučnictví ještě vrátíme. Martine, dobré dopoledne.
1: Hezké dopoledne, zdravím.
0: Jak ses vlastně o paní Adeline dozvěděl a jak dlouho si s ní domlouval natáčení?
1: Ono je to vlastně jednoduché. Já kolem toho obchůdku procházím dost často, protože je na cestě do Elizejského paláce, takže když chodím na konference, různá jednání právě do z prezidentského sídla, tak procházím kolem toho obchůdku a říkal jsem si už delší dobu, že se tam prostě musím zastavit. Já jsem tam už byl před pár měsíci, protože jsem tam kupoval baret pro svou švagrovou, která z ní měla opravdu velkou radost. A už tehdy jsem právě paní Adeline říkal, že bych tam rád natáčel, že bych si s ní rád promluvil. Nejdřív jsem chtěl natáčet o kloboucích panamácích, které tam taky prodává, ale pak, když jsem ji slyšel povídat, tak jsem tu reportáž zaměřil jednoduše víc na ní, protože je to šarmantní dáma, hezky vypráví, skutečně mnoho toho zažila, takže na tom natáčení samotném jsme se domluvili celkem rychle, říkám celkem, protože ona je hodně zaneprázdněná ve svých 80 letech, takže pár termínů se nám nehodilo navzájem, ale nakonec jsme to domluvili, já jsem za to moc rád.
0: My dva, Martine, máme minimálně jednu věc společnou, klobouky nám úplně nesluší. Odnesl jsi přesto od paní Adeline aspoň jeden, přiznej se.
1: Neodnesl, byť mi jeden nabízela, tak jsem se nakonec se ho nevzal. Měl jsem dojem, že mi tolik nesluší, jak říkáš, tak ty klobouky právě asi to... Já jsem se jí na to ptal, jestli musí mít člověk hlavu na klobouky, aby mohl je nosit, tak ona říkala, že pro každého se něco najde, tak právě říkala, že vždycky se vytáhne nějaká poklice na nějaký hrnec, tak já jsem asi patřím do té skupiny těch pokličkářů, že ne všechny klobouky mi sluší a pak mi to potvrzovala i manželka, když jsem došel domů, chlubil jsem se s těma fotografiemi, byl jsem nadšený, tak mi tak jako suše řekla, no ale úplně ideální to není. Takže nepatřím bohužel do té kategorie Žána Paula Belmonda, Alana Delona, kteří mají ty fotky s těmi klobouky krásnými na stěnách tohoto obchůdku, takže tak mi ten klobouk neslyšel.
0: Taky jsem spíš na kšeltovky, nic si z toho nedělej. Nicméně říkala ti paní Adeline, na jak dlouho dopředu má plno, má objednávky?
1: Tohle mi neříkala, já jsem se dozvěděl akorát, že těch zakázek má opravdu hodně, zazněly ty destinace Capri, Karibik, vlastně ten ostrov svatého Bartolomě, ale ona připravuje klobouky opravdu pro všechny, zaujalo mě, že i pro šlechtické rodiny, byť tedy nenaznačovala přímo ta jména, tak jsem se dozvěděl z toho naznačování, že mezi ty klientky a klienty patří i členové dynastie Bourbon obojí Sicílie, což je zajímavé a aktuální téma, protože 22letá Marie Karolína z této dynastie, která vlastně pochází ta linie, má návaznost až na Ludvíka 14., tak před pár týdny zoficiálnila svůj vztah s lídrem nacionalistického národního sdružení Jordanem Bardelou. Ve Francii je to velké téma, trošku se o tom v některých médiích mluví jako o příběhu popelky, protože Jordan Bardela ten pochází z pařížského předměstí, tato šlechtična zase má teda návaznost na Ludvíka 14., takže z této strany to bylo zajímavé, takže i pro tuhle tu rodinu pravděpodobně tedy Adeline dělala ty klobouky, takže že skutečně mezi ty klienty patří VIP hosté, šlechtické rodiny, je to zajímavé.
0: Ale taky Martin Balucha se do obchůdku paní Adeline zaběhl podívat a natáčel o tom pro zápisník zahraničních zpravodajů. Moc děkujeme, Martine, naslyšenou.
1: Taky děkuju, naslyšenou, hezký den všem.

0: 9 hodin a 23 minut, s vámi je i dál zápisník zahraničních zpravodajů. Pro většinu světa je ropná krize v Hormuzském průlivu tvrdou zkouškou. Existují ale i země, které na ní vydělávají a jejich ekonomice výrazně pomáhá. Jednou z nich je brunejský sultanát. Náš reportér David Jakš zjišťoval, proč je tenhle malý stát na severním pobřeží Bornea znovu důležitým světovým hráčem. A teď o tom tedy uslyšíte i v dnešním zápisníku.
1: Vstávám denně v 9:30, v 10 hodin musím být v práci a končím večer v 8. Vedu krásný život. Do práce sice musím každý den, ale dá se to vydržet. Ten výdělek za to stojí.
2: Rozplývá se paní Nuč. Tajka, která před 3 lety přijela pracovat jako uklízečka do největšího a tehdy jediného obchodního domu v Bruneji. Nuč ví, co dělá. Zásoby ropy a zemního plynu se v sultanátu sice zmenšují, ale pořád generují blahobyt, ve kterém fyzické osoby neplatí žádné daně. Všechno, co vyděláte, vám zůstane. K tomu zcela bezplatné zdravotnictví a školství. 1200 dolarů měsíčně tak paní Nuč stačí na sdílený pokoj se dvěma dalšími ženami. Na jídlo a ještě podstatnou část výplaty pošle rodině do Thajska.
3: Krize v Hormuzském průlivu spadla Brunei z nebe. Země jako Thajsko, Singapur nebo Japonsko tam teď poptávají 10 000 barelů ropy a denní export už přesáhl 100 000 barelů. Navíc doba, za kterou tankery dovezou ropu, je výrazně kratší, než když loď jede z Blízkého východu.
2: Vysvětluje Chun Chang Yao ze Singapurské univerzity sociálních věd. Brunejský sultanát už před lety rozhodl o diverzifikaci státního příjmu, protože výpočty ukázaly, že do 20 let budou ropná i plynová pole vyčerpána. Stát o velikosti Ústeckého kraje nemá jinou možnost, než vsadit na turisty a preferuje ty bohaté.
4: Třetina všech cizinců k nám přijíždí z Malajzie.
2: Říká mi s hrdostí v centru metropole Bandar Seri Begawan turistický průvodce pan Hamín.
4: Tamhle vykukuje střecha mešity Ali Saifudiena. Je celá z ryzího zlata. Těch zlatých lístků jsou tam 4 miliony. Zajděte do Národního muzea, projeďte se motorovým člunem po Kampung Ayeru, největší plovoucí vesnici na Borneu, nebo navštivte Národní park Ulu Temburong. Náš sultanát vás určitě nudit nebude.
2: O všudy přítomném právu šaria se místní lidé moc nezmiňují. Nechtějí cizince vystrašit a naopak rádi mluví o svém sultánovi Hasanalu Bolkiahu Muziadinu Badaulahovi. Mimochodem v době svátků a oslav se rád objevuje mezi svými poddanými a potkat ho s ochrankou v ulicích metropole není nemožné. S cizinci si tenhle nejdéle vládnoucí panovník světa a otec 13 dětí prý velmi rád povídá. Z brunejského sultanátu David Jakš, Radiožurnál.

0: Jaro je tu. Od 12. května zažijte na festivalu Pražské jaro špičkové umělce a orchestry z 28 zemí světa. Debuty mladých talentů, legendární díla i světové premiéry, jazz i dětské skotačení na Springsteenu, přenosy v rozhlase i v televizi, výstavu obrazů Pražské jaro Art Salon nebo open air koncerty v Riegerových sadech. To vše je Pražské jaro. Více na festival.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Radiožurnál je 9:30. Zprávy připravila Eliška Zábrocká.
2: Na stadionu fotbalové Slavie v Edenu bude uzavřena tribuna Sever, ze které v závěru sobotního ligového derby proti Spartě vnikli domácí fanoušci na hřiště. Na síti X to oznámil předseda představenstva klubu Jaroslav Tvrdík s tím, že tribunu neotevře, dokud nebudou identifikovaní fanoušci, kteří zaútočili na hráče soupeře a házeli do hostujícího sektoru pyrotechniku. Slavia zároveň vyřadila z A týmu dva hráče, kteří viděli v derby červenou kartu, Tomáše Chorého a Davida Douděru. Zhruba 42% malých dětí v Česku tráví na telefonu nebo tabletu přes hodinu denně. Další pětina dětí i víc než 2 hodiny. Jde o děti ve věku od 6 měsíců do 5 let. Ukazuje to průzkum agentury STEM. Zúčastnilo se ho přes 1000 rodičů. Podle výzkumníků je situace specifická u nejmenších dětí do 11 měsíců. Zhruba třetina z nich už tráví u obrazovek alespoň půl hodiny denně. Při dalším útoku islamistických povstalců v Mali zemřely desítky lidí. Podle agentury AFP to uvedl představitel zprávy západoafrické země. Povstalci s vazbami na teroristické hnutí Al-Kaida napadli vesnice v centrálním Mali v pátek. Radikální islamisté spolu s Tuarégy zahájili vlnu útoků v dubnu. Při jednom z nich zemřel i malijský ministr obrany Sadio Kamara. A v pražském divadle Hibernia dnes zahraje Police Symphony Orchestra. V podání hudebního tělesa z Police nad Metují zazní kromě skladeb z filmu Gladiátor nebo Avatar i současná populární hudba. Zpívat budou Andrea Holá, Josef Fečo a Karolína Soukupová.
0: Sport.
2: Ligové derby pražských S mezi Slaví a Spartou se nedohrálo. Duel fotbalové šance ligy přerušili výtržnosti domácích fanoušků, kteří vtrhli na trávník a napadli 3 hostující hráče. Incidentem se zabývá policie i disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. V nadstavbové skupině o titul Plzeň porazila Liberec 2-0, v části o udržení Teplice zdolali Ostravský Baník 2-1, Mladá Boleslav remizovala se Zlínem 1-1 a Pražská Dukla prohrála se Slováckem 0-1.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D1 u Jihlavy a také v Posázaví. Na D1 z Brna ve směru do Prahy opatrně za sjezdem na Velký Beranov. Na 113. kilometru pracují silničáři na údržbě dopravního značení, mají zabraný levý pruh, větší zpoždění zatím nenaberete. D1 ještě jednou, tentokrát směrem z Prahy do Brna, dejte pozor za sjezdem na Benešov. Mezi 29. a 32. a půltým kilometrem pracují silničáři ve stoupacím pruhu. Na silnici 3 mezi Kaplicí a Dolním Dvořištěm zpomalte za Skoronicemi. Pracují tam na opravě svodidel po nehodě a projíždí se kyvadlově, tvoří se kolony z obou stran. A v Praze ve Svatovícké směrem do centra spozorněte za Vítězným náměstím. Osobní auto tam narazilo do lampy. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude jasno až polojasno, odpoledne a večer čekáme postupně většinou oblačno, nejvyšší teploty od 18 do 23 stupňů, na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy. A pokračuje zápisník zahraničních zpravodajů s Vojtěchem Bidermanem.
1: Jak se slaví mexický svátek Cinco de Mayo v americkém městě, kde má skoro polovina obyvatel původ z Mexika a proč si k tomu připíjejí kaktusem, i to se dozvíte ve druhé části dnešního zápisníku. A taky vás vezmeme do trochu neobvyklé rekreační zóny na Ukrajině. V poslední době ruská armáda začíná útočit na hráze přehrad, aby zkomplikovala dodávky vody civilnímu obyvatelstvu. Ovšem hned na začátku války Ukrajinci odpálili jednu přehradu ze strategických důvodů sami. Proč? I to vám vysvětlíme. Dobré dopoledne.

0: Jeden den v roce se z Phoenixu v americké Arizoně stává mexické město. Tancuje se, zpívá, voní tam tacos a pije se k tomu nápoj ze speciálního plodu. Naše zpravodajka Jana Ciglerová se zajela na letošní oslavy mexického svátku Cinco de Mayo podívat a tento lahodný načervenalý nápoj samozřejmě ochutnala.
1: Stojím tady na Washingtonské ulici v centru Phoenixu, hlavním městě státu Arizona, a je to taková hlavní tepna téhle arizonské metropole. Dneska ji ale uzavřeli, protože tu slaví Cinco de Mayo, česky 5. květen, jeden z nejznámějších mexických svátků. Podávají se tu tacos nebo burritos, pije se tu mexické pivo, tequila, margarita, zpívá se a tancuje, rodiny jsou svátečně oblečené, některé dokonce do tradičních kostýmů. Já chci ale ochutnat jednu arizonskou specialitu. Tady tomu říkají prickly pear, je to plod kaktusu, konkrétně kaktusu opuncie, který roste hlavně v Arizoně, ale taky na celém západě Spojených států a v Mexiku. Ten plod vypadá jako taková hruškovitá bobule, má silnou slupku, na ní jsou takové drobné trny, ale uvnitř je nesmírně šťavnatý. Cinco de Mayo je takový zvláštní svátek. Zatímco v Mexiku je to skromný regionální svátek, v Americe ho slaví miliony lidí. A je to vlastně jeden z největších latinoamerických svátků v zemi. Víkend před 5. květnem jsou například prodeje piva a tekly srovnatelné se Super Bowlem.
2: Je to pro nás něco jako den nezávislosti. Prostě den našeho dědictví.
1: Larry se narodil a vyrůstal ve Phoenixu. Po matce má mexický původ, po otci pochází z původních kmenů.
2: V téhle době je pro nás důležité připomínat se naši kulturu víc než kdy jindy.
1: Cinco de Mayo, tedy 5. květen, je konkrétně 5. květen z roku 1862. Tehdy mexická armáda porazila francouzské vojsko Napoleona III. A způsobila všem šok. Byla to taková story Davida a Goliáše. Chudá republika na pokraji bankrotu na jedné straně a velká evropská velmoc na té druhé. A tohle je přesně ten důvod, proč ten svátek v Americe žije. Příběh slabšího, který porazí silnějšího, ten rezonuje s každou menšinou.
3: Ráda si tu připomínám dobu, kterou jsem strávila v Latinské Americe. Tacos, umění, je to pro mě nostalgie a cítím se tu šťastná.
1: Cinco de Mayo je možná v Americe komerční svátek, možná je to nějaké historické nedorozumění, ale tady na Washington Street vypadá jako připomínka, že tahle země je postavená z příběhů, které přišly odjinud. Z Phoenixu Jana Ciglerová, Radiožurnál.

0: Během ruské války na Ukrajině vyhodili útočníci i obránci do povětří několik přehrad. Nejznámější je asi Kachovská přehrada na Dnipru, kterou před 2 lety zničili Rusové, aniž by to mělo nějaký vojenský význam. Hned na začátku války ale odpálili přehradu na řece Irpiň ze strategických důvodů sami Ukrajinci. Voda zalila plochu srovnatelnou s menším českým okresním městem a vytvořila jezero. Z něj se teď tak trochu stává odpočinková zóna, do které zavítal i náš zvláštní zpravodaj Lubomír Smatana.
1: В 22-му році, коли русські наступали сюди, українські воїни подарували...
2: Граз вигодила до вздуху українська армада гнет 26. února 2022, аби русове не пройшли на Київ. А не пройшли. То був дуже добрий напад. От те доби вода не уступила.
1: Затопило от ці плеса, тут Ірпінка річка текла.
3: Анатолій сам їздить рибажити правильно і указує до далки, де перед 4 роки текла річка Ірпінь.
1: Так, річка Ірпінь.
2: Byla široká tak 23 metrů.
1: Metrů 20-30.
4: Rybka, že by byla? Anatolij chytl prut.
1: I karas, i karp, i ščuka, vsa ryba jest.
2: Ryb je tu hodně, protože voda zatopila úrodnou půdu, hnojené zahrady, ale žádné domy. Ty zůstaly na břehu.
3: Anatolij žije v nedaleké a smutně proslulé Buči. Svoji ženu a 2 dcery odvezl včas.
1: Když začali bombit, ty pár dní, 2 dny, já byl v Buči.
4: Karas?
1: Da.
4: Tak 3 karasové, které polapil Anatolij. Aha.
3: Prý je zase pustí, protože žena to nerada čistí, tak jenom pro zábavu.
1: Prostě v takovém.
3: Voda z přehrady se rozlila po obou stranách silnice. Vypadá to tady tak trošku jako nové mlýny na Moravě. Ve vodě ale usychají stromy, přestože tady mají spoustu vody, ale nesvědčí to dubům. Rybářů je tady spousty a kromě Anatolie je tady i rybářský obchod. To se vyplatilo tady otevřít.
5: Для риби очень хорошие условия для жизни.
3: Ale je tady rybář Viktor, který se zrovna vybírá nějaké vlasce a ten sem chodí pravidelně.
5: Voda čistá.
6: Voda je tu čistá, ryba dobrá, ale lidi tu nechávají odpadky, tak je tu s kamarády sbíráme a odvážíme pryč.
5: My jich sbíráme to i vyvracujeme v Kyjevě. No, rozdílu není, že ty lodky tam lovíš.
6: Celá oblast se postupně proměňuje v místo, kam lidé přijíždějí trávit volný čas. Tady je rybářů málo, ale na druhé straně o víkendu nezaparkujete. Já chytám pro zábavu, něco si ale občas nechám.
3: Viktor sem chodí na ryby, kdy se mu zachce, protože je penzista.
6: Kolem břehů jsou keře, nedá se chytat na přívlač, ale v těch keřích sedí macatí karasy.
5: V Kyjevském moři, zde v řece, dále je řeka. Ona je tam malinká, ale ona je velmi dlouhá.
3: Jaké mají úřady s jezerem plány, Viktor netuší a prý to netuší nikdo.
6: Myslím, že hráz znovu postaví, protože reguluje vodu. Ale možná to nechají tak, jak to je. Ale rybářů je tady hodně. O víkendu na druhé straně nezaparkujete. Tam stojí i 100 aut.
5: Tam stojí 100 mašin.
3: S opravou hráze úřady určitě během války postíkat nebudou, protože strategická vodní plocha severně od Kyjeva se ještě pořád může kdykoliv hodit. Z Demidivu u Kyjeva Lubomír Smatana, Radiožurnál.

0: Maďarská kuchyně, to je několik typických jídel, guláš, lečo, langoš, paprikáš nebo hovězí perkelt. Málo kdo ale ví, že téměř vždy je doplňují takzvané nokedly, drobné nočky, podobné slovenským haluškám. V Budapešti teď vznikl podnik, který z této obyčejné přílohy udělal hlavní chod. A na ochutnávku tam zašla zpravodajka Bára Vránová.
1: Paní kuchařka v malé budapeštské restauraci Nokedly Factory teď sype přes kovové sítko do vroucí vody těsto. Respektive nesype, ale řekla bych, že pasíruje. No a z těchto kousků už za pár minut budou nokedly, což je pro Maďary naprosto běžná příloha, ale pro Gábora Kováče, který je majitelem tohoto bistra, je to základ celého jeho podnikání.
2: Nokedly jsou pro nás to, co je pro Araby kuskus, pro Číňany rýže anebo pro Italy gnocchi.
1: Nejčastěji se podávají k polévce, kuřecímu paprikáši, hovězímu perkeltu anebo guláši. A všechna tato jídla jsou samozřejmě základem jídelního lístku i Gáborovy restaurace. Kromě tradičních maďarských pokrmů ale nabízí i modernější varianty, třeba se sýrem, špenátem anebo rajčatovou omáčkou.
2: Chci to udržet jednoduché, nemít v nabídce moc jídel, abych se mohl soustředit na jejich kvalitu.
1: A právě Nokedly Gáborovi tento jednoduchý koncept umožňují.
2: Není to žádná věda, ale chce to správný postup. Naučila mě to starší paní, která vaří celý život. Jsou to jen vejce a mouka a děláme je vždy čerstvé.
1: Nokedly přitom nejsou jen čistě maďarská specialita. Podobné noky se objevují napříč střední Evropou, v Německu nebo v Rakousku jako špecle, na Slovensku zase jako halušky. Základ je vždycky podobný, liší se ale konzistence i způsob podávání.
2: Ne každý má čas si takové jídlo připravit doma. Nejde jen o nokedly, ale i o to, s čím je servírujete. Uvařit dobrý paprikáš nebo hovězí guláš trvá několik hodin. Maso musí změknout, nasát chutě, jsou samozřejmě možnosti, jak to obejít, ale už to pak není ono.
1: Gábor našel způsob, jak bez zkratek nabídnout domácí jídlo i v rychlém tempu. Omáčky a maso se připravují den dopředu a nokedly se vaří vždy těsně před servírováním. Suroviny pak bere od místních dodavatelů.
2: Restaurací je v Maďarsku spousta. Já jsem chtěl nabídnout typické jídlo, které bude rychlé, ale zároveň 100% autentické a kvalitní. Vlastně je to takový maďarský fast food.
1: Začátky ale podle Gábora nebyly jednoduché.
2: Můj účetní mě po prvních měsících přesvědčoval, ať podnik nechám plavat. To stejné jsem slyšel i doma, ale já jsem věděl, že to bude fungovat.
1: Do bistra chodí i studenti z nedaleké univerzity a často se drží právě těch nejtradičnějších jídel.
2: Nokedly s paprikášem, gulášem, perkeltem, to je jejich domov. Vzpomínky na dětství. Spousta z nich je z malých regionů a naše jídlo je tam vrací.
1: A i tím se podle Gábora Kováče podařilo v jeho malém bistru posunout nokedly z nenápadné přílohy až do hlavní role. Z Budapešti Bára Vránová, Radiožurnál. Your dream.

0: aukční cenu 4549 korun. Všechny s hlasovým AI ovládáním a apkou v češtině. Do 12 hodin objednáš, druhý den doma nebo v boxu máš. eShop.cz. Tady nakupují motorkáři.
1: Radiožurnál je 10 hodin. A zprávy už má Eliška Zámrocká.
2: Fotbalová Slavia uzavře na svém stadionu Tribunu Sever. Z A týmu vyřadila hráče Chorého a Douděru. Zdravotníci na Kanárských ostrovech začali evakuovat cestující lodi, na které se objevila nákaza hantavirem. Fotbalisté Plzně porazili v ligové nadstavbě Liberec. Na nehodu pozor na silnici 3 mezi Prahou a Táborem u Benešova. A zpočátku bude slunečno, během dne až oblačno. Nejvyšší teploty do 23 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Fotbalová Slavia vyloučila z A týmu hráče Tomáše Chorého a Davida Douděru a uzavře na svém stadionu v Edenu Tribunu Sever. Na sociální síti X to oznámil předseda představenstva klubu Jaroslav Tvrdík.
4: Slavia tak reaguje na závěr sobotního derby proti Spartě, v jehož posledních minutách fanoušci převážně z Tribuny Sever předčasně vběhli na hřiště. Na ploše napadli tři hráče soupeře a házeli pyrotechniku do sektoru pro příznivce Sparty. Tvrdík na síť X napsal, že tribuna bude uzavřena, dokud policie ve spolupráci s klubem neidentifikuje řádící fanoušky. Ti by měli podle slavistického šéfa dostat doživotní zákaz vstupu na stadion Slavie. Hráče sešívaných Chorého a Douděru, kteří dostali v derby červenou kartu, pak klub vyřadil z A týmu. Jan Suchan, Radiožurnál.
2: Na Kanárských ostrovech začala evakuace cestujících z výletní lodi, na které se rozšířil hantavirus. Nemoc už zabila tři lidi a několik dalších je nakažených. Plavidlo dnes ráno zakotvilo u ostrova Tenerife. Zhruba 150 lidí z víc než 20 zemí se bude postupně přesouvat do evakuačních letadel. Situaci sleduje naše spolupracovnice ve Španělsku Lubica Zlochová.
5: Dobrý deň, v tejto chvíli sú pri lodi Hondius prvé dva člny. Žiadny pasažier von z lode ešte nevyšiel, očakáva sa to však už každú chvíľu. Na pevninu budú člny postupne prevážať najprv 14 španielskych občanov, na ktorých už na ploche letiska Tenerife Sur čaká pripravené lietadlo, ktoré ich prevezie do Madridu. Takisto je na letisku pripravené lietadlo, ktoré poslalo Holandsko. To prepraví v prvej várke aj Nemcov, Belgičanov a Grékov. Evakuácia 147 pasažierov potrvá celý dnešný deň a posledné lietadlo do Austrálie odletí zajtra popoludní. Zo Španielska Ľubica Zlochová, Radiožurnál.
2: Do úterý je možné podat elektronické daňové přiznání za loňský rok bez pokuty. Lhůta uplynula už 4. května, ale podle finanční správy začne až od středy nabíhat sankce. Ta je 0,5% stanovené daně za každý den prodlení. S pomocí daňového poradce nebo advokáta můžou lidé daňové přiznání podat až do 1. července. Slavnostním ší a svěcením minerálních pramenů dnes oficiálně začíná lázeňská sezóna v Luhačovicích na Zlínsku. Největší moravské lázně pomáhají hlavně lidem s nemocemi dýchacích cest, trávení nebo pohybového aparátu. U jednoho z pramenů je i reportérka Michaela Kočendová.
6: Jsem k pramenu doktora Šťastného, za chvíli dorazí slavnostní procesí. To se teď formuje před kostelem svaté rodiny, kde před malou chvílí skončila slavnostní mše, kterou vedl arcibiskup Jan Graubner. V procesí jsou lidé v krojích, někteří z nich mají v rukou hudební nástroje, takže to vypadá, že průvod půjde za doprovodu muziky. Až se rozejdou, tak budou zastavovat u jednotlivých pramenů, kterým pak požehnají. Tady také u pramenů Nový jubilejní, Otovka nebo Vincentka. Z Luhačovic Michaela Kočendová, Radiožurnál.
7: Sport. Sobotní ligové derby pražských S mezi Slaví a Spartou se nedohrálo. Utkání fotbalové šance ligy přerušily výtržnosti domácích fanoušků. Vedle policie se incidentem zabývá i disciplinární komise Ligové fotbalové asociace, která bude dnes mimořádně zasedat. Plzeňští fotbalisté pak zvítězili nad Libercem 2-0 a upevnili si tak třetí příčku v tabulce. V prvním poločase dostal Západočechy do vedení gvinejský útočník Turé. Po změně stran se z přímého kopu prosadil Alexandr Soj. Ten vstřelil svůj první ligový gól v dresu Viktorie.
8: Tak většinou jsem kopal trestňáky, tak jsem kopal na stranu golmana, takže jsem to teďka změnil, protože minule jsme hráli doma, tak jsem to netrefil na stranu golmana, tak jsem to chtěl změnit a jsem rád, že to vyšlo. Určitě to byl můj jako velký sen pro kluka, který tady prošel vlastně od U11 mládeží, tak vždycky ten největší sen.

0: Je si zahrát tady na tom stadionu a ještě když vstřelí gól, tak je to pro mě teďka krásný pocit.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehoda na trojce u Benešova a překážka na D1 u Divišova. Na tahu 3 z Tábora směrem do Prahy opatrně na obchvatu Benešova. Za prvním kruhovým objezdem se dojíždí do kolony, ta pokračuje k odbočce na Konopiště, tam se srazila dvě osobní auta a zdržení zatím do 10 minut. Na dálnici D1 z Brna do Prahy opatrně za sjezdem na Divišov. Na 38,5 kilometrů stojí porouchaný kamion v odstavném pruhu, za ním šipka silničářů a může se vybočovat. A na D1 z Prahy ve směru do Brna zpozorněte za sjezdem na Benešov. Mezi 29. a 32. kilometrem pracují silničáři na údržbě kanalizace ve stoupacím pruhu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude jasno až polojasno, odpoledne a večer čekáme postupně většinou oblačno. Nejvyšší teploty od 18 do 23 stupňů, na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy. A po nich začíná víkendový host Radiožurnálu. Slovo má Patricie Strouhalová.
4: Ano, dobrý den a zdravíme vás z vysílání víkendového Radiožurnálu. Je přesně 6 minut po 10. hodině a naproti mně sedí spisovatel, cestovatel, publicista Arne Šrámek. Pěkně vás tu vítám, dobrý den.
5: Hezké dopoledne, děkuji za pozvání.
4: Vy jste původní profesí inženýr ekonomie, pocházíte z Ostravy a taky jste prý nenapravitelný optimista. Tak co vede nenapravitelného optimistu k tomu, že v 90. letech 20. století založí cestovní kancelář, jeho koníčkem vlastně na několik let se stane cestování, o kterých potom píše a vydává knihy jako Cesta může být cíl, Veď mě dál cestou má hvězdný prach na cestě a toulavé cesty. A aby toho nebylo málo, tak potom přidá nejlepší recepty z celého světa, lexikon mocného cestovatele. A teď mu vychází kronika pověstí a legend na cestě českou zemí za zajímavými příběhy.
5: No, myslím si, že být optimistou je pragmaticky lepší, než být pesimistou, protože každého člověka během svého života potká určité množství pozitivních informací a určitých tragédií nebo katastrof a je mnohem lepší se radovat z těch pozitivních zpráv a občas být chvilku smutný, když se něco nepodaří, než když to má člověk naopak, tak ten život je daleko smutnější. Takže možná z tohohle praktického důvodu jsem se snažil být optimistou a snad se mi to daří.
4: Jaké to je vlastně se více jak 30 let toulat světem? Navštívit 106 zemí 6 obydlených kontinentů?
5: No, je to především splněný sen. Je strašně důležité a strašně cenné, když si člověk udělá profesi ze svého hobby. Protože v podstatě když se zabývám tím, čím se zabývat chci, čili čím se normálně zabývám ve svém volném čase, tak pokud se tím též můžu zabývat i v době své pracovní doby, tak mám vlastně jakoby dvakrát větší radost, dvakrát větší časovou plochu, kdy se můžu zabývat tím, co mě baví. Takže to je největší benefit proti tomu nějaké stravenky nebo cokoliv jiného, je naprosto marginální.
4: Teď už to neděláte, teď už jenom píšete, ale vždycky vás na těch cestách zajímaly pověsti a legendy?
5: V podstatě ne, že bych jako aktivně to nějak vyhledával, ale víceméně mě to k tomu přivedlo. Protože já kromě toho, že jsem provozoval 30 let cestovní kancelář, tak jsem všechny premiéry, všechny poznávací trasy, které jsem rozjížděl, tak jsem je sám většinou průvodcoval. A poznal jsem z reakcí lidí, že když povídám o tom, že objekt XY je z toho a toho roku a je, já nevím, takovém stylu a nějakém architektonickém, tak si to ti lidi nepamatujou a jim to docela jedno a snadno si to vyklikají na internetu. Když to, když vám povím, že v tom hradě straší, já nevím, bezhlavý rytíř nebo se tam zjevuje bílá paní, tak si ten výlet budete pamatovat ještě i po letech. Takže to je zase důvod, protože když máte příběh, tak ten příběh si zapamatujete.
4: Jaký příběh by jste řekl, že je nejzásadnější pro váš osobní život?
5: To je velice složitá otázka, jako úplně do osobních věcí bych nezacházel, ale nicméně profesně to bylo velice zvláštní náhoda, protože v době, kdy byla sametová revoluce, tak mi bylo 25 let, byl jsem těsně po vysoké škole po vojně a přesně v tom věku, kdy si člověk myslí, že změní svět a že všecko ví, všecko zná, přestože je to úplně naopak. A v té době jsem byl prostě malinký ekonom, nějaký asistent, takže v té době dát výpověď nebylo vůbec žádný problém. Kdybych už byl, třeba ta revoluce přišla o 5 let později a už bych byl na nějakém postu, tak odejít z té práce by bylo obtížnější.
6: Host Radiožurnálu.

0: Spisovatel Arny Šrámek dnes ve vysílání víkendového radiožurnálu s nejnovější knihou Kronika pověstí a legend. Když se zeptám úplně jednoduše, proč jste ji napsal, co jste si třeba musel sám z hodin dějepisu oprášit, co už jste zapomněl?
1: To má určitou hierarchii, určitou historii, protože já jsem zpočátku průvodcoval spíše v zahraničí, tuzemsko jsem dělal minimálně a člověk si tak nějak uvědomí, že se jednou, dvakrát do roka dostane na nějaký hrad, zámek a tam ten místní průvodce řekne nějaký ten příběh nebo legendu s tím místem spojenou. Ale když je to jednotlivý příběh, tak než slyšíte další, tak ho zapomenete. Když jsem dělal trasy do zahraničí, kde jsme třeba jeli 2-3 týdenní trasu do různých destinací a já jsem ty legendy musel nastudovat tak nějak komplexně z té dané země, tak v tu chvíli to vydá úplně jinou informaci, jiné svědectví o té zemi, než když je to jenom jednotlivý příběh. Takže když se podíváte třeba, já nevím, na severské vikingské ságy, nebo na řecké báje, nebo třeba na artušovské legendy v Anglii, tak to jsou naprosto rozdílné světy a tak nějak, když dělám různé autogramiády nebo autorské čtení, cestopisné přednášky, tak se mě lidi na to často ptají, jestli ty naše české legendy nezaostávají za těma zahraničníma.
0: No,
1: samozřejmě, když se podíváte třeba na čínské draky nebo prostě nějaké takové ty exotická monstra, tak jsou to efektnější fotky nebo kresby, ale na druhou stranu my máme takovou tu ryzí českou poetiku, typickou pro naši krajinu, která je taky taková bez nějakých extrémů. A domnívám se, a ta knížka, protože do té doby jsem říkal, Češi v ničem nezaostávají, ty naše legendy jsou jiné, ale jsou srovnatelně atraktivní.
0: A v čem jsou jiné?
1: Jsou takové milejší, něžnější, nejdou úplně na hranu, ale na druhou stranu umí být neuvěřitelně kruté a brutální v některých poentách.
0: Která je pravdivá, co myslíte?
1: V podstatě v každé legendě je nějaké jádro pravdivé. To je rozdíl mezi legendou a pohádkou. Pohádka může být celá postavená jenom prostě, že to definuje nějakou lidskou vlastnost, ale je to celé smyšlené, kdežto drtivá většina legend má nějaké malinké ratio, nějaké jádro, kolem které je vystavěna ta epická příhoda a můžou tam být potom nadpřirozené bytosti všeho druhu, ale to jádro nějaké by tam mělo být, to je poenta všech pověstí.
0: Když jste mluvil o těch evropských, tak předpokládám, že už máte možná i napsanou další knihu pověstí a legenda a budete cílit právě na evropské země?
1: Můj syn mi říká, že stíhám rychleji psát, než on stíhá číst, takže v tom snad asi, já když se jako do něčeho zakousnu, něco mě baví, tak si prostě zatím jdu a tady to vypadá, že se to začíná rozjíždět a že ten zájem se začíná projevovat, takže je to třeba přikrmovat, dokud zájem trvá. Takže na podzim by měla být evropská kniha, evropský pověstí legend, která by měla k tomu být nějakou takovou protiváhou.
0: Tahle právě na cestě českou zemí za zajímavými příběhy skrz kroniku pověstí a legend, tak svět knihy, to je veliký, obrovský svátek. Teď na pražském výstavišti mezi 14. a 17. květnem. Co to pro vás je setkávat se se svými čtenáři?
1: Je strašně důležité dostat zpětnou vazbu.
0: Budeme co tam, když je kritická?
1: O to víc je to důležité. O to víc je to důležité, protože jako člověk, když se nechá jenom plácat po zádech, tak je to cesta do pekla. Člověk potřebuje korektiv, potřebuje mít nějakou zpětnou vazbu, která ho jako pošle na správnou cestu ze slepé uličky, takže o to víc se na to těším.
0: Při těch vašich cestách po světě, kde jste třeba nazbíral nejvíc legend? Co vám to při tom cestování dalo, jak potom člověk tu danou zemi i tu svou vlastní vnímá, co cítí?
1: Myslím si, že v těch legendách je do značné míry obsažena mentalita toho daného konkrétního národa. Takže když připravuju nějakou destinaci, nějakou zemi, tak ty legendy jsou velice důležitým segmentem té mojí přípravy, kromě té logistiky a faktografie. Protože pokud mám svým klientům, nebo teď v tomto případě svým čtenářům, představit tuto zemi, tak ty legendy jsou mnohem lepší než nějaké statistické údaje z bedekru.
0: Kterou legendu máte nejraději? z našich zemí?
1: To se tak nedá úplně říct. Jako každá je jiná, všechny
0: jsou. Z Ostravska?
1: Z Ostravska, tak jako Hradice. Severní Morava je na jednu stranu jako považována za trošku okraj republiky, že to je méně atraktivní region, já si to úplně nemyslím.
0: Tramberské uši asi, to si vzpomenu
1: Tramberské
0: každý.
1: Tramberské uši zná každý.
0: Méně známá je tam třeba která?
1: Méně známá je třeba o Rýmařovské Vlčici. To je nádherný příběh, když se podíváte do erbu města Rýmařova, tak tam je vlčice s tělem prostřeleným šípem. Když jsem to viděl, ten erb, tak jsem si říkal, to není jenom tak, tam něco zatím musí být, tak jsem se do toho ponořil, nastudoval. Je to jeden z nejkrásnějších příběhů v celé knížce.

0: Spisovatel a taky cestovatel Arne Šrámek ve víkendovém radiožurnálu. Když jsme se bavili o tom, jestli zaostávají ty naše pověsti v něčem za těmi cizokrajnými, tak zaostávají nebo ne?
1: Asi nejsem objektivní, abych to posoudil, když jsem autor knížky Českých legend, ale za sebe subjektivně můžu říct, že rozhodně nezaostávají. Jsou takové mazlivější, hladivější, něžnější, ale mají tam velmi ostré ostny negativních vlastností. Kdybych měl vypíchnout jednu negativní vlastnost, tak je to rozhodně závist, ale to není specifika Česka, to je obecně.
0: No právě legendy, jak podle vás poodhalují tu mentalitu národa? Co ukazují a co zakrývají?
1: Že ukazují velice intenzivně, a to jsem chtěl říct, to je možná poenta té knížky, té mojí kroniky, že když slyšíte jednu, dvě legendy někde, že jedete na víkend někam na hrad, na zámek, tak z toho neuděláte nějakou statistiku, nějaký závěr. Když si přečtete tu knížku, kde těch legend je zhruba 200, tak z těch 200 už se dá nějaká jako obecná teorie vytvořit. A domnívám se jednak, že ta knížka ukazuje, že ty české legendy jsou neuvěřitelně pestré. A když jsem to začínal psát, tak jsem měl obavy, že budu mít 30. nebo 50. legendu a že už se budu točit v kruhu, že to bude pořád to samé a že už to budu jenom jako faceliftovat trošičku, ale není to tak. Opravdu jsem si hlídal, aby ta poenta každá byla jiná a je každá jiná.
0: Taky by vás to asi už potom nebavilo, tak, ne? No. Co vás na tom psaní baví nejvíc?
1: Je to takový jako úplně jiný svět. Takhle, já jsem začal psát v roce 20 se začátkem covidu, kdy jsem se den na den zjistil, že moje cestovka v podstatě skončila v tu chvíli, protože když se nesmí víc než dva lidi setkat a opustit okres, tak na tom principu se cestovní ruch opravdu dělat nedá. Takže než bych seděl doma a nějak rval si nitro a hleděl do zdí, tak jsem začal psát, navedl mě k tomu můj syn. A píšu teda jedním pařátem, nemám 10 prstů, takže...
0: Nemáte, to, ale...
1: Mám, ale nepoužitelný. Ale zase všecko je vždycky něco za něco, má to jednu obrovskou výhodu, když píšete jedním prstem, tak máte jistotu, že rychleji myslíte, než píšete, což je dost důležité v této činnosti.
0: Proč jsou obrázky v knize vytvořené umělou inteligencí?
1: Tam je jeden, víceméně zase byla to do jisté míry náhoda, ale ukázalo se, že to byla šťastná náhoda, protože začínáme mít ohlasy ze škol, středních škol, základních škol, kteří o té knížce zaslechli, přestože je teprve pár dní venku a začíná se projevovat poptávka ze škol po tomto titulu.
0: Já jsem si právě říkala, jestli je to schválně uděláno, aby to byl tahák na tu mladou generaci, že je to potom to téma legendy a pověsti pro ně možná takové jako staré, nezajímavé, ale v tom že byste je mohli přitáhnout, tak bylo to cílené?
1: Do jisté míry, jako netvrdím primárně, že bychom byli takový prognostici dopředu, ale tak to nějak z toho vyplynulo. Ty moje předchozí 4 cestopisy, které jsem vydal, tak tam je příloha fotografií jednotlivých míst, ale člověk si řekne, když potřebujete vygooglit jakékoliv místo, jak to tam vypadá, tak během 3 vteřin to na internetu na vás vyskočí spousta těch fotek. Když udělám ty ilustrace pomocí umělé inteligence, tak tam můžu nechat nakreslit tu postavičku, tam tu ježibabu nebo toho vodníka a to už na fotografii nenajdete a tím pádem se dostanete víc pod kůži toho příběhu a domnívám se, že by to mohla být cesta, jak se dostaneme do srdcí dětí nebo studentů, protože ty ilustrace vás vtáhnou do toho, že chcete číst dál, o čem to asi bude, což by fotka neudělala.
0: A když píšete, pracujete? Jak pracujete třeba s umělou inteligencí?
1: Jako já jsem, je mi 61 let, nejsem žádný král ajťáku a to už se asi nikdy nestanu, takže pracuju velmi klopotně, velmi obtížně, ale zase člověk se s tím naučí, jako s tím AI člověk musí jednat jak s 5letým dítětem, čili když mu sformuluju ten požadavek, co má nakreslit, tak prostě musím otrocky přesně říct, co chci, protože když tam zapomenu něco, co mi připadá jasné, tak ten výsledek je naprostá katastrofa, takže postupně se učím, jak zkomunikovat.
0: A psaní jako takové?
1: Psaní je úžasné v tom, jak jsem říkal, s tím covidem, prostě pro mě...
0: Ne, s tou umělou inteligencí.
1: S tou umělou inteligencí psaní ne. To, jako pomůže mi to, když potřebuju, já nevím, vyhledat si nějaké legendy, tak v minulosti jsem musel chodit po stránkách, já nevím, Hradu, zámku a složitě to kombinovat. Dneska mi třeba si udělám svodku, kde se to dá najít, kde ty texty vyčtu a pak už z toho jenom prostě spletu ten příběh podle sebe.
0: Říká host ve vysílání víkendového radiožurnálu, se kterým si budeme povídat i po dalších zprávách. Zůstává tady se mnou Arne Šrámek.

0: Liga proti rakovině opět promění Českou republiku v zahradu žlutých kvítků. Peníze ze sbírky slouží na podporu onkologických pacientů, prevence a výzkumu nádorových onemocnění. Pořiďte si 13. května žlutou kytičku, která pomáhá. Pokud nepotkáte dobrovolníky ve žlutých tričkách, můžete kytičky získat i v některých obchodech a provozovnách. Seznam najdete na webu sbírky cdpr.cz. Liga proti rakovině i mediální partner Radiožurnál vám děkují za podporu.
1: Posloucháte Radiožurnál, je 10:30. A zprávy už má pro vás Adéla Paruchová.
2: Španělské úřady evakuují 150 pasažérů výletní lodi, na které se začal šířit hantavirus. Plavidlo v noci zakotvilo u Kanárských ostrovů. Podle španělského ministerstva zdravotnictví na palubě lodi provádí zdravotníci kontroly. Cestující pak čeká evakuace na pevninu v menších člunech. Loď jako první opustí španělští občané. Další lidé budou moct vstoupit na pevninu až po přistavení evakuačních letadel. Největší riziko dopravní nehody dětem hrozí ve chvíli, kdy cestují v autě nebo jsou na parkovištích a v obytných zónách. Vyplývá to z dat týmu silniční bezpečnosti. Podle těch se v Česku stane průměrně 5 000 dopravních nehod s účastí dětí. Loni kvůli nim zemřelo 8 dětí do 15 let. V Letech u Písku si dnes v poledne lidé připomenou výročí deportace víc než 400 Romů do koncentračního tábora v Osvětimi v květnu 1943. Pobyt v zařízení většina z nich nepřežila. Oběti si účastníci připomenou mimo jiné položením květin u památníku holokaustu Romů a Sintů. Na shromáždění vystoupí kromě potomků přeživších i předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS. A v pražských ulicích má dnes premiéru Audiovolk Voláme všechny Čechy. Na procházce s nasazenými sluchátky se lidé seznámí s osudem prvorepublikového režiséra Jana Svitáka. Ten byl na konci druhé světové války obviněn z kolaborace s nacisty. Autentickými místy z jeho života provede zájemce herečka Nataša Bednářová. Akci v režii Daniely Samsonové pořádá pražské divadlo X10.
3: Sport.
2: Fotbalová Slavia po nedohraném pražském derby proti Spartě uzavře do odvolání severní tribunu stadionu v Edenu. Hlavně jste vtrhli v nastavení sobotního šlágru ligové nadstavby domácí fanoušci na trávník a napadli 3 hráče Sparty. Uzavření tribuny oznámil na síti X předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík s tím, že výtržníci dostanou doživotní zákaz vstupu na stadion. Klub zároveň vyřadil z kádru A týmu Tomáše Chorého a Davida Douděru, kteří viděli v derby červené karty.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na D1 v Posázaví a nehoda na trojce v Benešově. Na D1 směrem z Prahy do Brna dejte pozor za sjezdem na Benešov. Mezi 29. a 32. a půltým kilometrem pracují silničáři a mají zabraný stoupací pruh. Na silnici 3 z Tábora směrem do Prahy dejte pozor na obchvatu Benešova. Řeší tam nehodu 2 osobních aut. Kolona je už od prvního kruhového objezdu na zhruba 10 minut, z Prahy je zdržení kratší. Na tahu 68 mezi D48 a do Třince zpomalte u Střítěže. Zasahují tam uvážné dopravní nehody. Na silnici 11 mezi Vamberkem a Žamberkem zpozorněte za Rybnou nad Zdobnicí. Osobní auto tam srazilo srnu a může se tak náhle vybočovat. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude jasno až polojasno, odpoledne a večer čekáme postupně většinou oblačno, nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia, na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy. A pokračuje host Radiožurnálu s Patricí Strouhalovou.
1: Ano, a tím hostem je spisovatel Arny Šrámek, který ve své nové knize, knize pověstí a legend, píše: jedny z prvních vzpomínek, které jsem si v paměti uchoval z nejranějšího dětství, jsou vyprávěné příběhy. Tak zkuste žít svůj život jako příběh. Jsou tam příběhy opravdu z celé republiky?
5: Rozhodně tam jsou příběhy z celé republiky, protože když jsem si dělal nějakou analýzu toho, co je na trhu, tak jsou většinou lokální knížka příběhu daného regionu, daného okresu nebo jednoho hradu nebo jednoho nějakého místa. A připadá mi to škoda, protože když bydlím v Ostravě, tak se těžko dostanu k legendám, já nevím, z Chebu nebo z Karlových Varů, protože je to daleko a když tam přijedu, tak prostě mám na to krátkou chvíli jenom. Takže jsem se snažil, mám to rozvržené do 10 kapitol, 10 regionů Čech, Moravy i Slezska, takže tam je důležité, že ať ten čtenář bydlí kdekoliv na našem území, tak garantuju, že maximálně do hodiny cesty od svého bydliště se dostane do místa, které v té knížce je zmíněno. Takže je to taková ideální pozvánka na víkendový výlet.
3: Radiožurnál

0: Spisovatel Arny Šrámek ve vysílání víkendového radiožurnálu. Já jsem říkala, že jste napsal vlastně předtím, než vyšla Kronika pověstí a legend, cestopisy 4. Jaký vy sám tedy jste turista? Kam třeba byste se kvůli množství těch turistů prostě nevydal? Nebo jste tam dlouho nebyl?
1: Jako v podstatě nemůžu říct, že bych měl nějakou destinaci, které bych se vyloženě vyhýbal. Samozřejmě místa, kde je těch turistů už přes příliš, že to ztrácí ten původní patos té historické památky, tak to je problém a to se asi bude v budoucnu zhoršovat, s tím asi nic nenaděláme. Ale člověk si musí vybrat, buď tam můžu přijít brzy ráno, pozdě večer nebo mimo sezónu, nebo prostě, když nechci, tak tam nepřijdu. Já většinou volím spíš, že to místo chci vidět. Takže asi tak.
0: No a co je vždycky pro vás a pro vaše cestování nejdůležitější? Jak vás to jako člověka mění nebo proměňuje? Protože když je někdo v místě, kde je třeba málo lidí, jsou místa, kde je člověk víc ponořený do sebe, jestli to máte tak, že se vnímáte trošku jinak, že vás to prostě proměňuje, že člověk citlivější, dejme tomu.
1: Já jsem poměrně takový jako extrovertní sangvinik, takže já nejsem takový ten, že by někde nasával atmosféru a dlouze hleděl do dálí. Já jako pokud mám ten zážitek nějakým způsobem prožít, tak potřebuji mít kolem sebe lidi, s kterými ten zážitek sdílím. To je pro mě hodně důležité a vzpomínám na dobu těch 90. let ze začátku, kdy lidi neměli peníze, nebyly valuty. Tak to jsou nejkrásnější zážitky z toho, že tenkrát vznikaly opravdová přátelství v rámci toho cestování. Protože když spíte někde ve spacáku pod širákem na karimatce a nevím, opečete si nějaké buřty někde nad ohněm, tak se s těma lidma setkáte mnohem lépe, než když se všichni rozplesknou do těch jednolužáků a pak se sejdou u nějakého švédského stolu. Takže čím je to víc tak nějak jako na smraďocha, tak tím si myslím, že ty vztahy mezi lidské jsou mnohem intenzivnější.
0: Jak říkáte, na smraďocha ještě takhle cestujete?
1: No, jako to mám dilema se svým synem, kdy před léty on si říkal, taťku, musím to s tebou zkusit, jaké to je, jako a letěli jsme na Azorské ostrovy, že jsme měli jenom letenky a bez ubytování a spali jsme prostě někde po škarpách. A říkal, že to bylo super, že prostě je to něco úplně jiného, ale že to nebude víckrát opakovat. Takže ta další generace už je trošku někde jinde. A samozřejmě na tomto půdorysu už se dneska cestovní ruch dělat nedá.
0: No a viděl byste pro větší udržitelnost cestování jako další funkční model právě zavádění ty kapacity? Ty omezení na určitá místa.
1: Nemyslím si, jako v momentě, kdy uděláte nějaké nařízení proti něčemu, a to nejenom v cestovním ruchu, ale v jakémkoliv oboru, tak ten trh si najde cestičku, jak to obejít a odrazí se vám to na negativna někde úplně jinde. Takže restrikce to nebude, si myslím.
0: A jsou dnešní turisté už více zodpovědnější, uvědomují si, že ty negativní dopady cestování jsou... mohly by být horší?
1: Zase jak kdy, jak kde. Domnívám se, já jsem specialista na poznávací zájezdy, nedělám pobytovky u moře a lidé, kteří jedou na poznávačku, tak jsou více zvídaví, více se snaží o té zemi dozvědět, aby věděli, kam jedou, než když se někde položíte k bazénu s paraplíčkovým drinkem. Takže ti lidi, kteří jezdí se mnou na tyhle ty poznávačky, si myslím, že si odnesou hlubší zážitek z té dané destinace, kterou s nimi navštívím.

0: Arny Šrámek, spisovatel ve vysílání víkendového radiožurnálu. Jak píšete, jak vlastně vznikaly třeba ty knihy z cest? Už na té cestě samotné?
1: Ne, vůbec ne. Já jsem do roku 2020 vůbec mě nenapadlo, že bych psal knížky. Byl jsem plně zaangažován tím cestovním ruchem, tím průvodcováním. Jezdíval jsem v dobrých letech tak těch 120-130 dní ročně na cesty jako průvodce a vůbec jsem neměl potenciál číst, psát. Jako to všechno udělal covid, protože prostě aspoň o cestování psát je, není to jako cestovat, ale je to lepší než nic, takže jsem si ty měsíce a ty vlastně dva roky s tím covidem spojené takhle vlastně aspoň v hlavě cestoval, když jsem nemohl nikam vyjet.
0: Teď už neděláte cestovní kancelář, teď už pouze s přáteli. Ale jak poznáte lidi, se kterými bude radost cestovat? Podle čeho toho člověka poznám?
1: To je spíš opačně, dopředu to nepoznáte. Na té cestě to poznáte. Někdy je to obrovské nadšení, někdy je to docela zděšení, to prostě hrozně záleží. Ale zase čím je to náročnější, namáhavější, méně luxusní, méně komfortní, tak tím více, když trošku zmoknete, tak poznáte povahu člověka daleko lépe, než když nezmoknete.
0: Kdo vás takhle nejvíc potrápil? Kde?
1: Takhle u těch stanovaček, u těch ryzích poznávaček, tak tam ti lidi jsou extrémně motivovaní, je to jejich hlavní dovolená, hrozně se na to těší, takže když se něco nepodaří, když prostě objektivně něco kiksne, nebo když já udělám nějakou chybu, tak ti lidi jsou motivovaní se na to povznést a jít dál, protože si kazí dovolenou sami, kdyby byli nějací protivní. Horší jsou takové ty kolektivy, kdy nějaká fabrika vyšle 40 lidí, tak ve 40 členem kolektivu se vždycky jeden, dva takový jako a priorní prudiči najdou. A s tím se člověk musí nějak vyrovnat. Trvalo mi to léta, než jsem se naučil tyhle ty lidi postavit do latě, aniž bych jim vzal takový ten pocit alfa samce.
0: Mm-hmm. No, vy jste napsal i, nebo jste spoluautorem kuchařky. Jaký jste kuchař? Jste mlsný cestovatel, protože ta kuchařka se jmenuje Nejlepší recepty z celého světa. Lexikon mlsného cestovatele.
1: Mlsný cestovatel, to jsem opravdu já a současně v druhé části věty musím říct, že jsem prakticky dost zoufalý kuchař, to nebyla moje položka, co bych jako měl udělat, to vzniklo náhodou způsobem, že já jsem psal ty jednotlivé cestopisy a ta paní, která se mnou nakonec tu kuchařskou knížku, tu cestopisnou kuchařku napsala, tak mi do ní kreslila ilustrace a řekla mi, když si četla ty texty, aby dělala ty ilustrace, že tam o tom jídle co tři stránky něco zmiňuju a že to je pro mě důležité, protože rád ochutnávám exotické jídla a pamatuju si to, jak to chutnalo. No a tak vlastně vznikla myšlenka dát to dohromady, kdy já napíšu geografickou charakteristiku nebo nějakou zajímavost, zvláštnost, vtípek o té zemi a ona dodala recept typického jídla, teda ne destinace, je tam asi 60 zemí, 60 různých jídel.
0: I na kotlíku se dá udělat něco dobrého pro mlsného cestovatele?
1: Rozhodně, to není o nějakém, já nejsem takový ten typ, jakože, že takové ty super jídla, že tam jsou tři lžičky a stojí to tisícovka, to není moje volba.

0: Povídáme si s spisovatelem Arny Šrámek ve vysílání víkendového radiožurnálu. Probrali jsme cestování, probrali jsme vlastně kuchařku, teď o které jste taky napsal. Kde ve světě se vlastně dobře jí, když takhle cestujete? A jsou i legendy, které jsou spojené s jídlem, nebo hraje tam hlavní roli jídlo?
1: Samozřejmě.
0: Vzpomenu teda ty štramerské uši.
1: Všude se dobře jí. Jak říká jeden můj kamarád, když je hlad, i kaviár je dobrý. Takže tam není problém, jako každá země je specifická, některé kuchyně jsou vyhlášenější, některé méně, ale stojí za to, v jakékoliv zemi člověk je, tak ochutná. Když jsme byli, já nevím, třeba v Tanzánii, tak nám udělali antilopí guláš, což si člověk třeba u nás úplně neudělá, nebo nějaké ragu z nějaké prostě divokého zvířete, které žije tam v tom Serengeti. Takže to jsou různé věci, ale ptala jste se na ty příběhy, tak třeba nádherný příběh je vznik švýcarského fondy, což byli pastýři, kteří vyháněli ovce daleko na horské louky, čili celé léto byli mimo civilizaci. Z mléka těch ovcí si vyráběli sýr a jeden velice skromný pastevec, když ten sýr je starší, tak ta kůrka je tvrdá a odkrajovalo se to a vyhazovalo se to. A jeho napadlo, že mu je to líto to vyhodit, no tak to okrájel, zahřál, znovu to rozpustil, přidal do toho bylinky a vzniklo fondy švýcarský národní pokrm. Takže to je krásný příběh, který vede ke krásnému a výbornému jídlu.
0: Evropské pověsti, ty už píšete, budou pokračovat i ty české pověsti?
1: Evropské pověsti mám dopsané, už jsem je odevzdal nakladatelství, protože asi, aby to do Vánoc vyšlo, tak tam je třeba na tom ještě hodně udělat korektury a tak dále. Evropské pověsti budou pokračovat, zase jsem řešil stejné dilema, jako jsem říkal ze začátku, když v té první knižce je zhruba 200 pověstí, tak v českých pověstech je zhruba 200 legend, tak jsem si říkal, jestli když ve dvojce bude dalších 200 legend, abych nevykrádal sám sebe, aby to nebylo recyklace stejného příběhu. A dneska už to mám v kostře napsané. A můžu říct, že česká země je natolik pestrá, že jsem přesvědčen, že se opakovat nebudu. Budou tam jiné místa v jednotlivých krajích, v jednotlivých regionech, zase to bude celá republika pokrytá. A jsem přesvědčen, že je to zase úplně něco jiného, to by mělo vyjít snad během příštího roku.
0: Chápu, když máte v hlavě 400 legend, že teď mi neřeknete, tahle je zrovna v tom prvním nebo v druhém díle. Ale přece, vzpomněl byste si na některou?
1: Je jich hrozně moc, jsou hrozně pěkné. Já jsem z Ostravy, tak vám můžu říct třeba legendu o... To je jedno z mála míst, jedno ze dvou míst na světě, kde se na povrch dostává žíla černého uhlí. Ten kopec se jmenuje Landek a je to místo, kde se slévá řeka Ostravice a Odra. A je to takový malinký kopeček, z hlediska geologického je velice zajímavý tím, že tím končí v podstatě region Nízkého Jeseníku, čili jakoby Český masiv a za řekou už začíná Karpatský oblouk, který vede přes Slovensko až po Rumunsko, takže já tam jezdím na kole, mám to kousíček od baráku a člověk si vůbec neuvědomuje, že tak banální místo je ze dvou hledisek, jednak prostě zlom mezi geologickými vrstvami a jednak prostě objevem černého uhlí na povrchu, což nikdy jinde není, tak toto místo je hned z těch dvou důvodů naprosto zásadní.
0: A abychom to uzavřeli a ukázali vlastně vaše spisovatelství v plné šíři, tak máte i dětské knížky. Objevujeme Česko se Špuntíkem Otíkem. Proč Otík?
1: To zase byla taková docela náhoda, protože aby se tak nějak kruh uzavřel, já píšu v předmluvě teďka těch pověstí, jak mi babička četla Žila Verna, děti kapitána Granta, jak si to pamatuju od nejranějšího dětství. A mám pocit, teďka jsem ve věku, kdy se začínají objevovat vnoučata a kdy tak jako moji rodiče a prarodiče něco vnesli do mě, tak cítím, že teď v tom věku bych měl mít povinnost posunout to zase o generaci dál. Takže to, co do mě bylo vloženo v mém dětství, cítím zodpovědnost poslat dále těm dětem a vnoučatům, tak jsme sepsali dětskou knížku říkanek ilustrovaných, které zase pokrývají celou republiku a ten Špuntík Otík je takový dětský průvodce, který vede děti po celé republice a objevuje krásná místa. A už mám zpětnou vazbu od čtenářů, že třeba babička chce vytáhnout vnuka, který sedí u počítače a nedá se s ním hnout a prostřednictvím té knížky najednou dítě jde na výlet a to je strašná hodnota, strašně cenné.
0: A to je také doporučení od našeho dnešního hosta ve víkendovém radiožurnálu. Arni Šrámek byl naším hostem a já za to moc děkuju.
1: Já taky moc děkuju za milé pozvání a zdravím všechny posluchače.

Ahoj, tady Bára Špotáková. V září se koná jubilejní 130. ročník legendárního závodu Běchovice Praha. A u toho nesmíš chybět. Já jsem běžela loni a letos rozhodně poběžím zase. Tak se ke mně přidej v neděli 27. září. Pro první 4000 přihlášených jsme připravili speciální běžecké triko, které jinde neseženeš. Tak neváhej, ať na tebe zbyde. Je pro tebe 10 kilometrů moc? Tak dej dohromady štafetu a užij si závod s rodinou, kamarády nebo kolegy.

0: fotbalisty Slávie a Sparty řeší disciplinární komise. Slávia uzavře tribunu Sever. Prezident Trump zvažuje přesun amerických vojáků z Německa do Polska. České hokejisty čeká generálka na mistrovství světa. Na švédských hrách vyzvou Švýcary. Na nehodu pozor na obchvatu Benešova na silnici 3 mezi Prahou a Táborem. A čekáme jasno až polojasno, postupně většinou oblačno. Teploty až 23 stupňů Celsia.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
0: Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace právě řeší nedohrané sobotní derby pražských S mezi Slávií a Spartou. To v závěru narušili fanoušci, kteří vtrhli na trávník stadionu v Edenu, napadli tři hráče soupeře a naházeli pyrotechniku do sektoru spartianských příznivců. Předseda představenstva Slávie Jaroslav Tvrdík oznámil, že klub do odvolání uzavře tribunu Sever a výtržníky potrestá doživotním zákazem vstupu na stadion. Zároveň z A týmu vyřadil hráče Chorého a Douděru, kteří viděli červené karty. Po zápase se Tvrdík soupeři omluvil.
2: Za mě ta situace je prostě bezprecedentní. Předpokládám, že budeme předmětem přísného trestu a ta práce s tím davem ze strany naší bezpečnostní služby a našich bezpečnostních orgánů tak prostě nebyla zvládnutá. Cítím jenom hluboký smutek a lítost a stud před fotbalovou a slavistickou komunitu.
0: Tvrdík zároveň oznámil, že klub zahájí audit vlastní pořadatelské služby a bezpečnostních postupů na tribuně Sever. Tématu se budeme dál věnovat po zprávách. Po pádu z vlaku zemřel v noci u Říčan nedaleko Prahy mladík, nejspíš cestoval mezi vagóny. Kriminalisté, kteří jeho smrt vyšetřují, nařídili pitvu. Chtějí zjistit, jestli nebyl pod vlivem alkoholu nebo drog. Kvůli nehodě byl hodinu před půlnocí přerušen železniční provoz mezi Uhříněvsí a Říčany. Po víc než dvou hodinách správa železnic provoz na úseku obnovila. Americký prezident Donald Trump naznačil, že by část amerických vojáků stažených z Německa mohla zamířit do Polska. Pentagon potvrdil odchod 5 000 amerických vojáků z německých základen. Polská strana je prý připravená je přijmout. Stažení vojáků z Německa následuje po Trumpově sporu s kancléřem Friedrichem Mercem kvůli válce s Íránem. Polský prezident Karol Navrocky slíbil, že bude za přesun u Trumpa osobně lobovat. Polský premiér Donald Tusk ale zároveň upozornil, že Varšava by neměla vojáky spojencům přebírat. Výtěžek z charitativního běhu Wings for Life World Run podpoří výzkum léčby poranění míchy. Závod, který začne ve 13 hodin v několika krajských městech, nemá klasickou cílovou čáru. Závodníky dohání virtuální auto, které postupně zrychluje a nastavuje tempo. Kdo mu nestačí, pro toho závod končí. Zájemci se podle profesionálního sportovce Maxima Habance můžou přihlásit až do dnešní 12. hodiny.
3: Běh se běží po celém světě, dá se říct, že najednou, takže třeba v Ázii se to běží v noci, tady se to běží normálně přes den a zaregistrovat se může úplně každý vlastně skrze aplikaci. Může vlastně běžet s tou aplikací nebo může přijít na místo, kde jsou domluvený nějaký společný rany.
0: Zúčastnice můžou i vozíčkáři se svými standardními každodenními vozíky.
4: Sport. Čeští hokejisté mají závěrečnou možnost ukázat se trenérům před večerní nominací na mistrovství světa. Na švédských hrách nastoupí proti Švýcarsku ani ne 24 hodin po sobotní prohře s Finskem. Útočník Jakub Fleck používá anglický výraz back to back, který znamená, že se hrají dva zápasy ve dvou dnech.
5: A zase ve 12, já teda osobně mám tady ten čas hrací docela rád, že člověk ráno stane, jenom tak nějak se probere, dá si jakou větší snídaní a jde se na to, nemám moc rád naopak ty pozdní večerní zápasy, takže mě to nějak nevadí, ani mi nevadí, že se hraje back to back, mám to rád tady to tempo.
4: Zápas Česko-Švýcarsko začne za necelou hodinu. Digitální radiožurnál Sport bude vysílat přímý přenos. Na radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy. Večer po příletu do Prahy oznámí trenér Radim Rulík nominaci na mistrovství světa.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na trojce u Benešova a omezení u Kaplice. Na tahu 3 mezi Táborem a Prahou dejte pozor na obchvatu Benešova. U odbočky na Konopiště řeší nehodu dvou osobních aut, kolona z obou stran je na 10 minut. Trojka ještě jednou, tentokrát mezi Kaplicí a Dolním Dvořištěm, zpozorněte za na židli. Pracují tam silničáři na opravě vozidel po nehodě a projíždí se kyvadlově. S obou stran počítejte s kratší kolonou. Na D1 z Prahy ve směru do Brna opatrně za sjezdem na Jihlavu. Na 112,5 kilometru pracují silničáři v levém pruhu. V místě se pouze zpomaluje, větší zpoždění nenaberete. A na silnici 2 mezi Prahou a Kutnou Horou zpomalte za Bečvou.

0: čváry. U odbočky na Chotouchov zasahují u nehody motorky a tvoří se kratší kolona. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude jasno až polojasno, odpoledne a večer čekáme postupně většinou oblačno. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia, na horách bude většinou kolem 16. Tolik zprávy. Je s vámi víkendový radiožurnál a Patricie Strouhalová.
3: Dobrý den, jak jsme říkali teď ve zprávách, pokračovat budeme fotbalem. Šéf představenstva fotbalové Slavie Jaroslav Tvrdík označil včerejší událost v derby se Spartou za nejhorší situaci, kterou v klubu kdy zažil. Domácí fanoušci vtrhli v domnění získaného titulu na hřiště, napadli hráče, spoluhráče a soupeře a začali házet do sektoru hostů pyrotechniku. Jak na to reagoval klub, tak to podrobně probereme za chvíli ve víkendovém radiožurnálu.
1: Víkendový radiožurnál
4: a Patricie Strouhalová.

0: Fotbalová Slavia Praha uzavře na svém stadionu po nedohraném derby se Spartou do odvolání tribunu Sever, kde sídlí kotel domácích fanoušků. Na síti X to uvedl předseda představenstva klubu Jaroslav Tvrdík. 3 minuty před koncem včerejšího ligového utkání vtrhli na trávník domácí diváci a ten zápas se nedohrál. Víc teď už připojí Štěpán Bem z naší sportovní redakce. Dobrý den.
1: Dobrý den. Tvrdík napsal, že dokud nebudou identifikováni a uvedeni do trestného řízení všichni, kteří napadli po vniknutí na hřiště hráče Sparty nebo házeli do sektoru hostů pyrotechniku, tribuna Sever zůstane veřejnosti uzavřená. Platit to může i pro celou příští sezónu. Kromě toho Tvrdík informoval o vyloučení Tomáše Chorého a Davida Douděry z A týmu Slavie. Oba hráči dostali v zápase červenou kartu, Douděra za vulgární kritiku rozhodčích a Chorý za úder loktem do soupeře. Nabízí se tedy, co bude s Chorým a jeho nominací do národního týmu, který se za měsíc chystá do Severní Ameriky na mistrovství světa. Mluvil o tom náš fotbalový expert Pavel Horvát.
2: Samozřejmě je to k zvážení, protože na tom mistrovství prostě by měli hrát i nejlepší hráči, co se týká samozřejmě fotbalové výkonnosti, ale i nějakého fotbalového chování a tohle. Říkám, já se Tomáše vždycky zastávám, nebo zastával jsem se, ale dneska už to dělat nebudu a vůbec to nechápu, to, co proved.
0: Tak to jsou slova fotbalového experta Pavla Horváta. Proč vůbec diváci vtrhli na hřiště?
1: Natěšení fanoušci Slavie mohli poprvé v historii oslavit ligový titul domácím vítězstvím nad svým největším rivalem. V závěru zápasu vedli nad Spartou 3-2. Na časomíře stadionu se nezobrazovalo, kolik z 10 minut nastavení uběhlo a diváci už to asi nemohli vydržet. Na hřišti ale podle pravidel neměli co dělat. Bývalý fotbalista a člen klubu ligových kanonýrů Horst Siegel v tom vidí selhání organizátorů.
3: Já hlavně bych dával vinu pořadatelské službě, protože už v té 90. minutě, kdy vlastně přelezli ten plot a byli vlastně za těmi reklamními panely, měl automaticky rozhodčí přerušit zápas při těžkou audienci. Nechápu, že tam nebyli už v tu dobu a vlastně mělo se tomuhle zamezit, nahnat je zpátky do sektoru a utkání by se dohrálo.
1: Nabízí se teď otázka, co bude dál. K problému právě teď zasedá disciplinární komise Ligové fotbalové asociace.
0: No a kdybychom mohli vědět závěr té disciplinární komise?
1: To záleží, dokdy budou jednat, ale první odhad by mohl být kolem 13 hodin nebo brzy odpoledne.
0: Štěpán Bem ze sportovní redakce to bude sledovat pro vysílání víkendového Radiožurnálu, pochopitelně dál, jinak na Radiožurnál Sport. Právě teď situaci ve speciálním vysílání probíráme s řadou hostů a víc si také najdete na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz. Děkuji moc, Štěpáne, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Tenerife budou celý den dnes evakuovat pasažéry z výletní lodě, na které se objevila nákaza hantavirem. K ostrovu připlul brzy ráno. Cestující čeká repatriace, a to speciálními lety do jejich domovských zemí. A sledovat to dál bude naše spolupracovnice ve Španělsku, se kterou se ve vysílání víkendového radiožurnálu spojíme.

0: Nevěřte všemu, co vidíte na internetu, zvlášť pokud jde o rakovinu kůže. Nechte dětem i sobě zdarma vyšetřit znaménka ve stanu proti melanomu 11. května v Brně a 14. května v Ostravě, vždy od 10 do 18 hodin a po celý květen ve vybraných ambulancích po celé republice. Akci pořádá Dermatovenerologická společnost. Více na denmelanomu.cz. Mediálním partnerem je Radiožurnál.
1: Radiožurnál posloucháte v 11:30. Zprávy má pro vás Adéla Varuchová.
2: Na stadionu fotbalové Slávie v Edenu bude uzavřená tribuna Sever, ze které v závěru sobotního ligového derby proti Spartě vnikli domácí fanoušci na hřiště. Na síti X to oznámil předseda představenstva klubu Jaroslav Tvrdík. Zároveň řekl, že tribunu neotevře, dokud nebudou identifikovaní fanoušci, kteří zaútočili na hráče soupeře a házeli do hostujícího sektoru pyrotechniku. Slávia zároveň vyřadila z A týmu dva hráče, kteří viděli v derby červenou kartu, Tomáše Chorého a Davida Douděru. Španělští zdravotníci a vojáci evakuovali první pasažéry z lodi, na které se rozšířil hantavirus. Plavidlo jako první v malých člunech opustili španělští občané. Cestující z dalších zemí se na ostrov Tenerife dostanou až po přistavení evakuačních letadel. Na letiště je přepraví vojenské autobusy. Na výletní lodi se rozšířila varianta viru, která je přenosná i mezi lidmi. Tři lidé kvůli němu zemřeli, další tři jsou nakažení. Vysokorychlostní tratě začnou dělníci stavět nejdřív za 3 roky, a to v úseku mezi Přerovem a Ostravou. V následujících letech má pak začít stavba úseku od Německa přes Prahu do Brna a do Rakouska. Počítá s tím aktualizovaný harmonogram ministerstva dopravy. První vysokorychlostní tratě mají být hotové v roce 2035. A španělský snímek Olivie a neviditelné zemětřesení vyhrál v kategorii nejlepší celovečerní film pro děti a mládež na Mezinárodním festivalu animovaných filmů Anifilm. Ceny v jednotlivých kategoriích pořadatelé předali včera v kulturním centru Lidové sady v Liberci. Program přehlídky končí dnes projekcí vítězných filmů v Grand Hotelu Zlatý lev. Sport. Hokejistům Philadelphia s brankářem Danielem Vladařem skončila sezóna. Ve druhém kole play-off NHL podlehli Caroline 2-3 v prodloužení a v sérii prohráli poměrem 0-4. Na 1-2 na zápasy snížila Minnesota, která přehrála Colorado 5-1. A plzeňští házenkáři vyhráli extraligu. V rozhodujícím pátém finále zvítězili na palubovce Karviné 29-28.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D10 u Benátek a zdržení na D2 před Brnem. Na dálnici D10 z Prahy ve směru na Mladou Boleslav dejte pozor za sjezdem na Tuřice. Na 24. kilometru nám hlásíte komplikace.
5: Na 24. kilometru Mladoboleslavské dálnice v pravým pruhu a v ostatním pruhu stojí osobní automobil, je tam trojúhelník, stahují se tam auta do levýho.
4: Na D2 z Břeclavy směrem do Brna zpomalte za sjezdem na Modřice. Na 2,5 kilometru se zastavíte, následná kolona pokračuje až na D1, zdržíte se asi 10 minut, navíc v koloně stojí na prvním kilometru nepojízdný karavan. Na tahu 3 mezi Prahou a Táborem se zdržíte na obchvatu Benešova. U odbočky na Konopiště řeší nehodu 2 osobních aut, kolony s obou stran jsou na asi 10 minut. A na silnici 2 mezi Prahou a Kutnou Horou opatrně za Bečváry. U odbočky na Chotouchov řeší nehodu motorky, směrem do Prahy se tvoří kratší kolona. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude jasno až polojasno, odpoledne a večer čekáme postupně většinou oblačno. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia, na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový Radiožurnál a Patricii Strouhalovou.
1: Dobrý den, pokud plánujete výlet na Šumavu, pak byste měli vědět, že správa Šumavského parku omezila teď kvůli rozmnožování tetřívka obecného některé turistické trasy. Jde třeba o trasy v okolí Dobré a Dolního Cazova na Prachaticku, kde ptáci tokají a hnízdí a návštěvníci na těch vybraných trasách se nesmí pohybovat do 31. května.
3: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

Posloucháte vysílání víkendového radiožurnálu. Zámek v Zákupech na Českolipsku dnes vystavuje dlouho skrytou sbírku obrazů německého realismu přelomu 19. a 20. století. Patřila nacistickému vůdci Adolfu Hitlerovi a dřívější vedení zámku kvůli tomu nepovažovalo za vhodné tato dekády uložená plátna veřejně ukazovat. Tak co se změnilo a proč? To už právě za chvíli uslyšíte tady u nás na radiožurnálu přímo od našeho reportéra ze zámku v Zákupech.

0: Za 81 let od konce druhé světové války je studovala jenom hrstka badatelů a historiků umění. Dnes může na zámku v Zákupech na Českolipsku sbírku pláten zkonfiskovanou Němcům po druhé světové válce poprvé vidět i veřejnost. Díla německého realismu by sama o sobě nebyla nějak kontroverzní, patřila ale přímo německému vůdci Adolfu Hitlerovi. A já už teď ve vysílání víkendového radiožurnálu vítám našeho reportéra Jiřího Jelinka, který se jedné z těch dnešních mimořádných prohlídek zúčastnil. Tak Jiří, dobrý den.
1: Popište,
0: co jste všechno viděl.
1: Ano, byl jsem dnes u hned první prohlídky. Lidé, které to ještě čeká, se musí připravit na zhruba hodinový nesouvisející výklad o zakladatelce zdejšího hospodářského dvora Anně Františce Marii Toskánce a o předmětech ze zkonfiskovaných zámků, které se sem dostaly po druhé světové válce. Takzvaná Hitlerova sbírka je nainstalovaná v poslední 11. místnosti. Jde o plátna zobrazující horníky, dřevorubce, je tam série obrazů zobrazující denní doby a podobné realistické věci. Je tam tedy také německá válečná ponorka a 14. obraz je portrét Hitlerovy dvorní režisérky Leny Riefenstahlové. Reakce lidí byly různé. Někomu obrazy přišly temné a zajímavé vlastně jménem původního majitele, ale jiným se líbily jak uměleckým zpracováním, tak třeba i těmi tématy.
0: No, proč ty obrazy jsou vystavené právě teď? Jestli nastal čas na změnu nějakého morálního pohledu na věc nebo odstup od toho, komu patřili?
1: Je to z různých důvodů. Obrazy se do zákupu dostávaly totiž postupně. Hitler je od roku 1937 kupoval na velkoněmeckých výstavách v Mnichově a chystal je pro připravované Führer muzeum v Linci. Na konci války byly uložené v klášteře ve Vyšším Brodě, tehdy na území říše jen pár kilometrů od Lince, a někdy od konce 50. let se přesunuli na Sichrov, do Ústí nad Labem a také sem do zákup. Předchůdci současného kastelána Vladimíra Trégla k jejich vystavení neměli vůli právě z těch historických důvodů a vlastně neměli ani prostory, ale po loňském dokončení opravy části zdejšího hospodářského dvora se už vhodná místnost našla, vznikla, no a tak si zpráva řekla, že už nastal i vhodný čas.
0: A co s nimi po těch mimořádných prohlídkách teď bude?
1: Zůstanou viset na zdech oné 11. místnosti prohlídkového okruhu hospodářský dvůr. Ono nebylo vůbec jednoduché je tam dostat. Většina pláten má přes 2 metry na výšku. Je tam také například malba ženy na dubové desce, která váží přes 150 kg. Z depozitáře sem plátno nesli 4 muži a měli s tím dost problémy. Pravidelné prohlídky tam ale nebudou. Místnost se bude podobně jako dnes otevírat jen při mimořádných příležitostech.
0: Říká reportér Jiří Jelínek, kterého zdravíme na zámek v Zákupech na Českolipsko. Naslyšenou.
1: Pěkný den.

Hokejoví reprezentanti mají poslední možnost se ukázat trenérům a říct si o nominaci na mistrovství světa. Otazníku je jistě hodně a pomůže je už za chvíli vyřešit poslední české utkání na švédských hrách proti Švýcarsku. Do 40 tisícového města Ängelholm se proto vydáme za naším sportovním reportérem za chvíli.

0: České hokejisty čeká poslední zápas na švédských hrách. Poslední utkání proti Švýcarsku je ale zároveň taky závěrečnou šancí, jak se v zápase ukázat trenérům a říct si o nominaci na mistrovství světa, které vlastně začíná už příští týden. Národní tým nastoupí do utkání ani ne 24 hodin po sobotní prohře s Finskem.
1: A zase ve 12, já teda osobně mám tady ten čas hrací docela rád, že člověk ráno stane, jenom tak nějak se probere, dá si jakou větší snídaní a jde se na to, nemám moc rád naopak ty pozdní večerní zápasy, takže mě to nějak nevadí, ani mi nevadí, že se hraje back to back, mám to rád tady to tempo, takže jak jsem říkal, dobře se najít, dobře zregenerovat, dobře se vyspat a připravit se co nejlíp na tu poslední zkoušku před mistrovstvím světa.
2: Ale dobrá a větší snídaně není nejen pro Jakuba Fleka tím hlavním tématem posledního zápasu na turnaji, stejně jako zvykání se některých hráčů na velké kluziště.
3: Když tam udělám nějakou chybu, takže to není způsobený kluzištěm, ale tím, že udělám prostě chybu.
2: Přiznává stručně a bez výmluv útočník Matyáš Melovský. Hlavní je teď boj o nominaci na mistrovství světa a podle toho trenéři skládají sestavu na Švýcary.
4: Už hráčům jsme to jako říkali dopředu, že tentokrát si necháváme volno na tu třetí sestavu, nebo respektive, že nebudeme to oznamovat a uděláme to po druhém zápase.
2: Říkal Radim Rulík po sobotní prohře s Finskem. Český kouč se postaví na střídačku stejně jako hráči na úvodní buly proti Švýcarsku ve 12 hodin. Digitální radiožurnál Sport bude vysílat přímý přenos. Na radiožurnálu očekávejte reportážní vstupy. Z Engelholmu František Kuna, radiožurnál.

0: Ve studiu teď už moderátora Vladimíra Kroca, asi je jasné, o čem bude dnešní publicistika po 12. hodině a 10. minutě. Dobrý den.
1: Myslím, že jasné to je, dobrý den. Skandální závěr nedohraného šlágru fotbalové ligy mezi Slaví a Spartou zaujal i evropská média, která píšou o absolutním šílenství v pražském derby, invazi fanoušků na hřiště s pyrotechnikou a násilí proti hráčům. Utkání zůstalo nedohrané poté, co za stavu 3-2 pro domácí v 7. z 10 nastavených minut vtrhlo na trávník několik stovek slávistických fanoušků. Pokud by slávisté náskok závěru nastavení udrželi, obhájili by titul. V publicistice budeme mluvit s našimi kolegy ze sportovní redakce Janem Suchanem a Lukášem Michalíkem, kteří včera v Edenu byli. Rozhovor slíbil také šéf fotbalové asociace David Trunda a policejní mluvčí Richard Hrdina. O nedohraném derby mimochodem referují i média v Kanadě nebo v Austrálii.

0: Ligové derby mezi Slávií a Spartou. To večer skončilo obrovským skandálem poté, co domácí fanoušci v závěru utkání vtrhli na hřiště, napadli tři hráče Sparty a naházeli do sektoru hostujících fanoušků pyrotechniku.
1: Teď už fanoušci bíhají na trávník, ale pozor, ještě rozhodčí. Neodpískali konec zápasu.
2: Fotbalová Slavia v reakci na chování fanoušků uzavře na svém stadionu v Edenu tribunu Sever. Na síti X to oznámil předseda představenstva klubu Jaroslav Tvrdík. Podle něj bude tribuna uzavřena, dokud policie ve spolupráci s klubem neidentifikuje řádící fanoušky. Pro ně Tvrdík chce doživotní zákaz vstupu na stadion v Edenu.
3: Ta práce s tím davem a ze strany naší bezpečnostní služby a našich bezpečnostních orgánů tak prostě nebyla zvládnutá.
2: Řekl po utkání Tvrdík, který v prohlášení doplnil, že klub zahájí audit vlastní pořadatelské služby. Bezpečnost na stadionech chce řešit i ministr sportu Boris Šťastný, který na síť X napsal, že se kvůli tomu sejde s předsedou fotbalové asociace Davidem Trundou. Ředitel komunikace Sparty Ondřej Kasík mluvil o incidentu na radiožurnálu Sport.
4: Důsledek dlouhodobé a mnohaúrovňové nenávisti a budování nenávisti ke Spartě. Není to izolovaný incident.
2: Řekl Ondřej Kasík. Slavia zároveň vyřadila ze soupisky A týmu Tomáše Chorého a Davida Douděru, kteří shodně viděli v derby červenou kartu. David Prouza, Radiožurnál.
0: Ministr sportu Boris Šťastný z motoristů chce počkat na rozhodnutí disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Do jejího rozhodování nemůže zasahovat. Se šéfem fotbalové asociace se chce sejít příští týden. Španělští zdravotníci a vojáci postupně evakuují cestující z výletní lodě, kde se rozšířil nebezpečný hantavirus. Nemoc už zabila 3 lidi. Loď se zhruba 150 pasažéry ráno zakotvila u ostrova Tenerife. Situaci sleduje naše spolupracovnice ve Španělsku Lubica Zlochová.
5: Dobrý deň. Prvú skupinu pasažierov z lode už presunuli do evakuačného lietadla. Sú to Španieli, poletia do Madridu, do nemocnice, kde budú v karanténe. Ich presun člnom a autobusom na letisko bol podľa plánu v rámci sanitárneho koridoru. Mali na sebe masky, FP2, aj ochranné oblečenie, takisto aj evakuačný personál má tento ochranný odev. Po Španieloch začali z lode člnmi na pevninu presúvať nemeckých, holandských a francúzskych pasažierov, ktorí už tiež majú pripravené na ploché letiska z Tenerife Sur svoje lietadlo a odletia popoludní. Zo Španielska Ľubica Zlochová, Radiožurnál.
0: A Francie vypravuje speciální let pro 5 Francouzů z výletní lodi, na které se rozšířil hantavirus. Premiér Sebastian Lecornu kvůli repatriaci obyvatel svolává ministry zdravotnictví, vnitra i zahraničí.
6: Rendez-vous à l'Institut Pasteur.
7: Francouzská vláda chce 5 Francouzů z výletní lodě přepravit do pařížského Pasteurova institutu. Informovala o tom francouzská veřejnoprávní televize. Následně je čekají krevní testy a podle deníku Le Figaro 72-hodinová karanténa. Pokud budou výsledky negativní, tak budou moct do 6-týdenní domácí izolace. Když se nákaza u lidí projeví, tak je čeká hospitalizace v takzvaných sanitárních bunkrech.
6: Des bunkers sanitaires.
7: Tedy pokojích se speciální ventilací. Světová zdravotnická organizace potvrdila 6 případů nákazy na výletní lodi. Hantavirus se vyskytuje u myší a krys. Člověk se může nakazit vdechnutím jejich rozprášených výkalů. Na nákazu zatím neexistuje lék ani vakcína. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
8: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
9: Víme, co se děje u vás.
0: Rodiny přeživších si dnes v Letech u Písku připomínají deportaci víc než 400 Romů do koncentračního tábora v Osvětimi. Konce druhé světové války se většina z nich nedožila. Pokládání věnců sleduje u památníku holokaustu Romů a Sintů reportér Michal Bělský.
10: Pietní setkání začalo před pár okamžiky zahráním české hymny za účasti několika desítek hostů. Kromě pokládání květin k památníku tady v Letech vystoupí potomci přeživších s krátkou vzpomínkou. Uctít památku obětí přijede také předseda českého senátu Miloš Vystrčil z ODS nebo norská velvyslankyně Snefrid Birleken Emterud. Dnešní setkání připomene mimo jiné romské oběti, které během války nepřežily pobyt ve zdejším táboře. Z Letů u Písku Michal Bělský, Radiožurnál.
0: 27 dronů vyslalo Rusko na Ukrajinu během druhého dne třídenního příměří vyhlášeného americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Podle ukrajinských úřadů v Záporožské oblasti zemřel při ruském úderu jeden člověk a další jsou zranění. Klid zbraní nepanuje ani na frontě, kde se bojuje celou dobu. Ruský prezident Vladimír Putin obvinil Kyjev, že odmítá zorganizovat výměnu 1000 vězňů, kterou taky oznámil americký prezident.
11: Obvinění se zatím Kyjev nevyjádřil, ale dosud

0: proběhlo 74 výměn a Ukrajinci toužebně očekávají každou další. Ukrajinský generální štáb uvádí, že během takzvaného třídenního příměří došlo téměř ke 200 bojových střetů na frontě, a to vesměs na všech úsecích na východě a na jihu. Sirény ohlašují vzdušné poplachy podobně často jak před třídenním příměřím. Jediný rozdíl je v tom, že zatím Rusko nezaútočilo balistickými raketami ani letadly a Ukrajinci neútočí na cíle v hloubi ruského území. Z Charkova Lubomír Smatana, Radiožurnál.
1: Policie vyšetřuje smrt mladíka, který zřejmě v noci vypadl z vlaku nedaleko Říčan u Prahy. Podle mluvčího středočeské policie Pavla Truxy nejspíš jel mezi vagóny a spadl do kolejiště.
2: Přitom to utrpěl zranění, kterým na místě události podlehl. To, zda byl mladík pod vlivem alkoholu či nenávykové látky, ukáže nařízená soudní pitva.
1: Safari park ve Dvoře Králové nad Labem je otevřený už 80 let. Jedna z nejpopulárnějších zoologických zahrad v Česku si výročí připomíná speciálním programem právě dnes. A na místě je reportér Tomáš Lerinc.
3: Zatím je to tady v Safari parku den jako každý jiný. Program začne až zhruba za hodinu poklepáním na základní kámen plánovaného areálu Safari Jih a otevřením výstavy, která se týká nosorožců. Hlavní část toho, co tu bude dnes navíc, chystá Safari park do amfiteátru, kde budou mezi 14. a 17. hodinou vzpomínat pamětníci začátků zoologické zahrady, anebo ti, kteří se podepsali pod úspěchy v chovu mezinárodních výzkumech nebo ochraně zvěře. No a po celém areálu pak také lidé najdou stanoviště s průvodci a se zajímavými informacemi. Z Dvora Králové Tomáš Lerinc, Radiožurnál.
4: Sport. Čeští hokejisté na závěr švédských her bojují se Švýcary. Poslední zápas před světovým šampionátem vidí František Kuna.
5: Hned. V páté minutě Češi už prohrávají se Švýcarskem 0-1, propadli ve středním pásmu a Švýcaři skórovali s přečíslení 2-1. V páté minutě tedy 1-0 pro Švýcarsko. Z Engelholmu František Kuna, Radiožurnál.
4: Fotbalisté Hradce Králové se ve skupině o titul v šanci lize představí na hřišti Jablonce. Pokud na severu Čech vyhrají, přeskočí svého soupeře a v tabulce se posunou na čtvrtou příčku, která na konci sezóny zaručuje postup do evropských pohárů. Zápas začne v 18 hodin a 30 minut v přímém přenosu Radiožurnálu Sport, kde uslyšíte i o duelech ve skupině o umístění. Tam se utkají Pardubice doma s Karvinou a Sigma Olomouc bude hrát proti Bohemians. Oba duely mají výkop v 15 hodin.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Zdržení na D1 v Brně a na D2 před Brnem. Na dálnici D1 z Vyškova ve směru do Prahy dejte pozor za sjezdem na Břeclav. Na 196. kilometru se zastavíte, kolona se táhne až na 192. a půltý kilometr. Tam už se podařilo odstranit následky nehody z levého pruhu, kolona se tak bude pomalu rozjíždět. Na D2 z Břeclavy směrem do Brna zpomalte za sjezdem na Modřice. Na druhém a půltém kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až do Brna na D1, zdržíte se asi 10 minut. A na D8 z Prahy směrem na Ústí nad Labem dejte pozor za sjezdem na Velemín. Na 59. kilometru stojí porouchané vozidlo v pravém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude jasno až polojasno, odpoledne a večer čekáme postupně většinou oblačno. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia, na horách většinou kolem 16. Tolik hlavní zprávy. A začíná publicistika, slovo má Vladimír Kroc.
8: Jakou dohru mají včerejší výtržnosti na fotbalovém derby 2S a jaká opatření Slavia udělala? Proč musela na stadionu zasahovat policie a jak se bude dál celý incident vyšetřovat? Jaké důsledky bude mít tato mimořádná událost na celý fotbal a jeho sponzory? Fotbalová Slavia po nedohraném pražském derby uzavře do odvolání severní tribunu, kde sídlí takzvaný kotel nejhlasitějších fanoušků. Výtržníci, kteří v nastavení sobotního šlágru ligové nadstavby vtrhli na trávník a napadli několik hráčů Sparty, dostanou doživotní zákaz vstupu na stadion. Vršovický klub bude po vinících požadovat náhradu celé škody, včetně případné milionové pokuty od disciplinární komise. Na sociální síti X to napsal předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík, který také řekl:
9: Mně ta situace je prostě bezprecedentní. Předpokládám, že budeme předmětem přísného trestu a ta práce s tím davem ze strany naší bezpečnostní služby a a našich bezpečnostních orgánů, tak prostě nebyla zvládnutá. Nevím objektivně, jestli zvládnou čela, to budeme teprve vyhodnocovat, jestli takovéhle situace pořadatelská služba klubu mohla objektivně jako zabránit, ale cítím jenom hluboký smutek a lítost a stud před fotbalovou a slavistickou komunitou.
8: Předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík. Očitým svědkem celého zápasu a incidentu byl kolega ze sportovní redakce, komentátor Jan Suchan. Dobrý den.
10: Dobrý den.
8: Co přesně se v 7. z 10 nastavených minut odehrálo?
10: Oni už v tu dobu několik minut byli slavističtí fanoušci nastoupeni vlastně kousek za brankovou čarou, protože se chystali na mistrovské oslavy. Pokud by totiž utkání skončilo 3-2, jak bylo aktuální skóre, tak by to Slavii stačilo k obhajobě titulu a ti příznivci už byli tedy v podstatě nakročení skoro, no a protože si mysleli, že už hlavní rozhodčí ukončil zápas, tak vtrhli na trávník, ale je potřeba říct to, že oni se neoddali nějakým oslavám. Místo toho to byly opravdu nepěkné obrázky, kdy jednak útočili na hráče Sparty. Naštěstí to nebylo žádné opravdu obrovské fyzické násilí, ale i tak třeba brankář Sparty Surovčík byl politý pivem, cloumalo se s útočníkem Vojtou a tak dále. A ještě ke všemu z mého pohledu ještě mnohem horší bylo to, že desítky světlic mířily od příznivců Slávy do sektoru spartianských fanoušků a to je opravdu nebezpečná záležitost. To mohlo skončit ještě o poznání hůře, než jak to bylo.
8: A proč byli z A týmu Slavie vyřazeni z disciplinárních důvodů útočník Tomáš Chorý a záložník David Douděra?
10: Oba byli vyloučeni v tom včerejším derby. Tomáš Chorý za úder loktem do obliče spartianského obránce Sørensena, Douděra pak za vulgární kritiku rozhodčích v době, kdy už byl vystřídaný, a za to tedy byli vyřazeni z A týmu a můžeme zatím se vlastně jenom dohadovat, co to vlastně znamená, protože oni by v těch nejbližších zápasech stejně velmi pravděpodobně nemohli hrát kvůli trestům od disciplinární komise. Takhle nevíme, jestli třeba nebudou smět ani trénovat s týmem, jaké budou přesně ty dopady.
8: Červenobílým vedle kontumace hrozí od disciplinární komise také pokuta až do výše 10 milionů korun a taky uzavření stadionu. Jak je to pravděpodobné?
10: To se samozřejmě těžko předpovídá, takhle vysoká pokuta ještě nikdy v historii Šance ligy nepadla, ale je to dané i tím, že se ty pokuty zvyšovaly až v posledních letech, nebo ta možnost udělení takto vysokých pokut. Kromě toho samozřejmě hrozí kontumace, že by Slavia prohrála 0-3 se Spartou a tedy uzavření stadionu až na 6 zápasů. Myslím si, že, ale je to opravdu můj názor, se nebude disciplinární komise držet zrovna při zdi a bude to spíš v té horní polovině toho rozsahu.
8: Jan Tvrdík položil otázku, jestli vůbec šlo té situaci zabránit, jestli bylo v silách pořadatelské služby tomu předejít. Jak byste mu odpověděl? Jaký je váš názor?
10: Mělo to být v silách Slavie. Ona je povinna, stejně jako jakékoliv další kluby, připravit ty zápasy tak, aby byly bezpečné, aby se tam nic podobného nedělo. A jenom když se podíváme na to, jaké bylo dění ze strany pořadatelů v závěru zápasu, tak to bylo žalostné, nedostatečné. Tam bylo pár pořadatelů pod tou tribunou Sever, kteří nemohli stačit na ten dav stovek příznivců, který se valel na hřiště. A samozřejmě, pokud odmyslíme tenhle konkrétní moment, tak je to dlouhodobý problém, dlouhodobé podhoubí, že Slavia možná nepracuje dostatečně razantně směrem ke svým fanouškům a toleruje jim do té doby mírnější přestupy, ze kterého teď vzešel opravdový přišlap.
8: To byl Jan Suchan, sportovní redaktor Českého rozhlasu. Děkuju, nashledanou.
10: Rádo se stalo.
8: Derby má být svátkem fotbalu. To, co jsme ale viděli v závěru utkání, do fotbalu rozhodně nepatří. Vniknutí fanoušků na hrací plochu a další incidenty poškozují český fotbal, kluby i drtivou většinu slušných fanoušků. Napsal na síti X předseda fotbalové asociace David Trunda, který je teď hostem polední publicistiky. Dobrý den.
11: Dobrý den vám i posluchačům.
8: Prohlásil jste, že bezpečnost a respekt musí zůstat základem každého utkání. Jak si vysvětlujete, že k podobnému incidentu vůbec mohlo dojít? Jak byste pojmenoval zásadní chyby?
11: Tak já jsem měl tu možnost se být podívat naživo na utkání a na derby včera. Celý jsem to sledoval a já bych nechtěl vynášet nějaké předběžné soudy. Teď je na disciplinární komisi LFA, aby se k tomu vyjádřila, ale to, co se odehrálo, jak jste správně zmínil, je absolutně nepřijatelné a do fotbalového prostředí dnešní doby ani žádné jiné to nepatří.
8: Fletcher bude tedy podle vašich slov situaci aktivně řešit v úzké součinnosti právě s Ligovou fotbalovou asociací, s kluby a taky bezpečnostními složkami. A vy jste slíbil udělat maximum pro to, aby se podobné situace neopakovaly. Co konkrétně?
11: Tak já hned po utkání jsem hovořil s panem Tvrdíkem, hovořil jsem také s panem Františkem Čuprem a se Spartou, protože mě zajímal stav hráčů a i celého týmu a já si myslím, že je důležité teď vyvolat ve velmi brzkém čase diskuzi po té, co LFA a disciplinární komise rozhodne nějakým způsobem a měl jsem možnost také dneska hovořit s panem ministrem Borisem Šťastným, už máme naplánované schůzky a musíme se podívat na to, jak efektivněji vymáhat zákazy vstupu na stadion, podívat se na to, jak udělat lepší identifikaci problémových osob, takzvaný face recognition, podívat se, jestli všechny stadiony mají moderní technologie a v neposlední řadě se podívat i na to, jak se jednotí trošičku postup při organizaci rizikových utkání. Nabídl jsem po dohodě s panem Tvrdíkem i to, že Česká fotbalová asociace poskytne svého bezpečnostního manažera v podstatě ode dneška k tomu, aby spolu mohli komunikovat i to, co se odehrálo teďka. Takže čeká nás práce, nesmíme zapomenout na prevenci, dlouhodobá práce s fanouškovským sektorem a včera jsme viděli to, co se v podstatě nesmí odehrávat do budoucna.
8: A mají kluby dostatečnou legislativní oporu, aby mohli efektivně zvládat takové situace?
11: My se podíváme zpátky do, řekněme, 4-5 let v České republice, jak jsme se stavili legislativně k tomuto bodu, a to znamená organizace sportovní utkání, přestupky fanoušků, tak si myslím, že ta legislativa není dostatečně zvládla. Byl to jeden z bodů, který jsem dneska dopoledne s panem ministrem Borisem Šťastným diskutovala. Je to něco, k čemu se musíme postavit čelem, musíme si to odpracovat velmi rychle a myslím si, že i některé, řekněme, zahraniční asociace i země ukazují, že to může fungovat a já věřím v to, že zítra zahájíme velmi rychlou diskuzi a budeme toto téma samozřejmě ve spolupráci s LFA, s ligovými kluby posouvat dopředu, protože bezpečí fanoušků, dětí a všech, kteří se toho zápasu účastní, by měla být maximální priorita hráčů, realizačních týmů a všech, kdo tam byli. Já si myslím, že to je i trošku dlouhodobý problém.
8: Rohové praporky fanoušci vytrhávali ze země, ve velkém odpalovali pyrotechniku a hořícími předměty dokonce házeli na diváky. Uprostřed toho všeho hráči utíkali k tunelu a na trávník museli bezpečnostní složky. Takto popsal situaci německý magazín Kicker. O skandálu píší média doslova po celém světě. Dá se to už teď označit za mezinárodní ostudu?
11: Tak samozřejmě to, co se stalo, je absolutně nepřijatelné a já komunikuji napříč asociacema v zahraničí, takže to, co se včera stalo, tak má dopad i na mezinárodním poli a škodí tento incident celému českému fotbalu a je důležitý se k tomu je postavit čelem a včera Slavia udělala razantní rozhodnutí a teď si musíme říct, jaké kroky poskytnout k tomu, abychom my jsme řekli, že chceme změnit český fotbal a musíme se k tomu postavit i čelem a vyvolat velmi rychlou diskuzi napříč celým spektrem, včetně politické reprezentace a postavit se k tomu tak, aby se to neopakovalo a přijmout opatření a já si myslím, jak jste zmínil, tak ty legislativní opatření jsou extrémně důležitý.
8: Titulární sponzor první fotbalové ligy sásková kancelář Šance odsoudila napadení několika spartianských hráčů domácími chuligány v Edenu. Považuje to za nepřijatelný exces, ohrožující důvěryhodnost celé soutěže i zájem partnerů o její podporu. Nehrozí je fotbal takto přijde o významné sponzory?
11: Já se musím přiznat, že od včerejšího večera diskutuju v podstatě napříč partnerama fotbalové asociace České republiky. Dneska ráno jsem už na to měl několik telefonátů i schůzek a přesně tyhle dotazy tam padají. Já si myslím, že na většině stadionů probíhají utkání bez velkých incidentů a problémů. Derby opakovaně, když se podíváte zpětně, tak je problematický. Fotbal vzbuzuje emoce, patří to k tomu, ale to, co je za hranou, se nesmí stát a český fotbal zažívá v mnoha směrech pozitivní období, ale je důležité, aby ty podobné situace typu včerejška, aby jsme na to dokázali reagovat, spojit se a postavit se všichni dohromady proti tomu s konkrétníma krokama, které teďka tady s váma diskutuju a vlastně ukázat, že bezpečnost a kultura prostředí jsou pro nás neskutečnou prioritou a i partneři by měli vnímat to, že s tím chceme něco udělat a cílem je, aby v podstatě ta kultura toho fanouška přivedla do toho prostředí fanouškovského co nejvíce dobrých fanoušků a vymezit se k těm, kteří jsou, nejsou schopni ty pravidla akceptovat. A čím více dětí tam bude, tak třeba je budeme motivovat ke sportu, ale to, co se včera odehrálo, je špatně.
8: Předseda fotbalové asociace David Trunda, děkuju. Naschledanou.
11: Také děkuji, hezký den.
8: Po sobotním nedohraném derby mezi Slaví a Spartou už policie v Praze evidovala jen drobné potyčky mezi fanoušky, nikoho nezadržela. Ve vysílání teď vítám policejního mluvčího Richarda Hrdinu. Dobrý den.
12: Dobrý den.
8: Policie doprovázela fanoušky na stadion. Byly před zápasem nějaké problémy nebo vše probíhalo v klidu?
12: Pražští policisté doprovázeli fanoušky ke stadionu, měli zřízeny i speciální soupravy z Hradčanské v metru, kde vlastně přejeli na Žilivského a od Žilivského potom pokračoval pochod Spartanů až k samotnému Edenu. Během tohoto jsme nemuseli řešit žádné výraznější komplikace, pouze byl jeden člověk zajištěn z důvodu toho, že uvnitř metra nalepoval samolepky tam, kde neměl.
8: Policie na stadionech obvykle zasahuje teprve poté, co ji o to požádá pořadatel zápasu. Jak to bylo včera, pokud vím, jednali jste na základě vlastní iniciativy, je to tak?
12: Přesně tak, jak jste jí řekl, tak my vlastně máme na starosti fanoušky a vlastně dodržování veřejného pořádku a bezpečnosti před zápasem, po zápase, ale to, co se děje vlastně uvnitř stadionu, tak jde potom za pořadatelem, kdy my vlastně poskytujeme mu součinnost, ale reagujeme až tehdy, kdy nás o ní požádá. My jsme samozřejmě v blízkosti stadionu připraveni, v dostatečném počtu sil a prostředků při včerejším zápase byli policisté uvnitř tubusu a čekali vlastně na pokyn od pořadatele. Ten nenastal ani ve chvíli, kdy vlastně fanoušci vtrhli předběžně před ukončením zápasu na hřiště a my jsme tak reagovali z vlastní iniciativy ve chvíli, kdy na hřišti docházelo k napadání ostatních hráčů a byl ohrožen život a zdraví ostatních fanoušků, jelikož vlastně ty osoby, které byly na hřišti, tak vhazovaly do hlediště zapálené svíce.
8: Jak vypadal samotný policejní zásah v tu chvíli?
12: Na hřišti samozřejmě panoval chaos, policisté byli na toto připraveni, takže situace se během několika málo chvil uklidnila a došlo vlastně k vytlačení těch fanoušků zpět na tribuny.
8: Jak obtížná může být identifikace pachatelů?
12: Tak v současné chvíli policisté, kriminalisté zajišťují kamerové záznamy, je jich opravdu několik desítek, které v současné chvíli prověřují. Kriminalisté v rámci včerejšího dne zahájili úkony trestního řízení kvůli podezření ze spáchání trestného činu výtržnictví, jelikož byl napaden brankář hostí. A samozřejmě v tuto chvíli, jak jsem již řekl, probíhá vyhodnocování, kdy není vyloučeno, že těch trestních stíhání bude daleko více. Řešíme i mohutné používání pyrotechniky vlastně v rámci této události, takže v tuto chvíli probíhá vyhodnocování.
8: A co podle vás pořadatelská služba podcenila, nezvládla?
12: To samozřejmě, stejně tak, jak probíhá vyhodnocování z naší strany, tak jsem si jist, že probíhá i vyhodnocování té celé situace pořadatelem, který bude vědět, jak v těchto situacích příště má či nemá postupovat.
8: Policejní mluvčí Richard Hrdina, děkujeme vám, naschledanou.
12: Děkuji, naschledanou.
8: Absolutním šílenství v pražském derby invaze fanoušků na hřiště s pyrotechnikou a násilí proti hráčům, tak komentuje závěr pražského derby i zahraniční tisk v Německu, na Slovensku nebo ve Velké Británii. My se na celý incident ještě podíváme také s reportérem a fotbalovým expertem Radiožurnálu, který byl na místě, Lukášem Michalíkem. Dobrý den.
13: Hezký den.
8: Sparta považuje incident s fanoušky Slávie během sobotního fotbalového derby v Edenu za vyvrcholení nenávisti pražského rivala vůči letenskému klubu. Nasvědčovalo něco dlouhodobě, že se slavistickým kotlem by mohly být problémy? Byly tam v průběhu ligy nějaké větší incidenty?
13: Nemluvil bych úplně o incidentech jen nutně z této sezony. Samozřejmě je potřeba zmínit, že mezi Sláví a Spartou panuje historicky velká rivalita. Ty vztahy jsou opravdu hodně napjaté. Když vezmeme některé ty situaci z minulých derby, tak třeba v poločase březnového derby v Edenu byl jedním ze členů realizačního týmu Slávie nakopnutý spartianský útočník Jan Kuchta. Když půjdeme ještě trochu dál do minulosti, tak v podstatě dva tehdejší kapitáni Boři Ozil s Krejčím se drželi během zápasu pod krkem, takže ty vyhrocené situace byly viděny k vidění i v minulosti. Samozřejmě k tomu, co se stalo včera a je to neakceptovatelná situace, přispěla i ta situace v tabulce a to, co se mohlo stát, protože slávisté mohli poprvé v historii slavit zisk mistrovského titulu před očima největšího rivala. A to si myslím, že byl taky velký spouštěč toho, že se stalo to, co se stalo. Takže bych nemluvil o tom, že by ty incidenty byly jen v této sezóně. Zkrátka je to dané historicky a dlouhodobě.
8: Na jednu stranu aktivní fanoušci, kteří tvoří nápadité choreografie, na stranu druhou takovéto násilí. Jak se to vysvětlit?
13: Je to samozřejmě složitě pochopitelné, jak už jsem zmínil, dáno je to hlavně tím, že mezi Sláví a Spartou panuje opravdu velká rivalita, každopádně nikdy by to nemělo přelézt tu mez, která včera tedy byla nějakým způsobem přelezená a kde jsou ti viníci, to se samozřejmě můžeme domnívat, selhání pořadatelské služby zcela jednoznačně. Myslím si, že zavládla jakási davová psychóza, že v době, kdy si fanoušci mysleli, že už rozhodčí píská konec, tak zkrátka vběhli na trávník, bylo to po těžkém zápase, který slávisté otočili, byli skutečně hodně blízko titulu, zhruba 3 minuty. A v době, kdy tedy vyběhl ten první, tak zavládla ta zmiňovaná davová psychóza, vyběhli všichni, ale to, co se dělo pak, tak samozřejmě proto není žádná omluva, je to obrovská ostuda selhání pořadatelské služby a je to něco, co teoreticky může i slávisty třeba o ten titul připravit.
8: No, proč podle vás bezpečnostní služba na stadionu nedokázala tu situaci zvládnout? Jak je možné, že se v takovém množství, a nebylo to poprvé, objevila pyrotechnika, která je na stadionech zakázaná?
13: No, z mého pohledu evidentně došlo k podcenění té situace, to je potřeba říci. Už jsme slyšeli policejního mluvčího pana Hrdinu, že policisté vlastně mohou být přivoláni až na základě pokynu od pořadatelské služby, ale myslím si, že v tento moment měli být přítomní na stadionu už bezprostředně před koncem zápasu, kdy bylo jasné, že ti fanoušci slézají z tribuny a vlastně stojí přímo bezprostředně za hřištěm, takže hrozilo určitě nebezpečí. Když se dostanu k té pyrotechnice, tak my jsme o tomto tématu mluvili před chvílí s ředitelem komunikace pražské Sparty Ondřejem Kasíkem, který mluvil o tom, že Spartané nebo obecně možná fotbalové kluby nejsou schopné zamezit tomu, aby se pyrotechnika dostala na stadion. On argumentoval tím, že když se dostávají fanoušci tedy na tribuny krátce před tím výkopem zápasu, takže je to všechno v rychlosti. Zkrátka se to nedá všechno zkontrolovat, když řeknu můj pohled. A zároveň tedy Ondřej Kasík ještě zdůraznil, že alespoň v případě Sparty se to neděje s tichým souhlasem klubu, o čem se hodně mluví, že zkrátka není možné pronést tak masivní množství pyrotechniky na tribuny, aniž by to někdo z klubu věděl. Mně se tomu těžko věří, že skutečně nikdo z toho klubu neví, že se něco chystá.
8: Na sociálních sítích fanoušci často poukazují na to, že když se hráčům tolerují ty takzvané blikance a řeč byla hlavně o fotbalistech Chorém a Douděrovi, tak se pak Slavia nemůže divit, že se to přenese i na tribunu. Jak to podle vás spolu souvisí? Ona Slavia oba hráče po včerejšku vyřadila z disciplinárních důvodů svého týmu.
13: Určitě to spolu souvisí, protože se dlouhodobě nějaká atmosféra ve fotbale vytváří, když vezmu konkrétně Slávy a když se budu zabývat konkrétně Tomášem Chorým, tak ten měl v nedávné minulosti hned několik disciplinárních prohřešků. Včera to pro něj byla 4. červená karta v sezóně a vlastně nikdy jsem neslyšel z úst představitelů Slávy skutečně důrazné nějaké odsouzení té situace. Důrazně se k tomu nepostavili. To přišlo až teď, tedy z úst Jaroslava Tvrdíka, šéfa pražské Slávie. Můžeme se bavit také o členech realizačních týmů slávistů, kteří jsou někdy hodně hlasití při zápasech, až vulgární třeba směrem k rozhodčím a poté to tedy může vyeskalovat do takové ostudy, jaká byla k vidění včera v Edenu.
8: Říká fotbalový expert Radiožurnálu Lukáš Michalík. Děkuju, nashledanou.
13: Díky, nashledanou.
8: Tolik polední publicistika, Vladimír Kroc.
14: Radiožurnál je 12 hodin a 30 minut. Krátké zprávy a Adéla Paruchová.
1: Česká turistka utrpěla vážná zranění po tom, co ji v rakouských Alpách zasáhl blesk. Stalo se to při náhlé změně počasí u hory Kreuzkogl. Blesk uhodil v bezprostřední blízkosti 28-leté Češky a jejího přítele. Tlaková vlna ji povalila na zem a žena na chvíli ztratila vědomí. Záchranáři dvojici turistů přepravili vrtulníkem do nemocnice ve městě Rotenman. Zhruba 42% malých dětí v Česku tráví na telefonu nebo tabletu přes hodinu denně. Další pětina dětí i víc než 2 hodiny. Jde o děti ve věku od 6 měsíců do 5 let. Ukazuje to průzkum agentury STEM. Zúčastnilo se ho přes 1000 rodičů. Podle výzkumníků je situace specifická u nejmenších dětí do 11 měsíců. Zhruba třetina z nich už tráví u obrazovek alespoň půl hodiny denně. Pokud má dítě staršího sourozence, zvyšuje se u něj pravděpodobnost častějšího sledování obrazovky. Britská židovská komunita dnes chystá demonstraci proti antisemitismu. Konat se bude v Londýně od 2 hodin odpoledne našeho času. Lidé chtějí protestem reagovat na sérii antisemitských úderů v uplynulých měsících, jako byly například žhářské útoky a dubnový teroristický útok v londýnské čtvrti Golders Green. Dnešního shromáždění se zúčastní i někteří britští politici a vrchní rabín. A bobová dráha v Němčičkách na Břeclavsku se znovu otevře návštěvníkům. Nový provozovatel ji po rekonstrukci plánuje otevřít 1. června. Kromě toho na místě přibudou taky toalety, občerstvení a dětské hřiště. Sport. Čeští hokejisté hrají se Švýcarskem na závěr švédských her. Generálku na mistrovství světa sleduje František Kuna.
5: V poslední minutě úvodní třetiny Češi prohrávají se Švýcarskem 0-2. Dva slepené góly dostali v úvodu utkání za necelou minutu. Z Engelholmu František Kuna, Radiožurnál.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nebezpečí na D1 u Ostředku a zdržení v Brně. Na D1 z Brna ve směru do Prahy opatrně za sjezdem na Divišov. Na 36. kilometru máme hlášenou zvěř na vozovce. Na D1 z Vyškova směrem do Prahy počítejte se silným provozem, a to od sjezdu na Břeclav ke sjezdu na Výstaviště mezi 196. a 190. kilometrem. Zdržíte se okolo 20 minut. Na silnici 3 z Tábora ve směru do Prahy zpomalte na výjezdu z Benešova. Před mračí budete popojíždět v koloně asi 10 minut. A v Praze v tunelu Blanka směrem na Troju počítejte s komplikacemi před odbočkou na Letnou, řeší tam nehodu 3 osobních aut. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
6: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra bude zataženo až oblačno, zpočátku místy s přeháňkami nebo deštěm, postupně déšť na většině území a odpoledne a večer se místy objeví i bouřky. Později večer v Čechách srážek ubude. A nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů Celsia, na západě Čech kolem 16 a na horách bude 12 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál s Patricí Strouhalovou.
14: Dobrý den, Pražské muzeum Kampa prodlouží teď od 11. do 17. května otevírací dobu do 20 hodin, včetně jedné ze svých nejnavštěvovanějších výstav Václav Špála Kytky. Muzeum ji současně doplnilo o další z malířových obrazů. Jinak návštěvnost Špálovy výstavy se podle pořadatelů bude blížit hranici 30 000 návštěvníků.
6: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

Dnešní den patří matkám, možná, že už jste té své mamince popřáli, nebo jste si na ní aspoň vzpomněli. Jaká role být matkou, jaká role to vlastně je a s jakými výzvami se dnes ženy v mateřské roli nejčastěji potýkají, tak to za chviličku rozebereme ve vysílání víkendového radiožurnálu s psycholožkou. Dobrý den.

0: Pro většinu z nás představují první měsíce života celý náš svět a důležitou roli v nich samozřejmě většinou hrají naše maminky. Právě na dnešek v Česku připadá Den matek. Co tahle ta role obnáší, na to se teď budu ptát psycholožky a taky autorky knih o dětech a mateřství Šárky Mikové. Vítám vás ve vysílání Radiožurnálu. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Můžu být dobrou mámou, když si často říkám, jestli to dělám dobře, když o sobě pochybuju?
1: Myslím si, že to je vlastně cesta k tomu být dobrá máma, pokud zároveň ale dokážu ty své pochybnosti spílit tím, že si uvědomuju, v čem jsou moje silné stránky a neporovnávám se s mými maminkami kolem sebe.
0: No a právě, jestli se dá říct, jaké je to být v té dnešní době dobrou matkou, jestli se to liší nějak oproti těm předchozím generacím, protože když vidíme naše mámy, co všechno dělali jinak, možná z toho někdy můžeme mít i výčitky, tak máme to dělat jako oni, nebo dokdy to dělat jako oni?
1: No, podle mě je mateřství v dnešní době vlastně v něčem svobodnější a v něčem ale hodně náročnější. Naše maminky měly omezenější množství informací, vychovávaly hlavně podle toho, jak se to v rodinách předávalo. Osobně jsem vychovávala už po revoluci, takže jsem měla už nějaké třeba odborné knihy, ale dnešní mámy mají informací mnoho, takže z nich mohou čerpat, mají rady neustále po ruce, což je zároveň ale trochu nevýhoda, protože často ta různá doporučení jdou jakoby proti sobě, že jo, na jednu stranu, jak mají nastavovat hranice, ale ne traumatizovat při tom dítě. Na jednu stranu dítě rozvíjet, ale zase třeba příliš nepřetěžovat, dávat mu svobodu, ale být při tom důsledná. A tak ono to někdy vypadá, že vlastně na všechno existuje nějaký jako skvělý postup, který když se bude aplikovat, tak to těm maminkám bude dobře fungovat, ale realita vlastně vypadá trošku jinak.
0: Vy pracujete s takzvanou teorií typů, tak jakou roli hrají odlišné typy osobností právě v těch mateřských vztazích?
1: Obrovskou, výrazně větší, než si maminky uvědomujou, protože už jsem mluvila dneska o tom porovnávání. Maminky mají tendenci se dívat na to, jak to dělají jiné mámy a tě napodobovat, anebo si říkat, jestli oni to dělají lépe nebo hůř. Ale ve skutečnosti jde o to, že mámy nejsou stejné a ani děti teda nejsou stejné. Tudíž ty doporučené rady jako mnohdy prostě nefungují. Kdybych si dovolila nějaký příklad, tak třeba maminka může být osobnostně hodně citlivá, jemná, snažit se všechno jako řešit v klidu, domluvit se s dítětem, ale možná má dítě, které je ze své podstaty hodně akční, potřebuje hodně pohybu, svobody a tak dál. A tam třeba to vysvětlování moc nefunguje. A naopak třeba maminka, která je, má tu potřebu svobody, je hodně sama jakoby akční, tak třeba zase může mít dítě, které hodně potřebuje takovou jako stabilitu, předvídatelnost, režim, pravidla a ta maminka mu to úplně jako kdyby nedává. A nebo zase naopak maminka, která tu nějakou stabilitu a režim a řád do výchovy vnáší, tak zase může mít dítě, které oba na to moc nereflektuje, protože chce vědět hlavně, proč má něco dělat a odpověď, protože jsem to řekla, nebo protože to tak děláme, nefunguje. Takže tyhle ty rozdíly, které jsou dané vrozeným nastavením našeho mozku, nikoli v tolik výchovou, potom způsobují to, že maminky často jakoby naráží, mají pocit, že se jim nedaří děti dobře vychovat, ale ve skutečnosti se některé děti vlastně vychovávají trošku jednodušeji než jiné.
0: Když se řekne máma, tak si většina z nás představí vztah mezi nezletilým dítětem a jeho maminkou, ale vztahy s rodiči většinou nekončí v momentě, kdy dospějeme. V čemu můžou být později v životě třeba složitější?
1: To je otázka přímo pro mě. Já mám ty děti dneska už hodně dospělé a musím říct, že takové to kliše malé děti, malé starosti, velké děti, velké starosti opravdu platí a to přesto, že jsem se snažila dělat jako máma všechno správně, tak na ty naše děti působí prostě mnoho jiných podmínek. Já jsem si naštěstí vždycky uvědomovala to, že chci, aby hlavně děti jako měly, až budeme jednou všichni dospělí, ve mě pořád jako důvěru, abych byla pořád vlastně člověkem, za kterým přijdou, ať už to jejich trápení bude jako sebe větší. Což není úplně jednoduché ve výchově zvládnout a moc bych to přála vlastně všem maminkám, aby se, když teď vychovávají malé děti, aby se vždycky jakoby dívali směrem do té budoucnosti, jako jestli to, co dělám dneska, pomůže tomu, že jednou mi budou děti důvěřovat, že vyrostou člověka, který je zodpovědný sám za sebe, respektuje druhé lidi, ale taky bude ochoten se mi jednou svěřit. To byla moje největší úkol v mateřství a snad se mi to nějak podařilo.
0: No nejenom tady v Česku se v poslední době mluví o klesající porodnosti, tak proč se čím dál tím víc lidí nakonec rozhodne, že prostě rodičem nebude?
1: No, já si myslím, že dneska je to o tom, že ty maminky jako mnohem víc plánují, kdy budou mámami, není to jediný způsob jejich seberealizace, naštěstí teda už si myslím, uvědomují si i různé jakoby podle mě dopady, které to mateřství přinese i ve smyslu jako dlouhodobém, do čeho své děti vlastně porodí, do jaké doby. Myslím si, že mnohé může lekat i ta budoucnost, která je před námi. Tak se mi zdá, že ta doba, která je dnešní, která je jakoby nepředvídatelná, jim to může bránit a zároveň proto, jak oni si představují svoje mateřství, tak pořád ještě za mě nejsou jakoby úplně ideálně nastavené v naší společnosti podmínky. Pořád se často zdůrazňuje, že starat se má hlavně maminka, ta péče není jako rovnoměrně rozložená. Ne, maminky nemají dost možností mít flexibilní třeba pracovní úvazky a tak dál. A tak to všechno zvažují a když chtějí být těmi mámami co nejlepšími, tak prostě to jsou faktory, které jim v tom třeba můžou bránit.
0: Tak já děkuji za rozhovor pro vysílání Radiožurnálu. Psycholožka a autorka knih o dětech a mateřství Šárka Miková byla naším hostem. Naslyšenou a hezký svátek.
1: Hledanou.

0: Čeští hokejisté rozehráli na závěr švédských her duel proti Švýcarsku. Poslední zápas národního týmu před mistrovstvím světa sleduje v Engelholmu František Kuna. Dobrý den.
1: Zaslouženě. Dobrý den. Švýcarsko vede nad českým týmem 2-0. Po první třetině spojili se k nám také posluchači radiožurnálu a můžeme říct, že to je 2-0 pro švýcarský národní tým po dvou velmi rychlých gólech v úvodu zápasu, kdy Švýcaři dali nejprve v páté minutě gól zásluhou Knaka po přečíslení 2-1 a dobré backendové kličce protisměrné proti Petru Kváčovi. Na druhé straně Češi měli šanci pak v početní výhodě, tu nevyužili ještě předtím, ale následoval rychlý gól za necelou minutu. To byl Sutr, kterého nechali Češi úplně osamoceného před brankou a on mohl dorážet v pohodě za Kváču. Češi měli šanci v přesilovce, kde Milovský zleva přihrával do prostředka brankoviště na Reichla, ten ale nezvládl zakončit poměrně těžký a prudký kotouč, který mířil po ledě. V české sestavě dnes chybí stejně jako v úvodním zápase trojice útočníků Voženílek, Flek, Tomášek a k tomu také obránci Kempný a Galvas, což může značit to, že trenéři už znají jejich výkony tak dobře, že je nepotřebují testovat v posledním zápase jakožto přípravy před světovým šampionátem, který začne na konci příštího týdne ve Švýcarsku. Bude to konkrétně v pátek zápasem proti Dánům. Češi rozehráli už druhou třetinu ve snaze dostat se do útočného pásma, tak ta byla možná příliš přehnaná a je z toho zakázané uvolnění. Přímý přenos celého zápasu vysílá digitální stanice Radiožurnál Sport, po případě si nás můžete naladit také na internetu, třeba v aplikaci Můj rozhlas. V první minutě druhé třetiny Češi prohrávají se Švýcary 0-2. Z Engelholmu František Kuna, Radiožurnál.

0: host Radiožurnálu.
1: Dirigent Petr Popelka se loučí se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu. Ještě spolu ale zahrají letošní ročník Pražského jara. Co všechno se během jeho působení u rozhlasových symfoniků změnilo? Jak se buduje vztah mezi dirigentem a orchestrem? A co z něj zůstává po odchodu? Petr Popelka bude hostem Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Ahoj, tady Bára Špotáková. V září se koná jubilejní 130. ročník legendárního závodu Běchovice Praha. A u toho nesmíš chybět. Já jsem běžela loni a letos rozhodně poběžím zase. Tak se ke mně přidej v neděli 27. září. Pro první 4000 přihlášených jsme připravili speciální běžecké triko, které jinde neseženeš. Tak neváhej, ať na tebe zbyde. Je pro tebe 10 kilometrů moc? Tak dej dohromady štafetu a užij si závod s rodinou, kamarády nebo kolegy. Schválně, na koho vyjde závěrečný hrdlořezák. Startovné pro jednotlivce je 999 korun, štafeta vyjde na 2000. Registruj se na webu běchovice-praha.cz. Běchovice Praha, 130 let legendy. Staň se legendou i ty.
1: Posloucháte Radiožurnál, je 13 hodin. A zprávy už má pro vás Adéla Paruchová.
2: Policie po ligovém fotbalovém derby vyšetřuje i množství pyrotechniky, které fanoušci použili. Při izraelských útocích v pásmu Gazy přišli o život nejméně 3 lidi. Čeští hokejisté hrají na závěr švédských her se Švýcarskem. A zítra bude zataženo až oblačno, postupně na většině území s deštěm. Teploty 17 až 22 stupňů Celsia.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Disciplinární komise fotbalové asociace řeší sobotní ligové derby mezi Slaví a Spartou, které se nedohrálo. V závěru utkání totiž vtrhli na trávník fanoušci, napadli 3 hráče soupeře a

0: to tak bezpečně není a můžu to jednoznačně vyvrátit. Sparta si nepřeje pyrotechniku, v žádném případě ji neschvaluje. Já k tomuhle musím jako přiznat, že neumíme zamezit tomu, aby byla na stadion pyrotechnika pronesena. Jako kluby musíme přiznat, že taháme za kratší konec.
1: Izraelské útoky v pásmu Gazy nepřežili nejméně 3 lidé, uvedli to tamní zdravotníci. Mezi mrtvými je i šéf kriminální policie města Khan Yunis a jeho zástupce. Podle agentury Reuters Izrael v poslední době zesílil útoky právě na představitele Hamásem vedené policie. Izraelská armáda informace nekomentovala. Útoky na pásmo Gazy trvají i přesto, že od loňského října oficiálně platí klid zbraní. Z jeho porušování se obviňují obě strany. Ještě do úterý je možné bez pokuty podat elektronické daňové přiznání k dani z příjmu za loňský rok. Od středy totiž začnou podle finanční správy nabíhat sankce, a to u elektronicky podaných daňových přiznání, kdy lhůta uplynula 4. května. Jak vysoké pokuty hrozí, popisuje mluvčí generálního finančního ředitelství Patrik Madle.
2: Vzniká poplatníkovi povinnost uhradit pokutu za pozdní podání ve výši 0,05% stanovené daně za každý den prodlení. Nejvýše však 5% stanovené daně, respektive 300 000 korun. Pokuta se neplatí, pokud nedosáhne 1000 koruny.
1: S pomocí daňového poradce nebo advokáta se lhůta na podání daňového přiznání prodlužuje až do letošního 1. července. Archeologové v Hrušovanech u Brna zkoumají zahradu u vily od architekta Adolfa Lose. Jde o součást příprav na plánovanou rekonstrukci zřejmě prvního domu s plochou střechou na našem území. K vile z roku 1914 patří i zahrada, ve které teď experti hledají původní síť cest. Všechny je před zhruba 60 lety překryla silná vrstva zeminy, na které teď roste tráva, říká místostarosta Hrušovan Dušan Knoflíček z uskupení Mladá změna.
3: Ale jsou tam i další věci, jako že jsme našli původní šachtu, vlastně i včetně armatury, která patrně měla za úkol zásobovat vodou skalku s vodotryskem, která tady i podle pamětníků byla a kterou bychom taky samozřejmě rádi obnovili.
4: Sport. Čeští hokejisté bojují v závěrečném utkání před startem mistrovství světa se Švýcary. Duel švédských her vidí František Kuna.
5: Odehráno přesně 28 minut ze zápasu, Švýcaři díky dvěma rychlým gólům z první třetiny vedou nad českým národním týmem 2-0. Z Engelholmu František Kuna, Radiožurnál.
4: Kajakář Josef Dostál vybojoval na světovém poháru v Segedu 3. místo na 500 metrech. Na stejně dlouhé trati pak Martin Fuchsa skončil s bratrem Petrem v závodu Double Canoe 6. A český tenista Jiří Lehečka vypadl z turnaje Masters v Římě ve 3. kole. Noru Rudovi podlehl 3-6 a 4-6.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nebezpečí na D6 u Jenišova a zdržení na D1 v Brně. Velmi opatrně teď na dálnici D6. Pokud jedete z Karlových Varů do Chebu, zbystřete za exitem 121 Plzeň. Před chvílí tam bylo zaznamenáno auto jedoucí proti správnému směru jízdy. Konkrétně kolem kilometru 122. Opakuji D6 směr Cheb. Za sjezdem na Plzeň pozor na auto v protisměru. Na dálnici D1 z Vyškova ve směru do Prahy opatrně za sjezdem na Bratislavu. Na 196. kilometru se zastavíte. Kolona pokračuje až na 190. kilometr, zdržíte se okolo 20 minut. Ucpaný je také příjezd z Bratislavy po D2. Na D1 z Prahy ve směru do Brna zpozorněte za sjezdem na Benešov. Mezi 29. a 32. kilometrem pracují silničáři na údržbě kanalizace ve stoupacím pruhu. A na tahu 3 z Tábora ve směru do Prahy počítejte s kratším zdržením na výjezdu z Benešova před mračí. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra bude zataženo až oblačno, zpočátku místy s přeháňkami nebo deštěm, postupně déšť na většině území a odpoledne a večer se místy objeví i bouřky. Později večer v Čechách srážek ubude. A nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů Celsia, na horách bude 12. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Je s vámi víkendový Radiožurnál a Patricie Strouhalová.
8: Dobrý den, zdravíme z vysílání víkendového radiožurnálu. Safari park ve Dvoře Králové, tak ten si dnes připomíná 80 let od otevření. Jaký program si park pro návštěvníky připravil? Mezi nosorožce a žirafy vás vezmeme za chvíli.

0: Právě před pár minutami začal v Safari Parku ve Dvoře Králové speciální program k 80. výročí otevření téhle zoologické zahrady. No a my rovnou teď se zaměříme na blízkou budoucnost parku, protože u poklepání na základní kámen nové části Safari Parku je i náš reportér Tomáš Lerinc. Tomáši, dobrý den.
1: Hezké odpoledne, tahle část Safari Parku, Safari Park Jih, bude hotová sice v roce až 2028, ale už dnes se tady otevírá veřejnosti nový pavilon nosorožců, což je pro dnešek jedno z největších lákadel. Konkrétně právě ve 13 hodin tu stříhali pásku a zahajovali ostrý provoz. Nosorožci se přitom v pavilonu zabydlují už několik týdnů. Prvním novým obyvatelem byla samice nosorožce dvourového Malia, která si tady velmi rychle zvykla. No a potom dokončení, potom roce 2028, pak v areálu Safari jich budou žít třeba také buvoly nebo zebry.
0: No, kolik je tam lidí? Dá se tam vůbec ještě zaparkovat?
1: Podle vedení parku se už teď dá mluvit o solidní návštěvnosti, lidé navíc stále přicházejí a přijíždějí. Pokud jde o to parkování, tak už od dopoledne bylo potřeba koordinovat provoz na parkovišti tak, aby se všichni vešli. Zaparkovat se ale pořád dá, pokud už se další lidé třeba nevejdou na tu asfaltovou plochu, tak má Safari Park hned vedle na loukách odstavné plochy a na nich je míst hodně. Pokud jde potom o samotný program, ten pokračující, tak hlavní část je koncentrovaná do amfiteátru. Návštěvníci si mohou poslechnout třeba vzpomínky a vyprávění těch, kteří v zoologické zahradě pracovali před desítkami let, nebo těch, kteří se svou prací v posledních letech postarali o dobré jméno Safari Parku ve světě, ať už v oblasti ochrany zvěře, nebo také genofondů, výzkumu a nebo chovu. Tyhle debaty, diskuze, vyprávění začínají ve 14 hodin a pokračují až do 17 hodin.
0: Mm-hmm. No a co návštěvníci mimo amfiteátr? Co tam najdou?
1: Tak zajímavé jsou tedy právě ty prohlídky pavilonu nosorožců s průvodcem, a tedy i s výkladem. Ostatně průvodci a odborníci jsou na řadě stanovišť po celém Safari Parku, takže ten, kdo bude chtít, se dnes může dozvědět opravdu i o dost víc než obvykle.
0: Minimálně do té 17. hodiny má šanci na té přednášce. Tak díky moc, reportér Tomáš Lerinc ve víkendovém radiožurnálu. Užijte si to tam, naslyšenou.
1: Hezké odpoledne.

0: Třídenní příměří mezi Ruskem a Ukrajinou je spíš iluzí než realitou. Ukrajina znovu čelila ruským útokům třeba v Záporožské oblasti a na frontě se dál bojuje. Na Donbase válčí i čeští dobrovolníci a my právě ve víkendovém radiožurnálu za jedním z nich za chvíli půjdeme.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: Ukrajina i Rusko sice souhlasili s návrhem amerického prezidenta Donalda Trumpa na třídenní příměří, ale na východní Ukrajině stále sirény oznamují protiletecké poplachy a na frontě se nic nezměnilo a stále se bojuje. Se zbraní v ruce tam působí i čeští dobrovolníci a mezi nimi i muž zvaný G, který chce zůstat v anonymitě. My jeho identitu známe, bojuje tam od loňského podzimu, je zarazený jako řidič, ale účastní se i útočných akcí. A ani on na třídenní příměří nevěří.
1: Příměří, 100% nic jako příměří tady prostě nevidím, protože bylo to hned jako od půlnoci, prostě šajdy létaly na vesnici vedle nás, bouchá to tady ve okolí, směrem na Pokrovsk, tam to teďka hoří docela dost, takže příměří je taková jako informace pro veřejnost a pro média.
2: Český dobrovolník je svalnatý mládenec, s trička mu lezou potetované bicepsy, holohlavý, od pohledu bojovník.
1: Primárně prostě vozím lidi, evakuju lidi z nuly na nulu, vozím materiál, bojepripasy, což je munice, že jo? A když jsou záčistky, tak jezdíme na záčistky.
3: Což znamená, co záčistka?
1: To je, když někde se povede jako infiltrovat Rusům, prolezou přes obranou linii, tak pak je naším úkolem si pro ně přijet, vyzvednout je a odvíst je živý, že mrtví jsou nám k ničemu a živý můžeme měnit za naše kluky, že jo?
2: Městem projíždějí vojáci v těch vozech, na kterých jsou navažené klece, na nich drátěné sítě, ochrana proti dronům a s těmito vozy jezdí i český dobrovolník. A do se musí střídat.
1: Buď to jsem se rozflákal na mině, že jo, nebo mě trefili drony, nebo jsme zapadli, že jo. A přímek zásahu jsem měl za celou dobu 30.
2: Ruský prezident Putin podmiňuje mírové rozhovory tím, že se Ukrajina vzdá Donbasu.
1: Tak my tady všichni víme, že to je hloupost, že jo? Rusovi nemůžeš věřit přece historicky. A když mu předáš nejlépe opevněnou část té Ukrajiny, kam se jako dostali, že jo, za poslední 4 roky, na to, že prostě tady umírají tisíce a tisíce jako ruských vojáků denně, tak co je bude jako zadržovat? To opevnění, co se staví teďka? Tam jsou co, 3 velký protitankový rvy, které se táhnou odsud ze spoda až jako nahoru po Charkov. A to je tak všechno. Otevřená pole. To je prostě nesmysl.
2: Říká český dobrovolník, který přesto všechno tu chce zůstat až do konce a má v plánu se na Ukrajině i usadit. Z Donbasu Lubomír Smatana, Radiožurnál.

0: No. You wanna make it?
1: Vinohradská 12.
2: Spravodajský podcast Českého rozhlasu.
1: Vinohradská 12.
2: Tým v čele s moderátorem Matějem Skalickým pro vás chystá každý všední den jedno aktuální téma.
1: Podrobně a v souvislostech.
2: Vinohradská 12.
1: Předpremiéra v 3:30 ráno na Radiožurnálu.
2: A kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu iRozhlas nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Radio Žurnál je půl druhé. A poslední zprávy s Arielou Paruchovou.
1: Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace zahájila řízení se Slavií po sobotním pražském derby se Spartou. To zůstalo kvůli výtržnostem domácích fanoušků v nastavení nedohrané. Vršovický klub se bude zodpovídat ze závažného porušení povinností pořadatele. Komise o zahájení řízení rozhodla na dnešním mimořádném jednání. Verdikt vynese v úterý. Ve čtvrtek se komise začne zabývat červenými kartami hráčů Slavie Tomáše Chorého a Davida Douděry, kteří mají zastavenou činnost a klub je vyřadil z A týmu. Po pádu z vlaku zemřel v noci u Říčan nedaleko Prahy mladík, nejspíš cestoval mezi vagony. Kriminalisté, kteří jeho smrt vyšetřují, nařídili pitvu. Chtějí zjistit, jestli nebyl pod vlivem alkoholu nebo drog. Kvůli nehodě byl hodinu před půlnocí přerušen železniční provoz mezi Uhříněvsí a Říčany. Po víc než dvou hodinách správa železnic provoz na úseku obnovila. Vítězem voleb do poslanecké sněmovny by se v dubnu stalo hnutí ANO se ziskem 32%. Oproti březnu si o 2 procentní body pohoršilo. Vyplývá to z průzkumu agentury Kantar pro Českou televizi. Podpora ostatních stran se téměř nezměnila. Na druhém místě by se 16% skončili Starostové, těsně za nimi s 15,5% ODS. Do sněmovny by se v dubnu dostali ještě Piráti, SPD a motoristé. Průzkumu se ve druhé polovině dubna zúčastnilo zhruba 1000 respondentů. A zámek v Zákupech na Českolipsku dnes lidem poprvé ukazuje obrazy zkonfiskované Německu po konci druhé světové války. 15 vystavovaných maleb patřilo přímo do sbírky nacistického vůdce Adolfa Hitlera. Podle kastelána Vladimíra Trégla to jsou převážně realistická díla zobrazující dělníky nebo krajinomalby. Sport. Čeští hokejisté na závěr švédských her bojují se Švýcary. Poslední zápas před světovým šampionátem vidí František Kuna.
2: Po dvou třetinách prohrává český tým se Švýcarskem 1-3, bylo to už 0-3, ale Češi pak rychle využili přesilovku, za 7 sekund se z pravé strany prosadil Jan Mandát. Po dvou třetinách Švýcarsko-Česko 3-1. Z Engelholmu František Kuna, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolona na D1 v Brně a také před Šmejkalkou. Na D1 Zbyšková ve směru do Prahy počítejte se zdržením v Brně za sjezdem na Břeclav. Na 195. kilometru se zastavíte, kolona pokračuje na 190. kilometr, tam se vše rozjíždí, naberete asi 15 minut navíc. D1 ještě jednou směrem do Prahy zpomalte za sjezdem na chodce Rady. Na 26.5. kilometru se brzdí, popojíždí se až do omezení na Šmejkalce, zdržení do 10 minut. Na silnici 19 mezi Táborem a Milevském opatrně za odbočkou na Sepekov, zasahují tam u nehody motorky a tvoří se kratší kolony. Na tahu 35 z Moravské Třebové směrem do Vysokého Mýta počítejte se zdržením u Litomyšle. Od sjezdu z dálnice D35 za Litomyšl pojedete asi čtvrt hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra bude zataženo až oblačno, zpočátku místy s přeháňkami nebo deštěm, postupně déšť na většině území a odpoledne a večer se místy objeví i bouřky. Později večer v Čechách srážek ubude. A nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů Celsia, na horách bude kolem 12. Tolik zprávy. Pokračuje víkendový Radiožurnál s Patricí Strouhalovou.
0: Fotbal, hokej a film, náplně další půl hodiny vysílání víkendového Radiožurnálu. Kdyby vydrželi 3 minuty, tak mohli pravděpodobně slavit ten titul. Místo toho fanoušci fotbalové Slavie vtrhli v derby proti Spartě na trávník, kde napadli hráče, spoluhráče, házeli pyrotechniku do diváckého sektoru hostů. Obhájcům titulu tak hrozí milionová pokuta anebo uzavření stadionu. A my se k celé té situaci na Radiožurnálu za pár minut vrátíme.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

0: Fotbalová Sparta Praha vnímá včerejší události z nedohraného ligového derby na stadionu Slavie jako vyvrcholení nenávisti vůči klubu. To napsal na síti X po tom, co za stavu 3-2 pro Slavii na hřiště vtrhli domácí fanoušci, kteří napadli některé soupeřovy hráče a do spartianského sektoru začali házet pyrotechniku. Víc o tom teď se Štěpánem Bemem z naší sportovní redakce. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Ano.
1: Fanoušci Slavie vyběhli na hřiště v domnění, že jejich tým získal ligový titul. Rozhodčí přitom zápas ještě neukončil. Domácí diváky přesvědčoval k návratu na tribunu i hlasatel na stadionu. Fanoušci Slavie při vpádu na trávník fyzicky napadli brankáře Sparty Jakuba Surovčíka, útočníka Matyáše Vojtu a obránce Jakuba Martince. Sparťané odmítli v zápase pokračovat. Přesunuli se do autobusu a odjeli ze stadionu pryč. Letenský klub poukazuje na dlouhodobé budování nenávistné atmosféry ze strany soupeře. Například když při březnovém derby bývalý slávista Simon Deli skandoval před zápasem pokřik smrt Spartě. Diváci použili před i během zápasu barevné světlice a dýmovnice. Pyrotechnika je ale na stadionech zakázaná, mluví o tom ředitel komunikace Sparty Ondřej Kasík.
2: Sparta si nepřeje pyrotechniku, v žádném případě ji neschvaluje. Já k tomuhle musím jako přiznat, že neumíme zamezit tomu, aby byla na stadion pyrotechnika pronesena. Jako kluby musíme přiznat, že taháme za kratší konec.
1: Já ještě podotknu, že kluby často takzvaná chorea od domácích fanoušků sdílí třeba na vlastních sociálních sítích.
0: Jak na celou situaci reagovala Slavia?
1: Předseda představenstva Jaroslav Tvrdík napsal na síti X, že domácí tribuna Sever zůstane uzavřena veřejnosti, dokud s nalezenými pachateli nezačne trestné řízení. A přidal také, že z A týmu Slavie byli vyloučeni David Douděra a Tomáš Chorý, kteří dostali v zápase červené karty. Douděra za vulgární kritiku rozhodčího a Chorý za úder loktem do soupeře.
0: Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace vydala k té události už prohlášení. Tak co se tam píše?
1: Komise zatím rozhodla jen o tom, že se Slavii zahájila řízení kvůli výtržnostem domácích fanoušků. Vršovický klub se bude zodpovídat ze závažného porušení povinností pořadatele. Verdikt bychom měli znát v úterý. Slavii také hrozí kontumace zápasů ve prospěch Sparty a uzavření stadionu nebo jeho částí. Zároveň může podle disciplinárního řádu dostat pokutu až 10 milionů korun. Předseda představenstva Tvrdík na síti X napsal, že klub bude požadovat náhradu škody v plném rozsahu po těch, kteří ji způsobili.
0: Tak děkujeme Štěpán Bem z naší sportovní redakce, teď živě ve vysílání Radiožurnálu. Podrobnosti také i na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz. No a teď už jsou tady aktuální informace Zelené vlny.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D4 u Příbrami. Na dálnici D4 z Písku a Strakonic velmi opatrně za sjezdem na Kamík. Na 43. kilometru se srazila dvě osobní auta v levém pruhu a musí se náhle vybočovat. Opakuji, D4 směr Praha, 43. kilometr, nehoda v levém pruhu. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v celou.
3: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Posloucháte Radiožurnál, v pátek začne ve Švýcarsku světový šampionát v hokeji a právě se Švýcary teď hraje český tým na posledním turnaji Eurohockey Tour. Tak podrobnosti ze švédského Ängelholmu už má pro nás František Kuna.
1: Právě teď začíná třetí třetina, Češi jsou na tom ale výrazně hůř, prohrávají se Švýcarskem 1-3, zejména kvůli nepovedenému začátku, kdy během necelé minuty mezi pátou a šestou minutou inkasovali dvakrát, třetí inkasovaná branka pak přišla ve třetí třetině, na což dokázal navázat ještě Jan Mandát, který využil početní výhodu při vyloučení švýcarského Bechlera za hákování na Jiřího Ticháčka za pouhých 7 sekund vypálil z pravého kruhu. Byla to rána, která zamířila na bližší tyč nad lapačku golmana Ešlimana. Moc hezký gól, ale i hezké góly se v hokeji počítají pouze za jeden a tak je to stále 3-1 pro Švýcary, kteří teď aktuálně hrají přesilovku. Bude končit pomalu trest Adama Klapky. Ano, teď slyšíte odsud ze stadionu v Ängelholmu i hlášení o tom, že Klapka je zpátky. Švýcary ve velké šanci. Malgin vypálil z voleje z levého kruhu. Pro dnešní zápas dostávají volno, nebo dostali volno, stejně jako v úvodním utkání Voženílek, Flek, Tomášek, nehrají také Kempný a Galvas. Dá se tak předpokládat, že tito muži už nějakými výkony zásadně přesvědčili reprezentaci. Moudřejší budeme večer. Původní plán je, že by tisková konference nominace na mistrovství světa měla začít na pražském letišti v 19:30. Dáme vám průběžně vědět. Může se to samozřejmě časově měnit a tam oznámí trenéři i to, kdo by se mohl třeba připojit k týmu ze zámoří. Sezona skončila v AHL Matěji Blimlovi, v NHL golmanovi Danielu Vladařovi a už dříve v sezóně třeba finalistům Tip Sport Extraligy z Pardubic. Tolik ale spekulace, dozvíme se večer. Teď poslední příprava a přesvědčování trenérů. Výsledkově zatím nepovedené. Švýcarsko vede nad českým týmem 3-1. Dokonce ještě hodně. Jsme aktuálně teprve ve 42. minutě zápasu. Z Ängelholmu František Kuna, Radiožurnál.

0: Animace má jedinečnou schopnost zachytit i neviditelné věci, napětí a proměny, které se odehrávají pod povrchem. No a právě za takový přístup letos ocenila porota festivalu Anifilm snímek Olivia a neviditelné zemětřesení. Španělský loutkový film získal hlavní cenu v soutěži mezinárodních filmů pro děti a mladé diváky.
1: Aquí tenemos a la mascota en estado salvaje comiéndose.
2: Nemají peníze na zbyt, účty za elektřinu se hromadí, byt se rozpadá. Rodině malé Olivie hrozí vystěhování. I tak ale v složité situaci přesvědčí hrdinka svého mladšího bratra, že jde jenom o hru a všichni jsou součástí natáčení nového filmu.
1: Mama, saluda, que te estoy grabando.
2: Loutkový snímek režisérky Ireny Ibory Rysové ocenila porota za empatický dětský pohled na komplikované problémy a za citlivý přístup k rodinným vztahům.
3: Jedná se o španělský loutkový film, který mapuje sociální problémy současného Španělska.
2: Popisuje programový ředitel Anifilmu Pavel Horáček.
3: Ale nejen současného Španělska, ale vlastně celé asi Evropy a možná celého světa. Konec konců jsou to problémy, které jsou přenositelné zkrátka kamkoliv. Jde o matku samoživitelku, která je na tom sociální velice špatně a má dvě malé děti.
2: Mezinárodní soutěži filmů pro dospělé pak uspěl animovaný dokument Nekonečná Cookie. Ten natočili kanadští bratři Seth a Peter Scriverovi. Ve výstředním portrétu si utahují jak ze sebe samých, tak také třeba z toho, že nedostali na natáčení grant.
3: Jedná se o animovaný dokument, který vznikal na základě výpovědí těchto dvou bratrů, kdy jeden je bílý a jeden náleží k etniku těch kanadských původních obyvatel. Ten animovaný dokument mapuje ty různé sociální nerovnosti, různé problémy, které v těch komunitách nastávají a je to skutečně zajímavá podívaná, která vlastně i české publikum může být jako opravdu hodně zvláštní novinkou nebo novým pohledem na kanadskou kulturu.
2: Funny, beautiful, spiritual, political. Jediným českým počinem, který uspěl v mezinárodní konkurenci, je videoklip k písničce Pařezy zpěvačky Juhuš Matuš.
4: Ty mi dáváš překrásný s Bohem, pařezy si pískají a u nich pusa na čelo.
2: Porota udělila animovanému klipu, za kterým stojí Julie Černá a Lene Lekeš, zvláštní uznání. Z Liberce Martin Hrnčíř, Radiožurnál.

0: plan.
1: Brněnská jedenáctka.
2: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
1: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
2: Brněnská jedenáctka.
1: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
2: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: kdykoliv.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
2: Blížící se mistrovství světa v ledním hokeji bude zároveň rozlučkou trenéra Radima Rulíka s národním týmem. Průběh turnaje můžete sledovat od 15. května v přímých přenosech na ČT Sport a ČT Sport Plus.
3: Socher slaví 100 let.
1: Rozhlasoví symfonikové zveřejnili program pro novou jubilejní sezonu. Bude plná dirigentských hvězd, jako jsou Elias Grandi, Petr Popelka, Jakub Hruša, Tomáš Netopil, Václav Lux nebo Tomáš Hanus. Orchestr připravil několik abonentních řad a také mimořádné koncerty. Více o sté sezóně rozhlasových symfoniků na socher.rozhlas.cz.
4: Radiožurnál 14 hodin. Se zprávami ve studiu Adela Poruchová.
5: Vedení fotbalové asociace chce po ligovém derby zpřísnit pravidla pro vstup fanoušků na stadiony. Ve Dvoře Králové nad Labem slaví 80 let od otevření tamní zoologické zahrady. Hokejová reprezentace bojuje na závěr přípravy na mistrovství světa se Švýcary. Na nehodu pozor na dálnici D4 z Písku ve směru do Prahy na 43. kilometru. A zítra bude zataženo až oblačno, postupně na většině území s deštěm. Teploty 17 až 22 stupňů Celsia.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Vedení fotbalové asociace chce změnit pravidla pro vstup fanoušků na stadiony Šance ligy. Reaguje tak na nedohrané sobotní derby mezi Slaví a Spartou. V jehož závěru vtrhli domácí fanoušci na hřiště. Napadli tři hráče Sparty a do sektoru hostujících příznivců házeli zakázanou pyrotechniku. Předseda FAČR David Trunda v polední publicistice na Radiožurnálu řekl, jaké kroky teď ve spolupráci s kluby a ligovou fotbalovou asociací plánuje.
6: Musíme se podívat na to, jak efektivněji vymáhat zákazy vstupu na stadion, podívat se na to, jak udělat lepší identifikaci problémových osob, takzvaný face recognition, podívat se, jestli všechny stadiony mají moderní technologie a v neposlední řadě

0: nedotovali a neměli dopad do veřejných rozpočtů tou dotací, tak to od začátku jde na riziko dopravce. A v takovém případě ta jízdenka je kolem 1000 korun na Brno-Praha.
1: Podle Bednárika jde o odhad průměrné ceny v dnešní cenové hladině. Očekává také, že dopravci budou cenu určovat podobně jako třeba letecké společnosti, tedy například se slevami za dřívější nákup. Zoologická zahrada ve Dvoře Králové nad Labem má 80 let. V rámci oslav si lidé můžou například prohlédnout nové zázemí pro nosorožce. Právě záchranou nosorožců bílých severních je Královedvorský safari park známý po celém světě. Je to jediné místo, kde se tento kriticky ohrožený druh podařilo v zajetí rozmnožit.
2: Unikátní jsou v Podkrkonoší také tím, že nosorožce dojí a mléko zamražují do zásoby. Ošetřovatel Jan Žďárek na to samice připravuje i několik měsíců dopředu, začíná v první fázi březosti.
3: Takhle si tě tady posunem, šáhnout jí na to vemínko, aby se nelekla.
2: Pavilony nosorožců jsou nejstřeženějšími místy zahrady. Varováním je příběh z francouzské zoo, kam před lety vnikli dodnes neznámí útočníci a kvůli na černém trhu velmi ceněné rohovině zabili 4letého samce. Ze Dvora Králové nad Labem Václav Plecháček, Radiožurnál.
4: Sport. Fotbaloví reprezentanti Tomáš Chorý s Davidem Douděrou skončí ve Slávii. V podcastu Odbor přátel Slávie to řekl šéf klubu Jaroslav Tvrdík. Jde o reakci na vyloučení obou hráčů v sobotním derby v Šancelize proti Spartě, které se kvůli výtržnostem domácích příznivců nedohrálo. Chorého s Douděrou vedení Slávie do konce sezóny vyřadilo z A-týmu a v létě mají svolení hledat si nové angažmá. Tvrdík zároveň přiznal, že fanoušek, který vnikl na trávník a pulil spartianského golmana Surovčíka pivem, už obdržel rozhodnutí o doživotním zákazu vstupu na stadion. Čeští hokejisté hrají na švédských hrách se Švýcary. Generálku na blížící se světový šampionát sleduje František Kuna.
5: 7 minut před koncem třetí třetiny Češi prohrávají se Švýcarskem 1-3. Navíc se teď Švýcaři mohou minimálně časově přiblížit vítězství, protože český tým bude hrát oslabení. Z Engelholmu František Kuna, Radiožurnál.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na D4 u Příbrami a zdržení na D1 u Vyškova. Na D4 z Písku a Strakonic ve směru do Prahy zpomalte za sjezdem na Kamík. Na 43. kilometru nám hlásíte nehodu v levém pruhu.
8: Na 43. kilometru ve směru na Prahu, kde tam přední vozidla v levém pruhu a před chvilinkou tam dorazilo policejní vozidlo.
7: Na D1 z Vyškova směrem do Prahy počítejte se silným provozem v Brně mezi sjezdy na Bratislavu a Výstaviště. Mezi 196. a 190. kilometrem se popojíždí, zdržíte se asi čtvrt hodiny. Na D3 z Tábora ve směru do Prahy zpomalte za sjezdem na Chotoviny. Na konci dálnice se zastavuje, fronta pokračuje až do Miličína, zdržení do 10 minut. Na silnici 29 mezi Táborem a Pískem dejte pozor za Záhořím. V zatáčce před Pískem řeší nehodu motorky. A na silnici 46 mezi Šternberkem a Moravským Berounem opatrně za Lipinou. V zatáčce tam havarovala motorka a tvoří se kolony z obou stran. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra bude zataženo až oblačno, zpočátku místy s přeháňkami nebo deštěm, postupně déšť na většině území a odpoledne a večer se místy objeví i bouřky. Později večer v Čechách srážek ubude. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů Celsia, na západě Čech kolem 16 a na horách bude 12 stupňů. Tolik zprávy. Je s vámi víkendový Radiožurnál a Patricie Strouhalová.
9: Dobré odpoledne, přeju teď přesně 6 minut po 14. hodině. Začíná ta hodina, kdy každý víkend nabízíme to nejlepší z rozhovorů z pořadu Host Radiožurnálu. Tenhle týden jsme mluvili třeba s mezzosopranistkou Magdalenou Koženou i o tom, proč dlouhodobě podporuje základní umělecké školy, nebo s ředitelkou festivalu inovací Barborou Pešek, která do studia přinesla bojového robota. No a za chvíli uslyšíte režisérku a animátorku Kristinu Duvkovou, která popsala, jak dlouhá byla cesta od nápadu k uvedení jejího filmu Život k sežrání.
10: Host Radiožurnálu.

0: Posloucháte Radiožurnál a také informace o tom, že v Liberci dnes končí festival animovaných filmů Anifilm. V minulých letech tam uspěla třeba i režisérka a animátorka Kristýna Duvková s filmem Život k sežrání. No a právě ona dorazila tenhle týden k nám do studia Radiožurnálu. Na její úspěšný snímek se ptal moderátor Petr Král.
1: Kolik času uplynulo od prvotního nápadu k první klapce, nebo jinak od prvotního nápadu až k poslední klapce a k uvedení filmu do distribuce?
2: Já jsem se právě na to koukala, než jsme jeli do Annecy, kde byla premiéra toho filmu, tak jsem měla podepsanou knížku autorem a zjistila jsem, že je to 13 let, dlouhá doba.
1: A to je standardní příběh vzniku animovaných loutkových filmů?
2: No, de facto jako i jo, protože vlastně většinou vznikají kolem 8-10 let, ono to opravdu dlouho trvá, než se to celý vyvine a než se na to seženou peníze, těch peněz se na to musí sehnat hodně, takže to prostě dlouho trvá. A tady to trvalo ještě díl v tom, že jsem si vybrala složitější cílovou skupinu, že ty starší děti jsou problematická cílová skupina a je hodně malinká, takže do toho vlastně dlouho nám trvalo, než jsme přesvědčili třeba Českou televizi, aby do toho šli.
1: Pojďme teď ještě na té časové ose oddělit tu dobu od prvního nápadu k tomu, kdy jste dopsali scénář a sehnali se peníze. Ten scénář napsal Petr Jarchovský, nebo dopsal Petr Jarchovský?
2: Ano, napsal ho Petr Jarchovský, tohle je jeho verze.
1: A to trvalo jak dlouho?
2: No,
1: peníze a scénář.
2: No, než jsme se dostali vůbec k tomu natáčení, tak to trvalo strašně dlouho, protože samotné natáčení nám trvalo asi 2 až 4 roku a pak se ještě rok dělala postprodukce. Takže z těch 13 let to psaní, jak tam byl vlastně ten prostor na to psaní, tak se tam furt dělali nějaké jako změny a furt se čekalo, než se sebere to velké množství peněz, tak to trvalo strašně dlouho.
1: 2 až 4 roku, pak postprodukce. Jak to vůbec probíhá? Pojďme začít s tou loutkou, protože vy krom toho, že režírujete, tak jste vlastně také výtvarnice, to znamená, že vy jste nemusela nikomu říkat, jak si tu loutku představujete, ale vy jste si ji vyrobila sama. Z čeho a jak?
2: No, my jsme do toho byli tak jako hozený do vody, protože tohle byl vlastně můj první film, který jsem dělala i jako technicky celý sama, že jsem si to musela tam celý vymyslet, jaký materiály použijeme, jak to vyrobíme. A to jsme vlastně začínali dvě se svojí kamarádkou Monikou Houtkovou, s kterou jsme byli spolužačky ještě na písecký filmové škole a hledali jsme opravdu jako v tutoriálech, protože já jsem ve škole nestudovala loutku. Já jsem vlastně se věnovala jenom kreslenému filmu a tady jsem opravdu jako hledala a vyspovídala. Dávala jsem všechny lidi, animátory, na koho jsem si vzpomněla, aby mi řekli to know-how. Ono už tady hrozně jako v té době vymíralo, že tady vlastně jakoby ručičky v Čechách dělá jeden člověk, je to strašně jako, musíte si ty lidi hrozně složitě najít, ale díky vlastně YouTube a všem těmhle těm kanálům ty tutoriály najdete z toho světa, takže jsme se to tak jako postupně učili a díky tomu, že jsme vlastně na to měli i docela hodně času, než se sebrali ty peníze, tak jsme se ty věci naučili a vlastně jsme si to tak hezky připravili pro natáčení.
1: Tak jak to říkáte, tak se zdá, že moderní technologie k výrobě současných loutek pomáhají jenom tak, že si najdeme na YouTube tutoriály.
2: No bo jako tohle fakt vznikalo celý jako ručně. Ještě my, jak jsme začínali strašně brzo, tak třeba v dnešní době už používám 3D tisky, ale předtím my jsme nějak nastavili nějakou technologii bez 3D tisku a tak jsme to museli pak už držet celým tím filmem, takže to bylo opravdu, je tam všechno vyrobený úplně ručně.
1: To znamená, že ta současná loutka ve vašem filmu Život k sežrání je prakticky úplně stejná loutka, jako mělo studio Bratři v triku někdy ve 40. letech a Hermína Týdlová o něco později, to znamená nějaká konstrukce, klouby, úsměv, více výrazů, více loutek.
2: Víceméně jo, protože třeba ty kostry se používají opravdu jako by furt ty stejný, je to stejná technologie, jenom se trošku ty materiály zlepšují a proměňují. A my jsme tam vlastně, dřív se třeba nepoužíval tolik lipsync, takže ten jsem si hledala právě, jakým způsobem ho budeme používat. Tohle se tam zlepšuje. Ale pak vlastně jakoby oproti teda těmhle těm filmům z 50. let a těm starším, tak tam používáme digitální jako snímání a počítače pak na nějakou postprodukci, že tohle je vlastně pak už rychlejší a jednodušší, můžeme to snadno opravovat.
1: Rozumím, takže místo té velké kamery, když se hne tou ručičkou na ten jeden záběr, se spustí digitální zrcadlovka nebo digitální Přesně. kamera, a to je v podstatě jediný rozdíl, je to tak?
2: De facto jo, máme i menší světla.

0: Operní pěvkyně Magdalena Kožená má za sebou úspěšné evropské turné a před sebou koncert na Pražském jaru, kde vystoupí 14. května, a to se symfonickým orchestrem Bavorského rozhlasu pod taktovkou Simona Rattla. Tenhle týden byla hostem tady radiožurnálu, jmenovitě u Jana Pokorného, a ten se ptal, proč se svou nadací dlouhodobě podporuje základní umělecké školy a jak bude vypadat letošní ročník festivalu ZUŠ Open.
1: 13. května je taky významný den pro vás, ne?
2: Tak 13. května je velice významný den, protože nadace, kterou jsme založili před 10 lety, má tedy výročí.
1: 10 let, ano.
2: 10 let a tento koncert bude takovou obrovskou oslavou něčeho, co jsem si ze začátku ani nedovedla představit, že se rozvine do takové velikosti a do takového významu. Tento koncert, který se jmenuje Rytíři talentu, bude ve španělském sále Pražského hradu a na tomto koncertě vystoupí mnoho desítek žáků, zušek, vytvoří společný sbor, společný orchestr, vlastně budou tam i handicapované děti, bude tam taneční číslo, bude tam autorská skladba jednoho z žáků Zušky, vystoupí tam také náš slavný basista Jan Martiník, dirigovat bude Jan Kučera, takže je to taková obrovská vlastně oslava nejenom toho, kam se nadace posunula za 10 let, ale vlastně toho, co vlastně děti za celý rok dokázali, nacvičili s tím, s čím se opravdu jdou předvést do přímého přenosu České televize, který už máme vlastně 3. rok, tuto důležitou spolupráci, takže samozřejmě pro takové dítě, které vystupuje živě v televizi, je to obrovská věc.
1: Svého času dirigoval Symfonický orchestr Českého rozhlasu Vladimír Válek a svého času nám představil mladého nadějného dirigenta, o kterém říkal, že je to jeho nejlepší žák, a to byl právě tento Jan Kučera. Proč jsi ho vybrala zrovna na tenhle projekt, kdy on bude muset dát dohromady vlastně umělce, dětské umělce z celé republiky?
2: Tak jeden z důvodů je samozřejmě jeho kvalita, ale vlastně je to také jeho zápal pro tu věc, protože to je spoustu práce, vlastně, která není, je zaplacená jenom tím dobrým pocitem. Vlastně. Takže je to úžasné, že prostě takovýto lidé, a to není jenom on, my máme spoustu i dalších jakoby mentorů mezi slavnými českými umělci, kteří to opravdu dělají, protože věří v to, že je důležité ty nové generace vlastně přivést k té kultuře, přivést k hudbě, není tam vlastně hudba, máme tam i výstavu třeba pod vedením výtvarníka Davida Hanvalda. Takže vlastně tyto lidé to dělají vlastně z toho nadšení pro tu věc a pro tu vlastně výchovu mladé generace.
1: Španělský sál má jakou akustiku?
2: Španělský sál má hezkou akustiku, přestože člověk, když tam přijde, tak má pocit, že tam je možná trošku velký boom, velké echo. Tak vlastně, když se naplní, tak je to hezké a samozřejmě tak akustika se změní, je trošku suší, je to vlastně lepší pro ten zvuk, ale vůbec vlastně ta slavnostní atmosféra, ta zdobnost, ta krása toho, je to prostě být na tom Pražském hradě, je to vlastně pro každého, kdo se cítí nějakým způsobem trošku i vlastencem a tak dále, tak jako na mě to vždycky jakoby dýchne takovou nějakou jako až nostalgii a takovou nějakým pocitem, řekněme, pícha je takové škaredé slovo, ale vlastně to jsou náležitosti vlastně s mojí kulturou.
1: Záštitu nad tím koncertem převzala první dáma, paní Pavlová, je to tak?
2: Ano.
1: Znáte se s ní?
2: Tak setkali jsme se jednou osobně, ale že bychom se úplně znali, to říct nemohu.
1: Když jsme se bavili o španělském sále Pražského hradu, tak vlastně loni v prosinci jste tam společně s manželem přebírali cenu, ano. Antonína Dvořáka. To byl hezký zážitek, ne?
2: Tak to bylo krásné, hlavně bylo skvělé, že jsem nemusela zpívat. Takže vlastně jsem si tam sedla, byl tam nádherný koncert. To je samozřejmě velice významná cena, které si oba s manželem vážíme. Tak to bylo moc hezké.
1: Dvořák má ve světě stále zvuk a bude mít asi pořád.
2: Já to si myslím, že to je zcela nadčasové a nesmrtelné, takže Ale je pravda, že vlastně máme i další české skladatele, kteří si myslím, někteří se i vlastně jeho kvalitám vyrovnají, tak ale Dvořák asi vlastně tou melodičností a tak dále bude vždy asi svým způsobem číslo jedna ve světě.

0: Vybavte se na výlety na motorce či skútru a navštivte náš e-shop CZ. Najdete u nás bundy, boty, rukavice či zavazadla prestižní německé značky Held, přilby japonské top značky Arai nebo motodoplňky od anglické firmy RG Racing za nejlepší ceny. Aktuálně inteligentní interkomy Asmax od Bluetooth modelu D9 pro 6 jezdců za akční cenu 1699 korun až po magnetický mesh model F1 Pro, který propojí až 50 interkomů různých značek za akční cenu 4549 korun. Všechny s hlasovým AI ovládáním a apkou v češtině. Do 12 hodin objednáš, druhý den doma nebo v boxu máš. eShop.cz. Tady nakupují motorkáři.
1: Posloucháte Radiožurnál, bylo 14:30. Zprávy má Adéla Paduchová.
2: Fotbaloví reprezentanti Tomáš Chorý s Davidem Douděrou skončí ve Slávii. V podcastu Odbor přátel Slávie to řekl šéf klubu Jaroslav Tvrdík. Reagoval tak na vyloučení obou hráčů v sobotním derby v Šancelize proti Spartě, které se kvůli výtržnostem domácích příznivců nedohrálo. Chorého s Douděrou vedení Slávie do konce sezóny vyřadilo z A týmu a v létě mají svolení hledat si nové angažmá. Na Kuvajt zaútočily nepřátelské drony, uvedla to tamní armáda. O případných škodách nebo směru, ze kterého bezpilotní letouny mířily, kuvajtské úřady neinformovaly. Iránský dronový úder podle agentury Reuters dnes zasáhl taky základnu kurdských bojovníků v iráckém Irbílu. O iránských útocích už včera informovaly taky úřady ve Spojených arabských emirátech a Kataru. Dopravní nehoda dětem nejčastěji hrozí při jízdě v autě nebo na parkovištích a v obytných zónách. Vyplývá to z dat týmu silniční bezpečnosti. Podle těch se v Česku ročně stane průměrně 5000 dopravních nehod s účastí dětí a jejich počet dlouhodobě neklesá. Loni kvůli nim zemřelo 8 dětí do 15 let. A jeden matek, lidé dnes dávají květiny nebo poděkování matkám. V Česku se slaví vždy druhou květnovou neděli. Moderní tradice pochází ze začátku 20. století ze Spojených států. Odtud se postupně rozšířila do Evropy. V českých zemích se začala slavit už za první republiky, po druhé světové válce ale význam svátku ustoupil. Den matek se tak do kalendáře znovu vrátil až po roce 1989.
0: Sport.
2: Česká hokejová reprezentace v posledním utkání před mistrovstvím světa prohrála se Švýcarskem 1-6. Po příletu ze švédských her zpět do Prahy oznámí dnes večer trenér Radim Rulík nominaci na světový šampionát. Ten začne ve Švýcarsku v pátek.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D4 u Příbrami a na D10 u Benátek. Na dálnici D4 z Písku a Strakonic dejte pozor za sjezdem na Kamík. Na 43. kilometru řeší nehodu dvou osobních aut v levém pruhu a tvoří se kolona. Na D10 z Mladé Boleslavy ve směru do Prahy velmi opatrně za sjezdem na Brodce. Na 28. kilometru nám hlásíte nehodu dvou osobních aut v levém pruhu. Na tahu 35 z Liberce ve směru do Prahy nám hlásíte kolonu před omezením Hodkovic nad Mohelkou.
4: Liberce na Turnov a od Rádelské křižovatky i směr Praha se vozí kolona.
3: Na silnici 3 z Tábora směrem do Prahy počítejte se zdržením na konci dálnice D3, tam se zastavíte, kolona pokračuje do Miličína, dál se pak popojíždí v omezení před Olboramovicemi a to už od Votic. A na silnici 20 z Plzně směrem do Písku opatrně u Nepomuku, srazilo se tam osobní auto s motorkou. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra bude zataženo až oblačno, zpočátku místy s přeháňkami nebo deštěm, postupně déšť na většině území a odpoledne a večer se místy objeví i bouřky. Později večer v Čechách srážek ubude. A nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů Celsia, na horách bude kolem 12. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový Radiožurnál a Patricii Strouhalovou.
1: Jak vypadal dobrý den květen 1945 v Praze a proč má smysl vyvíjet bojové roboty nebo chytré odpadkové koše? I tahle témata tento týden probíral s hosty Radiožurnálu moderátor Jan Pokorný a vy za chvíli uslyšíte, jak se na aktuální stav zdravotnictví dívá pediatr Cyril Děckař Matějka.
0: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
0: I o víkendu.

0: Cyril Matějka pracuje jako pediatr v Jablonecké nemocnici, ale vy ho znáte asi spíš jako Cyrila Děckaře ze sociálních sítí. Za svoji knížku Dětské lékařství nedávno získal cenu čtenářů letošního ročníku Magnesia Litera. No a v jakém stavu je české zdravotnictví a jak se mu líbí v Jablonci? I na to se ptal moderátor Jan Pokorný.
1: Já jsem objezdil hodně nemocnicí, měl jsem DPČ v tamhle a tamhle a tamhle a vždycky, když jsem na stáži, tak tam začnu pracovat na pohotovosti. Takže těch nemocnic jsem prošel hodně, i informačních systémů, a musím říct, že v tom Jablonci jsem nejvíc spokojený. A já jsem totiž Pražák původně, nebo Pražan by se řeklo, a hodně lidí se mi diví, že jsem takhle emigroval na menší město. A my vždycky říkáme, že tam ta nemocnice je tak skvělá, že pak byste, kdybyste tam pracovali, tak pochopíte, proč emigrovat.
2: V čem je skvělá tedy? Řekněte to i těm, kteří tam nepracují.
1: No, je to takový rodinný, všichni doktoři se znají mezi sebou, je to takový tykání, voláme si, hele, posílám ti pacienta toho a toho. Je to takový bezproblémový. Jo, a jsou tam na všechny oddělení, všechno tam máte za rohem, nemusíte nikdy přejíždět sanitkou složitě, tak prostě je to dobrý.
2: Co ještě dobrého v Jablonci?
1: Přehrada.
2: Přehrada.
1: My tomu říkáme,
2: tam pořádáte pivní běh?
1: Ano.
2: Vy, lékař?
1: No, ještě s partou kamarádů pořádáme takovou akci. Je to jednou za rok taková sranda, že oběhnete přehradu a na každých 500 metrech si musíte dát malý pivo. Je to takový svátek pro všechny sportovce. Mm. Takže takový zpestření.
2: A to je kolik malý? To je 6 malých piv za 3,5 kilometru?
1: Mm-hmm, tak.
2: Udrží je běžci?
1: Většina těch, co to nepřepálí, tak ty to neudrží. A to je diskvalifikace. Ty, co to udrží, tak vyhrajou. Takže je tam těžký zvolit správnou strategii, jak to vyhrát.
2: Chodíte v Jablonci na fotbal?
1: Na fotbal já ne. Já se přiznám, že jsem tím sportem jsem trošku nepolíbený.
2: Dál píšete. Vám, rodičům, čtenářům, kteří nabíjíte energii, společně reformujeme a kultivujeme pediatrii. Mm-hmm. To je záslužná činnost. To je vlastně to, o čem jste mluvil na začátku, že tím pomáháte, i tím, že jste napsal tuhle knížku a že děláte videa.
1: Já mám pocit, že občas mezi lidmi koluje nějaká fáma, jako zpívají Tři sestry, už koluje fáma, tak občas je něco, že fáma, že se musí mořskou vodu nejdřív vyčistit nos, než dáte nosní kapky. Nebo že musíte dát mořskou vodu po odsávání, že ten nos je suchý. A vždycky jsou takový nějaký fámy. A já nevím, kde se to mezi lidma bere, tak snažím se to jako vysvětlit, proč a jak to dělat správně, protože opravdu pak ty děti končí v nemocnici třeba zbytečně, že rodiče něco udělali špatně. Takže přijde mi, že ta reforma je od spoda, že od těch největších drobností, jako je ta horečka od sávačky, se snažíme změnit trošku tu pediatrii do roku 2026.
2: Kde začíná a končí pediatrie? To je podle věku?
1: Pediatrie do 19 let.
2: Do 19.
1: Ale začíná, končí, chtěl jsem říct, že začíná u vás doma, když jste rodiče, protože vlastně každý rodič je tak trošku pediatr.
2: Proč je vás málo? My jsme dnes vysílali, že 105 tisíc dětí v Česku nemá svého praktického lékaře, podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky.
1: No, nevím, já mám pocit, že asi byl velký boom, že bylo hodně dětí, že to je takový ty generační obměny. Aha. A pak zase bude generace stárnout, pak zase budou chybět nějaký gerontologové, takže asi teďka je málo pediatrů, ještě hodně z nich možná najednou odejde do důchodu, tak se systém zhroutí.
2: Že odejdou na jednu vlastně.
1: Odejdou na jednu, z toho máme strach, no. Pak třeba ty pediatři z nemocnice budou muset chodit na ten obvod, nebo ten obvod bude při nemocnici, nebo nějaký nový řešení bude muset být.

0: Barbora Pešek, ředitelka festivalu Maker Faire do studia Radiožurnálu, přinesla hned několik věcí. Jednak látku utkanou pomocí digitálních technologií, anebo dokonce bojového robota. Tak jak tohle všechno propojuje kutilství, startupové prostředí a moderní technologie? I na to se ptal Jan Pokorný.
1: Bojový robot, to je jeden z programů, který tam máte, že se můžeme dívat... Jenom dívat na souboj bojových robotů?
2: Nejenom dívat, protože festival je hodně o tom, že právě chceme, aby diváci se nejenom dívali, ale aby si i ty věci vyzkoušeli, pochopili, jak fungujou. A bojového robota si můžete na místě přijít udělat a postavit.
1: Ten zvuk, který posluchači slyší, ten právě vydává bojový robot, ano. Ale nikoli v žádnou simulací, nějakým sound systémem, ale tím, že jste ho chvíli zvedla, chvíli položila, ano, tady na stůl ve studiu. A kdybych to měl posluchačům přiblížit, tak ono to trochu vypadá jako, já nevím, jako takový ten Wi-Fi router, že je to placka, má to dvě červené anténky, jestli to takhle můžu říct.
2: Je to tak, já jsem ho schválně vzala sebou fyzicky, kvůli tomu, že bojový robot zní tak vlastně fakt hodně destruktivně, ale...
1: Když jste mi psala, Báro, že vezmete bojového robota, tak já jsem říkala, co ona sem dá nějakého MMA a já se na to budu muset dívat, míru milovný člověk, jak tady kosí zařízení ve studiu, nebo mu přinese přesně ještě soupeře, ale tohle není to.
2: Je to to, protože tohle je bojový robot, ale zároveň právě ty bojoví roboti jde o jako poetiku a vášeň pro inženýrství, pro řešení složitých problémů, protože vlastně bojoví roboti, když spolu zápasí v aréně, tak to není primárně o destrukci toho robota, ale o tom, že vlastně jste schopni ho naprogramovat, vyřešit fakt komplexní věc, ovládat ho líp než váš soupeř. Takže vlastně ano, bojoví roboti mají i takové jako cirkulárky a plamenomety, ale vlastně jakoby za tady tím pojmenováním je fakt poetika a vášeň pro inženýrství. A všichni si to můžou právě přijít vyzkoušet a robota si postavit a rovnou ho postavit i do bojové arény.
1: Takže vy jste sem spíš přinesla bojového robota vyjednavače, že to není ten s tím plamenometem nebo
2: ale on
1: s tou
2: tady s tou vidlicí dokáže jako taky hodně
1: věcí. To není anténa,
2: to není anténa, to
1: tím
2: je
1: on
2: vidlice,
1: bodá
2: kterou,
1: do toho soupeře?
2: Ne, on převrací... Ty protivníky, protože ta myšlenka, vlastně vy můžete vyhrát, buď že toho druhého robota vytlačíte do takové díry, jsou dvě díry v těch arénách, nebo právě když druhého robota převrátíte na záda a on se nemůže vrátit zpátky. Takže tady tento robot se může obracet jednoduše na obě strany, což je často ten důvod, proč ti roboti končí. Takže tohle je vlastně robot šampion a uvidíte ho o víkendu.
1: A umíte ho pustit?
2: Já jsem se dneska doma zapomněla za dveřma ovladač. Umím ho pustit, umím s ním jezdit.
1: Děkuju vám za to, že jste zapomněla doma ovladač. K čemu je to tedy dobré?
2: Je to dobré k tomu...
1: Takhle, může mít něco takového praktické využití?
2: Určitě, protože v dnešním světě, kdy je vlastně, žijeme v hrozně rychlém světě, kde je potřeba se pořád učit a pořád se věnovat tomu, že jste schopni se učit rychle a nebojíte se toho. To znamená, že stavět si bojového robota znamená to, že vy musíte jako na každodenní bázi trochu překonávat nějaké překážky, učit se nové věci a k tomu vlastně tady takováhle akce jako festivaly Maker Faire slouží, abychom právě lidi nadchli, protože technologie a třeba prostě roboti nemusí být něco, čeho je potřeba se bát, ale že vlastně je dobré to zkusit zařadit do nějakého každodenního fungování a vlastně i jako života lidí. Třeba tam bude hezká věc, takový autonomní koš z AI.
1: A to na je odpadky.
2: Třeba, a přesně ano. Tak. A to je třeba hezké využití neuronové sítě v každodenním životě.
1: To znamená, že je to autonomní koš na odpadky s umělou inteligencí, který svým způsobem pozná a rozstřídí mi ten odpad.
2: Přesně tak. Nemusíte dělat nic. Koš to udělá za vás a ještě se
1: naučíte.
2: Ale
1: sám sebe nevynese.
2: Ne. Tam...
1: Nikdo není
2: zatím
1: dokonalý.
2: Ne, ale můžete to...
1: Ani tenhle chytrý odpadkový koš s umělou inteligencí. Vynesu ho tedy já. Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
1: I o víkendu. We were staring down disaster.

0: Jakou roli se hrál Československý rozhlas v událostech května 1945 a co přesně se tehdy v ulicích Prahy dělo? Hostem Radiožurnálu byl na výročí konce druhé světové války historik Jindřich Mareka. Moderátor Jan Pokorný si s ním povídal o jednotlivých aktérech těch dní.
1: Vy jste mluvil, pane Marku, o policistech, voláme české četnictvo a vládní vojsko, to už je sousloví, notoricky známé. Byli to frajeři ti policisté, kteří sem vlastně přijeli jako první?
2: Byli a je tam taková roztomilá věc, že když byla takzvaná akce Rozhlas připravovaná, připravoval jeden z nich, byl právě ten již zmíněný štábní kapitán Walter, tak dal dalším svým podřízeným rozkaz, vyberte kluky, kteří buď jsou z vězenského oddělení, to znamená, že se umějí pohybovat v budově, když vodějí ty zadržené a to, a hlavně vyberte kluky z našeho boxerského klubu policejního, protože oni měli jenom pistole, ono se zapomíná, že nacisté už v říjnu 44 policajtům vzali pušky, a oni sem přijeli k rozhlasu jenom s pistolem, až ta druhá várka už pak byla třeba ozbrojena jako jinými zbraněmi.
1: A tady čelili kulometům, samopalům.
2: Přesně. A takže boxeři, sportovci a zase jeden z nich, funkcionář toho boxerského klubu praporčík Hladík, také byl v 50. letech perzekován za to, že neodpovídal těm pounorovým normám.
1: Oni se sem potom povstalci dostávali velmi složitě, někteří to zkoušeli dobře v chod z Balbínovy ulice, ještě volný budiš, ale chodili sem taky přes střechu, že?
2: Hodně přes střechy. Já jsem velice vděčný Českému rozhlasu, že s pomocí Radka Galaše, ředitele muzea policie, mého kolegy z Vojenského historického ústavu Tomáše Jakla a dalších lidí, že má svoje webové stránky, kde lze najít fotografie, dokumenty a plno zajímavých detailů právě o boji o rozhlas. Takže to, kromě toho, že si každý rozhlas představuje jako vysílací zařízení, tak je fajn, že na internetu lze díky rozhlasu najít i tyto zajímavosti.
1: Kdo tomu začal vlastně jako první velet vojensky?
2: Tam je, protože to byli policisté, kapitán Suchánek, policista, sem přivedl tu první partu. A je přímo tragicky symbolické, že první policista, který zde padl, se jmenal Svoboda. To je takový opravdu hořký symbol. A pak přijíždí ze Smíchova četa vládního vojska, kterou vede štábní kapitán Záruba, který zde potom padl 8. května. Takže zpočátku přebírá velení on a pak se začíná tvořit širší okruh v Italské ulici a v Římské a podobně na obranu rozhlasu. A takže to, byli to všecko bývalí důstojníci Československé armády. I ti policejní důstojníci předtím před rokem 38 sloužili v armádě.
0: Tak to byl historik Jindřich Marek a jeho popis událostí z května 1945. Všechny ty rozhovory si můžete poslechnout na našem webu, YouTubeovém kanálu, portálu Můj rozhlas a nebo taky v jiných podcastových aplikacích. No a v těch rozhovorech budeme pokračovat samozřejmě i v dalším týdnu. Za mikrofonu sedne opět Libor Bouček a spolu s ním třeba hokejista a expert Radiožurnálu Sport Martin Procházka. Společně proberou mimo jiné i šance českého národního týmu na blížící se mistrovství světa v hokeji. A kromě toho tady bude i dirigent Petr Popelka nebo lyžařka Ester Ledecká.

0: Radiožurnál je 15 hodin. Zprávy má Adéla Paruchová.
1: Fotbalisté chorý s Douděrou po nedohraném derby ve Slavii skončí, řekl to šéf klubu Tvrdík. Pražský staroměstský Orloj se zítra několikrát zastaví kvůli opravě soch. Čeští hokejisté prohráli v posledním zápase před mistrovstvím světa 1-6 se Švýcarskem. Pozor na nehodu na dálnici D10 z Mladé Boleslavy do Prahy na 13. kilometru. A zítra bude zataženo až oblačno, postupně na většině území s deštěm. Teploty 17 až 22 stupňů Celsia.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Fotbaloví reprezentanti Tomáš Chorý s Davidem Douděrou skončí ve Slávii. V podcastu Odbor přátel Slávie to řekl šéf klubu Jaroslav Tvrdík. Oba hráče vyloučili v sobotním derby v Šancelize proti Spartě, které se kvůli výtržnostem domácích příznivců nedohrálo. Chorého, který trefil loktem soupeře Sørensena, a Douděru, který vulgárně nadával rozhodčímu, vedení Slávie do konce sezóny vyřadilo z A týmu a v létě mají svolení hledat si nové angažmá. Jaroslav Tvrdík mluvil taky o dřívějších problémech chorého.
3: Je pro mě nepředstavitelný, že hráč Slavie Praha, zvlášť takto specifický v situaci, kdy už čelil dvěma kázeňským trestům, je v kázeňském trestu od klubu nebo v disciplinárním trestu od klubu, aby napadl loktem svého protihráče. Takovéto věci my prostě nebudeme tolerovat. Tomáš zřetelně není schopen ovládat svoje chování a David Douděra není naším právem rozhodnutí rozhodčího zpochybňovat. Není to opět poprvé.
1: Tvrdík zároveň přiznal, že fanoušek, který se dostal na trávník a polil spartanského gólmana Suravčíka pivem, už obdržel rozhodnutí o doživotním zákazu vstupu na stadion. Českou delegaci na summitu NATO by podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů měl vést premiér. Řekl to v debatě

0: Sigmy a je u toho David Nekvinda.
1: Čtvrtá minuta zápasu Sigma Olomouc Bohemians Praha 0-0. Pardubice hostí Karvinou a u toho je Otago Tvěrt.
2: Třetí minuta utkání a platí také vyrovnaný stav Pardubice Karviná 0-0. První duel Pardubice vyhráli 2-1. Z Pardubic Otago Tvěrt, Radiožurnál.
0: V 18 hodin a 30 minut ještě Jablonec ve druhém kole skupiny o titul přivítá Hradec Králové. Všechny zápasy vysílá Radiožurnál Sport. Radiožurnál nabízí vstupy.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D10 u Brandýsa a kolona na D1 u Šmejkalky. Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy směrem do Prahy spozorněte za sjezdem na Starou Boleslav. Na 13. kilometru se srazila dvě osobní auta v omezení v pruhu, který je vedený v protisměru. Projíždí se s opatrností velmi pomalu, je lepší se držet vpravo. Na dálnici D1 z Brna ve směru do Prahy zbystřete za sjezdem na Sázavu. Na 30. kilometru se zpomaluje více už naše zpravodajka.
5: Hlásím kolonu na dálnici D1 ve směru do Prahy před mostem Šmejkalka. Muset to štosuje od 30. kilometru.
4: Na D4 z Písku a Strakonic ve směru do Prahy opatrně za sjezdem na Kamík. Na 43. kilometru řešili nehodu dvou osobních aut. Podle kamer z dálnic vidíme, že auta právě odjeli, takže kolona by se měla pomalu rozjíždět. D4 ještě jednou směr Praha, dejte pozor za sjezdem na Dobříš jih. Na 31. kilometru havarovalo osobní auto v pravém pruhu. A na tahu 3 z Tábora směrem do Prahy brzdí provoz omezení u Votic. Před Olbramovicemi naberete asi 20 minut navíc. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Zítra bude zataženo až oblačno, zpočátku místy s přeháňkami nebo deštěm, postupně déšť na většině území a odpoledne a večer se místy objeví i bouřky. Později večer v Čechách srážek ubude. A nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů Celsia a na horách bude kolem 12. Tolik zprávy. Je s vámi víkendový Radiožurnál a Patricie Strouhalová.
7: Je to tak, zdravím vás z vysílání víkendového Radiožurnálu. Pokud nás posloucháte třeba v autě, tak zůstaňte s námi, protože další informace, zejména pro vás, tedy pro řidiče, ty budou hned následovat. Jinak téma, které otevřeme a navážeme i na zpravodajství, ruský prezident Putin předvídá brzký konec války proti Ukrajině, tak co mohou ta jeho slova znamenat a proč chce jako zprostředkovatele bývalého německého kancléře Schrödera, tak tomu se budeme věnovat už za chvilku. Tady je Radiožurnál přesně 6,5 minuty po 15. hodině.
3: Víkendový Radiožurnál
8: a Patricie Strouhalová.

0: dokola.
1: Dokola Tomáš Klus ve vysílání víkendového radiožurnálu. Válka na Ukrajině se údajně chýlí ke konci, alespoň to řekl ruský prezident Vladimir Putin po konci ostře sledovaných oslav výročí konce druhé světové války. Obavy ruských úřadů se nenaplnily a vojenskou přehlídku na Rudém náměstí v Moskvě nenarušily ukrajinské útoky. Další podrobnosti o výročních oslavách teď probereme právě s naším spolupracovníkem Liborem Dvořákem, který už je se mnou ve studiu. Libore, dobrý den.
2: Patriko, dobré odpoledne tobě i všem posluchačům Radiožurnálu.
1: Když začneme tím Putinovým výrokem o blížícím se konci války proti Ukrajině, co to může znamenat?
2: Ten je samozřejmě velmi zajímavý, i když víme, že Vladimír Putin je známý sedmilhář, takže já už žádný jeho výrok v posledních letech neberu příliš vážně a čekám, co se stane dál. Jiná věc je, že by mohl být signálem toho, že si Putin uvědomuje jaksi nelehkost příštího zápasu s Ukrajinou, samozřejmě s Ukrajinou za pomoci Západu, ale jistě si uvědomuje, že Ukrajina se velmi zocelila, že její vojáci mají daleko lepší motivaci než ti všelijací jeho loupežníci a další zločinci, které pouští na frontu. Takže abych to uzavřel, myslím si, že Putin zkrátka dobře čeká na signál, který by mohl dostat, aby mu tento signál umožnil ukončit tuto válku alespoň ve očích vlastních spoluobčanů se ctí. V očích světa to se ctí není možné.
1: No on, ruský prezident, podle svých slov by rád jednal o budoucím uspořádání vztahu s Evropou s bývalým německým kancléřem Gerhardem Schröderem. Proč právě s ním?
2: No vidíš, protože Schröder hodnocen německýma očima je vlastně čistý vlastirádce, to jest jaksi člověk pověřený zprávou Nord Streamu 2, poté usilující o místo šéfa Gazpromu a kde co, tak je to vlastně vyloženě Putinova německá figurka, která má jaksi jistý mandát jenom v tom, že je to bývalý německý spolkový kancléř. Jinak bych řekl, že tohle Rusku a jeho věci příliš neposlouží.
1: Tu včerejší klidnou přehlídku na Rudém náměstí umožnilo příměří, ke kterým údajně obě strany přiměl americký prezident Donald Trump. Mohl by tenhle klid zbraní být, řekněme, základem pro nějaká další jednání?
2: No, já bych řekl, že ano, protože i Putin souhlasil s tím, že je připraven jednat přímo s prezidentem Zelenským, ovšem okamžitě si stanovil své podmínky, až bude definitivně vyřešeno nějaké mírové uspořádání, což ovšem Putinových očích a Putinově mysli znamená kapitulace Ukrajiny a ustoupení Donbasu Rusku. No a to se samozřejmě nestane. Takže jakkoliv ty signály teď z těch květových dnů oslavných zní docela optimisticky, tak vidíš, že je v nich samé ale.
1: Jak to bude pokračovat dál, tak to samozřejmě budeme sledovat ve vysílání Radiožurnálu. Na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz najdete další informace, přehledně zpracované. Analytik Libor Dvořák se mnou teď ve studiu. Díky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Fotbaloví reprezentanti chorí s Douděrou po sezóně skončí ve Slávii. Jde o důsledek sobotního ligového derby se Spartou, ve kterém byli oba hráči vyloučení a které se kvůli řadě domácích fanoušků nedohrálo. Podrobnosti ve vysílání víkendového radiožurnálu za chvíli.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: Tak ligové derby mezi fotbalisty Slavie a Sparty, které se kvůli vytržnostem domácích příznivců nedohrálo, má další dohru. Ve Slavii po sezóně skončí útočník Tomáš Chorý s obráncem Davidem Douděrou. Reprezentanti, kteří v sobotním utkání dostali červenou kartu. Šéf vršovického klubu Jaroslav Tvrdík to řekl v podcastu Odbor přátel Slavie. My o tom teď ve víkendovém radiožurnálu budeme mluvit s Lukášem Michalíkem z naší sportovní redakce. Dobrý den.
1: Hezký den.
0: Co všechno tedy Tvrdík k oběma klíčovým hráčům a hlavně k jejich budoucnosti v tom podcastu řekl?
1: Řekl, že oba fotbalisté byli do konce sezony vyřazení z A týmu, dostali svolení hledat si v létě nové angažmá a za Slávii už nenastoupí. Chorý předvedl v derby další exces, nedávno byl vyloučený v utkání z Plzní za údajné plivnutí na soupeře a v úvodu sezony za úder pěstí do rozkroku golmana Slovácka Heči. Tentokrát udeřil loktem do obličeje obránce Sparty Sørensena, za což dostal už třetí červenou kartu v ligovém ročníku. Douděra z lavičky podle zápisu o utkání po svém vystřídání vulgárně pokřikoval na rozhodčí, ještě před vystřídáním se teatrálně spoza autové čáry odvalil zpět do hřiště a stěžoval si na křeč. Pokračuje šéf Slávie Jaroslav Tvrdík.
2: My prostě chceme hrát fair play podle našeho etického kodexu a takovéto hráče prostě ve Slavii nechceme. Tomáš zřetelně není schopen ovládat svoje chování a David Douděra není naším právem rozhodnutí rozhodčího zpochybňovat. Není to opět poprvé.
1: Chorý s Douděrou by samozřejmě rádi odletěli s národním týmem na letní mistrovství světa. Otázkou ale je, jak k jejich případné nominaci přistoupí trenér Miroslav Koubek, případně generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd. Někdejší útočník národního týmu Horst Ziegl ve vysílání radiožurnálu Sport přiznal, že Chorého by vzhledem ke všem nedávným prohřeškům na šampionát nebral.
0: Co dalšího v tom podcastu Odbor přátel Slavie ještě zaznělo?
1: Šéf klubu Tvrdík potvrdil, že vedení Slavie udělilo doživotní zákaz vstupu do Edenu jednomu z návštěvníků, který před koncem zápasu vběhl na trávník a polil spartianského golmana Surovčíka pivem. Předseda představenstva lídra tabulky zároveň přiznal, že navrhne odvolání bezpečnostního ředitele klubu za to, že v době, kdy slávističtí příznivci sestoupili z tribun ke hřišti, nedal pokyn k přerušení zápasu. Slavia taky bude hledat novou bezpečnostní agenturu a o tom, že jestli z celé situace vyvodí osobní zodpovědnost, Jaroslav Tvrdík nemluvil.
0: Kdy se rozhodne o osudu sobotního derby a trestu pro Slávii?
1: Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace dnes s klubem zahájila řízení a verdikt vynese v úterý. Slávii, která v době předčasného ukončení zápasu vedla 3-2 a jen minuty ji dělili od obhajoby titulu, hrozí kontumační porážka 0-3 a pokud by přišla, tak by náskok sešívaný v čele tabulky byl 3 kola před koncem sezony už jen 5-bodový. Zároveň může podle disciplinárního řádu Slávia dostat pokutu až do výše 10 milionů korun a komise jí taky může uzavřít stadion. Disciplinárka mimo jiné zahájila řízení za výtržnosti i se Spartou.
0: Tak děkujeme za ten přehled informací. Lukáš Michalík z naší sportovní redakce ve vysílání radiožurnálu. Podrobnosti také samozřejmě doplňujeme na našem zpravodajském webu i rozhlas.
1: Díky, naslyšenou. Díky.

0: jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál 15 hodin 30 minut. Právě připravuje Adéla Paruchová.
3: Silničáři v noci uzavřou část dálnice D1 ve středních Čechách. Od půlnoci až do 3 ráno bude dálnice ve směru na Prahu neprůjezdná mezi sjezdem 41 na Šternov a sjezdem 34 na Ostředek. Ředitelství silnic a dálnic o tom informovalo na svém Facebooku. Silničáři totiž budou v úseku odstraňovat následky nehody kamionu, která se stala na 38,5 kilometru. Objízdná trasa povede přes Benešov. Vláda na zítřejším zasedání projedná systém mistrovských zkoušek. Ten by měl podle návrhu Ministerstva průmyslu a obchodu fungovat od příštího roku. Ministři by se měli zabývat i informacemi o plnění závazků vydávat 2% HDP na obranu za první čtvrtletí tohoto roku. Do úterý je možné podat elektronické daňové přiznání za loňský rok bez pokuty. Lhůta uplynula už 4. května, ale podle finanční správy začne až od středy nabíhat sankce. Ta je 0,5% stanovené daně za každý den prodlení. S pomocí daňového poradce nebo advokáta můžou lidé daňové přiznání podat až do 1. července. A u Máchova jezera na Českolipsku vznikne venkovní posilovna. Radnice města Doxy počítá s jejím otevřením na začátku letních prázdnin. Lidé posilovnu najdou na hlavní pláži. Kromě toho na místě přibude i hřiště pro děti.
1: Sport.
3: Fotbalisté Olomouce po výhře 3-1 v Praze hrají odvetu s Bohemians v play-off o umístění v šancelize a zápas vidí David Nekvinda.
4: 32. minuta zápasu Sigma Olomouc Bohemians Praha 0-1. Pardubice hostí Karvinou, u toho je Otaku Tvirt.
5: 31. minuta Pardubice vedou nad Karvinou 1-0, první zápas vyhráli 2-1. Z Pardubic Otaku Tvirt, Radiožurnál.
3: A v 6:30 Jablonec ve skupině o titul přivítá Hradec Králové.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Nehoda na D1 u Koberovic a na D4 u Dobříše. Na dálnici D1 z Brna ve směru do Prahy zpomalte za sjezdem na Humpolec. Na 8. kilometru nám hlásíte nehodu v pravém pruhu. Na 86. kilometru se zastavíte, kolona se táhne až na 81. kilometr, tam nám hlásíte nehodu.
7: Utržený karavan v příkopě, vedle toho rodina s autem.
6: D1 ještě jednou směrem na Prahu. Od 36. kilometru se jede pomaleji až do omezení na Šmejkalce, zdržíte se okolo 20 minut. Na dálnici D4 z Písku a Strakonic opatrně za sjezdem na Příbram. Na 36. kilometru se zastavuje, fronta pokračuje na 31. kilometr, tam řeší nehodu osobního auta v pravém pruhu, zdržíte se bezmála půl hodiny. Na D10 z Mladé Boleslavy ve směru do Prahy opatrně za sjezdem na Hlavenec. Na 17. kilometru se dojíždí do kolony, popojíždí se následně až na 13. kilometr, tam v omezení řeší nehodu dvou osobních aut. A na tahu 3 z Tábora směrem do Prahy počítejte se zdržením v omezení u Votic. Za Olbramovicemi pojedete 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Zítra bude zataženo až oblačno, zpočátku místy s přeháňkami nebo deštěm, postupně déšť na většině území a odpoledne a večer se místy objeví i bouřky. Později večer v Čechách srážek ubude. A nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů Celsia, na západě Čech kolem 16 a na horách bude 12 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový Radiožurnál s Patricí Strouhalovou.
2: A je tady další tip pro volný čas. Na pražském ostrově Štvanice dnes pro veřejnost otevřeli Imaginárium divadla Bratří Formanů. Interaktivní instalace divadelních rekvizit, loutek, hybohledů a her. Ta instalace v mobilní hale vypráví o tvořivosti, představivosti, umění a řemeslné mistrovství tvůrců, kteří společně vytvářejí svět Imaginária.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

Lennox a víkendový Radiožurnál, taky informace aktuální ze sportu. Slalomáři Jiřímu Prskavcovi se vzdálila reprezentace na kánoji, kam v posledních třech sezónách patřil. 32letý závodník, který má jistotu místa v národním týmu na kajaku z prvních dvou nominačních závodů v kategorii C1, bral jenom bod a za dnešní 10. místo. Ještě hůř je na to mezi kajakářkami účastnice olympijských her v Paříži 2024 Antonie Galušková, která teď o víkendu v Praze ani jednou se nedostala do finále A, takže nemá žádný bod. A do hry o reprezentaci se naopak vrátil stříbrný olympijský medailista z Tokia Lukáš Rohan. Ten byl v sobotu 10. ve finále, ale dneska zvítězil. No a za chvíli se podíváme zase aktuálně na fotbal.

0: Fotbalisté Pardubic hájí v ligové nadstavbě ve skupině o umístění náskok 2-1 proti Karviné. Olomouc si pak převzala z Prahy výhru 3-1 proti Bohemians. No a právě zápas Olomouc-Bohemians pro nás komentuje David Nekvinda.
1: Ten dvojzápas se dramatizuje, protože po prvním poločase vedou Bohemians Praha na hřišti Olomouce 1-0, takže v tom celkovém skóre dvojutkání je to teď 3-2 pro Sigmu Olomouc. Přitom ve 20. minutě se zdálo, že Sigma míří za postupem, protože Sejk kopal pokutový kop, bylo to po faulu hostujícího brankáře Tomáše Frývalda, jenomže Sejk napálil jenom břevno, míč se pak znesl hodně vysoko do vzduchu a v síti tedy neskončil. No a ve 31. minutě na druhé straně po zmatku v olomoucké obraně se dostal k míči, který ležel těsně před volnou bránou Ristovsky a tento hráč tedy posunul Bohemians do vedení, no a ten dvojzápas tedy zdramatizoval. Jak se vyvíjí utkání Pardubice Karviná, to ví Otago Twirt.
2: Tady skončil první poločas, ve kterém se nastavovaly 4 minuty a skončil smírně 1-1. Pardubice měli sice více ze hry a dostali se taky rychle do vedení, když se prosadil nejlepší střelec pardubického celku Vojtěch Patrák, kterému nahrával Kamil Vacek. To se stalo v 18. minutě. Potom tam měli Pardubiští ještě několik slušných příležitostí využít, ale nedokázali. No a potom přišla jedna z mála chyb, kterou Pardubičtí předvedli tady v tomto utkání. Bylo to až ve 3. nastavené minutě, kdy jeden z branících hráčů špatně odehrál balón před napadajícím Kondem, který se dostal k balónu a jednoznačně dokázal tu svoji šanci využít, takže po prvních 45 minutách platí vyrovnaný stav 1-1. První zápas vyhráli Pardubice poměrem 2-1. Z Pardubic Otago Twirt, Radiožurnál.
3: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Rozjíždíme novou verzi vyšetřování.
0: Skládají důkazy.
2: Něco mám. Co?
0: Kousek.
1: Toho rozhodně nezabilo.
0: Po kousku.
3: Čas běží a nemáme ani motiv.
4: Co u něho chcete najít?
2: Důkazy.
4: Jaký?
0: Seriál inspirovaný skutečnými případy.
5: Policie!
6: Stůjte!
0: Místo zločinu České Budějovice.
1: Proč jste nám lhal?
0: Další díl v pondělí večer na ČT1 a v iVysílání.
7: Nevěřte všemu, co vidíte na internetu. Zvlášť pokud jde o rakovinu kůže. Nechte dětem i sobě zdarma vyšetřit znaménka. Ve stanu proti melanomu 11. května v Brně a 14. května v Ostravě. Vždy od 10 do 18 hodin. A po celý květen ve vybraných ambulancích po celé republice. Akci pořádá Dermatovenerologická společnost. Více na denmelanomu.cz. Mediálním partnerem je Radiožurnál.
8: Radiožurnál 16 hodin. Zprávy má Adéla Paruchová. Vedení fotbalové asociace chce po ligovém derby zpřísnit pravidla pro vstup fanoušků na stadiony. Britští zdravotníci se skočili padákem na odlehlý ostrov kvůli Britovi s příznaky hantaviru. Čeští hokejisté prohráli v přípravném zápase se Švýcarskem 1-6. Kolonu čekejte na dálnici D4 z Písku směrem do Prahy mezi 37. a 31. kilometrem. A zítra bude zataženo až oblačno, postupně na většině území s deštěm. Teploty 17 až 22 stupňů Celsia.
9: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
8: Vedení fotbalové asociace chce změnit pravidla pro vstup fanoušků na stadiony Šance ligy. Reaguje tak na nedohrané sobotní derby mezi Slávií a Spartou. V závěru totiž domácí fanoušci vtrhli na hřiště, napadli tři hráče Sparty a do sektoru hostujících příznivců házeli zakázanou pyrotechniku. Předseda FAČR David Trunda v polední publicistice na Radiožurnálu řekl, jaké kroky teď ve spolupráci s kluby a ligovou fotbalovou asociací plánuje.
10: Musíme se podívat na to, jak efektivněji vymáhat zákazy vstupu na stadion, podívat se na to, jak udělat lepší identifikaci problémových osob, takzvaný face recognition, podívat se, jestli všechny stadiony mají moderní technologie a v neposlední řadě sjednotit trošičku postup při organizaci rizikových utkání. A včera jsme viděli to, co se v podstatě nesmí odehrávat do budoucna.
8: Britští vojenští zdravotníci se skočili padákem na ostrov Tristan da Cunha v jižním Atlantiku, aby poskytli rychlou pomoc Britovi s možnou nákazou hantavirem. Uvedl to web stanice BBC. Muž v dubnu opustil výletní loď Hondius, kde se později objevilo několik případů hantaviru. Teď má příznaky nemoci i on a je v izolaci. 6 vojenských parašutistů a 2 zdravotníky nad ostrov dopravil vojenský letoun. Policie vyšetřuje smrt nezletilého muže. Podle kriminalistů zemřel v noci při pádu z vlaku nedaleko Říčan u Prahy. Nehoda se stala před 11. večer. Mladík nejspíš jel na vlakové soustavě mezi vagony a spadl do kolejiště. Pokračuje mluvčí středočeské policie Pavel Truxa.
11: Přitom to utrpěl zranění, kterým na místě události podlehl. To, zda byl mladík pod vlivem alkoholu či nenávykové látky, ukáže nařízená soudní pitva.
8: Nehoda v noci zhruba na 2,5 hodiny přerušila provoz na trati mezi Uhříněvsí a Říčany. Radnice v Desné v Jizerských horách nechává postavit repliku historické sklářské pece. Vznikne v zahradě areálu památkové.

0: prohrou se Švýcarskem 1-6. Po návratu ze švédských her zpět do Prahy trenér Radim Rulík oznámí nominaci na světový šampionát. Start tiskové konference je naplánován v 19:30. Mistrovství světa odstartuje v pátek ve Švýcarsku. Fotbalisté Jablonce přivítejí v 18:30 v ligové skupině o titul Hradec Králové. Teď se hrají odvety semifinále play-off o umístění. Olomouc po výhře 3-1 na hřišti Bohemians hostí Pražany na domácím hřišti. Je u toho David Nekvinda.
1: 47. minuta utkání Olomouc Bohemians Praha 0-1. Pardubice hostí Karvinou, u toho je Otago Tvěrt.
2: Za malou chvíli začne druhý poločas a platí Pardubice Karviná 1-1. Úvodní duel Pardubice vyhráli 2-1. Z Pardubic Otago Tvěrt, Radiožurnál.
0: Všechny zápasy dál vysílá Radiožurnál Sport. Radiožurnál nabízí vstupy.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nebezpečí na D3 u Tábora a nehoda na D4 u Dobříše. Na dálnici D3 z Českých Budějovic směrem do Prahy teď velmi opatrně za sjezdem na planou nad Lužnicí. Na 79. a 5. kilometru máme hlášené spadlé jízdní kolo v levém pruhu. Na dálnici D4 z Písku a Strakonic ve směru do Prahy zpomalte za sjezdem na Příbram. Na 37. kilometru se zastavíte. Následná kolona pokračuje na 31. kilometr, tam řeší nehodu osobního auta v pravém pruhu. Na D1 z Brna ve směru do Prahy zpozorněte za sjezdem na Humpolec. Na 88. kilometru se zastavuje, pomalej se pak jede až na 80.5. kilometr. Tam se utrhl karavan a skončil v odstavném pruhu, částečně zasahuje do pravého. Místem se tak projíždí dvěma zúženými pruhy, zdržíte se asi čtvrt hodiny. D1 ještě jednou směrem do Prahy za sjezdem na Divišov, houstne provoz od 40. kilometru. Nesouvisle se jede až do omezení na Šmejkalce, celé je to na bezmála půl hodiny. Na D10 z Mladé Boleslavy směrem do Prahy brzdí provoz omezení u Brandýsa. Za sjezdem na Hlavenec se na 16. kilometru zastavíte. Fronta pokračuje až na konec omezení na 9. kilometr, zdržení 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Zítra bude zataženo až oblačno, zpočátku místy s přeháňkami nebo deštěm, postupně déšť na většině území a odpoledne a večer se místy objeví i bouřky. Později večer v Čechách srážek ubude. A nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů Celsia, na horách bude kolem 12. Tolik zprávy. Je s vámi víkendový Radiožurnál a teď už i Michaela van Erne. A další informace, navzdory příměří hlásí Ukrajina dva mrtvé po dnešních ruských útocích. Porušení klidu zbraní hlásí také Rusko. Jak to vypadá na bojišti v době údajného příměří, nejen tedy NATO, se zeptáme našeho zvláštního zpravodaje. Za chvíli.
3: Víkendový Radiožurnál
6: a Michaela van Erne.

0: Robbie Williams, s vámi je víkendový radiožurnál. Příměří mezi Ruskem a Ukrajinou mělo pokračovat ještě celý zítřek, ale už včera obě strany hlásily jeho porušování. Dnes po ruských útocích na Dnipropetrovskou oblast a Charkov zemřeli nejméně dva lidé a několik dalších, včetně dětí, je zraněných. Oznámili to ukrajinské úřady. Situaci na východní Ukrajině sleduje zvláštní zpravodaj Českého rozhlasu na Ukrajině Lubomír Smatana. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: Přineslo, Lubomíre, takzvané příměří, alespoň nějaké zmírnění bojů?
1: No tak přineslo snad jedinou věc, a to, že Rusko neútočí balistickými raketami ani nevystřeluje naváděné bomby z letadel, i když povídejte to někomu, kdo přišel dneska o svůj dům, kam, nebo o svůj byt, kam dopadl dron, anebo příbuzným té 75-leté ženy, která zemřela právě v Dnipru. A na druhou stranu Ukrajinci neútočí drony do nitra ruského území na ty různé přečerpávací stanice nebo na tu infrastrukturu, která souvisí s ropou. Tak to jsou takové asi dvě základní změny. Jinak ty boje pokračují na frontě. Jak jste slyšeli, tak Rusové neustále ostřelují civilní cíle na Ukrajině.
0: Jak to vypadá na frontě, kde se včera bojovalo stejně jako před vyhlášením klidu zbraní?
1: Tak já jsem byl na Donbase včera, tam se bojovalo jako vlastně kdykoliv předtím. Ono je pro ty vojáky asi dost těžké tomu nějak ubránit, protože ve vzduchu visí obrovské množství dronů, které buď tedy pozorují pozice nepřítele, a jakmile se to stane, tak zase obránci nebo ta druhá strana se pokouší ty drony zneškodnit, protože netuší, jaké jsou, nemusí to tušit. To znamená, že velice rychle je oheň na střeše. A dneska jsem zaregistroval, že od té doby, co jsem odjel z Kramatorsku, tak tam Rusové trefili dvě čerpací stanice, takové ty úplně obyčejné civilní, kam si lidé jezdí pro pohonné hmoty.
0: A ještě jedna otázka, co se stane zítra v noci, až takzvané třídenní příměří definitivně skončí?
1: No, tak až takzvané třídenní příměří skončí, tak všichni očekávají, že Rusové se s plnou vervou zase pustí do těch útoků nejenom drony, ale i balistickými raketami a naváděnými bombami. A někteří analytici tady místní očekávají, že se Rusové pokusí o nějaký větší nástup, o nějakou větší ofenzívu, protože teď měli pár dní na to se připravit, přeskupit a tak nějak se dát do větší formy než doposud, ale na to jsou Ukrajinci podle místních úřadů připraveni, takže se neočekává nic jiného. Já vím, že to asi posluchači už nudí, že stále mluvíme o tom samém, že ty boje nekončí, ale oni ještě nebudou končit asi hodně dlouho.
0: Sdělil Lubomír Smatana, moc za to děkuji a opatruj se.
1: Díky, příjemný den.

0: Po skupině Cranberries je tu mimořádná zelená vlna Tomáše Kolmistra.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehoda na D1 u Koberovic a zdržení před Šmejkalkou. Na D1 z Brna směrem do Prahy zpomalte za sjezdem na Humpolec. Na 88. kilometru se zastavuje, kolona pokračuje na 80,5. kilometr. Tam překáží po nehodě karaván a projíždí se dvěma zúženými pruhy. Na D1 směrem do Prahy počítejte se zdržením před omezením na Šmejkalce. Za sjezdem na Divišov se na 40. kilometru zpomaluje. Nesouvislá kolona pokračuje na 22. kilometr, zdržíte se asi 20 minut. Na D11 z Hradce Králové směrem do Prahy dejte pozor za sjezdem na Městec Králové. Na 48. kilometru řeší nehodu dvou osobních aut v levém pruhu a tvoří se kolona. A na D10 z Mladé Boleslavy směrem do Prahy zpomalte za sjezdem na Hlavenec. Na 17. kilometru se zastavíte, kolona pokračuje na konec omezení na 9. kilometr, celé je to na 25 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Rád bych si koupil cukrovou vatu.

0: Pokáč, posloucháte Radiožurnál. Oscarový režisér Christopher Nolan představil nový trailer k očekávanému filmu Odyssea. Antický příběh z pera nejstaršího známého řeckého básníka Homéra o návratu legendárního hrdiny do rodné Itaky převedl na velké plátno s důrazem na formát IMAX a hvězdné obsazení.
1: Ve snímku, který vstoupí do kin v polovině července, má hlavní roli Odyssea, který se vrací domů po trojské válce, Matt Damon. Na své desetileté pouti se střetává s řadou mýtických bytostí a nebezpečných překážek, aby se mohl znovu shledat se svou ženou Penelope. Tu hraje Anne Hathaway a chybět nebude třeba i kyklop Polyphemus. Postavu syna italské královny a krále Telemacha hraje Tom Holland, známý jako představitel Spidermana. A jednoho ze zlomyslných nápadníků pak Robert Pattinson. Nechybí ani Zendaya jako bohyně Athéna nebo Charlize Theron v roli nymfy Calypso. Film vznikal na lokacích ve Středomoří a na Islandu. Stejně jako u Oscarového Oppenheimera vsadil Christopher Nolan i tentokrát na velkoformátové IMAX kamery. Ostatně Nolan dlouhodobě prosazuje natáčení na klasický filmový pás a velkoformátové kamery kvůli maximální obrazové kvalitě a intenzivnějšímu zážitku v kině. Film Odyssea za 250 milionů dolarů do českých kin vstoupí 16. července. Alžběta Havlová, Radiožurnál.

0: Vybavte se na výlety na motorce či skútru a navštivte náš e-shop.cz. Najdete u nás bundy, boty, rukavice či zavazadla prestižní německé značky Held, přilby japonské top značky Arai nebo motodoplňky od anglické firmy RG Racing za nejlepší ceny. Aktuálně inteligentní interkomy Asmax od Bluetooth modelu D9 pro 6 jezdců za akční cenu 1699 korun až po magnetický mesh model F1 Pro, který propojí až 50 interkomů různých značek za akční cenu 4549 korun. Všechny s hlasovým AI ovládáním a apkou v češtině. Do 12 hodin objednáš, druhý den doma nebo v boxu máš. eShop.cz. Tady nakupují motorkáři.
1: Hodin 30 minut zprávy a Jana Gulda.
2: Fotbaloví reprezentanti Tomáš Chorý s Davidem Douděrou skončí ve Slávii. V podcastu Odbor přátel Slávie to řekl šéf klubu Jaroslav Tvrdík. Reagoval tak na vyloučení obou hráčů ve včerejším derby v Šancelize proti Spartě, které se kvůli výtržnostem domácích příznivců nedohrálo. Chorého s Douděrou vedení Slávie do konce sezóny vyřadilo z A týmu a v létě mají svolení hledat si nové angažmá. Vítězem voleb do poslanecké sněmovny by se v dubnu stalo hnutí ANO se ziskem 32%. Oproti březnu si o 2% body pohoršilo. Vyplývá to z průzkumu agentury Kantar pro Českou televizi. Podpora ostatních stran se téměř nezměnila. Na druhém místě by se 16% skončili Starostové, těsně za nimi s 15,5% ODS. Do sněmovny by se v dubnu dostali ještě Piráti, SPD a motoristé. Průzkumu se ve druhé polovině dubna zúčastnilo zhruba 1000 respondentů. Česká turistka utrpěla vážná zranění po tom, co ji v rakouských Alpách zasáhl blesk. Stalo se to při náhlé změně počasí u hory Kreuzkogl. Blesk uhodil v bezprostřední blízkosti Češky a jejího přítele. Tlaková vlna ji povalila na zem a žena na chvíli ztratila vědomí. Záchranáři dvojici turistů přepravili vrtulníkem do nemocnice. A v Pražském muzeu Kampa prodlouží příští týden otevírací dobu až do 20 hodin. Týká se to i výstavy malíře Václava Špály Kytky. Muzeum je zároveň doplnilo o další z umělcových obrazů. Návštěvnost Špálovy výstavy se bude podle pořadatelů blížit hranici 30 000 návštěvníků.
3: Sport.
2: Fotbalisti Olomouce bojují o postup do finále ligového play-off o umístění. Po úvodní výhře na hřišti Bohemians 3-1 hostí Pražany na Andrově stadionu a je u toho David Nekvinda.
4: 75. minuta zápasu a Sigma doma prohrává s Bohemians Praha 0-2. Pardubice hostí Karvinou, to sleduje Otaku Tvirt.
5: 71. minuta utkání a platí, že Pardubice hrají s Karvinou smírně 1-1. Pardubičtí první zápas 2-1 vyhráli. Z Pardubic Otaku Tvirt, Radiožurnál.
2: A v 18 hodin a 30 minut ještě Jablonec ve skupině o titul přivítá Hradec Králové.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na D1 u Koberovic a zdržení před Šmejkalkou. Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy spozorněte za sjezdem na Humpolec. Na 88. kilometru se zastavuje, následná fronta pokračuje na 80.5. kilometr. Tam stojí po nehodě karavan v odstavném a částečně pravém pruhu, zdržíte se asi 20 minut. D1 ještě jednou směrem do Prahy zpomalte za sjezdem na Divišov. Od 40. kilometru je silný provoz, nesouvisle se jede na 22. kilometr, nakonec omezení, zdržíte se asi 20 minut. Na D11 z Hradce Králové směrem do Prahy opatrně za sjezdem na Chlumec nad Cidlinou. Na 55. kilometru se brzdí do zastavení. Fronta se táhne na 48. kilometr, tam řeší nehodu dvou osobních aut v levém pruhu, tam je to taky na 20 minut. A na D10 Studnova směrem do Prahy dejte pozor za sjezdem na Českou Lípu. Od 45. kilometru se popojíždí na 41. kilometr. Tam se srazila dvě osobní auta v levém pruhu. S dalším zdržením pak počítejte před omezením Umbrandýsa. Tam se zastavuje za sjezdem na Hlavenec na 17. kilometru. V obou případech je to na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra čekáme zataženo až oblačno, zpočátku přehánky nebo déšť jen místy, postupně už na většině území a později místy i bouřky. Večer pak začnou srážky v Čechách ubývat. Nejvyšší teploty zítra 17 až 22 stupňů Celsia, na západě Čech kolem 16 stupňů a na horách většinou kolem 12. Tolik zprávy. Ve víkendovém radiožurnálu je s vámi Michála van Erne.
1: A také kapela Kamrat. Hezký den.
6: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: Vodní nádrž u Lincolnova památníku v srdci Washingtonu je jedním z nejikoničtějších míst americké metropole. Byla v pozadí slavných prezidentských projevů i občanských protestů. Donald Trump se teď rozhodl, že ji k oslavám 250. výročí americké nezávislosti nechá natřít na modro. Jeho krok vyvolal vlnu reakcí u americké veřejnosti. Naše americká zpravodajka Jana Ciglerová je právě teď na místě. Využijme toho. Jano, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jak to tedy u Lincolnova památníku teď vypadá, ptám se, a jakou má vlastně ta vodní nádrž historii?
1: Nádrž je teď vypuštěná. Celé tohle místo připomíná spíš staveniště než jeden z nejslavnějších koutů Washingtonu. Kolem té nádrže je obehnaný plot, ten je na něm je zakrytá taková černá plachta. Za tou plachtou dělníci stříkají takovou azurově modrou barvu na to podlaží té nádrže. Turisté přikukují buď tady mezi mezerami v té plachtě, anebo se dívají ze schodů Lincolnova památníku. Přesně tady stojím také já. Někteří z nich jsem zaznamenala, že kroutí hlavou. Ta nádrž je opravdu historicky nesmírně významná. Odehrávaly se vlastně tady asi nejvýznamnější okamžiky americké demokracie. Martin Luther King tady pronesl například ten svůj slavný projev I have a dream, mám sen. Tady se scházeli odpůrci vietnamské války, tady se konaly protesty jak Black Lives Matter, nebo proti, jak už jsem říkala, vietnamské válce. Takže pochodovali tady generace Američanů, kteří chtěli být slyšet, abych tak řekla.
0: A proč se tedy prezident Trump rozhodl nádrž přemalovat? Jaké má argumenty?
1: On říká, že ta nádrž byla špinavá, že měla ošklivou barvu, že byla zeleně zabarvená odřaz, že mu to říkali nějaký jeho kamarádi z Německa, že se mu na to stěžovali a že takováhle prostě na oslavách 250. narozenin Spojených států, které se tady za měsíc až dva budou slavit, takže prostě v takovémhle stavu nemůže být. Právě proto on zvolil tu barvu, která on říká modř americké vlajky, a dokonce se tady sem přijel podívat ve čtvrtek, jak to vypadá. Nicméně ta nádrž nese název angličtině reflecting pool, jako bazén, ale ve skutečnosti to není žádný bazén. Ten bazén je v tom právě v tom vidí Donald Trump a dává mu tu bazénovou barvu. Doteď to mělo barvu tak šedivého kamene právě proto, aby to splývalo s tím okolím, aby to mělo tu reflexivní, aby lidé si mohli tak zabalancovat a smířlivě právě v duchu toho názvu té nádrže.
0: A z odborného úhlu pohledu, co na jeho důvody říkají experti a památkáři?
1: Skeptiku je hodně, musím říct. Například Charles Birnbaum, který je odborník, tak říká, že modrá nádrž bude vypadat jako velký plavecký bazén a ne jako ta slavnostní osa spojující pomníky Washingtona a Lincolna. Profesor krajinné architektury na Penn State University Peter Ashenbarrow zase upozornil, že ta modrá barva bude obzvlášť rušit pohled z toho Washingtonova obelisku, že z té výšky bude výrazně nápadně vidět, přestože správně by měla být neviditelná a splývá. Cokolím. No a pak je tady praktický problém, a to jsou ty řasy, kterými Donald Trump to vysvětluje, tyhle zásadní změny. Tak odborník na vodní prvky Auerhahn říká, že nátěr problém se zelenáním nevyřeší, že ta voda bude zelená dál, ať na dně bude růžová, červená nebo žlutá.
0: Jana Ciglerová nás vpravila do všech širších souvislostí. Za to moc děkuji a hezký den.
1: Pěkný den.

0: Posloucháte Radiožurnál v době návratů z prodlouženého víkendu a proto jsme zintenzivnili četnost zelené vlny.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehody na D10 a také na D1 u Koberovic. Na D10 z Turnova směrem do Prahy zpomalte za sjezdem na Bakov nad Jizerou. Na 51. a 5. kilometru řeší nehodu a tvoří se kolona. U další nehody zasahují za sjezdem na Nymburk na 41. kilometru. Tam blokují levý pruh. Se zdržením počítejte také za sjezdem na Hlavenec mezi 17. a 9. kilometrem. Na D1 z Brna ve směru do Prahy zpozorněte za sjezdem na Humpolec. Na 88. kilometru se zastavuje, pomaleji se pak jede až na 80.5. kilometr. Tam se utrhl karavan a skončil v odstavném pruhu, částečně zasahuje do pravého. Místem se tak projíždí dvěma zúženými pruhy, zdržíte se asi 20 minut. D1 ještě jednou směrem do Prahy, za sjezdem na Divišov houstne provoz od 40. kilometru. Nesouvisle se jede až do omezení na Šmejkalce, celé je to na také 20 minut. Na dálnici D11 z Hradce Králové směrem do Prahy zpomalte za sjezdem na Chlumec nad Cidlinou. Na 55. kilometru se brzdí do zastavení, následné koloně budete pokračovat na 48. kilometr. Tam překáží auto po nehodě v levém pruhu, zdržíte se čtvrt hodiny. A na tahu 35 z Liberce do Prahy nám hlásíte kolonu před omezením u Hodkovic nad Mohelkou. Od odbočky na Rádlo naberete 20 minut navíc. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Niall Horan dozněl, pojďme na sport. Fotbalová šance Liga dnes pokračuje 3 zápasy. Večer nastoupí ve skupině o titul Jablonec proti Hradci Králové a teď vás vezmeme na duely skupiny o umístění, takže konkrétně utkání Olomouc Bohemians sleduje David Nekvinda.
1: Nekončím. Hraje se 2. ze 3 nastavených minut druhého poločasu a stav je 0-2 z pohledu Sigmy Olomouc. No vzhledem k tomu, že první zápas Sigma vyhrála 3-1, tak v součtu toho dvojzápasu je stav vyrovnaný 3-3 a pokud nepadne v poslední minutě gól, tak se bude prodlužovat. Hosté se dostali do vedení ve 31. minutě, to se trefil Ristovsky, 61. pak dával druhý gól Matoušek, když z ničeho nic Bohemians odkopli z vlastní obrané poloviny. Matoušek se dostal k míči na hranici velkého vápna, dokázal se zbavit stopera Lurvinka a z pravé strany zakončit. Teď se domácí ještě hádají o pokutový kop na po zásahu na Jana Klimenta, rozhodčí Michal Panskýho, ale neodpískal. Kliment zůstává ležet na trávníku, možná se do toho vloží video. Každopádně v tuto chvíli 0-2 z pohledu Sigmy Olomouc. Pardubice hostí Karvinou, u toho je Otagu Tvěrt.
2: Teď právě kope Karviná penaltu. Je to Jakub Křišťan, který může svůj tým poslat do vedení. A Mandous chytá parádním způsobem. Vrhl se po tom míči doprava a nechal tam nohu, kterou vyrazil ten míč vysoko před sebe. Takže obrovská šance pro Karvinou dostat se do vedení v tomto zápasu, ale Aleš Mandous teď předvedl skvělý zákrok, zlikvidoval penaltu Jakuba Křišťana. Nebezpečí pro Pardubické ale ještě nemusí být zažehnané, protože hosté budou zahrávat v 90. minutě rohový kop. Zatím je to stále tedy 1-1, pardubičtí hodně nabuzení a hodně povzbuzení tou chycenou penaltou. Míč tam letí a vyboxovává ho Mandous a tohle už tanko zvládne. Takže pardubičtí teď přežili velmi těžkou situaci, kdy Křišťan měl šanci kopat penaltu a Aleš Mandous si dokázal zlikvidovat a tak v 90. minutě stále platí, že Pardubice hrají s Karvinou 1-1 a protože první zápas 2-1 vyhráli, tak při tomto výsledku by postupovali Pardubice. Z Pardubic Otagu Tvěrt, Radiožurnál.

0: Za potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
1: Špatně se řízené semafory, teď je to tady zablokované a čekáme na policii.
2: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
3: Se tady snaží za každou cenu dostat do daného pruhu, už půl kilometru před tím.
0: Nezapomínejme na pravidla zipování.
2: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost
0: a krátce před zúžením se řadí střídavě.
2: Zelená vlna Radiožurnálu.
0: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
2: Zelená vlna Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Blížící se mistrovství světa v ledním hokeji bude zároveň rozlučkou trenéra Radima Rulíka s národním týmem. Průběh turnaje můžete sledovat od 15. května v přímých přenosech na ČT Sport a ČT Sport Plus.
2: Radiožurnál 17 hodin. Zprávy a Jana Golda.
3: Fotbalisti Chorý a Douděra si za Slávy už nezahrají, dostali svolení k přestupu. Na podání elektronického daňového přiznání bez sankce zbývá posledních pár dní. Fotbalisti Jablonce přivítají v lize Hradec Králové a počasí zítra bude zataženo až oblačno, přehánky nebo déšť, později i bouřky a teploty až 22 stupňů.
4: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Fotbalisti Tomáš Chorý a Davide Douděra už si za Slávy po sobotních incidentech v nedohraném ligovém derby se Spartou nezahrají. Oznámil to předseda představenstva klubu Jaroslav Tvrdík. Podle něj byli oba hráči vyřazeni z kádru do konce sezóny a dostali svolení k letnímu přestupu. Tvrdík taky řekl, že klub do odvolání uzavře tribunu Sever a výtržníky potrestá doživotním zákazem vstupu na stadion. Po zápase se Tvrdík soupeři omluvil.
5: Za mě ta situace je prostě bezprecedentní. Předpokládám, že budeme předmětem přísného trestu a ta práce s tím davem ze strany naší bezpečnostní služby a našich bezpečnostních orgánů tak prostě nebyla zvládnutá. Cítím jenom hluboký smutek a lítost a stud před fotbalovou a slavistickou komunitou.
3: Tvrdík zároveň oznámil, že klub zahájí audit vlastní pořadatelské služby a bezpečnostních postupů na tribuně Sever. Ještě do úterý je možné bez pokuty podat elektronické daňové přiznání k dani z příjmu za loňský rok. Od středy totiž začnou podle finanční správy nabíhat sankce. A to u elektronicky podaných daňových přiznání, kdy lhůta pro podání uplynula 4. května. Jak vysoké pokuty hrozí, popisuje mluvčí generálního finančního ředitelství Patrik Madle.
6: Vzniká poplatníkovi povinnost uhradit pokutu za pozdní podání ve výši 0,05% stanovené daně za každý den prodlení. Nejvýše však 5% stanovené daně, respektive 300 000 korun. Pokuta se neplatí, pokud nedosáhne 1000 koruny.
3: S pomocí daňového poradce nebo advokáta se lhůta na podání daňového přiznání prodlužuje až do 1. července. Írán zaslal Spojeným státům prostřednictvím Pákistánu odpověď na nejnovější návrh o ukončení války. Oznámila to íránská státní agentura IRNA. Neuvedla ale, jak Írán odpověděl. Dosavadní jednání ztroskotala na sporech o Hormuzský průliv nebo obohacování uranu. V současnosti platí mezi Íránem a Spojenými státy příměří. Obě strany si ale stěžují na jeho porušování. Írán požaduje hlavně zrušení americké blokády svých přístavů, Spojené státy zase otevření Hormuzského průlivu. V Liberci dnes končí 6denní mezinárodní festival animovaných filmů Anifilm. Animátor Jan Klos na festivalu obdržel ocenění za celoživotní přínos animovanému filmu.
7: Na 25. ročníku festivalu mohli návštěvníci vidět více než 500 animovaných filmů, počítačových her i

0: David Nekvinda.
1: 2-0. Osmá minuta prodloužení, stále platí, že stav toho dvojzápasu je v součtu vyrovnaný 3-3, protože Bohemians Praha vedou v Olomouci 2-0. Pardubice hostí Karvinou, u toho je Otaku Tvěrt.
2: I tady nás čeká prodloužení, které začne za malou chvíli. Karviná tady vyhrála 2-1, v součtu je to 3-3 a bude se prodlužovat. Z Pardubic Otaku Tvěrt, Radiožurnál.
0: Česká hokejová reprezentace v posledním utkání před mistrovstvím světa prohrála se Švýcarskem 1-6. Po příletu ze švédských her zpět do Prahy dnes večer oznámí trenér Radim Rulík nominaci na světový šampionát. Ten začne ve Švýcarsku v pátek.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehody na D1 u Koberovic a zdržení před Šmejkalkou. Na D1 z Brna směrem do Prahy zpomalte za sjezdem na Humpolec. Na 88. kilometru se zastavíte, nesouvisle se jede na 80,5. kilometr. Tam po nehodě zůstal stát karavan. Navíc před malou chvílí na 84. kilometru narazila dodávka do osobního auta v levém pruhu. D1 ještě jednou směrem do Prahy opatrně za sjezdem na Divišov. Na 41. kilometru se zpomaluje, nesouvislá kolona pokračuje až na konec omezení na 22. kilometru, zdržení bezmála půl hodiny. Na D10 z Mladé Boleslavy směrem do Prahy zpozorněte za sjezdem na Českou Lípu. Na 45. kilometru se zastavuje, popojíždí se až na 41. kilometr, tam řeší nehodu dvou osobních aut v levém pruhu, zdržení 20 minut. Další zdržení pak čekejte před omezením u Brandýsa, tam se brzdí za sjezdem na Hlavenec na 16. kilometru, až na konec omezení na 9. kilometr je to na 20 minut. A omezení brzdí provoz na dálnici D4 z Písku a Strakonic směrem do Prahy. Kolonu čekejte od sjezdu na Obořiště ke sjezdu na Kytín mezi 31. a 21. kilometrem. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Zítra čekáme zataženo až oblačno, zpočátku přehánky nebo deště jen místy, postupně už na většině území a později místy i bouřky. Večer pak začnou srážky v Čechách ubývat. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů Celsia, na západě Čech kolem 16 a na horách většinou kolem 12 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový Radiožurnál s Michálou van Erne.
6: Za to vám děkuji, nedlouho po 17. hodině jsme spolu. Už zhruba za 3 roky by mělo Česko začít stavět vysokorychlostní tratě. Počítá s tím aktualizovaný plán ministerstva dopravy. O jaké úseky půjde, o tom vám dáme vědět za několik minut.
3: Víkendový Radiožurnál
7: a Michaela van Erne.

0: Také Tom Grennan, součástí víkendového radiožurnálu. Rok 2029. Právě tehdy plánuje Česko zahájit výstavbu vysokorychlostních železničních tratí. Během dalších 4 let by se mělo rozestavět hned několik úseků. Počítá s tím ministerstvo dopravy a jeho aktualizovaný harmonogram příprav vysokorychlostních tratí, který projednala vláda. Víc si o tom teď řekneme s Lucí Špetovou z domácí redakce. Dobrý den.
1: Hezký den.
0: Začněme prosím tím, odkud kam začne Česko vysokorychlostní tratě stavět.
1: Úplně první částí tratě s rychlostí až 320 km za hodinu bude Moravská brána. To znamená úsek Přerov-Ostrava. Úsek je dlouhodobě s přípravami nejdál. Dělníci začnou v roce 2029. Krátce na to by měla začít taky stavba trati z Brna směrem na Rakousko a Slovensko a taky z Prahy do Brna. Nejdřív úsek z Prahy do Světlé nad Sázavou. To by mělo přinést mimo jiné úlevu prvnímu koridoru, který už teď kapacitně nestačí. Zároveň by se měla začít stavět vysokorychlostní trať z Prahy na Ústí nad Labem a do Německa. Naopak přípravy dalších tratí zatím Česko neplánuje. Součástí koalice to v minulých měsících naznačovala. Jde o úseky z Prahy směrem na Hradec Králové a na Most. Jednoduše na to nebudou peníze.
0: A kolik to tedy bude stát? A ještě pod otázka, kde na to Česko vezme peníze?
1: To je jedna z věcí, kterou minulý týden kritizoval Nejvyšší kontrolní úřad, totiž, že stát neurčil zdroje financování. Úřad kontroloval ministerstvo dopravy a správu železnic od roku 2020 do loňského října. Podle ministerstva dopravy jsou ale závěry NKÚ dnes už překonané. Právě ten aktuální dokument se zmiňuje o možnostech financování ze zdrojů Evropské unie. Česko teď čeká, kolik peněz od Unie dostane. Jasněji by mělo být letos v létě nebo na podzim. A protože ty evropské peníze půjde použít na úseky evropsky významné, tedy hlavně mezistátní napojení, tak se Česko potřebuje domluvit na spojení s okolními zeměmi, vysvětluje ministr dopravy Ivan Bednárik za SPD.
2: Game changer v kofinancování je vlastně v tom, že se bude soutěžit mezi všemi členskými státy a tam, kde bude zájem vícero účastníků, tak se získávají lepší body.
1: Část těch vnitrostátních úseků by měl financovat taky soukromý sektor v takzvaných PPP projektech. Předpokládané náklady na páteřní síť vysokorychlostních tratí v Česku jsou zhruba 600 miliard korun.
0: A jaký přínos by měly vysokorychlostní tratě v Česku mít?
1: Stát si od toho mimo jiné slibuje zkrácení dojezdových časů, zvýšení kapacity dopravy mezi regiony a jejich lepší dostupnost, taky třeba pozitivní vliv na ekonomiku.
0: Tolik Lucie Špetová z domácí redakce. Moc děkuji za tento informační servis a přeji hezký den.
1: Naslyšenou.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Nehody na D1 u Koberovic a kolona před Šmejkalkou. Na D1 z Brna směrem do Prahy zpomalte za sjezdem na Humpolec. Na 84. kilometru se srazila dodávka s osobním autem v levém pruhu. Další nehodu řeší na 85. kilometru, tam je částečně blokovaný pravý pruh. Kolona od 88. kilometru je na asi 20 minut. Další zdržení čekejte za sjezdem na Divišov. Na 41. kilometru se zastavíte, kolona pokračuje na 22. kilometr na konec omezení zdržení bezmála půl hodiny. Na D10 z Mladé Boleslavy směrem do Prahy brzdí provoz omezení u Brandýsa. Za sjezdem na Hlavenec se zastavuje na 15. kilometru. Fronta popojíždí na konec omezení na 9. kilometr, zdržíte se okolo 20 minut. Na tahu 35 z Liberce do Prahy nám hlásíte kolonu před omezením u Hodkovic nad Bohelkou. Od odbočky na Rádlo naberete 20 minut navíc. A silnice 21 je mezi Mariánskými Lázněmi a Borem neprůjezdná. V Plané řeší nehodu motorky a osobního auta.
2: Je tady vrtulník na silnici, objízdná trasa jenom přes městečko, je tam zdržení.
1: Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Let's try love.
1: Kapela Picture This. V Evropské unii v posledních 10 letech stabilně roste počet trestných činů znásilnění a jiného sexuálního násilí. Vyplývá to z údajů unijního statistického úřadu Eurostat. Podle posledních dat lidé v roce 2024 nahlásili na policii více než 250 tisíc případů sexuálního násilí. Z toho téměř 100 tisíc tvořily trestné činy znásilnění. Těch meziročně přibylo o 7%. Teď to probereme s naší bruselskou zpravodajkou Zdeňkou Trachtovou. Dobrý den.
2: Hezký den.
1: Pojďme tedy k těm číslům. Zeptám se, ve kterých členských zemích je nárůst případů sexuálního násilí nejvýznamnější.
2: Tak ten nárůst byl v posledních letech každoročně o zhruba 7% všude napříč Evropskou unií. Co se týče absolutních čísel, tak v roce 2024 zaznamenali nejvyšší počet hlášených trestných činů sexuálního násilí a znásilnění Francie, Německo a Švédsko. Na druhé straně nejnižší počet těchto činů byl nahlášený na Kypru, Maltě či v Litvě, což je ale přirozeně do velké míry dané velikostí těchto zemí. V Česku lidé v roce 2024 nahlásili bezmála 1900 případů znásilnění. Pro srovnání, v podobně velké Belgii to byl víc než dvojnásobek, skoro 4800 případů. Ten počet hlášených případů sexuálního násilí, tedy mezi lety 2014 a 2024, stoupl o celkem 150%.
1: A čím je tento nárůst sexuálního násilí v Evropské unii způsobený?
2: Tak úřad Eurostat v té své nové zprávě uvádí, že ten nárůst trestných činů sexuálního násilí a hlášených na policii může prostě vypovídat i o větším povědomí veřejnosti a o lepších ochranných opatřeních v boji proti sexuálnímu zneužívání a sexuálnímu násilí. A to může právě podle Eurostatu ovlivnit do velké míry i tu rostoucí míru hlášení těchto případů.
1: Každý členský stát tyto trestné činy ve své legislativě definuje trochu jinak. Jak daleko jsou diskuze o sjednocení třeba definice znásilnění?
2: Tak tato debata je nyní v Evropské unii hodně aktuální. Naposledy minulý týden Evropský parlament vyzval Evropskou komisi, aby právě připravila novou legislativu a sjednotila tu definici znásilnění tak, aby byla stejná v celé Evropské unii. Ta definice by podle europoslanců měla být založená na jasném souhlasu se sexuálním stykem, tedy že pouze ano znamená ano. Europoslanci v tom usnesení konstatují, že mlčení, nedostatek odporu nebo minulý vztah s pachatelem, tak to rozhodně nelze vykládat jako souhlas.
1: Zjistila a zprostředkovala Zdeňka Trachtová. Moc děkuji a hezký den.
2: Naslyšenou.

0: květnu na vás v galerii Vinohradská 12 čeká výstava prací známé herečky Ivy Hitnerové. Přijďte se podívat a potěšit poetickými obrázky každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin do budovy Českého rozhlasu v Praze. Výstavu bude možné navštívit i v sobotu 16. května v rámci Dne otevřených dveří Českého rozhlasu. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie. Přehled zpráv a Jana Gulda.
1: Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace zahájila řízení se Slavií po sobotním pražském derby se Spartou, které kvůli výtržnostem domácích fanoušků zůstalo nedohráno. Vršovický klub se bude po šlágru druhého kola prvoligové nadstavby zodpovídat ze závažného porušení povinností pořadatele. Chuligáni mimo jiné na trávníku napadli několik hostujících hráčů. Zhruba 42% tuzemských dětí ve věku 6 měsíců až 5 let tráví u obrazovky mobilu nebo tabletu ve všední den víc než hodinu. 18% pak přes 2 hodiny denně. Víc než hodinu denně věnuje mobilu nebo tabletu celkem 82% předškoláků. Vyplývá to z letošního průzkumu agentury STEM mezi víc než 1000 rodičů. Izraelské útoky v pásmu Gazy nepřežili nejméně 3 lidi, oznámili to tamní zdravotníci. Mezi mrtvými je i šéf kriminální policie města Khan Yunis a jeho zástupce. Podle agentury Reuters Izrael v poslední době zesílil útoky právě na představitele Hamásem vedené policie. Izraelská armáda informace nekomentovala. A stovky hudebníků se dnes setkali na každoročním festivalu akordeonu ve městě Bled u Bledského jezera na severozápadě Slovinska. Pro návštěvníky hrají ve skupinkách i samostatně. Festival letos už po 13. oslavuje slovinskou lidovou hudbu a akordeon jako zásadní součást slovinské kultury. Sport. Fotbalisti Olomouce po výhře 3-1 v Praze hrají odvetu s Bohemians v play-off o umístění v šancelize. Zápas vidí David Nekvinda.
2: Sigma Olomouc postupuje dál, protože sice prohrála v základní hrací době 0-2, ale v závěru následného prodloužení se trefil Jáchym Šíp, takže sice Olomouc prohrála ten druhý zápas 1-2 v součtu, ale porazila Bohemians Praha 4-3 a postupuje tedy dál. Pardubice hostí Karvinou a u toho je Otagu Tvirt.
3: 114. minuta utkání, Karviná vede 3-1, v součtu obou zápasů vede tedy celkově 4-3 a pokud výsledek skončí takto, dál půjde Karviná. Z Pardubic Otagu Tvirt, Radiožurnál.
1: A v 6:30 Jablonec ve skupině o titul přivítá Hradec Králové.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehody na D1 u Koberovic a zdržení před Šmejkalkou. Na D1 z Brna ve směru do Prahy zpomalte za sjezdem na Humpolec. Na 7. kilometru se zastavuje, následná fronta pokračuje na 84. kilometr. Tam řeší nehodu dodávky a osobního auta v levém pruhu. D1 směrem do Prahy zpomalte za sjezdem na Vlašim. Na 49. kilometru se poprvé zastavíte. Nesouvisle se pak jede až k omezení na Šmejkalce na 22. kilometr zdržení asi 40 minut. Na D10 z Mladé Boleslavy směrem do Prahy počítejte se zdržením za sjezdem na Hlavenec. Na 16. kilometru se zastavuje, kolona pokračuje na konec omezení na 9. kilometr, celé je to na bezmála půl hodiny. Na D11 z Hradce Králové směrem do Prahy počítejte se silným provozem od sjezdu na Městec Králové ke sjezdu na Pečky mezi 50. a 35. kilometrem. Na tahu 3 z Tábora směrem do Prahy se zdržíte v omezení u Votic asi čtvrt hodiny před Olbramovicemi. A v Praze opatrně v Dobříské směrem z centra za Zlíchovským tunelem řeší nehodu dvou osobních aut a už se tvoří kolona. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra čekáme zataženo až oblačno, zpočátku přehánky nebo deště jen místy, postupně už na většině území a později místy i bouřky. Večer pak začnou srážky v Čechách ubývat. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů Celsia, na západě Čech kolem 16 stupňů a na horách většinou kolem 12. Tolik zprávy. Ve víkendovém Radiožurnálu je s vámi Michaela van Erne.
6: Čeká nás výlet do Přerova za pracovníky letních koupališť, kteří se připravují na novou sezonu, ale tato výprava má ještě svůj čas. Ze všeho nejdřív je tu Marek Ztracený.
4: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
4: I o víkendu.

0: Marek Ztracený dozněl s vámi Radiožurnál s další informací. Chudinské čtvrti jsou obvykle spojené s chudobou, špatnou hygienou a celkově těžkými životními podmínkami. V největším městě Jižní Ameriky, São Paulo, ovšem existuje výjimka. Favela, která se stala inspirací, a to nejen pro chudinské komunity. Jmenuje se Vila Nova Esperanza, tedy Nová naděje, ale známá je spíš jako zelená favela.
1: Na první pohled je tohle úplně běžná favela, hodně odpadků, hodně psů, kteří vítají ve Třelce nečekané návštěvníky, spousta neomítnutých cihlových budov, nalepené jsou jedna na druhou jako vlaštovčí hnízda, ale přece je Vila Nova Esperanza něčím výjimečná. Naznačuje to třeba vstup do místního parku.
2: Aquí es un parque, Aha.
1: Tohle je opravdu velká výjimka, že se můžete ve favele sebrat a jít se projít do zeleně a nechat veškerý ten beton, cihly a stres a tlak každodenního života za sebou.
3: V roce 2006 jsem zjistila, že se úřady snaží všechny rodiny odsud z favely Vila Nova Esperanza vystěhovat. Zjistila jsem, že je tady chráněná oblast a že podle nich obyvatelé favely zdejší životní prostředí znehodnocují.
4: Říká Maria, kterou tu každý oslovuje přes dívkou Lia Esperanza. Rozhodla se, že místo toho, aby se museli vystěhovat, stanou se místní obyvatelé součástí řešení. Začala s ekologickým vzděláváním a zaváděním udržitelných prvků. Tím ústředním je zahrada, kde si teď místní pěstují své vlastní jídlo.
1: Zdraví nás José Antonio, který zrovna trhá hlávkový salát a nakládá ho na kolečko. A my s Liou se svažitým terénem vydáváme mezi záhonky.
3: Tohle je maniok. Rostou nám tu také léčivé rostliny. Dýně, červená řepa, ale hodně tu vidíš základní zeleninu, jako rajčata, špenát, kapustu. Tady je banánovník. Sázíme rostliny pořád dokola, aby nám jídlo nikdy nedošlo. Tady dávej pozor, ať neuklouzneš.
4: Suroviny ze zahrady využívá i komunitní kuchyně, která místním vaří dostupné obědy. Elektřinu si tu řada rodin vyrábí solárními panely, recyklují tu oblečení, dávají tím vším práci vlastním lidem a úřady už jim sem zavedly i vodovod nebo kanalizaci. Přesto riziko vystěhování zdejší lidé zatím zcela neodvrátili. Celý příběh zelené favely si můžete poslechnout v pořadu Za obzorem. Ten vysílá Český rozhlas Plus v neděli o 1:30 odpoledne. Později ho najdete v podcastových aplikacích. Z favely Vila Nova Esperanza v São Paulo, Jan Kaliba, Radiožurnál.

0: Po skupině No Doubt jsou tu informace pro řidiče od Tomáše Kolmistra.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Zdržení na D1 před Šmejkalkou a také na D10 u Brandýsa. Na D1 z Brna směrem do Prahy zbystřete za sjezdem na Vlašim. Na 49. kilometru se zastavíte, nesouvislá kolona pokračuje až na za Šmejkalku. Na 22. kilometr zdržení asi 40 minut. Na D10 z Mladé Boleslavy směrem do Prahy zpomalte za sjezdem na Tuřice. Na 21. kilometru se zastavuje, následně budete popojíždět na konec omezení na 9. kilometr, zdržíte se asi půl hodiny. Na D4 ze Strakonic a Písku směrem do Prahy opatrně za sjezdem na Dobříš jih. Na 31. kilometru se najíždí do kolony, to se nesouvisle sune až na konec dálnice za Jíloviště, celé je to na bezmála půl hodiny. A v Praze v Dobříské směrem do centra řeší nehodu za Zlíchovským tunelem, kolona ze Strakonické je už od závodiště. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: kapela Čechomor. Provozovatelé koupaliště začali venkovní plavecké areály připravovat na letní sezónu. Pospíchají, otevřít chtějí většinou do měsíce. Třeba v Přerově upravují dosluhující 25-metrový bazén letos naposledy. Příští rok ho město nechá kompletně opravit. A právě o tom vám teď řekneme podrobně.
1: Ty problémy nastávají každoročně tím, že ten bazén je dlážděný, takže odskakují kachličky po zimě, tak je potřeba je znovu přichytit, tak aby vydržel celou sezonu.
2: Ukazuje mi u venkovní 25 Petr Kouba, jednatel společnosti Sportoviště Přerov. Vytmelit a zpevnit je potřeba taky odtokové kanály.
1: Tyto stavební úpravy jsou pochopitelné a jsou každoroční s ohledem na stáří tohoto plaveckého areálu.
3: Aleš nakládal. Strojník.
4: S kuličkami přijel do areálu, kde jsou dva beach volejbalové kurty. Je tady nádherný, krásný písek, nicméně je spousta nečistot. Co to pro vás znamená?
3: Jasně, jarní práce, udržba, všechno vyčistit prostě. Dát to dokupy, plevel vytrhat, písek vyčistit, plno práce.
2: Přípravy zahájili i v sousedním Lipníku nad Bečvou. Na dně 50-metrového bazénu právě pracuje s kartáči na dlouhých násadách parta Františka Janošce.
5: Pustíme tady vodu. No, vezmu kartáče a čistíme.
2: Jen do rozjezdu nové sezóny technické služby letos investují 500 000 korun. Potvrzuje ředitel Václav Zatloukal.
6: Tady vidíte novou atrakci, kterou připravujeme na letošní sezónu. Je to nafukovací trampolina o rozměrech 6x10 metrů.
2: Co rekreanti, návštěvníci areálu, letos musí počítat s nějakým navýšením?
6: Ceny nebudou navýšeny, budou stejné jako v loňském roce, takže já doufám, že v tomhle ohledu budou spokojení.
2: Ceník vstupného zůstává stejný i na koupališti v Přerově. Naopak v Hranicích základní vstupné zdražují o 20 korun, ze 110 na 130 korun. Z Přerovska Lenka Kratochvílová, Radiožurnál.

0: podcast Radiožurnálu.
1: Dirigent Petr Popelka se loučí se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu. Ty ještě spolu ale zahrají letošní ročník Pražského jara. Co všechno se během jeho působení u rozhlasových symfoniků změnilo? Jak se buduje vztah mezi dirigentem a orchestrem a co z něj zůstává po odchodu? Petr Popelka bude hostem Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: the one.
1: Zelená vlna radiožurnálu.
2: To je moderní call centrum s nepřetržitým provozem.
1: Tisíce aktivních zpravodajů.
2: Moderní systém pro okamžité zpracování informací.
1: A hlavně přesnější a rychlejší dopravní zprávy.
2: Ráno každých 15 minut, přes den každou půl hodinu.
1: Pomozte nám i vy hledat lepší cestu.
2: 800 553 553.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
3: Dnes večer v České televizi.
4: ČT1. Malý Zhorác a kapitán Vašátko na stopě vraha Stopařky. David Matásek a Viktor Preis v detektivním filmu Případ pro rybáře. ČT2. Pohádkový život sobeckého lékaře ukončí jediný telefonát. Alan Delon v hlavní roli thrilleru Plyšový medvídek. A ČT Art uvede portrét světově proslulé kanadské zpěvačky v premiérovém hudebním dokumentu Celine Dion – Zrození hvězdy. Nedělní večer s Českou televizí.
5: Radiožurnál, 18 hodin. Čas, kdy začínají hlavní zprávy.
6: Reprezentanti chorí s Douděrou po nedohraném derby končí ve Slávii. Na Kanárských ostrovech pokračuje evakuace cestujících z lodi, kde se objevila nákaza hantavirem. Čeští hokejisti prohráli v posledním zápase před mistrovstvím světa se Švýcarskem 1-6. Na dálnici D1 před Šmejkalkou směrem do Prahy počítejte s kolonou. A počasí zítra bude zataženo až oblačno, přeháňky nebo déšť, později i bouřky a teploty až 22 stupňů. Je neděle 10. května. Dobrý večer. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
6: Fotbaloví reprezentanti Tomáš Chorý s Davidem Douděrou skončí ve Slávii. Jde o reakci na vyloučení obou hráčů ve včerejším derby v Šancelize proti Spartě, které se kvůli výtržnostem domácích příznivců nedohrálo.
7: Oba dva dostali souhlas k přestupu v letním přestupním období. Takovéto hráče prostě ve Slavii nechceme. Ani jeden z nich už ze Slavii Praha nenastoupí.
8: Řekl šéf vršovického klubu Jaroslav Tvrdík v podcastu Odbor přátel Slavie s tím, že u obou hráčů nešlo o ojedinělé excesy. Tvrdík taky oznámil první doživotní zákaz vstupu do Edenu pro fanouška, který po vběhnutí na trávník napadl golmana Sparty Surovčíka. Trest slávisté dostanou i za to, že příznivci házeli do sektoru fanoušků Sparty Světlice.
9: A létají, pozor, Světlice i do spartianského kotle. No tak to jsou ohavné okamžiky, které sledujeme.
10: Pokud jde o finanční trest, tak může být až 10 milionů korun. Připadá v úvahu samozřejmě i uzavření stadionu, účast dalších utkání bez diváků, kontumace i odebrání bodu.
8: Řekl Jiří Macner, předseda disciplinární komise Ligové fotbalové asociace, která o osudu sobotního derby a trestech rozhodne v úterý. Lukáš Michalík, Radiožurnál.
6: Írán zaslal Spojeným státům odpověď na americký návrh na ukončení války. Vyplývá to z informací íránských státních médií. Odpověď se podle nich soustředí na ukončení bojů, které by mělo předcházet diskuzi o dalších sporných tématech. Washington to zatím nekomentoval. V minulosti ale odmítl oddělení otázky míru od požadavku na zastavení íránského jaderného programu.
11: Iránská agentura IRNA bez větších podrobností uvedla, že odpověď na jednostránkový Trumpův návrh obsahuje hlavně výzvu ke klidu zbraní na moři. Jednání, která zprostředkovává Pákistán, předtím ztroskotala třeba kvůli sporům o jaderném programu anebo pokračující americké blokádě íránských přístavů. Americký prezident Trump tento týden vzkázal, že pokud Irán jeho návrh nepřijme, obnoví bombardování. Klid zbraní podle něj ale teď platí. Navzdory tomu pokračují menší incidenty. Kuvajt a Spojené arabské emiráty uvedly, že v neděli museli zneškodnit několik íránských dronů. Jiří Kordík, Radiožurnál.
6: Repatriační letadla převáží do celého světa cestující z výletní lodi, kde se začal šířit nebezpečný hantavirus. Loď zakotvila dnes nad ránem u španělského ostrova Tenerife. Z 6 potvrzených případů nákazy na palubě 3 lidi zemřeli. Zdravotníci a vojáci přepravují cestující na břeh po malých skupinách a hned je odvážejí na letiště. Na palubě bylo skoro 150 lidí ze 23 zemí světa.
12: Z ostrova Tenerife už odleteli viaceré repatriačné lietadlá. Okrem domácich Španielov, ktorí už medzičasom aj pristáli v Madride, sú vo vzduchu lietadlá smerom do Francúzska, Kanady a Holandska, na palube s Nemcami, Belgičanmi a Grékmi. Nasledovať teraz budú odlety britského, írskeho a tureckého lietadla, ktoré sú na ploche letiska v Tenerife pripravené.

0: oproti předchozím dnům bez takzvaného příměří je, že ruská armáda neodpaluje balistické rakety ani naváděné letecké pumy a Ukrajina neútočí na petrochemickou infrastrukturu v hloubi ruského území. Rusko dál trvá na tom, že podmínkou mírových rozhovorů mezi Moskvou a Kyjevem je stažení ukrajinské armády z Donbasu. To Kyjev rozhodně odmítá. Z Ukrajiny Lubomír Smatana, Radiožurnál.
1: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
2: Víme, co se děje u vás.
3: Rodiny přeživších si dnes připomněly v Letech u Písku oběti romského holokaustu. V táboře kvůli špatným hygienickým podmínkám a nemocem zemřelo 330 dětí i dospělých. V květnu 1943 odjelo z tábora v transportech víc než 400 lidí, a to do koncentračního tábora v Osvětimi. Většina z nich tam zemřela.
4: U nás doma se o tom vyprávělo o tom otec nám. Od svých 8-9 let jsem s ním pravidelně každý rok jezdil do Osvětimi, jezdím až do dneška. Vozím tam svoje děti, vnuky.
5: O svém otci vyprávěl hostům na setkání mimo jiné Rudolf Murka. Podle předsedkyně výboru pro odškodnění romského holokaustu Jany Kokyjové je třeba takové zkušenosti připomínat mladým generacím.
6: Je to především závazek vůči obětem. Zapomenout na ně je cesta k tomu to zopakovat. Je to vlastně jako kdyby umřeli po druhý.
5: Část hostů se dnes zastavila i na nedalekém hřbitově v Mirovicích, kde jsou pochovány dětské oběti leckého tábora. Z Letů u Písku Michal Bělský, Radiožurnál.
3: Silničáři v noci uzavřou část dálnice D1 ve středních Čechách. Od půlnoci až do 3 ráno bude dálnice ve směru na Prahu neprůjezdná, a to mezi sjezdem 41 na Šternov a sjezdem 34 na Ostředek. Ředitelství silnic a dálnic o tom informovalo na svém Facebooku. Silničáři budou v úseku odstraňovat následky nehody kamionu. Objízdná trasa povede přes Benešov. Zoologická zahrada ve Dvoře Králové nad Labem oslavila 80 let od otevření. Dnes taky zpřístupnila nový pavilon nosorožců, ve kterém může žít až 20 zvířat. Je součástí 16-hektarového rozšíření areálu s názvem Safari Jih.
7: Od rána tam chodí spousta lidí, skupiny aspoň po 25, po 30.
8: Popisuje ošetřovatel nosorožců Tomáš Pavlásek a dodává, že nový pavilon má řadu výhod jak pro personál, tak pro samotná zvířata.
7: A je to bezpečnější všechno, že ho nedáváme tam ruce. Mají tam naležení vlastně tu štěpku, že ho mají to tam ječí.
8: Celý areál safari jejich by měl být hotový v roce 2028, říká mluvčí safari parku Michal Šťastný.
9: Pokračovat budeme stavbou vyhlídkového mostu, který vlastně oddělí klasickou část zoo od právě toho safari jejich, a v jeho sousedství bude probíhat koridor, kterým budou nosorožci právě z tohoto pavilonu procházet do safari jich.
8: Spolu s nosorožci budou součástí nového areálu i bůvoli, zebry nebo další kopytníci. Z Dvora Králové nad Labem Tomáš Lerinc, Radiožurnál.
10: Sport. Hokejová reprezentace prohrála poslední zápas švédských her se Švýcarskem 1-6. O vysoké prohře v závěrečném utkání před mistrovstvím světa mluví útočník Jiří Černoch.
11: Zápas blbec, no. Pro nikoho si myslím, že to nebyl hezký zápas, a my jsme tam hráli na tom ledě, my jsme pod tím podepsaný, takže bohužel, ale musíme to hodit za hlavu a možná lepší se to stalo teď.
10: Čeští hokejisté právě teď letí ze Švédska do Prahy. V 19.30 by měla odstartovat tisková konference, na které kouč národního týmu Radim Rulík oznámí nominaci na mistrovství světa ve Švýcarsku. To začne v pátek. A fotbalisté Jablonce za necelou půl hodinu přivítají v ligové skupině o titul Hradec Králové. V play-off o umístění prošla do finále Olomouc, která sice podlehla Bohemians 1-2 po prodloužení, ale v součtu s úvodním duelem vyhrála 4-3. O sedmé místo v lize si Hanáci zahrají s Karvinou, která vyhrála 3-1 po prodloužení v Pardubicích a smazala tak jednogólové manko z prvního zápasu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Kolona na D1 před Šmejkalkou a také na D10 u Brandýsa. Na dálnici D1 z Brna ve směru do Prahy zpomalte za sjezdem na Divišov. Na 41. kilometru se zastavíte, kolona pokračuje na 22. kilometr, nakonec omezení zdržíte se bezmála půl hodiny. Na D10 z Mladé Boleslavy směrem do Prahy zbystřete za sjezdem na Tuřice. Na 20. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje nakonec omezení na 9. kilometr, naberete 30 minut navíc. Silnice 21 mezi Mariánskými Lázněmi a Borem zůstává v plané neprůjezdná. Řeší tam nehodu motorky a osobního auta, dá se to obět přes město. A v Praze v Dobřížské směrem do centra řeší nehodu dvou osobních aut hned za Zlíchovským tunelem. Kolona se táhne už ze Strakonické od závodiště, celé je to na půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám.

0: najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci začne pršet a ochladí se na 12 až 8 stupňů, na jihu Moravy bude 15 až 12. Zítra čekáme zataženo až oblačno, zpočátku přehánky nebo déště místy, postupně už na většině území a později místy i bouřky. Večer pak začnou srážky v Čechách ubývat. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na západě Čech kolem 16 a na horách většinou kolem 12. Tolik hlavní zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál s Michálou van Erne.
2: A samozřejmě přeju krásný den, respektive večer, maminkám u příležitosti Dne matek, protože díky vám jsme, vaše esence žije s námi, v srdci je nosíme. Takže pro vás, maminky, přání všeho nejlepšího mám a děkuju.
0: Víkendový radiožurnál
3: a Michaela van Erne.

S vámi je Radiožurnál s další informací. V Česku se ročně stane několik tisíc dopravních nehod s dětmi. Kde dětem hrozí největší nebezpečí? Právě tím se budeme zabývat podrobněji za chvíli.

0: Každoročně se v Česku stane přibližně 5 000 dopravních nehod, při kterých jsou zraněné děti do 15 let. Vyplývá to z dat týmu silniční bezpečnosti. Největší riziko podle statistik hrozí dětem ve chvíli, kdy jedou jako spolucestující v autě. Tým silniční bezpečnosti upozorňuje také na nehody na parkovištích nebo v obytných zónách.
1: Zmiňuje třeba kolize při couvání. Taková se stala například loni v únoru nedaleko školy v Prosiměřicích na Znojemsku, kde řidič při couvání srazil malé dítě. Popisoval tehdy policejní mluvčí Petr Vala.
2: Po nehodě zůstalo zaklíněné pod vozidlem. Naštěstí rychlou pomoc poskytl náhodný svědek, kdy se za pomocí heveru podařilo dítě ještě před příjezdem složek integrovaného záchranného systému vyprostit.
1: Právě jako chodci jsou děti nejzranitelnější. Podle pražského koordinátora BESIPu Oldřicha Kasla by si řidiči měli dávat pozor hlavně v místech, kde se dá pohyb dětí předpokládat.
3: Když já sám jedu po parkovišti a vidím, že okolo auta pobíhají děti nebo se nakládají, tak dám nohu z plynu, zpomalím a čekám, že z té mezery mezi těma autama opravdu nikdo může vyběhnout. To dítě není vidět, protože sami, když si vlastně sednete do auta, kouknete do zpětného zrcátka, tak vidíte jenom pozadní stěrač.
1: Loni ale za tyto nehody většinou nemohl řidič, popisuje mluvčí policie Violeta Siřišťová.
4: U srážek s dítětem jako chodcem šlo nejčastěji o případy nezaviněné řidiče, kterých bylo 326 a o nedání přednosti dítěti na vyznačeném přechodu pro chodce, což jsme evidovali v téměř 150 případech.
1: Na pohyb mezi auty by měli rodiče připravit i děti, říká Markéta Novotná z týmu silniční bezpečnosti.
5: Jak vlastně se na parkovištích pohybovat, že tam nemohou běhat a co tak znamená vlastně, když se například rozsvítí červená světla na vozidle anebo když se rozsvítí to jedno bílé.
1: Častěji pak děti zažijí nehodu jako cestující v autě. Tam rozhoduje, jestli je dítě dobře připoutané, říká Markéta Novotná z týmu silniční bezpečnosti.
5: Stále se setkáváme s tím, že nejsou děti v autosedačkách, nejsou v protisměrných sedačkách, anebo ku podivu i v té sedačce sedí, ale nejsou tam upoutané.
1: Rodiče podle Novotné chybují i při instalaci autosedačky.
5: Mají relativně nový systém Isofix, který si domnívají, že stačí jenom zacvaknout, ale aby ta sedačka správně byla uchycená, musí se vlastně ještě dotáhnout, to znamená opravdu ji zapasovat do toho automobilového sedadla.
1: Děti by podle Novotné neměly jezdit v autosedačkách z druhé ruky, které můžou být z auta po nehodě. Sára Adamcová, Radiožurnál.

0: Bývalý polský ministr spravedlnosti uprchl z Maďarska do Spojených států. Také k tomu získáte podrobnější informace ve zprávách v půl. Do té doby Petr Habka.
1: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

ja však znám tu lest. Ach, krásko, skřetěž i mi víč.

0: 18 hodin 30 minut. Zprávy má Jana Golda.
1: Vedení fotbalové asociace chce změnit pravidla pro vstup fanoušků na stadiony Šance ligy. Reaguje tak na nedohrané včerejší derby mezi Slaví a Spartou. V jehož závěru vtrhli domácí fanoušci na hřiště, napadli tři hráče Sparty a do sektoru hostujících příznivců házeli zakázanou pyrotechniku. Starší rodinné domy v České republice v prvním čtvrtletí zdražily meziročně o 9%. Metr čtvereční se tak v průměru prodával za 45 tisíc korun. Meziročně ceny starších rodinných domů vzrostly prakticky ve všech sledovaných městech. Nejrychleji tomu bylo v Plzni a Praze, výrazně domy zdražovaly i v Hradci Králové a Olomouci. Vyplývá to z analýzy realitní platformy fairmakléři.cz. Bývalý polský ministr spravedlnosti Zbigniew Ziobro uprchl z Maďarska do Spojených států, informovala o tom polská televizní stanice Republika. Ve své vlasti je Ziobro stíhaný kvůli podezření z korupce, z pronevěry a zneužití pravomocí. Minulý rok získal politický azyl od bývalého maďarského premiéra Viktora Orbána. Nový premiér Péter Maďar ale prohlásil, že Maďarsko už nebude chránit osoby stíhané v cizině a že politiky vydá. A přibližně po 40 letech se na kamenný most v Dolním Újezdě na Svitavsku vrátí sochy svědců. Kameníci dělají jejich repliky a v příštím roce po opravě mostu je tam nainstalují. Řekl to nezávislý starosta Miloš Vrabec. Sochy Josefa, Václava, Vojtěcha a Jana Nepomuckého obec sundala z mostu v 80. letech minulého století, protože se jedna z nich rozbila a nechtěla, aby se poškodili i ty ostatní. Sport. Fotbalisti Jablonce hrají v ligové skupině o titul s Hradcem Králové. Stav a čas zná Pavel Petr.
2: Aktuálně se hraje druhá minuta utkání. Stav je nerozhodný 0-0. Z Jablonce Pavel Petr, Radiožurnál.
1: V play-off o umístění postoupila do finále Karviná. Pardubice porazila v odvetě 3-1 po prodloužení a celkově vyhrála 4-3. Dál prošla i Olomouc, která sice prohrála s Bohemians 1-2 po prodloužení, ale v součtu s úvodním zápasem vyhrála 4-3.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zdržení na D1 před Šmejkalkou a nebezpečí na D5 u Tachova. Na D1 z Prahy směrem do Brna opatrně za sjezdem na Vlašim. Na 42. kilometru se zastavuje, fronta se nesouvisle sune na Šmejkalku. Na 23. kilometr zdržíte se bezmála půl hodiny. Na D5 z Rozvadova směrem do Plzně zbystřete za sjezdem na Tachov. Na 131. kilometru leží deska v pravém pruhu a náhle se vybočuje. Na D10 z Mladé Boleslavy směrem do Prahy zpomalte za sjezdem na Tuřice. Na 19. kilometru se zastavíte, následná fronta pokračuje na konec omezení na 9. kilometr, zdržení půl hodiny. A ještě Praha v Novopatské směrem na Černý most opatrně ve sjezdu na Pražský okruh, zatáč se tam zasahují u nehody motorky.
5: Je to teda se zraněním a asi vážný zraněním, teďko na místo přijela příští akorát záchranka, momentálně se projíždí, ale s opatrností.
4: Na jižní spojce směrem na Černý most řeší nehodu před Europarkem, je blokovaný pravý pruh a kolona je na 20 minut. A v Dobříské směrem do centra řeší nehodu za Slíchovským tunelem, kolona ze Strakonické je už od závodiště. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme zataženo až oblačno. Zpočátku přehánky nebo déšť, jen místy, postupně už na většině území a později místy i bouřky. Večer pak začnou srážky v Čechách ubývat. Nejvyšší teploty zítra 17 až 22 stupňů Celsia, na západě Čech kolem 16 stupňů a na horách většinou kolem 12. Tolik zprávy. Ve víkendovém Radiožurnálu je s vámi Michála van Erne.
0: A bude také Declan J. Donovan jako první z hudby po půl sedmé. Hezký večer.
3: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
3: I o víkend.

Další zastávka víkendového radiožurnálu je následující. Vezmeme vás na prohlídku zámku Slezské Rudoltice a ne tak ledajakou. Zavedeme vás do nového sálu Kuriozit a také do Venušina sálu. Jaké exponáty skrývají? Dozvíte se za chvíli.

0: Posloucháte Radiožurnál, to byla L. King. Dva nové sály se stovkami nových exponátů si teď můžete prohlédnout na zámku Slezské Rudoltice na Bruntálsku. Exponáty dokreslují pestrý příběh bývalého majitele hraběte Alberta z Hodic. Podivínský šlechtic se věnoval třeba alchymii a také sběru nejrůznějších kuriozit. I proto je jeden ze sálů nepřístupný dětem.
1: Pak přecházíme do Indie, tady ve vitrínách máme nějaké indické předměty, dýky, masky.
2: Tomáš Zemba mě vzal do nových sálů, kde je i nová expozice.
1: To je Venušin sál, to jsou kuriozity jenom pro dospělé.
2: Hrabě Albert a jeho manželka Sofie byli údajně veselější povahy a měli tady i vlastní harem a údajně pořádali hry takového lehtivějšího charakteru.
1: Proto jsme se tím inspirovali. Třeba tady vidíte krásné čínské sošky, které znázorňují akt samotný. Každopádně toto údajně se dávalo novomanželům, aby se inspirovali, co mají v noci dělat.
2: Kastelán Tomáš Zemba mi ukazuje další předměty, tentokrát z Japonska, a poselství mají podobné.
1: Destičky z kosti, na které jsou opět namalované akty, různé polohy, to se taky v Japonsku dávalo novomanželům. No a tady ty krásné žetony, zase jsou tam vyznačené polohy různé, a to se ve starém Římě s nima platilo v nevěstincích.
2: Po stěnách jdou vidět jakési ornamenty. Ty jste vzali z historických fotografií nebo?
1: Historické fotografie se vůbec žádné nedochovaly, takže jsme tak spíš podle popisu, které se jakž takž dochovaly, ale fotografie nebo malůvky žádné, takže jsme spíš podle toho.
2: Druhý kabinet kuriozit už je přístupný všem. Zámek získal od dárců předměty z Orientu, ale třeba i zhruba 90 milionů let staré skameněliny. Zámek na zimu nezavírá a domluvit prohlídku jde prakticky kdykoliv. Ze Slezských Rudoltic Adam Tomáš, Radiožurnál.

až zasnou světla poslední, tak rychle, než se rozední.

0: To byl Petr Perk. Za chvíli zahrajeme na sportovní notu. Fotbalisté Jablonce hrají v ligové nadstavbě o čtvrté místo v tabulce proti Hradci Králové. Aktuality doplníme, ale ze všeho nejdřív je tu zelená vlna Tomáše Kolmistra.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Kolona na D1 před Šmejkalkou a také na D10 u Brandýsa. Na D1 z Brna ve směru do Prahy opatrně za sjezdem na Vlašim. Na 42. kilometru se zastavíte, následná kolona se nesouvisle sune na 23. kilometr s držení asi půl hodiny. Na D10 z Mladé Boleslavy směrem do Prahy brzdí provoz omezení u Brandýsa. Za sjezdem na Hlavenec se zastavuje na 17. kilometru, fronta popojíždí na konec omezení na 9. kilometr, zdržíte se okolo 30 minut. Na D11 z Hradce Králové směrem do Prahy počítejte se silným provozem od sjezdu na Kolín ke sjezdu na Lysou nad Labem mezi 39. a 18. kilometrem. Silnice 21 mezi Mariánskými Lázněmi a Borem zůstává v plané neprůjezdná. Odklízejí tam následky nehody motorky a osobního auta, dá se to obět přes město. Na silnici 3 z Tábora směrem do Prahy počítejte se zdržením za Oldřichovcem. V omezení před Olbramovicemi naberete asi 20 minut navíc. V Praze v Dobřízké směrem do centra stále řeší nehodu za Zlíchovským tunelem. Projíždí se tam pouze levým pruhem, kolona ze Strakonické od Lahovického mostu už je na asi půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v celou.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: V posledním utkání druhého kola ligové nadstavby skupiny o titul nastoupili fotbalisté Jablonce proti Hradci Králové. Zápas je přímým soubojem o čtvrté místo, na němž mají Severočeši na Hradec dvoubodový náskok. Detaily teď přidá Pavel Petr.
1: 20. minuta utkání, stav zatím nerozhodný 0-0, o Poznání aktivnější jablonečtí fotbalisté, kteří na rohové kopy vedou 3-0. V posledních okamžicích se ale musí bránit, hodně aktivně je tam hostující Vlkanová, také Darida, který rozdává míče svým spoluhráčům. A zatím chybí nějaká střela na branku, která by znamenala nebezpečí ať už pro domácího Hanuše nebo pro hostujícího Zadražila. 21. minuta, stav utkání nerozhodný 0-0. Z Jablonce nad Nisou, Pavel Petr, Radiožurnál.

0: Základní část fotbalové ligy ovládla suverénně pražská Slavia.
1: To nejdůležitější je ale na programu až teď.
0: Nadstavba fotbalové ligy na Radiožurnálu.
1: Buďte díky našim reportérům u všech zápasů.
0: Klíčové duely nabízíme tradičně v přímých přenosech.
1: Kromě toho pravidelné živé vstupy v reportérském kolečku
0: nebo pozápasové reportáže.
1: Nadstavba fotbalové ligy na Radiožurnálu.
0: Ve vysílání po celý květen.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.

0: Fotbalové Slávii hrozí za výtržnosti v derby i odebrání bodů. Poslouchejte zprávy.
1: Den otevřených dveří Českého rozhlasu v Praze na Vinohradech. V sobotu 16. května. Komentované prohlídky vysílacích studií, setkání s moderátory, koncerty živé hudby nebo výstava obrazů herečky Ivy Hitnerové. Časové vstupenky komentovaných prohlídek si rezervujte na telefonním čísle 724 341 611. Více na www.rozhlas.cz/dod.
0: Radiožurnál 19 hodin. To je čas zpráv a Jany Guldy.
2: Disciplinární komise v úterý oznámí verdikt k výtržnostem na včerejším derby pražských S. Skoro 2/3 malých dětí tráví u mobilu alespoň hodinu denně. Fotbalisti Jablonce hrají v lize s Hradcem Králové. Na dálnici D1 před Šmejkalkou směrem do Prahy počítejte od 41. kilometru s kolonou. A počasí zítra bude zataženo až oblačno, přehánky nebo déšť, později i bouřky a teploty až 22 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Disciplinární komise fotbalové ligy zahájila řízení se Slavií i Spartou. Jejich vzájemný zápas se včera večer nedohrál poté, co domácí fanoušci vtrhli na trávník, napadli hráče Sparty a naházeli pyrotechniku na hostující tribunu. Slávistům hrozí kontumace utkání, odebrání bodů, uzavření stadionu i pokuta 10 milionů korun. Verdikt komise má padnout v úterý. Předseda Jiří Macner říká, z čeho bude při rozhodování vycházet.
4: Tuto chvíli nemáme vyjádření klubu, ale máme vyjádření policie, máme vyjádření rozhodčího o zápase, máme mediální vyjádření zástupců klubů, některých hráčů, máme řadu záběrů z různých úhlů, proto taky jsme neváhali a zahájili jsme disciplinární řízení.
2: Kriminalisti stále vyhodnocují kamerové záznamy ze včerejšího fotbalového zápasu. Radiožurnálu to řekl mluvčí pražské policie Richard Hrdina. Už včera policie začala událost vyšetřovat jako možné výtržnictví. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů trvá na tom, že českou delegaci na summitu NATO by měl vést premiér. Řekl to v České televizi. Červencového summitu v Ankaře se chce zúčastnit i prezident Petr Pavel. Vláda s tím ale nesouhlasí. Podle Macinky nemá prezident hlavní vliv na politiku a proto by neměl jet.
5: Prezident nemá vliv na tvorbu jakékoliv politiky v České republice, takže to, co se bude řešit tento summit v Ankaře, bude velmi významný a budou se tam řešit zásadní věci a budou se tam o nich debatovat, takže já si neumím představit, že prezident po každé větě, každém příspěvku bude někam telefonovat a ptát se na povědy, co má říkat.
2: Prezident Pavel naopak tvrdí, že má ústavní pravomoc reprezentovat stát navenek, pokud nebude součástí delegace, zváží podání kompetenční žaloby. Zhruba 42% malých dětí v Česku tráví na telefonu nebo tabletu přes hodinu denně. Další pětina dětí i víc než 2 hodiny. Jde o děti ve věku od 6 měsíců do 5 let. Pokud má dítě staršího sourozence, zvyšuje se u něj pravděpodobnost častějšího sledování obrazovky. Ukazuje to průzkum agentury STEM. Zúčastnilo se ho přes 1000 rodičů. Archeologové v Hrušovanech u Brna zkoumají zahradu u vily od architekta Adolfa Lose. Jde o součást příprav na plánovanou rekonstrukci zřejmě prvního domu s plochou střechou na našem území. K vile z roku 1914 patří i zahrada, ve které teď experti hledají původní cesty. Všechny je před zhruba 60 lety překryla silná vrstva zeminy, říká nezávislý místostarosta Hrušovan Dušan Knoflíček.
6: Ale jsou tam i další věci, jako že jsme našli původní šachtu, vlastně i včetně armatury, která patrně měla za úkol zásobovat vodou skalku s vodotryskem, která tady i podle pamětníků byla a kterou bychom taky samozřejmě rádi obnovili.
7: Sport. Čeští hokejisté prohráli v posledním zápase před světovým šampionátem 1-6-6 se Švýcarskem. Se švédskými hrami se tak loučí s bilancí 1 výhry a 2 porážek. Za půl hodiny by trenér Radim Rulík měl oznámit nominaci právě na mistrovství světa, které začne ve Švýcarsku v pátek. Fotbalisté Jablonce přivítali v ligové skupině o titul Hradec Králové. Stav a čas zná reportér Pavel Petr.
8: 34. minuta a domácí fotbalisté prohrávají s Hradcem Králové 0-1 z Jablonce. Pavel Petr, Radiožurnál.
7: V Play-off o umístění prošla do finále Olomouc, která prohrála s Bohemians 1-2 po prodloužení, ale v součtu s úvodním duelem zvítězila 4-3. Dál jde i Karviná, která vyhrála 3-1 po prodloužení v

0: Se Králové směrem do Prahy počítejte s kolonou za sjezdem na Jičín, a to mezi 42. a 39. kilometrem. A v Praze v Dobříské směrem z centra stále řeší nehodu dvou osobních aut za Zlíchovským tunelem. Projíždí se tam pouze levým pruhem, kolona ze Strakonické se vleče od závodiště, zdržíte se bezmála půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme zataženo až oblačno, zpočátku přehánky nebo déště, místy postupně už na většině území a později místy i bouřky. Večer pak začnou srážky v Čechách ubývat. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů Celsia, na západě Čech kolem 16 a na horách většinou kolem 12 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál s Michálou van Erne.
3: A s další informací samozřejmě. Třídenní příměří mezi Ruskem a Ukrajinou je spíš iluzí než realitou. Ukrajina znova čelila ruským útokům třeba v Záporožské oblasti a na frontě se dál bojuje. Na Donbase válčí i čeští dobrovolníci, za jedním z nich se za chvíli vypravíme.
1: Víkendový radiožurnál
4: a Michaela van Erne.

Monzelmelev z hudby, s vámi je Radiožurnál. Ukrajina i Rusko sice souhlasili s návrhem amerického prezidenta Donalda Trumpa na třídenní příměří, ale na východní Ukrajině stále oznamují sirény protiletecké poplachy a na frontě se nic nezměnilo a stále se bojuje. Se zbraní v ruce tam působí i čeští dobrovolníci, mezi nimi i muž zvaný G, který chce zůstat v anonymitě. Jeho identitu známe, bojuje od loňského podzimu, je zařazený jako řidič, ale účastní se i útočných akcí. Ani on na třídenní příměří nevěří.

0: příměří, 100% nic jako příměří tady prostě nevidím, protože bylo to hned jako od půlnoci, prostě šajdy létaly na vesnici vedle nás, bouchá to tady ve okolí, směrem na Pokrovsk, tam to teďka hoří docela dost, takže příměří je taková jako informace pro veřejnost a pro média.
1: Český dobrovolník je svalnatý mládenec, z trička mu lezou potetované bicepsy, holohlavý, od pohledu bojovník.
0: Primárně prostě vozím lidi, evakuuju lidi z nuly na nulu, vozím materiál, boje, pripasy, což je munice, že jo? A když jsou záčistky, tak jezdíme na záčistky.
2: Což znamená, co záčistka?
0: To je, když někde se povede jako infiltrovat Rusům, prolezou přes obranou linii, tak pak je naším úkolem si pro ně přijet, vyzvednout je a odvíst je živí, že mrtví jsou nám k ničemu a živí můžeme měnit za naše kluky, že jo?
1: Městem projíždějí vojáci v těch vozech, na kterých jsou navařené klece, na nich drátěné sítě, ochrana proti dronům a s těmito vozy jezdí i český dobrovolník. A dost se musí střídat.
0: Buď to jsem se rozflákal na mině, že jo, nebo mě trefili drony, nebo jsme zapadli, že jo, a přímek zásahu jsem měl za celou dobu 30.
2: Ruský prezident Putin podmiňuje mírové rozhovory tím, že se Ukrajina vzdá Donbasu.
0: Tak my tady všichni víme, že to je hloupost, že jo. Rusovi nemůžeš věřit přece historicky. A když mu předáš nejlépe opevněnou část té Ukrajiny, kam se jako dostali, že jo, za poslední 4 roky, na to, že prostě tady umírají tisíce a tisíce jako ruských vojáků denně, tak co je bude jako zadržovat? To opevnění, co se staví teďka? Tam jsou co, 3 velký protitankový rvy, které se táhnou odsud ze spoda až jako nahoru po Charkov a to je tak všechno. Otevřená pole. To je prostě nesmysl.
1: Říká český dobrovolník, který přesto všechno tu chce zůstat až do konce a má v plánu se na Ukrajině i usadit. Z Donbasu Lubomír Smatana, Radiožurnál.

0: S vámi je Radiožurnál. Veřejnost dnes měla možnost v zákupech na Českolipsku poprvé vidět kolekci obrazů zabavenou po konci druhé světové války Němcům. Jde o takzvanou Hitlerovu sbírku, která patřila přímo nacistickému vůdci. Dřívější vedení zámku kvůli tomu nepovažovalo za vhodné tato plátna vystavovat. Obrazy byly v depozitáři zákupského státního zámku uložené desítky let.
1: Pokud si někdo myslíte, že budete mít stejné pocity, jako když si v Louvru vstoupnete před Monu Lízu, nejspíše nebudete.
2: Vy jste k tomu udělali takový kino, jo?
1: No, v podstatě jo.
2: Kastelán Vladimír Trégl uvádí návštěvníky do velké místnosti. Její stěny jsou prakticky zaplněné velkoplošnými obrazy.
1: Moji dva předchůdci neměli ani možnost, ale ani vůli ty obrazy ukázat návštěvníkům. Já, když jsem nastoupil na pozici kastelána, tak jsem také tu možnost ještě neměl, protože v zámku jako takovém nebyla žádná vhodná místnost.
2: Díky dokončení opravy části hospodářského dvora už prostory jsou.
1: Vidíte, že ty obrazy jsou opravdu poměrně velké.
2: Tady vidíme tady především krajinky a vidíme tady ale také nějakou vojenskou ponorku. No a pak tady máme samozřejmě ty dělnické motivy, tamhle tedy dřevorubec, nějaký horník.
3: Přesně tak, to je právě ten německý realismus.
2: Je to to, co jste čekala, nebo co jste čekala vlastně od téhle výstavy?
4: Jenom zajímavost.
2: Říká Miroslava Nečasová.
4: Víceméně jenom to, že tam je, kdo byl majitel, ale vůbec celkově to na mě nezapůsobilo dobře. Takový všechno ponurý, zvláštní, ty témata, nebo prostě to znázornění.
2: Je to taková trošku temná nuda, že?
4: Ano, ano, přesně tak.
1: To je to, na co jsem se snažil upozornit, aby návštěvníci právě příliš nečekali, protože člověk přijde a řekne si, tak jsem to viděl.
2: A je to to, co jste čekal?
5: Jo, samozřejmě. Proč to má někde ležet?
2: Myslí si Jiří z Liberce.
5: Mně se to strašně líbí.
2: A líbí se vám i jakoby ty náměty těch obrazů jako takový? Přitom paní Bají říkala, že jim to přijde takové jako temné zbytečně, že to nemá takovou jako dobrou
5: pravost. Mně se to líbí, To zpracování, to umělecké dílo je, že jo? Trošku úsměvné je, že tam na tom korzářském člunuje prostě, že jo, ta vlajka, že jo?
2: No jo, skutečně, ale je to takové...
5: Ne, úplně dotažené, ale no, je to takový úsměvný.
2: Obrazy v místnosti zůstanou. Součástí prohlídky ale budou jen mimořádně. Ze zákupu Jiří Jelínek, Radiožurnál.

0: Eli a Dokoš v souzvuku s Radiožurnálem. Příloha, která se většinou jen nenápadně přidá na talíř. V Budapešti se z ní ovšem stal základ celého podniku. Nokedly, drobné nočky, podobné haluškám, tam vaří poctivě jako doma, ale servírují je v tempu rychlého občerstvení.
1: Paní kuchařka v malé budapeštské restauraci Nokedly Factory teď sype přes kovové sítko do vroucí vody těsto. Respektive nesype, ale řekla bych, že pasíruje. No a z těchto kousků už za pár minut budou nokedly, což je pro Maďary naprosto běžná příloha, ale pro Gábora Kováče, který je majitelem tohoto bistra, je to základ celého jeho podnikání.
2: Nokedly jsou pro nás to, co je pro Araby kuskus, pro Číňany rýže anebo pro Italy gnocchi.
1: Nejčastěji se podávají k polévce, kuřecímu paprikáši, hovězímu perkeltu anebo guláši. A všechna tato jídla jsou samozřejmě základem jídelního lístku i Gáborovy restaurace. Kromě tradičních maďarských pokrmů ale nabízí i modernější varianty, třeba se sýrem, špenátem anebo rajčatovou omáčkou.
2: Chci to udržet jednoduché, nemít v nabídce moc jídel, abych se mohl soustředit na jejich kvalitu.
1: A právě Nokedly Gáborovi tento jednoduchý koncept umožňují.
2: Není to žádná věda, ale chce to správný postup. Naučila mě to starší paní, která vaří celý život. Jsou to jen vejce a mouka a děláme je vždy čerstvé.
1: Nokedly přitom nejsou jen čistě maďarská specialita. Podobné noky se objevují napříč střední Evropou, v Německu nebo v Rakousku jako špecle, na Slovensku zase jako halušky. Základ je vždycky podobný, liší se ale konzistence i způsob podávání.
2: Ne každý má čas si takové jídlo připravit doma. Nejde jen o nokedly, ale i o to, s čím je servírujete. Uvařit dobrý paprikáš nebo hovězí guláš trvá několik hodin. Maso musí změknout, nasát chutě. Jsou samozřejmě možnosti, jak to obejít, ale už to pak není ono.
1: Gábor našel způsob, jak bez zkratek nabídnout domácí jídlo i v rychlém tempu. Omáčky a maso se připravují den dopředu a nokedly se vaří vždy těsně před servírováním. Suroviny pak bere od místních dodavatelů.
2: Restaurací je v Maďarsku spousta. Já jsem chtěl nabídnout typické jídlo, které bude rychlé, ale zároveň 100% autentické a kvalitní. Vlastně je to takový maďarský fast food.
1: Začátky ale podle Gábora nebyly jednoduché.
2: Můj účetní mě po prvních měsících přesvědčoval, ať podnik nechám plavat. To stejné jsem slyšel i doma, ale já jsem věděl, že to bude fungovat.
1: Do bistra chodí i studenti z nedaleké univerzity a často se drží právě těch nejtradičnějších jídel.
2: Nokedly s paprikášem, gulášem, perkeltem, to je jejich domov. Vzpomínky na dětství. Spousta z nich je z malých regionů a naše jídlo je tam vrací.
1: A i tím se podle Gábora Kováče podařilo v jeho malém bistru posunout nokedly z nenápadné přílohy až do hlavní role. Z Budapešti Bára Vránová, Radiožurnál.

To byl Patrick Swayze. Z informací vybíráme. Technici zítra ráno sundají 4 sochy z pražského staroměstského Orloje. Také k tomu dodáme detaily ve zprávách v půl. Teď kapela Script a Will.i.am.

0: 19 hodin 30 minut. Přehled zpráv a Jana Gulda.
1: Fotbalové slávy hrozí za nezvládnuté pořadatelství při včerejším derby se Spartou i odečet bodů. Řekl to předseda disciplinární komise Ligové fotbalové asociace Jiří Macner. Fanoušci Slávie v závěru duelu vtrhli na hřiště, napadli tři hráče Sparty a házeli pyrotechniku do hostujícího sektoru. Slávistům hrozí vedle odebrání bodů i kontumace utkání, uzavření stadionu nebo pokuta 10 milionů korun. Britští vojenští zdravotníci se skočili padákem na ostrov Tristan da Cunha v jižním Atlantiku, aby poskytli rychlou pomoc Britovi s možnou nákazou hantavirem. Píše to web stanice BBC. Muž v dubnu opustil výletní loď Hondius, kde se později objevilo několik případů hantaviru. Teď má příznaky nemoci taky on a je v izolaci. 6 vojenských parašutistů a 2 zdravotníky nad ostrov dopravil vojenský letoun. Schodili z něj i zásoby kyslíku, který na ostrově docházel. U Říčan nedaleko Prahy zemřel v noci mladík po pádu z vlaku. Nejspíš cestoval mezi vagóny. Kriminalisti nařídili pitvu. Chtějí zjistit, jestli nebyl pod vlivem alkoholu nebo drog. Kvůli nehodě byl hodinu před půlnocí přerušen železniční provoz mezi Uhříněvsí a Říčany. Po víc než 2 hodinách správa železnic provoz na úseku obnovila. A technici zítra ráno sundají 4 sochy z pražského staroměstského orloje, převezou je do dílny, kde restaurátoři opraví. Podle mluvčího hlavního města Víta Hofmana se orloj kvůli zítřejším pracem několikrát zastaví. Sport. Fotbalisti Hradce Králové hrají ve druhém kole ligové skupiny o titul v Jablonci a je u toho taky reportér Pavel Petr.
2: Za pár okamžiků začne druhý poločas, potom prvním Hradec vede 1-0. Z Jablonce nad ní jsou Pavel Petr, Radiožurnál.
1: V play-off o umístění postoupila do finále Olomouc. Ta sice prohrála s Bohemians 1-2 po prodloužení, ale celkově vyhrála 4-3. O 7. místo v lize si s Olomoucí zahraje Karviná, která vyhrála v Pardubicích 3-1 po prodloužení a dvojzápas tak ovládla 4-3.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolona na D1 u Divišova a na D10 u Brandýsa. Na D1 z Brna směrem do Prahy zpomalte, zas jezdíme na Kolín. Na 41. a půltém kilometru se zastavíte, následná kolona pokračuje na 34. kilometr s držení 25 minut. Další kolona je potom zas jezdem na Chocerady od 28. kilometru se popojíždí před Čmejkalku. Na D10 z Mladé Boleslavy směrem do Prahy počítejte se zdržením před omezením u Brandýsa. Zas jezdem na Hlavenec se na 17. kilometru zastavíte, následná kolona se sune na konec omezení na 9. kilometr s držení asi 25 minut. Na D11 z Hradce Králové ve směru do Prahy počítejte se silnějším provozem za sjezdem na Sadskou mezi 22. a 17. kilometrem. V Praze v Dobříšské směrem do centra stále překáží auto po nehodě za Zlíchovským tunelem, projíždí se pouze levým pruhem a kolona je ze Strakonické od závodiště na 20 minut. A ve Strakonické u Zbraslavy čekejte kolonu od Baní, zdržíte se asi 15 minut, před nájezdem na Pražský okruh je blokovaný pravý pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme zataženo až oblačno, zpočátku přehánky nebo déšť, jen místy, postupně už na většině území a později místy i bouřky. Večer pak začnou srážky v Čechách ubývat. Nejvyšší teploty zítra 17 až 22 stupňů, na západě Čech kolem 16 a na horách většinou kolem 12 stupňů. Tolik zprávy. Ve víkendovém Radiožurnálu je s vámi Michála van Erne.
5: A ještě jeden dozvuk včerejšího derby mezi pražskými S. Probíhá po něm vyhodnocování situace policií. Ta běžně při zápase zasahuje až na podnět pořadatele. V sobotu tak učinila bez něj. Detaily na zpravodajském serveru i rozhlas.cz.
3: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.
7: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

kapela MIG 21. Paliativní tým Havířovské nemocnice má důstojnější zázemí. Stará se v současnosti o dvakrát víc lidí než před 4 lety, kdy vznikl. Paliativní péči se tedy budeme věnovat podrobněji zanedlouho.

0: To byla Whitney Houston. Havířovská nemocnice rozšiřuje paliativní péči. Zdravotnický tým tam začal pomáhat nevyléčitelně nemocným pacientům před čtyřmi lety. Zájem o službu roste, proto nemocnice vybudovala i nové zázemí.
1: Zde sedí paní doktorka, zde sedí rodina a zde sedím já.
2: Vrchní sestra Monika Neškerová ukazuje, jak to vypadá, když usazuje takzvané paliativní konzilium v nové místnosti. Jde o důležitou schůzku lékařů s pacientem, který trpí nevyléčitelnou nemocí. Většinou přichází i rodina nemocného.
1: Je to velmi těžké i pro toho pacienta, i pro tu rodinu, protože ví, že ztratí toho svého milovaného člověka.
2: Dříve zdravotníci neměli žádný prostor, kde by se mohli v klidu věnovat pacientovi a rodině. Teď nemocnice opravila starou nevyužívanou zasedací místnost. Jde o větší pokoj se stolem, židlemi, ale třeba i kávovarem. Pacientů přibývá, říká vrchní sestra Monika Neškerová.
1: Každoročně stoupá počet paliativních konzilí. Za první rok jsme měli něco lehce přes 100 paliativních konzilí a loni už to bylo kolem 250 konzilí, takže opravdu ten nárůst je velký.
2: Zázemí ale nevyužívají jen onkologové. Pacienti s nevyléčitelným onemocněním jsou napříč všemi medicínskými obory. Podle primáře biochemické a hematologické laboratoře Davida Starostky jde nejčastěji o dvě oblasti.
3: Onkologická onemocnění v nelečitelné fázi a tou druhou stejně velkou oblastí jsou pacienti s chronickým nevyléčitelným selháním různých orgánů, zejména se jedná o selhání srdce a plicních funkcí.
2: V budoucnu by nemocnice chtěla otevřít i paliativní ambulanci. Z Havířova Natálie Janišková, Radiožurnál.

0: Mendes. Fotbalisté Jablonce a Hradce Králové bojují o ligové body ve druhém kole Nadstavby. My pro vás budeme mít aktuality za chvilku, ale ještě předtím z hudby Vanastovy věci.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: S vámi je Radiožurnál. V době, kdy se fotbalisté Hradce Králové můžou dostat ve druhém kole ligové nadstavby na čtvrté místo před Jablonec. A právě druhý poločas jejich duelu v Jablonci sleduje Pavel Petr.
1: 63. minuta právě teď začíná. Stav utkání je 0-1. Jediný gól zatím padl v 25. minutě, kdy se po centru z levé strany hlavou prosadil hostující Mihálik. Z gólu se mohli radovat po akci Allegriho a také domácí ve druhé půli, ale v tomto případě to byl offside. No a také další trefa, tentokrát v případě hostujícího Trubače, nebyla doslova před pár okamžiky uznána, protože byl offsideovém postavení. Hra pokračuje teď v pokutovém území nebo před pokutovým územím domácího celku, respektive hostujícího celku. Mihálik si nabíhá na akci, ale poté už to jsou Jablonečtí, kteří míří směrem dopředu. Je tam Allegri na hranici pokutového území, ale teď si tam nerozuměl se svým spoluhráčem Javem. A tak domácí fotbalisté o ten míč přišli. Domácí trenér Kozel bude za pár okamžiků střídat. Hned dva čerstvé hráče pošle na hřiště. Ještě předtím se ale do hry musí zapojit brankář domácího celku Hanuš. No a také tady už jsme viděli bohužel tu nechválně známou pyrotechniku a nějaké ty ohně v sektoru fanoušku Hradce Králové, ale snad to nebude nic vážného, snad se podaří vše zažehnat, aby z toho nebyl další a problém českého fotbalu. 64. minuta, Jablonec prohrává doma s Hradcem Králové 0-1. Z Jablonce nad ní jsou Pavel Petr, Radiožurnál.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Sackou nehoda 20. kilometr. Dejte pozor v levém jízdním pruhu.
2: V levém pruhu menší nehoda, ale vlivo jsou tam asi tři lidi prostě bez vést.
1: D11 z Hradce Králové do Prahy 20. kilometr. Další zelená vlna ve zprávách v celou.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Ahoj, tady Bára Špotáková. V září se koná jubilejní 130. ročník legendárního závodu Běchovice Praha. A u toho nesmíš chybět. Já jsem běžela loni a letos rozhodně poběžím zase. Tak se ke mně přidej v neděli 27. září. Pro první 4000 přihlášených jsme připravili speciální běžecké triko, které jinde neseženeš. Tak neváhej, ať na tebe zbyde. Je pro tebe 10 kilometrů moc? Tak dej dohromady štafetu a užij si závod s rodinou, kamarády nebo kolegy. Schválně, na koho vyjde závěrečný hrdlořezák. Startovné pro jednotlivce je 999 korun, štafeta vyjde na 2000. Registruj se na webu běchovice-praha.cz. Běchovice Praha, 130 let legendy. Staň se legendou i ty.
1: Jana Gulda má pro vás zprávy.
2: Policie se zabývá kamerovými záznamy z napadení hráčů Sparty v derby se Slavií. Volby do sněmovny by v dubnu vyhrálo hnutí ANO, na druhém místě jsou Starostové. Trenér Rulík oznámí nominaci hokejového národního týmu na mistrovství světa. A počasí zítra bude zataženo až oblačno, přehánky nebo déšť, později i bouřky a teploty až 22 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Kriminalisti stále vyhodnocují kamerové záznamy ze včerejšího fotbalového zápasu v pražském Edenu. Radiožurnálu to řekl mluvčí pražské policie Richard Hrdina. Fanoušci domácí Slávie přerušili zápas, když vtrhli na hřiště a napadli některé fotbalisty Sparty. Utkání se kvůli tomu nakonec nedohrálo. Případ policie začala už včera vyšetřovat jako možné výtržnictví, říká Hrdina.
4: A samozřejmě v tuto chvíli, jak jsem již řekl, probíhá vyhodnocování, kdy není vyloučeno, že těch trestních stíhání bude daleko více. Řešíme i mohutné používání pyrotechniky vlastně v rámci této události.
2: Hrdina taky řekl, že pořadatelé ani po vběhnutí fanoušků na trávník nepožádali přítomné policisty o zásah. Ti tak reagovali z vlastní iniciativy až po napadení hráčů. Vítězem voleb do poslanecké sněmovny by se v dubnu stalo hnutí ANO se ziskem 32%. Oproti březnu si o 2% body pohoršilo. Vyplývá to z průzkumu agentury Kantar pro Českou televizi. Podpora ostatních stran se téměř nezměnila. Na druhém místě by se 16% skončili Starostové, těsně za nimi s 15,5% ODS. Do sněmovny by se v dubnu dostali ještě Piráti, SPD a motoristé. Průzkumu se v druhé polovině dubna zúčastnilo zhruba 1000 respondentů. Zhruba 5000 dopravních nehod ročně se v Česku účastní děti do 15 let, nejčastěji jako spolujezdci v autě. Ukazují to data týmu silniční bezpečnosti. Ten upozorňuje taky na nehody na parkovištích a v obytných zónách.
5: Za takové kolize většinou nemohl řidič, vybírá ze statistik policie její mluvčí Violeta Siřišťová.
6: U srážek s dítětem jako chodcem šlo nejčastěji o případy nezaviněné řidiče, kterých bylo 326, a o nedání přednosti dítěti na vyznačeném přechodu pro chodce, což jsme evidovali v téměř 150 případech.
5: Jak se chovat tam, kde jezdí auta, by dětem měli vysvětlit rodiče, říká Markéta Novotná z týmu silniční bezpečnosti.
7: Jak vlastně se na parkovištích pohybovat, že tam nemohou běhat, a co tako znamená vlastně, když se například rozsvítí červená světla na vozidle, anebo když se rozsvítí to jedno bílé.
5: Častěji děti zažijí nehodu jako cestující v autě. Proto je podle Novotné nutné správné připoutání do vhodné sedačky. Sára Adamcová, Radiožurnál.
2: Irán zaslal Spojeným státům prostřednictvím Pákistánu odpověď na nejnovější návrh o ukončení války. Oznámila to iránská státní agentura IRNA. Neuvedla ale, jak Irán odpověděl. Dosavadní jednání ztroskotala na sporech o Hormuzský průliv nebo obohacování uranu. V současnosti platí mezi Íránem a Spojenými státy příměří, obě strany si ale stěžují na jeho porušování. Irán požaduje hlavně zrušení americké blokády svých přístavů, Spojené státy zase otevření Hormuzského průlivu.
8: Sport. Trenér hokejového národního týmu Radim Rulík oznámí nominaci na blížící se mistrovství světa. Start nominační tiskové konference se zatím posouvá. Čeští hokejisté ale už jsou v Praze. Přiletěli ze Švédska, kde na posledním turnaji Euro Hockey Tour dnes prohráli se Švýcarskem 1-6. Světový šampionát začne ve Švýcarsku v pátek. Fotbalisté Jablonce hrají v ligové skupině o titul s Hradcem Králové. Stav a čas zná Pavel Petr.
9: 76. minuta po brance Mihálíka, hosté vedou 1-0. Z Jablonce nad Nisou Pavel Petr, Radiožurnál.
8: Playoff o umístění postoupila do finále Karviná. Pardubice porazila v odvetě 3-1 po prodloužení a celkově vyhrála 4-3. Dál prošla i Olomouc, která sice prohrála s Bohemians 1-2 po prodloužení, ale v součtu s úvodním zápasem vyhrála 4-3.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda na D11 u sjezdu na Sadskou a na řadě míst hustý provoz. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Sadskou hlásíte nehodu. 20. kilometr v levém pruhu. Dejte pozor, pohybují se tam lidé a čekejte hustý provoz. Na cestách do Prahy i jinde nedělní velmi hustý provoz. Na D1 z Brna do Prahy nesouvislá kolona, hustý provoz od sjezdu na Divišov 40. kilometru k omezení u Šmejkalky 25. kilometru. Aktuálně se v místě zdržíte zhruba 20 minut. Na dálnici D10 z Mladé Boleslavi

0: nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme zataženo až oblačno, přeháňky nebo déšť, později i bouřky a nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na západě Čech kolem 16. Tolik zprávy. A teď začíná slovenské vysílání Stretnutie. Slovo má Richard Trsťan.
2: A v stretnutí sa s demografom Branislavom Blehom budeme rozprávať o tom, prečo počet narodených detí na Slovensku klesá, s režisérom Martinom Gondom o filme Potopa a so speváčkou Katarínou Knechtovou o folklóre v súčasnej modernej hudbe.
0: Radiožurnál.
3: Každý deň s vámi.
0: I o víkendu.

0: Zdraví vás Bára Strýcová. Zvu vás na oslavy olympijského dne, které 17. června odstartuje olympijský běh na 90 místech po celém Česku. Poběžím já i moje známí a běžet může i každý z vás. Nejde o to vyhrát, stačí jen běžet. Už jen radost z pohybu je malé olympijské vítězství. Motivovala jsem vás? Tak pojď. Více na webu olympijskýběh.cz.
1: Závod odstartujeme ve vysílání Radiožurnálu, kde uslyšíte i zajímavosti a reportážní vstupy z akce. To by nebylo možné uspořádat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Česká televize a Big Board.
2: Jsou tu zprávy a Jana Bulda.
3: Policisti při sobotním fotbalovém derby zasáhli až po napadení hráčů Sparty. Ve vysílání Radiožurnálu to řekl mluvčí pražské policie Richard Hrdina. Policisti byli během zápasu v pražském Edenu v Tubusu, nedaleko Trávníku. Pořadatelé je ale ani po vniknutí fanoušků domácí Slávie na hřiště nepožádali o součinnost. Šéf Slávie Jaroslav Tvrdík už oznámil ukončení smlouvy s firmou, která se o organizaci zápasů v Edenu starala. Evakuace lodi Hondius, kterou zasáhl hantavirus, bude pokračovat v pondělí, informovala o tom Světová zdravotnická organizace. Dnes se evakuace přeruší po setmění. Španělské ministerstvo zdravotnictví dnes kolem 19. hodiny oznámilo, že loď už opustilo 76 lidí. U jednoho cestujícího se při cestě do Francie projevily příznaky nemoci. Venezuelská prozatímní prezidentka Delcy Rodriguezová přicestovala do nizozemského Hágu, aby se zúčastnila zítřejšího stání u Mezinárodního soudního dvora. Píše to španělská agentura EFE. Mezinárodní soudní dvůr řeší dlouhodobý spor mezi Venezuelou a Guajanou o region Esequibo. Oblast je řídce obydlená, ale tvoří 2/3 guajanského území a obsahuje bohatá naleziště ropy. A dnes se slaví Den matek. Tradice pochází z počátku 20. století ze Spojených států, kde ji prosadila Anna Jervisová. Češi ho začali slavit už za první republiky, po druhé světové válce, ale tradice ustoupila a znovu se vrátila až po roce 1989.
4: Sport.
3: Hokejista David Pastrňák na mistrovství světa do Švýcarska nepojede, chybí v nominaci trenéra Radima Rulíka. Útočník Bosnu se omluvil. Naopak v národním týmu budou třeba pardubičtí Roman Červenka a Lukáš Sedlák. Světový šampionát začne v pátek. A fotbalisti Jablonce remizovali ve druhém kole ligové skupiny o titul s Hradcem Králové 1-1. Olomouc postoupila do finále play-off o umístění po prohře s Bohemians 1-2 po prodloužení. Hanáci ovládli dvojzápas 4-3. Dál jde i Karviná, která vyhrála v Pardubicích 3-1 po prodloužení a v dvojutkání zvítězila 4-3.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Hustý provoz na D1 z Benešovska do Prahy a neprůjezdná silnice 50 na Uhersko-Hradišťsku. Na dálnici D1 z Brna do Prahy stále nesouvislá kolona, hustý provoz od sjezdu na Divišov 38. kilometru. Je to k omezení u Šmejkalky na 25. kilometru. V úseku se zdržíte 10 až 15 minut. Silnice 50 z Uherského Brodu do Starého Hrozenkova je neprůjezdná. Uzavírka je po nehodě dvou osobních aut za odbočkou na Komňu. Oběd se to dá přes Bojkovice, případně Vyškovec. Na silnici 3 z Tábora do Prahy na řadě míst hustý provoz i kolona u Olbramovic, taky před a za Benešovem a před dálnici D1. V Praze v Dobříšské ulici za Zlíchovským tunelem do centra odklidili následky nehody. Ve Strakonické ulici u Zbraslavy do města stále kolona od Baní. Aktuální zdržení 15 minut. Před nájezdem na Pražský okruh je blokovaný pravý pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra čekáme zataženo až oblačno. Zpočátku přeháňky nebo deštěn, místy postupně už na většině území a později místy i bouřky. Večer pak začnou srážky v Čechách ubývat. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů Celsia. Na západě Čech kolem 16 stupňů a na horách většinou kolem 12. Tolik zprávy. Ve víkendovém Radiožurnálu je s vámi Michaela van Erne.
0: A také Saša Alex Sloan z hudby. Hezký večer.
4: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
4: I o víkendu.

S vámi je radiožurnál Návrat antického hrdiny ve velkém stylu. Oscarový Christopher Nolan láká na svou filmovou Odysseu novým trailerem. Který snímek, respektive kdy přesně vstoupí do kin? Právě o tom jsme vám připraveni říct za chvíli.

0: To byl Linkin Park. Oscarový režisér Christopher Nolan představil nový trailer k očekávanému filmu Odyssea. Antický příběh z pera nejstaršího známého řeckého básníka Homéra o návratu legendárního hrdiny do rodné Itaky převedl na velké plátno s důrazem na formát IMAX a hvězdné obsazení.
1: Ve snímku, který vstoupí do kin v polovině července, má hlavní roli Odyssea, který se vrací domů po trojské válce, Matt Damon. Na své desetileté pouti se střetává s řadou mýtických bytostí a nebezpečných překážek, aby se mohl znovu shledat se svou ženou Penelope. Tu hraje Anne Hathaway a chybět nebude třeba i kyklop Polyphemus. Postavu syna italské královny a krále Telemacha hraje Tom Holland, známý jako představitel Spidermana. A jednoho ze zlomyslných nápadníků pak Robert Pattinson. Nechybí ani Zendaya jako bohyně Athéna nebo Charlize Theron v roli nymfy Calypso. Film vznikal na lokacích ve Středomoří a na Islandu. Stejně jako u Oscarového Oppenheimera vsadil Christopher Nolan i tentokrát na velkoformátové IMAX kamery. Ostatně Nolan dlouhodobě prosazuje natáčení na klasický filmový pás a velkoformátové kamery kvůli maximální obrazové kvalitě a intenzivnějšímu zážitku v kině. Film Odyssea za 250 milionů dolarů do českých kin vstoupí 16. července. Alžběta Havlová, Radiožurnál.

0: Miles Smith dozněl. Poněkud netradiční zboží prodávají v samoobslužném stánku farmáři ve Vyšeticích na Táborsku. V takzvaném Bobko baru si zahrádkáři koupí koňský hnůj jako biohnojivo na záhony.
1: Jo, je to super nápad.
2: Tak jo. Tak to zkusím.
3: Paní Lucie si odnáší pytel plný koňského hnoje. Samoobslužný stánek před Vyšetickým statkem provozuje 15-letý František Bárta.
4: Když sem přijdete, tak je dobré si první přečíst nějaký ty popisky. Máme tady upozornění, to jsme sem dali celkem nedávno, právě z toho, že nám tady zmizelo pár pytlů. Pak tady máme i vedle nově QR platbu, ta je tady taky hodně nově. A samozřejmě základní popisky jako cena, váha.
3: František bydlí na ranči, kde mají i koně.
4: Dříve nás tady sousedi poprosili na jejich zahrádky, jestli bychom nemohli nějak nazbírat a dopravit k ním nějaký bobky, tak mě napadlo z tohohle důvodu, že bych mohli prodávat takhle veřejně. Zatím to jde celkem dobře.
3: František se věnuje motokrosu. Hledal proto přivýdělek, který by mu na koníček přispěl.
4: Potřeba se nějakým stylem vydělat, on to není úplně jeden z nejlevnějších koníčků. Takže jelikož mi všechno platili rodiče, tak jsem chtěl nějakým stylem k tomu přispět a trochu tomu pomoct finančně. No.
3: A jeho snahu rodiče vítají.
1: Na novou motorku to nebude, ten přivýdělek není zase takovej, ale už třeba jenom na to, že syn přispěje při tréninku, tak vstup na dráhu je od nějakých 200, většinou kolem 400. Když se potom jde na závody, tak přihlášení do závodu je někde kolem 12-15 stovek. Takže jenom když přispěje tady tím, tak je to dobrá věc.
3: Nabídka Bobko baru se do budoucna rozšíří i o další sortiment, třeba o trus s ovčí vlnou. Z Vyšetic Eva Dubská-Petrová, Radiožurnál.

0: To byla Alanis Morissette. Jeden den v roce se z Phoenixu v americké Arizoně stává mexické město. Tancuje se, zpívá, voní tam tacos a pije se k tomu nápoj ze speciálního plodu. Naše americká zpravodajka se zajela na letošní oslavy mexického svátku Cinco de Mayo podívat a tento načervenalý nápoj ochutnat.
1: Stojím tady na Washingtonské ulici v centru Phoenixu, hlavním městě státu Arizona. A je to taková hlavní tepna téhle arizonské metropole. Dneska ji ale uzavřeli, protože tu slaví Cinco de Mayo, česky 5. květen, jeden z nejznámějších mexických svátků. Podávají se tu tacos nebo burritos, pije se tu mexické pivo, tequila, margarita, zpívá se a tancuje, rodiny jsou svátečně oblečené, některé dokonce do tradičních kostýmů. Já chci ale ochutnat jednu arizonskou specialitu. Tady tomu říkají prickly pear. Je to plod kaktusu, konkrétně kaktusu opuncie, který roste hlavně v Arizoně, ale taky na celém západě Spojených států a v Mexiku. Ten plod vypadá jako taková hruškovitá bobule, má silnou slupku, na ní jsou takové drobné trny, ale uvnitř je nesmírně šťavnatý. Cinco de Mayo je takový zvláštní svátek. Zatímco v Mexiku je to skromný regionální svátek, v Americe ho slaví miliony lidí. A je to vlastně jeden z největších latinoamerických svátků v zemi. Víkend před 5. květnem jsou například prodeje piva a tekly srovnatelné se Super Bowlem.
2: Je to pro nás něco jako den nezávislosti. Prostě den našeho dědictví.
1: Larry se narodil a vyrůstal ve Phoenixu. Po matce má mexický původ, po otci pochází z původních kmenů.
2: V téhle době je pro nás důležité připomínat se naši kulturu víc než kdy jindy.
1: Cinco de Mayo, tedy 5. květen, je konkrétně 5. květen z roku 1862. Tehdy mexická armáda porazila francouzské vojsko Napoleona III. A způsobila všem v šok. Byla to taková story Davida a Goliáše. Chudá republika na pokraji bankrotu na jedné straně a velká evropská velmoc na té druhé. A tohle je přesně ten důvod, proč ten svátek v Americe žije. Příběh slabšího, který porazí silnějšího, ten rezonuje s každou menšinou.
3: Ráda si tu připomínám dobu, kterou jsem strávila v Latinské Americe. Tacos, umění, je to pro mě nostalgie a cítím se tu šťastná.
1: Cinco de Mayo je možná v Americe komerční svátek, možná je to nějaké historické nedorozumění, ale tady na Washington Street vypadá jako připomínka, že tahle země je postavená z příběhů, které přišly odjinud. Z Phoenixu Jana Ciglerová.

si to sama. Přeber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už vodily a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: najbolje da si to sama. Přeber si to sama.
1: Host Radiožurnálu.
2: Dirigent Petr Popelka se loučí se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu. Ještě spolu ale zahrají letošní ročník Pražského jara. Co všechno se během jeho působení u rozhlasových symfoniků změnilo? Jak se buduje vztah mezi dirigentem a orchestrem? A co z něj zůstává po odchodu? Petr Popelka bude hostem Radiožurnálu.
1: Host Radiožurnálu.
3: Poslouchejte zítra
1: po 9. hodině.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál, 9 hodin večer. Zprávy a Jana Golda.
1: Fotbalové Slavii hrozí za nezvládnuté pořadatelství při derby i odečet bodů. Silničáři v noci na 3 hodiny uzavřou dálnici D1 ve středočeském úseku. Hokejista David Pastrňák nepojede na mistrovství světa. A počasí zítra bude zataženo až oblačno, přeháňky nebo déšť, později i bouřky a teploty až 22 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Fotbalové Slavii hrozí za nezvládnuté pořadatelství při včerejším derby se Spartou i odečet bodů, oznámila to disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Fanoušci Slavie v závěru duelu vtrhli na hřiště, napadli 3 hráče Sparty a házeli pyrotechniku do hostujícího sektoru. Slavistům hrozí vedle odebrání bodů i kontumace utkání, uzavření stadionu nebo pokuta 10 milionů korun. Bývalý předseda disciplinární komise Richard Baček a Radiožurnálu Sport řekl, že plnou odpovědnost nese pořádající klub Slavia.
3: Oni prostě škrtají sirkami u stohu plném slámy a pak se prostě diví, že jim na uhašení požáru nebudou stačit prostě konvičky na zalévání květin. Tam se jedná o naprostou dlouhodobou nepráci s fanoušky, ustupování a omlouvání prostě excesů jednak fanoušků, ale jednak i některých členů realizačního týmu. Ta odpovědnost je tam jednoznačná.
1: Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace vynese verdikty v úterý. Silničáři v noci uzavřou část dálnice D1 ve středních Čechách. Od půlnoci až do 3 ráno bude dálnice ve směru na Prahu neprůjezdná, a to mezi sjezdem 41 na Šternov a sjezdem 34 na Ostředek. Ředitelství silnic a dálnic o tom informovalo na svém Facebooku. Silničáři totiž budou v úseku odstraňovat následky nehody kamionu. Objízdná trasa povede přes Benešov. Ještě do úterý je možné bez pokuty podat elektronické daňové přiznání k dani z příjmů za loňský rok. Od středy totiž začnou podle finanční správy nabíhat sankce. A to u elektronicky podaných daňových přiznání, kde lhůta pro podání uplynula 4. května. Jak vysoké pokuty hrozí, popisuje mluvčí generálního finančního ředitelství Patrik Madle.
4: Vzniká poplatníkovi povinnost uhradit pokutu za pozdní podání ve výši 0,05% stanovené daně za každý den prodlení. Nejvýše však 5% stanovené daně, respektive 300 000 korun. Pokuta se neplatí, pokud nedosáhne 1000 koruny.
1: Lhůta na podání daňového přiznání s pomocí daňového poradce nebo advokáta se prodlužuje až do 1. července. Rusko od sobotního začátku třídenního příměří zastavilo masivní letecké a raketové útoky na Ukrajinu, dál ale útočí podél frontové linie, řekl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Ruské útoky tento víkend podle ukrajinských úřadů zabily nebo zranily několik lidí. Ruské ministerstvo obrany naopak z porušování klidu zbraní viní Ukrajinu. Třídenní příměří mezi zeměmi oznámil v noci na sobotu americký prezident Donald Trump, podle něj je to začátek konce války. O blížícím se konci konfliktu na Ukrajině mluvil včera taky ruský prezident Vladimír Putin.
5: Sport. Hokejista David Pastrňák na blížící se mistrovství světa nepojede, potvrdil to trenér národního týmu Radim Rulík, který oznámil nominaci. Generální manažer reprezentace Jiří Šlégr popisuje komunikaci s Pastrňákem.
6: Měli jsme krátkou komunikaci, kde jsem necítil úplně, že David za náma přicestuje, nicméně jsme se domluvili, že si dáme nějaký čas na rozmyšleno. My jsme si to dneska ještě upřesňovali a potvrdil mi, že teda bohužel na letošní mistrovství světa nepřijede.
5: Naopak v nominaci nechybí dosavadní kapitán reprezentace Roman Červenka nebo jeho spoluhráč z Pardubic Lukáš Sedlák. Šampionát začne ve Švýcarsku v pátek. Fotbalisté Hradce Králové remizovali v ligové skupině o titul v Jablonci 1-1. Olomouc postoupila do finále play-off o umístění po prohře s Bohemians 1-2 po prodloužení. Hanáci ovládli dvojzápas 4-3. Dál jde i Karviná, která vyhrála v Pardubicích 3-1 po prodloužení a v dvojutkání zvítězila 4-3.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehody na silnici 50 na Uhersko-Hradišťsku a silnici 20 u Plzně. Na dálnici D1 z Brna do Prahy z Benešovska. Ještě místy nesouvislá kolona, případně hustý provoz. Je to od sjezdu na Chocerady, odpočívky na Háč zhruba 28. kilometru. K omezení u Šmejkalky po kilometr 25. V úseku se zdržíte 5 až 10 minut. Silnice 50 z Uherského Brodu do Starého Hrozenkova je už průjezdná s omezením. Za odbočkou na Komňu se v podvečer srazila dvě osobní auto. Místo bylo neprůjezdné, už se jezdí Kyvadlově, opatrně v obou směrech. Na silnici 20 z Plzně do Nepomuku havarovala dvě osobní auta a následky nehody taky šetření policie omezují průjezd za sjezdem z dálnice D5 do Prahy. A na silnici 3 z Tábora do Prahy nebo na Benešovsko hustý provoz kratší kolony za Benešovem a taky před D1. Zdržíte se zhruba 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.

0: Tušky fotbalové Slávě nebude veselé, protože musíme připomenout to, co se včera přesně v tuto dobu na stadionu v Edenu dělo. Už za chvíli se vrátíme k fotbalovému derby pražských S.
1: Radiožurnál Sport
2: a Martin Charvát.

0: Ligové derby mezi fotbalisty Slávie a Sparty, které se kvůli výtržnostem domácích příznivců nedohrálo, má další pokračování. Ve Slávii po sezóně skončí útočník Tomáš Chorý s obráncem Davidem Douděrou. Reprezentanti, kteří v sobotním utkání dostali červenou kartu. Šéf vršovického klubu Jaroslav Tvrdík to řekl v podcastu Odbor přátel Slávie. A my o tom teď budeme podrobněji mluvit s mužem, který byl včera večer na zápase, pak zpracovával reakce od dnešních ranních hodin, se tomu zase věnuje a teď je ve studiu tedy Lukáš Michalík. Hezký večer.
1: Krásný večer.
0: Co všechno Tvrdík k oběma klíčovým hráčům a jejich budoucnosti řekl?
1: Řekl, že oba fotbalisté byli do konce sezony vyřazení z A týmu, dostali svolení hledat si v létě nové angažmá a za Slávii už nenastoupí. Chorý předvedl v derby další exces, nedávno byl vyloučený v utkání z Plzní za údajné plivnutí na soupeře a v úvodu sezony za úder pěstí do rozkroku golmana Slovácka Heči. Tentokrát udeřil loktem do obličeje obránce Sparty Sørensena, za což dostal už třetí červenou kartu v tomto ligovém ročníku. Douděra z lavičky podle zápisu o utkání vulgárně pokřikoval na rozhodčí, ještě před vystřídáním se teatrálně spoza autové čáry odvalil zpět do hřiště a stěžoval si na křeč. Pokračuje šéf Slávy.

0: Je Jaroslav Tvrdík.
1: My prostě chceme hrát fair play podle našeho etického kodexu a takovéto hráče prostě ve Slavii nechceme. Tomáš zřetelně není schopen ovládat svoje chování a David Douděra není naším právem rozhodnutí rozhodčího zpochybňovat. Není to opět poprvé.
0: Chorý s Douděrou by samozřejmě rádi odletěli s národním týmem na letní mistrovství světa. Otázkou ale je, jak k jejich případné nominaci přistoupí trenér Miroslav Koubek, případně generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd. Někdejší útočník národního týmu Horst Siegl ve vysílání radiožurnálu Sport přiznal, že chorého by vzhledem ke všem nedávným prohřeškům na šampionát nebral.
2: Koubka i Nedvěda se samozřejmě na to budeme chtít ptát, ale vraťme se k tomu podcastu, co dalšího v něm zaznělo.
0: Šéf klubu Tvrdík potvrdil, že vedení Slávie udělilo doživotní zákaz vstupu do Edenu jednomu z návštěvníků, který před koncem zápasu vběhl na trávník a napadl spartianského golmana Surovčíka. Předseda představenstva lídra tabulky zároveň přiznal, že navrhne odvolání bezpečnostního ředitele klubu za to, že v době, kdy slávističtí příznivci sestoupili z tribun ke hřišti, nedal pokyn k přerušení zápasu. Slavia taky bude hledat novou bezpečnostní agenturu. Připomínám, že ještě předtím Tvrdík napsal na síti X, že domácí tribuna Sever zůstane uzavřená veřejnosti, dokud s nalezenými pachateli nezačne trestní řízení. O tom, jestli z incidentu vyvodí osobní zodpovědnost, Jaroslav Tvrdík nemluvil. Zároveň připomínám, že událostmi z Edenu se zabývá i policie.
2: Ti v uvozovkách fanoušci Slávie po vniknutí na trávník mimo jiné házeli do sektoru hostujících příznivců světlice. Jak reagovala Sparta?
0: Sparta vnímá včerejší události jako vyvrcholení nenávisti vůči klubu. Letenský celek prohlášení zveřejnil na síti X. Doplním další kontext. Fanoušci Slávie na hřišti fyzicky napadli nejen brankáře Sparty Surovčíka, ale i útočníka Vojtu a obránce Martince. Spartané odmítli v zápase pokračovat, přesunuli se do autobusu a odjeli pryč ze stadionu. Letenský klub poukazuje na dlouhodobé budování nenávistné atmosféry ze strany soupeře. Například, když při březnovém derby bývalý slávista Deli skandoval před zápasem pokřik smrt Spartě. Diváci použili před i během včerejšího duelu už zmiňované světlice a dýmovnice. Pyrotechnika je ale přitom na stadionech zakázaná. Pokračuje ředitel komunikace Sparty Ondřej Kasík.
3: Sparta si nepřeje pyrotechniku, v žádném případě ji neschvaluje. Já k tomuhle musím jako přiznat, že neumíme zamezit tomu, aby byla na stadion pyrotechnika pronesena. Jako kluby musíme přiznat, že taháme za kratší konec.
0: Podotýkám ještě, že kluby často takzvaná chorea od fanoušků sdílejí na vlastních sociálních sítích. O rozhovor jsme opakovaně žádali i zástupce Slávie, včetně Jaroslava Tvrdíka, ale neúspěšně.
2: Kdy se rozhodne o osudu sobotního derby a trestu pro Slávii?
0: Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace dnes s klubem zahájila řízení a verdikt vynese v úterý. Slávii, která v době předčasného ukončení zápasu vedla 3-2 a jen minuty ji dělili od obhajoby titulu, hrozí kontumační porážka. V případě kontumace bude náskok slávistů v čele tabulky 3 kola před koncem ligové sezony 5-bodový. Podle předsedy disciplinární komise Ligové fotbalové asociace Jiřího Macnera, ale slávistům hrozí i bodový odečet.
4: Disciplinární řád dává i možnost odebrání bodů. Je to ustanovení, které navazuje například právě na uzavření stadionu nebo kontumaci.
0: Zároveň může Slavia podle disciplinárního řádu dostat pokutu až do výše 10 milionů korun a jak už zmínil pan Macner, komise jí taky může uzavřít stadion. Šéf Slavie Tvrdík prohlásil, že se klub nebude proti trestu odvolávat, ať bude jakýkoliv, a disciplinárka zahájila řízení za výtržnosti i s pražskou Spartou.
2: Probrali jsme s Lukášem Michalíkem, díky.
0: Díky, naslyšenou.
2: Ale za chvíli budeme v tématu pokračovat.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace v úterý rozhodne o osudu sobotního derby pražských S mezi Slaví a Spartou. To se nedohrálo kvůli tomu, že domácí příznivci před koncem zápasu vtrhli na trávník, napadli spartianské hráče a do sektoru hostujících příznivců házeli světlice. O incidentu z Edenu jsme na radiožurnálu Sport mluvili s někdejším šéfem disciplinární komise Ligové fotbalové asociace a současným členem etické komise České fotbalové asociace Richardem Bačkem.
1: Já to považuji za naprosto příšernou, bezprecedentní záležitost, protože nepamatuju si, že by za těch 11 let, co jsem byl předsedou disciplinární komise, že by se stala nějaká taková opravdu strašlivá kumulace jako hrůzy, která se stala včera, kdy došlo k napadení hráčů Sparty, kdy došlo k házení pyrotechniky vlastně z hrací plochy do prostoru fanoušků hostí a navíc teda bylo samozřejmě předčasně ukončeno utkání. Opravdu něco takového si nepamatuju, asi bychom museli zabrousit hluboko do fotbalové historie, jestli se vůbec někdy něco podobného stalo.
0: A kdo za to podle vás může?
1: Já si myslím, že je vina jednoznačně na vedení fotbalové Slávie. Víte, oni podle mého názoru, a to je dlouhodobá věc, kterou jsem říkal už, když jsem byl předsedou disciplinární komise, oni prostě škrtají sirkami u stohu plném slámy a pak se prostě diví, že jim na uhašení požáru nebudou stačit prostě konvičky na zalévání květin. Tam se jedná o naprostou dlouhodobou nepráci s fanoušky, tam se jedná o naprosté podcenění situace, o prostě ustupování a omlouvání prostě excesů jednak fanoušků, ale jednak i některých členů realizačního týmu, kdy zkrátka tady prostě platí to přísloví, tak dlouho se chodí s pánem pro vodu, až se uchou trhne. A já si myslím, že ta odpovědnost je tam jednoznačná a podle mého názoru je to opravdu jako dlouhodobý problém. Samozřejmě nejenom tohoto klubu, ale tady se to prostě projevilo jako bohužel plné nahodě.
0: Bavíme se s někdejším šéfem disciplinární komise Ligové fotbalové asociace Richardem Bačkem. Velkým tématem je znovu pyrotechnika. Ředitel komunikace Sparty Ondřej Kasík v našem vysílání mluvil o tom, že konkrétně Sparta není schopná zamezit tomu, aby byla pyrotechnika na stadion pronesena a zároveň zdůraznil, že se to rozhodně neděje s tichým souhlasem klubu. Co vy na to?
1: Já tomu to i jako věřím. Já samozřejmě vím, že jako není možné úplně prostě zabránit pronášení pyrotechniky na stadiony, protože bohužel ani technologické, ani právní možnosti to neumožňují. Za prvé, teď se určitě budou čepířit všichni politici a budou říkat, jak je potřeba udělat nějaká opatření. Jsem opravdu zvědav, jestli politická reprezentace přispěje alespoň trochu k tomu, aby kluby měly v rukou i nějaké právní a následně i jako technické nástroje na to, aby mohli co nejvíc, jak je to možné, zabránit pronášení pyrotechniky na stadiony. Nikdy se to zcela nevymítí, ale opravdu kluby tady potřebují jako podporu i v oblasti legislativy, která v této chvíli chybí, zejména v oblasti ochrany osobních údajů a tak podobně. Ale co se týče pyrotechniky, víte, že já dlouhodobě zastávám pozici nulové tolerance vůči pyrotechnice. A to není prostě jenom póza, to je opravdu jako zásadní postoj, kterým říkám, že není možné prostě pyrotechniku tolerovat, není možné její používání omlouvat, protože nakonec vždycky to povede k takovýmto příšerným excesům a opravdu jako bezprecedentním šílenostem, jaké se staly včera.
0: Richard Baček, který je teď ve vysílání radiožurnálu Sport, je někdejším šéfem disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Kdybyste byl tím současným šéfem, jaký trest byste v úterý zvolil?
1: Je, víte co, to je velice jako nešťastná pozice, protože já bych do toho kolegovi Macnerovi určitě jako nechtěl mluvit, ale myslím si, že je jako nabíledni, že tam v první řadě je potřeba na základě všech dokumentů, zápisů utkání a podobně rozhodnout o tom, zdali utkání bude kontumováno a samozřejmě v čí neprospěch bude kontumováno. No a potom samozřejmě tam jsou prostě tresty, jako je uzavření stadionu nebo uzavření jeho části, a potom pochopitelně tam budou peněžité tresty. Tady očekávám kombinaci a kumulaci všech těchto tří typů trestů. Já vím, že v médiích si objevily zprávy, že Slavia rozhodla o tom, že uzavře tribunu Sever. No, možná si vzpomínáte na rok 2019, kdy tribuna Sever byla uzavřena rozhodnutím disciplinární komise, které jsem tehdy předsedal, a oni se potom fanoušci z tribuny Sever další zápas přesunuli jinam a dokonce házeli pyrotechniku přímo do sektoru tehdy fanoušků hostů. Já si jako nejsem jistý, že jako uzavření tribuny Sever jako v případě Slavie bude mít nějaký opravdu reálný efekt.
0: To řekl k událostem týkajících se včerejšího ligového derby mezi fotbalisty Slávie a Sparty bývalý předseda disciplinární komise Ligové fotbalové asociace Richard Baček.

0: 21 hodina 30 minut. Přehled zpráv má Jana Golde.
1: Fotbaloví reprezentanti Tomáš Chorý s Davidem Douděrou skončí ve Slávii. V podcastu Odbor přátel Slávie to řekl šéf klubu Jaroslav Tvrdík. Jde o reakci na vyloučení obou hráčů v sobotním derby v Šancelize proti Spartě. Tvrdík taky řekl, že fanoušek, který vnikl na trávník a polil spartianského golmana Surovčíka pivem, už obdržel rozhodnutí o doživotním zákazu vstupu na stadion. Česká turistka utrpěla vážná zranění po tom, co jej v rakouských Alpách zasáhl blesk. Stalo se to při náhlé změně počasí u hory Kreuzkogl. Blesk uhodil v bezprostřední blízkosti Češky a jejího přítele. Tlaková vlna ji povalila na zem a žena na chvíli ztratila vědomí. Záchranáři dvojici turistů přepravili vrtulníkem do nemocnice. Na Kuvajt zaútočili nepřátelské drony, oznámila to tamní armáda. Iránský dronový úder podle agentury Reuters dnes zasáhl taky základnu kurdských bojovníků v iráckém Irbílu. Děje se to v době příměří, které na začátku dubna přerušilo izraelsko-americké útoky na Irán. A v pražském muzeu Kampa prodlouží příští týden otevírací dobu až do 20 hodin. Týká se to i výstavy malíře Václava Špály Kytky. Muzeum je zároveň doplnilo o další z umělcových obrazů. Návštěvnost Špálovy výstavy se bude podle pořadatelů blížit hranici 30 000 návštěvníků.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nebezpečí na dálnici D6 u Kladna a nehoda na D1 na Dvojí Čínsku. Na dálnici D6 z Prahy do Karlových Varů se pohybují lidé. Za sjezdem na Kladno, Hrozdělov a Velkou Dobrou, kilometry 18 až 19. Na dálnici D1 z Ostravy do Přerova srazilo osobní auto Zvěř. Nehoda je kousek za sjezdem na Bílovec, kilometru 342. A podle policie je u nehody zavřená jen Krajnice. Na D1 za Brnem do Prahy sjezdem na Ostrovačice stojí dodávka 170 km a auta v místě vybočují vlevo. Auto blokuje pravý pruh, jeden ze tří. Nezdržíte se, místo je dobře označené. A na silnici 50 z Uherského Brodu do Starého Hrozenkova se objíždí následky nehody. Za odbočkou na Komňu se v podvečer srazila dvě osobní auta, jede se Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci začne pršet a ochladí se na 12 až 8 stupňů Celsia, na jihu Moravy bude 15 až 12 stupňů. Zítra čekáme zataženou až oblačno, zpočátku přehánky nebo déšť jen místy, postupně už na většině území a později místy i bouřky. Večer pak začnou srážky v Čechách ubývat. Nejvyšší teploty zítra 17 až 22 stupňů Celsia, na západě Čech kolem 16 stupňů a v tisíci metrech na horách většinou kolem 12. Tolik zprávy. Posloucháte Sportžurnál s Martinem Charvátem.
4: Fotbalová liga má i zápasy, které se dohrály. Dneska dva duely skupiny o 7. až 10. místo, ale především utkání o 4. příčku. Jablonec hrál s Hradcem Králové nerozhodně 1-1. Budeme se věnovat také cyklistice nebo hokeji.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Tenistka Karolína Plíšková je blízko postupu do osmifinále antukového turnaje v Římě. Nad Němkou Ziegemundovou vede 6-1, 5-3, už promarnila 3 matchboly při podání Němky. Aktuálně Němka při svém servisu má výhodu, o kterou právě přichází, a znovu je to schoda. Karolína Plíšková aktuálně 2 míčky od postupu do osmifinále antukového turnaje. Čeští hokejoví fanoušci už ví, kdo bude reprezentovat Česko na mistrovství světa. Trenérský tým má definitivně jasno po posledním přípravném turnaji. A po švédských hrách oznámil trenér Radim Rulík nominaci na světový šampionát. Jasné je definitivně také to, že národní tým neposílí David Pastrňák z Bostonu. Chybět naopak znovu nebude dlouholetý kapitán národního týmu Roman Červenka.
1: Tomu jsem volal asi 2 dny po posledním zápase. S Romanem jsme byli dohodnuti okamžitě a s Lukášem Sedlákem jsem mu volal taky v tuhletu dobu. Akorát jsme si dali týden na to, že si to prostě nechá projít hlavou. Rozhodnutí jsem od něj slyšet nechtěl a pak v úterý mi volal, že má zájem reprezentovat a jsme udělali úplně stejný model jako s Romanem.
2: Popisuje trenér Radim Rulík domluvu s duem pardubických útočníků. Na švédských hrách nebyl ani Matěj Bliml z Providence z AHL, ale už je zpátky v Česku a s týmem odletí. Stejně jako trojice golmanů ze švédských her. Tady je nominace.
1: Josef Kořenář, Dominik Pavlát, Petr Kváča. Obránci Michal Kempný, Filip Hronek, Jan Ščotka, Jiří Ticháček, Tomáš Galvás, Tomáš Cibulka, Libor Hájek a Marek Alšer, útočníci. Ondřej Beránek, Roman Červenka, Matyáš Milovský, Jiří Černoch, Dominik Kubalík, Jakub Flek, Lukáš Sedlák, Jaroslav Chmelař, Martin Kaut, Matěj Blímel, Michal Kovařčík, Jan Mandát, Daniel Voženílek a David Tomášek.
2: U brankářů to ještě nemusí být definitivní, protože z Philadelphia vypadl v NHL Daniel Vladař a vedení národního týmu čeká na zdravotní prohlídku v klubu. Do nominace se nevešli třeba i hráči se zkušenostmi z NHL, obránce Hovorka nebo útočník Klapka. Trenér Rulík popisuje, co všechno rozhodovalo.
1: Těch omluvenek bylo hodně, tolik omluvenek jako nepamatuju, ale samozřejmě to chápu. Ty další hráči z toho dalšího sledu, který jsme oslovili, tak samozřejmě byla větší vyrovnanost, takže o to bylo těžší. A to kritérium jednoznačně je zvládat brustasky a takový druhý hlavní je správné rozhodování na malém prostoru, vyvarovat se ztrát, vyvarovat se provazovaček. V těch detailech ten cit na tu situaci.
2: Mistrovství světa v hokeji začne ve Švýcarsku v pátek. Prvním soupeřem Česka bude Dánsko. Češi budou hrát ve skupině ve Friburgu. Druhá skupina a následné boje o medaile jsou na programu v Curychu. František Kuna, Radiožurnál.

0: 21 hodin 44 minut posloucháte společné vysílání Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Fotbalisté Jablonce ve druhém kole nadstavbové skupiny o titul v Šancelize remizovali s Hradcem Králové 1-1. Před svým soupeřem tak udrželi na čtvrtém místě tabulky dvoubodový náskok. V play-off o umístění o 7. až 10. místo tedy prošla do finále Karlovina, která vyhrála v Pardubicích 3-1 a smazala tak jednogólové manko z úvodního zápasu. O 7. místo si Slezané zahrají s Olomoucí, která sice doma prohrála s Bohemians 0-2, ale přesto slaví postup. První duel totiž Sigma naopak o 2 góly vyhrála a tak muselo rozhodovat prodloužení. V něm se 2 minuty před koncem trefil Jáchym Šíp a dvojzápas rozhodl.
1: Jáchym Šíp měří 176 cm a na hřišti tak pravidelně patří k nejmenším fotbalistům. Dvojzápas mezi Olomoucí a Bohemians Praha přesto rozhodl v závěru prodloužení hlavičkou a připomněl, že to není tak výjimečná situace, jak se může zdát.
2: Já mám pocit, že mám 8 ligových gólů a 4 z toho hlavou, takže já právě jako na to, jak jsem vysoký, tak těch gólů hlavou dávám celkem dost.
1: O střední nadstavbové skupině fanoušci často mluví s despektem. Nejde o titul ani o sestup, jen třeba o nasazení pro příští ročník českého poháru. Přesto Šíp trefu v prodloužení euforicky slavil.
2: Je to super vlastně, ať už tam jde o nějaký to do příštího roku, to nasazení v dalším kole třeba Molkapu, ale hlavně teďka, že nemusíme trénovat 2 týdny vlastně bez zápasu a máme furt nějakou motivaci, no. Hlavně chceme furt vyhrávat.
1: Na druhou stranu hráči Olomouce vnímali, že po úvodní výhře 3-1 na hřišti soupeře neměli doma prodloužení vůbec hrát.
2: Bohužel jako prohráli jsme, no, když to jako, je to tak, ale naštěstí se postoupilo, že jsme využili trošku toho polštáře toho prvního zápasu, ale do toho dalšího kola, vlastně do těch dalších 2 zápasů, to musíme určitě zlepšit a podat lepší výkon.
1: Trenér Bohemians Jaroslav Veselý připustil, že v samotném závěru dvojutkání byla Sigma přece jen o kousek lepší. A to podle něj i proto, že Pražany v týdnu postihla viróza a někteří hráči ještě nastoupili nedoléčení.
3: I jsem vnitřně tušil, že když půjdeme do prodloužení, že to bude velmi těžký a upřímně pak jsme se soustředili tu druhou část prodloužení hrát prostě spíš na ty penalty, protože ještě to první jsme napálili, aby jsme zkusili dát gól a pak už bylo vidět, že už některý ty hráči, který byli chycený, chytali křiče a potřebovali jsme to dohrát do těch penalt. Bohužel, říkám, chyběla minutka, nekoncentrovanost, ale nikomu to vyčítat nebudu.
1: Pro Bohemians sezóna skončila. Olomouc ještě čeká finále nadstavbové skupiny o umístění. Hanáci se v něm utkají s Karvinou. Z Olomouce David Nekvinda, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Cyklistickému Giro d'Italia zatím vévodí Uruguayec Tomas Silva. Dnešní třetí etapu ale vyhrála druhá prozatímní hvězda letošního ročníku jedné z Grand Tour, Francouz Paul Manier. Víc teď probereme s Karlem Schambergerem. Hezký večer.
1: Dobrý večer.
0: Dnešní třetí etapu ovládl 22-letý Francouz Paul Manier, který si tak připsal už druhé etapové vítězství, ale o to dnešní prvenství se pořádně v úvozovkách popral.
1: V závěrečném sportu bylo hned několik cyklistů. Těsně na pásce porazil Manier Itala Milana. Dramatičnost závěrečného úniku potvrzuje také emotivní komentátor televizního přenosu. O vítězi dokonce musela rozhodovat cílová fotografie, ačkoliv nakonec vítězný Manier po projetí finišem zvedl ruce nad hlavu. I to vysvětloval po závodě novinářům.
2: O tomhle jsem snil, nebyl jsem si úplně jistý, jestli jsem vyhrál, ačkoliv jsem v cíli slavil, ale nakonec jsem vyhrál, takže jsem šťastný.
0: Řekl tedy Paul Manier, ve vedení Gira je ale někdo jiný, v tom celkovém pořadí myslím.
1: Je to Tomas Silva, který včera jako první Uruguayec v historii vyhrál etapu na tomto podniku a bude tedy v růžovém dresu pro lídra závodu. Má 4-sekundový náskok na Němce Štorka a také Kolumbijce Bernala. Po dnešku se cyklisté přesunou z Bulharska už do Itálie, protože úvodní etapy Gira byly jako už poměrně často v posledních letech naplánované mimo Apeninský poloostrov.
0: Ano, přesunou se tam, ale také se tam přesunou nejen ti, kteří jsou vpředu, ale také čeští cyklisté. Jsou tam celkem tři, tak jak se jim dařilo v Bulharsku.
1: Všichni dojeli ve stejném čase, tedy dnes, jako vítězný Manier. Matyáš Kopecký byl 41. Jeho bratr Tomáš obsadil 91. místo a nejlepším Čechem v závodu zůstává dnes 96. vrchař Jan Hirt, kterému v průběžném pořadí patří 13. příčka.
0: Říká Karel Schamberger, děkuji mu za to.
1: Díky naslyšenou.
0: K bratrům Kopeckým připomeňme, že Dylan Groenewegen, který je spurterem jejich týmu, tak dnes obsadil třetí místo, takže vlastně pro Matyáše a Tomáše Kopeckého to byla úspěšná etapa.

0: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
1: Zajímá vás zákulisí sportu?
0: Jak vidí ožehavá témata funkcionáři a odpovědní zástupci jednotlivých odvětví?
1: Právě pro vás máme na Radiožurnálu Sport pořad Na rovinu s Tomášem Pancířem.
0: Zkušený moderátor, který se nebojí zeptat.
2: Když jste říkal, že dokážete pro sport zajistit lepší podmínky, tím jste myslel převážně ty finanční?
3: Opravdu je reálné, aby rychlobruslařská hala se v Česku uživila?
4: Pomůže českému sportu to, že má svého ministra?
1: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
0: Diskuzní pořad můžete slyšet na Radiožurnálu Sport každé pondělí po 13. hodině.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Den otevřených dveří Českého rozhlasu v Praze na Vinohradech. V sobotu 16. května. Komentované prohlídky vysílacích studií, setkání s moderátory, koncerty živé hudby nebo výstava obrazů herečky Ivy Hitnerové. Časové vstupenky komentovaných prohlídek si rezervujte na telefonním čísle 724 341 611. Více na www.rozhlas.cz/dod.
1: Radiožurnál 10 hodin večer. Zprávy pro vás má Jana Gulde.
2: Disciplinární komise v úterý oznámí verdikt k výtržnostem na včerejším derby pražských S. Vysokorychlostní tratě by se v Česku měly začít stavět za 3 roky. V nominaci hokejistů na mistrovství světa je i kapitán z minulých let Červenka. A počasí zítra bude zataženo až oblačno, přehánky nebo déšť, později i bouřky a teploty až 22 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Disciplinární komise fotbalové ligy chce o trestech za výtržnosti fanoušků v derby Slavie se Spartou rozhodnout v úterý. Dnes s oběma kluby zahájila řízení po předčasně ukončeném zápase. Komise si podle předsedy Jiřího Macnera uvědomuje zodpovědnost za rozhodnutí, které může mít významný dopad na dění na českých stadionech.
4: Myslím si, že jsme měli řadu momentů, ve kterých vlastně jsme rozhodovali velmi nestandardní, ojedinělé případy. Takže vnímáme tu důležitost a ostatně i veřejnost by měla vnímat, že se k tomu stavíme od začátku velmi zodpovědně. Vnímáme tu důležitost takového řízení a rychlého rozhodnutí.
2: Maximální možné tresty jsou uzavření stadionu na 6 zápasů, pokuta 10 milionů korun a odebrání až 20 bodů. Vysokorychlostní tratě by se v Česku měly začít stavět v roce 2029, a to úsekem mezi Přerovem a Ostravou. V následujících letech by se měla rozběhnout stavba dalších úseků od Německa přes Prahu do Brna a z Brna na jih k Rakousku. Počítá s tím aktualizovaný harmonogram ministerstva dopravy. První úseky by měly být hotové po roce 2035. Materiál taky poprvé orientačně vypočítává možnou cenu jízdného, říká ministr dopravy Ivan Bednárek za SPD.
5: Materiál říká, že pokud bychom nedotovali a neměli dopad do veřejných rozpočtů toho dotací, tak to od začátku jde na riziko dopravce a v takovém případě ta jízdenka je kolem 1000 korun na Brno-Praha.
2: Technici zítra ráno sundají 4 sochy z pražského staroměstského orloje, převezou je do dílny, kde restaurátoři opraví. Podle mluvčího hlavního města Víta Hofmana se orloj kvůli zítřejším pracem několikrát zastaví.
6: Předpokládáme 3 odstávky v řádu nižších jednotek hodin. A to, aby bylo možné bezpečně demontovat sochy a odblokovat kontrolní systém jejich pohybu. Průchod staroměstským náměstím pro veřejnost zůstane zachován, prostor bude pouze lokálně zabezpečen.
2: Lotyšský ministr obrany Andris Sprūts rezignoval kvůli selhání protidronové ochrany. Vyzvala ho k tomu premiérka Evika Siliňová po tom, co ve čtvrtek 2 ukrajinské drony odpálené z Ruska zasáhly lotyšský sklad ropy. Novým ministrem obrany jmenovala premiérka plukovníka lotyšské armády Raivise Melnise. Ukrajina potvrdila, že drony byly skutečně její. Podle Kyjeva ale do Lotyšska dopadly vlivem ruského rušení. Sport. Trenér hokejového národního týmu Radim Rulík oznámil nominaci na mistrovství světa ve Švýcarsku, které začne v pátek. Na šampionát pojedou brankáři z evropských soutěží Josef Kořenář, Petr Kváča a Dominik Pavlát. V nominaci nechybí ani kapitán týmu z posledních let Roman Červenka. Fotbalisti Jablonce remizovali v ligové skupině o titul s Hradcem Králové 1-1. Východočeši přitom až do 85. minuty vedli. Pokračuje trenér Hradce Králové David Horejš.
7: První poločas bylo z naší strany vidět, že jsme proto dělali maximum, byla tam lehkost, dobrá kombinace, měli jsme dobrý pohyb prostě bez balonu, tam si myslím, že jsme byli jednoznačně lepším týmem. Druhý poločas zase je třeba ocenit, že Jablonec má silný mužstvo, prostě povedlo se jim střídání, myslím si, že Alekvé a Holí tu hru hodně oživili a to si myslím, že pak nám tam dělalo problémy.
2: V play-off o umístění postoupila do finále Karviná. Pardubice porazila v odvetě 3-1 po prodloužení a celkově vyhrála 4-3. Dál prošla i Olomouc, která sice prohrála s Bohemians 1-2 po prodloužení, ale v součtu s úvodním zápasem vyhrála 4-3.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Omezení na Pražském okruhu a překážka na silnici 15 na Českolipsku. Pražský okruh ve směru na Ruzyni byl neprůjezdný. U zavírky u obou tunelů na 7. a 11. kilometru skončili, už se jede, kolony se rychle rozjeli. V úseku jsme na kamerách viděli projíždět nadměrné vozidlo. Na Pražském okruhu směr Ruzyně odklízí porouchané osobní auto. Exit 23,5 sjezd na Chrášťan. Auto s odtahovkou stojí na kolektoru vpravo na krajnici. Opatrně na vozovku vytekl olej. Aktuálně D1 ve směru z Prahy do Brna za sjezdem na Osovou Býtýšku je hlášená zvěř, sražená zvěř na dálnici kilometr 155. A na Českolipsku nebo na silnici 20 z Plzně do Nepomuku večer havarovala dvě osobní auta. Následky nehody stále omezují průjezd, tedy zasahují do pruhu za sjezdem z dálnice D5 do Prahy. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme zataženo až oblačno, zpočátku přeháňky nebo déštěn místy, postupně už na většině území a později místy i bouřky. Večer pak začnou srážky v Čechách ubývat. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na západě Čech kolem 16 a na horách většinou kolem 12. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový a radiožurnál s Michálou van Erne.
9: A další vzpomínkou, víc než 400 Romů odjeli v květnu roku 1943 v

0: Rodiny přeživších si dnes připomněly v Letech u Písku oběti romského holokaustu. Právě odtud v květnu roku 1943 vyrazila kolona s více než 400 vězni do koncentračního tábora Osvětim. Většina z nich se konce války nedožila. Dalších 330 lidí zemřelo kvůli špatným podmínkám přímo v leckém táboře.
1: Když jsem chodil do 4. třídy, tak jsme jeli s tatínkem a s bráchou ještě s mamkou po těch koncentrákách. To bylo ještě za socialismu.
2: Na svého tatínka vzpomenul jeden z potomků přeživších romského holokaustu, Zdeněk Daniel.
1: Jsme jezdili na Jižní Moravu za tetičkama, který bylo pár přeživších a měli to vytetované číslo na tom předloktí a všech si to dal do souvislosti až jako postupem věku. Jo.
2: U části rodin bylo téma spojené s pobytem v takovém zařízení spíš tabu, jako třeba u předků předsedkyně výboru pro odškodnění romského holokaustu Jany Kokyjové.
3: Všichni jsme věděli, že naši prarodiče byli vězněni v koncentračních táborech, protože měli vytetované čísla. Ale že by nám vyprávěli nějaké historky, to vůbec. Snažili se možná to nějak vytěsnit z ty mysli.
2: Společně se svým zesnulým strýcem Čeňkem Ružičkou stála v Letech u zrodu památníku obětem romského holokaustu. Podle ní je ale takový krok jen začátkem v cestě za vyrovnáním se s minulostí.
3: Já to necítím jako nějaký zadostiučinění. Stále máme segregované školy, stále vidíme na internetu spoustu rasistických hesel. Bohužel to vydávám i ve veřejném prostoru.
2: Kromě potomků přeživších dorazili do Let u Písku velvyslanci Norska a Francie nebo předseda senátu Miloš Vystrčil z ODS. I on vnímá, že pro nápravu vzájemných vztahů se

0: konce války mohlo udělat mnohem víc.
1: Nakonec i na tomto pietním místě původně byl prasečák. Dneska tady máme důstojné pietní místo. Samozřejmě jsou tady rezervy. Já věřím, že si postupně uvědomíme, že dobrá a kvalitní společnost může fungovat pouze tehdy, pokud nebudeme nikoho považovat za méně ceného.
0: Část hostů se dnes zastavila i na nedalekém hřbitově v Mirovicích, kde jsou pochovány dětské oběti leckého tábora. Z Letů u Písku Michal Bělský, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Dálnice D8 u prackovických tunelů, kilometry 58 až 60 stojí. Uzavírka je mezi sjezdy na Velemín a Teplice ve směru na Drážďany i Prahu. V tunelech staví omezení, ta uzavírka by neměla trvat dlouho. Vytvořily se kratší kolony, dojíždějte pozorně. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v půl.
2: Zavolejte i vy 800 553 553.

To byl Lenny Kravitz. Zeptám se, přáli jste si někdy najít skamenělého trilobita nebo lilijici? V Česku je to možné i legálně, ale musíte přitom dodržovat jasná pravidla. Jaká, o tom vám řekneme za chvilku teď. Lady Gaga, Bruno Mars.

0: Hledání skamenělých trilobitů a hlavonožců v přírodě je zábavou pro celou rodinu a zájem lidí roste. Shodují se na tom organizátoři odborných vycházek, na kterých si zájemci miliony let staré fosílie mohou nazbírat. V blízkosti Prahy vyrážejí třeba do Brd nebo do Českého krasu.
1: Skupina asi 200 lidí se v lomu Plešivec probírá sutí, hledá skameněliny. Poprvé na geologickou vycházku s dětmi přišla paní Marie.
2: Hodně sbíráme jako různý minerály a kameny a ty trilobiti nás taky hrozně zajímají. Takže jsme vyrazili i kvůli tomu, že...
1: Vidím, že máte další nález.
2: Ano, našli jsme nějakou škebličku. Teďka se zeptáme pana Raka, co to je a... Velká radost, teda evidentně.
1: Skameněliny lidé ukazují paleontologovi Štěpánu Rakovi, který vycházku uspořádal.
3: Tady to je krásný trilobit. Vidíte ho tady? Ten ocásek.
1: Když chce člověk navštívit lom, měl by podle Štěpána Raka vždy získat povolení majitele.
3: Já mám vždycky povolení na ty akce. Je to opuštěný lom, kde je ale samozřejmě zákaz vstupu, jako ve všech těch místech, protože to je nebezpečné.
1: V lomu Plešivec se dřív těžil vápenec a zase se tu podle Štěpána Raka těžit bude.
3: Během pár let se prorazí tunel tady skrz silnici a bude se zase těžit v tom lomu. Takže máme jednu z posledních příležitostí sbírat 410 milionů let staré skameněliny.
1: Já jsem na sociálních sítích zaznamenala, dejme tomu nějakou kritiku, obavy, že jde o rabování. Tak možná si řekněme, kde vlastně je ta linie.
3: Zvírat suti je v pořádku. Cekat do skály se nesmí. Já ty vycházky vodím 20 let a vždycky po každé té velké vycházce ověřím ten lom, vyzbírám odpadky. Mláďata rozhodně nekopou, jenom hrabou v zemi.
1: Podle Evy Kadlecové z České geologické služby je hranice mezi koníčkem a rabováním tenká. Záleží hlavně na způsobu sběru, místě nálezu a chování samotných sběratelů.
4: Zatímco koníček je založen na obdivu k přírodě a radosti z návštěvy lokality a na sbírání několika kusů pro vlastní potěšení. Rabování je charakteristické destrukcí a většinou komerčním zájmem.
1: Zákon podle ní sbírání skamenělin přímo neupravuje, postihuje ale ničení chráněných lokalit nebo nepovolené zásahy do přírody. Změněn na Berounsku, Laura Hájková, Radiožurnál.

kolikrát budem ponocovat a necháme čas kolem nás ubíhat.

0: Brněnská jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: 22 hodiny 30 minut. To je čas zpráv a Martina Matějky.
1: Zhruba 42% tuzemských dětí ve věku 6 měsíců až 5 let tráví u obrazovky, mobilu nebo tabletu ve všední den víc než hodinu. 18% přes 2 hodiny denně. Víc než hodinu denně věnuje mobilu nebo tabletu celkem 82% předškoláků. Vyplývá to z letošního průzkumu agentury STEM mezi více než 1000 rodiči. Vláda na zítřejším zasedání projedná systém mistrovských zkoušek, ten by měl podle návrhu Ministerstva průmyslu a obchodu fungovat od příštího roku. Ministři by se měli zabývat i informacemi o plnění závazku vydávat 2% HDP na obranu za první čtvrtletí tohoto roku. Evakuace lodi Hondius, která zasáhla nákaza hantavirem, bude pokračovat i zítra, informovala o tom Světová zdravotnická organizace. Podle španělského ministerstva zdravotnictví výletní loď opustilo už 90 lidí. Příznaky nemoci se projevily u jednoho cestujícího při cestě do Francie. A 21 měst a obcí na Mikulovsku a Břeclavsku hrozí omezený odběr pitné vody. V souvislosti se suchem to plánuje společnost Vodovody a kanalizace Břeclav. Důvodem je nízký stav vodních zdrojů, vyšší letní spotřeba a taky odstávka jednoho zdroje vody. Návrh teď posoudí úřady, do té doby omezení ještě neplatí. Zákaz by se týkal třeba zalévání zahrad, napouštění bazénu nebo mytí aut. Sport. V nominaci hokejové reprezentace na mistrovství světa ve Švýcarsku je také kapitán týmu z posledních let Roman Červenka. Ve výběru hlavního kouče Radima Rulíka nechybí jeho spoluhráč z Pardubic Lukáš Sedlák nebo další útočník Matěj Bliml z Bostonu. Naopak David Pastrňák se z šampionátu omluvil. Mistrovství světa začne v pátek, kdy i Češi vstoupí do turnaje, a tu utkáním s Dánskem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Rozjezd kolon na D8 u Prackovic a následky nehody na silnici 20 u Plzně. Dálnice D8 u prackovických tunelů zhruba půl hodiny stála. Uzavírka byla mezi kilometry 58 až 60 sjezdy na Velemín a Teplice, jak směr Drážďany, tak Praha. V tunelech během toho postavili omezení, nově se jezdí jen v tubusech do Prahy obousměrně a kolony se vepředu rychle rozjíždí. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy novém úseku u Přerova stojí nákladní souprava s defektem. Za sjezdem na Horní Moštěnice mezi kilometry 273 až 274. Zřejmě mimo pruhy. Místo je volně průjezdné. Na silnici 20 z Plzně do Nepomuků zřejmě odklízí následky večerní nehody srážku dvou osobních aut. Je to za sjezdem z dálnice D5 do Prahy. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci začne pršet a ochladí se na 12 až 8 stupňů, na jihu Moravy bude 15 až 12. Zítra pak čekáme zataženo až oblačno, zpočátku přeháníky, déštěn místy, postupně už na většině území a později místy i bouřky. Večer pak začnou srážky v Čechách ubývat. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na západě Čech naměří kolem 16, na horách většinou kolem 12 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A ve víkendovém radiožurnálu je s vámi Michaela van Erne.
0: Čeká nás společný výlet k řece Otavě, přemístíme se k písku, ale to až po 11:15. Teď krátce po půl je tu kapela Carolina Liars.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

Den Evropy se slavil i na druhé straně Atlantiku. Česká ambasáda ve Washingtonu vítala návštěvníky moravským vínem i sokolskými sbory. Ale letos to na nějakou dobu bylo naposledy. Proč? Také o tom se dozvíte podrobněji z našeho večerního víkendového vysílání, ale ještě předtím je tu pro vás kapela Texas. Tak příjemný poslech.

0: vámi je Radiožurnál. 9. května si Evropa připomněla Schumanovu deklaraci, tedy dokument, který před 76 lety položil základy toho, co dnes nazýváme Evropskou unií. Ve Washingtonu si tento den připomnělo přes 20 ambasád členských států. Na tu českou vás vezmeme právě teď.
1: Kukačko, už nekukej, má panenko, neplakej.
2: Pro vás v Česku je tohle možná běžná písnička, ale slyšet češtinu a ještě v takhle krásném provedení tady ve Spojených státech, to je vždycky speciální zážitek. A právě za takovým sem na českou ambasádu ve Washingtonu dneska lidé přišli. Slyšet češtinu, připomenout si české zvyky, no a taky ochutnat nějaké ty slavné české nápoje.
3: Mám ráda, že tady vidím kofolu, protože jsem nepila kofolu aspoň půl roku, tak moc se mi to stýskalo. Ale je to tady hezky, jako mluví prostě česky s ostatníma.
2: Pro 13-letou Veroniku, která sem na českou ambasádu přišla s maminkou Radkou, jsou takovéhle akce sdružující místní českou komunitu vlastně jedinou příležitostí, jak si ve Spojených státech připomínat zemi své maminky a udržovat svoje české kořeny.
3: A já už tady jsem od narozeniny, ale jako chodím v létě do Česka za babičkou.
2: Česká republika letos na Den Evropy zvolila téma Jižní Moravy. Folklor, tradice, podává se tu výborné víno z Pálavy a do skoku hraje skupina Polka Brothers. Takovéhle podobě se ale tahle slavnost odehrává naposledy, jak připomíná český velvyslanec Miloslav Stašek.
4: Ve stávajících kulisách české ambasády ve Washingtonu tak je to poslední evropský den, protože vlastně někdy na přelomu roku tak bychom se měli stěhovat do nových prostor. Tam nebude ten luxus té obrovské zahrady, co je tady, ale ta rekonstrukce vlastně toho objektu by měla trvat nějaké 3 roky.
2: Stašek jako velvyslanec letos po 4 letech končí a vrací se zpět do Černínského paláce na post státního tajemníka.
4: Samozřejmě se to užívá. Mám, protože je to hrozně milý a ta česká komunita vlastně na tom východním pobřeží se potkává.
2: Letos má tento den otevřených dveří zvláštní váhu. Přichází v době, kdy Washington a Brusel vedou tvrdá jednání o clech, kdy americká administrativa zpochybňuje hodnotu 80-letého spojenectví s Evropou. Přesto, nebo možná právě proto, jsou návštěvy Američanů na evropských ambasádách důležitější než kdy jindy. Z českého velvyslanectví ve Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.

Mikolas. Řeku Otavu jako ženu s dlouhými vlasy, Přemysla Otakara II. Na koni nebo raketu se strojem času. Nejen to znázorní sochy z písku, které v těchto dnech tvoří sochaři na náplavce u kamenného mostu v písku. My se za nimi vypravíme, ale až za chvíli.

0: Adel dozněla, pojďme dál. Rekordních 100 tun materiálu spotřebují letos sochaři na vytvoření 8 pískových soch na náplavce Otavy v Písku. Tématem je příběh této řeky jako životodárné tepny regionu s bohatou historií, krásnou přírodou i současným životem města. Sochy z Písku uvidí lidé u Kamenného mostu už po 20.
1: Vytvářím vlasy na první soše, která symbolizuje řeku Otavu.
2: Se sochařem Marianem Maršálkem právě stojím na bednění ve výšce 1,5 metru.
1: Zbytky písku, co tam zůstanou, tak se odfouknou fukarem. Bude 5 velkých soch a 3 menší, plus 2 sochy, první a poslední, řeka Otava a Písecká věž transformovaná do stroje času, budou mít kolem 3,5 metru.
2: Já si vezmu trošku toho písku do dlaně. Okamžitě se krásně začíná spojovat.
1: Základ je, aby byl co nejjemnější a aby měl větší podíl jílu.
2: Když už jsme slezli, tak já se podívám, co máte v té bedně, všechno za nářadí.
1: Každý má pískařský lžíce, proto nejjemnější zpracování normálně sochařské očka a malířské špachtle.
2: A teď už míříme k soše, která je hotová. Není nejvyšší, ale nejširší.
1: Má kolem 6 metrů na šířku. Zajímavostí, že se musí spojit ze dvou soch a ten prostředek se zasype pískem.
2: Je tady kromě znaku i zakladatel města Přemysl Otakar II. Zaujal mě detail u jelena, který troubí.
1: Stvárnění těch prvků je složitý. My musíme vymyslet, aby to ten písek udržel. Takže důvod toho, že troubí, je ten, aby měl parohy položené na zádech. Jako jinak by to muselo být jenom v reliefu.
2: Co budou znázorňovat další sochy, popsala Edita Kučerová z odboru kultury Městského úřadu v Písku.
3: Od personifikace řeky Otavy přes Kelty jako první rýžovníky zlata až po založení královského města a legendu o Jelením mostě. Chybět nebude ani současný písek a písecká věž pojatá jako symbolický stroj času.
2: Vernisáž pískových soch se uskuteční 20. května ve 14 hodin. Z Písku Jitka Cibulová, Vokatá, Radiožurnál.

0: Radiožurnál, 23 hodiny. Zprávy a Martin Matějka.
1: Volby do sněmovny v dubnu vyhrálo hnutí ANO, na druhém místě jsou starostové. Íránská odpověď na americký návrh na ukončení konfliktu je podle Trumpa nepřijatelná. Ve finále ligové nadstavby o umístění se střetnou Karvina a Olomouc. A zítra bude zataženo až oblačno, přehánky nebo déšť, později i bouřky. Teploty až 22 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Vítězem voleb do poslanecké sněmovny by se v dubnu stalo hnutí ANO se ziskem 32%. Oproti březnu si o 2% body pohoršilo. Vyplývá to z průzkumu agentury Kantar pro Českou televizi. Podpora ostatních stran se téměř nezměnila. Na druhém místě by z 16% skončili starostové, těsně za nimi z 15,5% ODS. Do sněmovny by se v dubnu dostali ještě Piráti, SPD a motoristé. A průzkumu se v druhé polovině dubna zúčastnilo zhruba 1000 respondentů. Policisté při sobotním fotbalovém derby zasáhli až po napadení hráčů Sparty. Ve vysílání Radiožurnálu to řekl mluvčí pražské policie Richard Hrdina. Podle něj se přítomní policisté v době zápasu v pražském Edenu nacházeli v tubusu nedaleko trávníku. A pořadatelé je ale ani po vniknutí fanoušků domácí Slávie na hřiště nepožádali o součinnost, říká Hrdina.
3: A my jsme tak reagovali z vlastní iniciativy ve chvíli, kdy na hřišti docházelo k napadání ostatních hráčů a byl ohrožen život a zdraví ostatních fanoušků, jelikož vlastně ty osoby, které byly na hřišti, tak vhazovaly do hlediště zapálené svíce.
1: Šéf Slavie Jaroslav Tvrdík už oznámil ukončení smlouvy s firmou, která se o organizaci zápasů v Edenu starala. Odpověď Íránu na americký návrh na ukončení války je podle šéfa Bílého domu Donalda Trumpa naprosto nepřijatelná. Americký prezident, to podle agentury AP, oznámil bez dalších podrobností. Írán v odpovědi na návrh Washingtonu zdůraznil nezbytnost ukončení války na všech frontách a zrušení sankcí proti Teheránu. Informovala o tom íránská agentura TASNIM. Na začátek nové sezóny se už připravují provozovatelé letních koupališť a venkovních plaveckých areálů. Například na střední Moravě chtějí zahájit provoz za měsíc. V Přerově dělníci musí opravit dosluhující 25-metrový bazén. Čeká ho poslední sezóna před kompletní opravou.
4: Přípravy zahájili i v sousedním Lipníku nad Bečvou. Na dně 50-metrového bazénu právě pracuje s kartáči na dlouhých násadách Sparta Františka Janošce.
5: Pustíme tady vodu. No, vezmu kartáče a čistíme.
4: Jen do rozjezdu nové sezóny technické služby letos investují 500 000 korun, potvrzuje ředitel Václav Zatloukal.
6: Tady vidíte novou atrakci, kterou připravujeme na letošní sezónu. Je to nafukovací trampolina o rozměrech 6x10 metrů.
4: Ceník vstupného se letos nemění. Z Přerovska Lenka Kratochvílová, Radiožurnál.
2: Sport.
1: Fotbalisté Bohemians Praha sice vyhráli v odvetě semifinále playoff o umístění v nastavbě šance ligy na hřišti Olomouce 2-0. Sezóna pro ně přesto končí. A po úvodní výhře Olomouce 3-1 se totiž hrálo prodloužení, ve kterém rozhodl o postupu Sigmy krátce před koncem Jáchym Šíp. Příčiny vypadnutí hledal trenér Bohemians Jaroslav Veselý.
7: Co asi rozhodlo ve finále ta lavička, protože samozřejmě Sigma to tam sypala a my jako, že nás postihli zdravotní problémy tenhle týden, vlastně viróza, půsta hráčů nám odpadla, někteří to mají v sobě, si myslím, ještě tu nemoc, takže jsme vůbec byli rádi, že jsme poskládali vlastně základní sestavu na tu lavičku, takže jsem rád, že odcházíme z hlavnohoře.
1: A druhým finalistou se stala Karviná, ta sice na úvod prohrála 1-2, ale v Pardubicích se mohla radovat z postupu po vítězství v odvetě 3-1 po prodloužení. Ve skupině o titul remizoval Jablonec s Hradcem Králové 1-1.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nebezpečí na D11 u sjezdů na Městec Králové a Chodec u Liberce. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové u sjezdů na Městec Králové je hlášená překážka. Kilometry 49 až 52 měla by to být sražená zvěř. Na silnici 14 z Liberce do Jablonce nad Nisou se pohybuje chodec. Dejte pozor, není označený, před chvílí byl u Novoplastu. Na dálnici D1 z Brna do Prahy do Ostravy, v novém úseku u Přerova, stojí nákladní souprava. Za sjezdem na Horní Muštěnice kilometry 273 až 274. Provoz nezdržuje, v místě je zavřený pravý pruh, takže auta projíždějící vozidla vybočují vlevo. V Praze na magistrále z Pankráce do Holešovic se srazila dvě osobní auta. Nehoda je v Legerově ulici u náměstí IP Pavlova a podle policie zasahuje do jízdního pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci začne pršet a ochladí se na 12 až 8 stupňů, na jihu Moravy bude 15 až 12. A přes den pak čekáme zataženo až oblačno, zpočátku přehánky nebo déšť, jen místy, postupně už na většině území a později místy i bouřky. A nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů. Tolik zprávy. Na řadě je repríza dopoledního víkendového hosta Radiožurnálu.
9: Ano, dobrý den a zdravíme vás z vysílání víkendového Radiožurnálu. A naproti mně sedí spisovatel, cestovatel, publicista Arne Šrámek. Pěkně vás tu vítám, dobrý den.
10: Hezké dopoledne, děkuji za pozvání.
9: Vy jste původní profesí inženýr ekonomie, pocházíte z Ostravy a taky jste prý nenapravitelný optimista. Tak co vede nenapravitelného optimistu k tomu, že v 90. letech 20. století založí cestovní kancelář, jeho koníčkem vlastně na několik let se stane cestování, o kterých potom píše a vydává knihy jako Cesta může být cíl, Ve tmě dál cestou má hvězdný prach na cestě a Toulavé cesty. A aby toho nebylo málo, tak potom přidá nejlepší recepty z celého světa, lexikon mocného cestovatele. A teď mu vychází kronika pověstí a legend na cestě českou zemí za zajímavými příběhy.
10: No, myslím si, že být optimistou je pragmaticky lepší než být pesimistou, protože každého člověka během svého života

0: důležité a strašně cenné, když si člověk udělá profesi ze svého hobby. Protože v podstatě, když se zabývám tím, čím se zabývat chci, čili čím se normálně zabývám ve svém volném čase, tak pokud se tím též můžu zabývat i v době své pracovní doby, tak mám vlastně jakoby dvakrát větší radost, dvakrát větší časovou plochu, kdy se můžu zabývat tím, co mě baví. Takže to je největší benefit proti tomu nějaké stravenky nebo cokoliv jiného, je naprosto marginální.
1: Teď už to neděláte, teď už jenom píšete, ale vždycky vás na těch cestách zajímaly pověsti a legendy?
0: V podstatě ne, že bych jako aktivně to nějak vyhledával, ale víceméně mě to k tomu přivedlo. Protože já kromě toho, že jsem provozoval 30 let cestovní kancelář, tak jsem všechny premiéry, všechny poznávací trasy, které jsem rozjížděl, tak jsem je sám většinou průvodcoval. A poznal jsem z reakcí lidí, že když povídám o tom, že objekt XY je z toho a toho roku a je, já nevím, v takovém stylu a nějakém architektonickém, tak si to ti lidi nepamatujou a jim to docela jedno a snadno si to vyklikají na internetu. Když vám povím, že v tom hradě straší, já nevím, bezhlavý rytíř nebo se tam zjevuje bílá paní, tak si ten výlet budete pamatovat ještě i po letech. Takže to je zase důvod, protože když máte příběh, tak ten příběh si zapamatujete.
1: Jaký příběh by jste řekl, že je nejzásadnější pro váš osobní život?
0: To je velice složitá otázka, jako úplně do osobních věcí bych nezacházel, ale nicméně profesně to bylo velice zvláštní náhoda, protože v době, kdy byla sametová revoluce, tak mi bylo 25 let, byl jsem těsně po vysoké škole, po vojně a přesně v tom věku, kdy si člověk myslí, že změní svět a že všecko ví, všecko zná, přestože je to úplně naopak. V té době jsem byl prostě malinký ekonom, nějaký asistent, takže v té době dát výpověď nebylo vůbec žádný problém. Kdybych už byl, třeba ta revoluce přišla o 5 let později a už bych byl na nějakém postu, tak odejít z té práce by bylo obtížnější.
2: Host Radiožurnálu.

0: Spisovatel Arny Šrámek dnes ve vysílání víkendového radiožurnálu s nejnovější knihou Kronika pověstí a legend. Když se zeptám úplně jednoduše, proč jste ji napsal? Co jste si třeba musel sám z hodin dějepisu oprášit? Co už jste zapomněl?
1: To má určitou hierarchii, určitou historii, protože já jsem zpočátku průvodcoval spíše v zahraničí, tuzemsko jsem dělal minimálně a člověk si tak nějak uvědomí, že se jednou, dvakrát do roka dostane na nějaký hrad, zámek a tam ten místní průvodce řekne nějaký ten příběh nebo legendu s tím místem spojenou. Ale když je to jednotlivý příběh, tak než slyšíte další, tak ho zapomenete. Když jsem dělal trasy do zahraničí, kde jsme třeba jeli 2-3 týdenní trasu do různých destinací a já jsem ty legendy musel nastudovat tak nějak komplexně z té dané země, tak v tu chvíli to vydá úplně jinou informaci, jiné svědectví o té zemi, než když je to jenom jednotlivý příběh. Takže když se podíváte třeba, já nevím, na severské vikingské ságy, nebo na řecké báje, nebo třeba na artušovské legendy v Anglii, tak to jsou naprosto rozdílné světy a tak nějak, když dělám různé autogramiády nebo autorské čtení, cestopisné přednášky, tak se mě lidi na to často ptají, jestli ty naše české legendy nezaostávají za těma zahraničníma.
0: No,
1: samozřejmě, když se podíváte třeba na čínské draky nebo prostě nějaké takové ty exotická monstra, tak jsou to efektnější fotky nebo kresby, ale na druhou stranu my máme takovou tu ryzí českou poetiku, typickou pro naši krajinu, která je taky taková bez nějakých extrémů. A domnívám se, a ta knížka, protože do té doby jsem říkal, Češi v ničem nezaostávají, ty naše legendy jsou jiné, ale jsou srovnatelně atraktivní.
0: A v čem jsou jiné?
1: Jsou takové milejší, něžnější, nejdou úplně na hranu, ale na druhou stranu umí být neuvěřitelně kruté a brutální v některých poentách.
0: Která je pravdivá, co myslíte?
1: V podstatě v každé legendě je nějaké jádro pravdivé. To je rozdíl mezi legendou a pohádkou. Pohádka může být celá postavená jenom prostě, že to definuje nějakou lidskou vlastnost, ale je to celé smyšlené, kdežto drtivá většina legend má nějaké malinké ratio, nějaké jádro, kolem které je vystavěna ta epická příhoda a můžou tam být potom nadpřirozené bytosti všeho druhu, ale to jádro nějaké by tam mělo být, to je poenta všech pověstí.
0: Když jste mluvil o těch evropských, tak předpokládám, že už máte možná i napsanou další knihu pověstí a legend a budete cílit právě na evropské země?
1: Můj syn mi říká, že stíhám rychleji psát, než on stíhá číst, takže v tom snad asi, já když se jako do něčeho zakousnu, něco mě baví, tak si prostě zatím jdu a tady to vypadá, že se to začíná rozjíždět a že ten zájem se začíná projevovat, takže je to třeba přikrmovat, dokud zájem trvá. Takže na podzim by měla být evropská kniha, evropský pověstí legend, která by měla k tomu být nějakou takovou protiváhou.
0: Tahle právě na cestě českou zemí za zajímavými příběhy skrz kroniku pověstí a legend, tak svět knihy, to je veliký, obrovský svátek. Teď na pražském výstavišti mezi 14. a 17. květnem. Co to pro vás je setkávat se se svými čtenáři?
1: Je strašně důležité dostat zpětnou vazbu.
0: Budeme tam, když je kritická?
1: O to víc je to důležité. O to víc je to důležité, protože jako člověk, když se nechá jenom plácat po zádech, tak je to cesta do pekla. Člověk potřebuje korektiv, potřebuje mít nějakou zpětnou vazbu, která ho jako pošle na správnou cestu ze slepé uličky, takže o to víc se na to těším.
0: Při těch vašich cestách po světě, kde jste třeba nazbíral nejvíc legend? Co vám to při tom cestování dalo, jak potom člověk tu danou zemi i tu svou vlastní vnímá, co cítí?
1: Myslím si, že v těch legendách je do značné míry obsažena mentalita toho daného konkrétního národa. Takže když připravuju nějakou destinaci, nějakou zemi, tak ty legendy jsou velice důležitým segmentem té mojí přípravy, kromě té logistiky a faktografie. Protože pokud mám svým klientům, nebo teď v tomto případě svým čtenářům, představit tuto zemi, tak ty legendy jsou mnohem lepší než nějaké statistické údaje z bedekru.
0: Mm-hmm. Kterou legendu máte nejraději z našich zemí?
1: To se tak nedá úplně říct. Jako v každé je jiná, všechny
0: jsou. Ostravská,
1: tak z Ostravska, tak jako Hradice. Severní Morava je na jednu stranu jako považována za trošku okraj republiky, že to je méně atraktivní region, já si to úplně nemyslím.
0: Tramberské uši asi, to si vzpomene
1: Tramberské
0: každý.
1: Tramberské uši zná každý.
0: Méně známá je tam třeba která?
1: Méně známá je třeba o Rýmařovské Vlčici. To je nádherný příběh, když se podíváte do erbu města Rýmařova, tak tam je vlčice s tělem prostřeleným šípem. Když jsem to viděl, tu legendu, ten erb, tak jsem si říkal, to není jenom tak, tam něco zatím musí být, tak jsem se do toho ponořil, nastudoval. Je to jeden z nejkrásnějších příběhů v celé knížce.

0: Spisovatel a taky cestovatel Arne Šrámek ve víkendovém radiožurnálu. Když jsme se bavili o tom, jestli zaostávají ty naše pověsti v něčem za těmi cizokrajnými, tak zaostávají nebo ne?
1: Asi nejsem objektivní, abych to posoudil, když jsem autor knížky Českých legend, ale za sebe subjektivně můžu říct, že rozhodně nezaostávají. Jsou takové mazlivější, hladivější, něžnější, ale mají tam velmi ostré ostny negativních vlastností. Kdybych měl vypíchnout jednu negativní vlastnost, tak je to rozhodně závist, ale to není specifika Česka, to je obecně.
0: No právě legendy, jak podle vás poodhalují tu mentalitu národa? Co ukazují a co zakrývají?
1: Že ukazují velice intenzivně. A to jsem chtěl říct, to je možná poenta té knížky, té mojí kroniky, že když slyšíte jednu, dvě legendy někde, že jedete na víkend někam na hrad, na zámek, tak z toho neuděláte nějakou statistiku, nějaký závěr. Když si přečtete tu knížku, kde těch legend je zhruba 200, tak z těch 200 už se dá nějaká jako obecná teorie vytvořit. A domnívám se jednak, že ta knižka ukazuje, že ty české legendy jsou neuvěřitelně pestré. A když jsem to začínal psát, tak jsem měl obavy, že budu mít 30. nebo 50. legendu a že už se budu točit v kruhu, že to bude pořád to samé a že už to budu jenom jako faceliftovat trošičku, ale není to tak. Opravdu jsem si hlídal, aby ta poenta každá byla jiná a je každá jiná.
0: Taky by vás to asi už potom nebavilo, tak, ne? No. Co vás na tom psaní baví nejvíc?
1: Je to takový jako úplně jiný svět. Takhle já jsem začal psát v roce 20 se začátkem covidu, kdy jsem se den na den zjistil, že moje cestovka v podstatě skončila v tu chvíli, protože když se nesmí víc než dva lidi setkat a opustit okres, tak na tom principu se cestovní ruch opravdu dělat nedá. Takže než bych seděl doma a nějak rval si nitro a hleděl do zdí, tak jsem začal psát, navedl mě k tomu můj syn. A píšu teda jedním pařátem, nemám 10 prstů, takže...
0: Nemáte, ale...
1: Mám, ale nepoužitelný. Ale zase všecko je vždycky něco za něco, má to jednu obrovskou výhodu, když píšete jedním prstem, tak máte jistotu, že rychleji myslíte, než píšete, což je dost důležité v této činnosti.
0: Proč jsou obrázky v knize vytvořené umělou inteligencí?
1: Tam je jeden, víceméně zase byla to do jisté míry náhoda, ale ukázalo se, že to byla šťastná náhoda, protože začínáme mít ohlasy se škol, středních škol, základních škol, kteří o té knížce zaslechli, přestože je teprve pár dní venku a začíná se projevovat poptávka ze škol po tomto titulu.
0: Já jsem si právě říkala, jestli je to schválně uděláno, aby to byl tahák na tu mladou generaci, že je to potom to téma legendy a pověsti pro ně možná takové jako staré, nezajímavé, ale v tom že byste je mohli přitáhnout, tak bylo to cílené?
1: Do jisté míry, jako netvrdím primárně, že bychom byli takový prognostici dopředu, ale tak to nějak z toho vyplynulo. Ty moje předchozí 4 cestopisy, které jsem vydal, tak tam je příloha fotografií jednotlivých míst, ale člověk si řekne, když potřebujete vygooglit jakékoliv místo, jak to tam vypadá, tak během 3 vteřin to na internetu na vás vyskočí spousta těch fotek. Když udělám ty ilustrace pomocí umělé inteligence, tak tam můžu nechat nakreslit tu postavičku, tam tu ježibabu nebo toho vodníka a to už na fotografii nenajdete a tím pádem se dostanete víc pod kůži toho příběhu a domnívám se, že by to mohla být cesta, jak se dostaneme do srdcí dětí nebo studentů, protože ty ilustrace vás vtáhnou do toho, že chcete číst dál, o čem to asi bude, což by fotka neudělala.
0: A když píšete, pracujete? Jak pracujete třeba s umělou inteligencí?
1: Jako já jsem, je mi 61 let, nejsem žádný král ajťáku a to už se asi nikdy nestanu, takže pracuju velmi klopotně, velmi obtížně, ale zase člověk se s tím naučí, jako s tím AI člověk musí jednat jak s 5letým dítětem, čili když mu sformuluju ten požadavek, co má nakreslit, tak prostě musím otrocky přesně říct, co chci, protože když tam zapomenu něco, co mi připadá jasné, tak ten výsledek je naprostá katastrofa, takže postupně se učím, jak komunikovat.
0: A psaní jako takové?
1: Psaní je úžasné v tom, jak jsem říkal, s tím covidem, prostě pro mě...
0: S tou umělou inteligencí.
1: S tou umělou inteligencí psaní ne. To jako pomůže mi to, když potřebuju, já nevím, vyhledat si nějaké legendy, tak v minulosti jsem musel chodit po stránkách, já nevím, hradu, zámku a složitě to kombinovat. Dneska mi třeba si udělám svodku, kde se to dá najít, kde ty texty vyčtu a pak už z toho jenom prostě spletu ten příběh podle sebe.
0: Říká host ve vysílání víkendového radiožurnálu, se kterým si budeme povídat i po dalších zprávách. Zůstává tady se mnou Arni Šrámek.

0: 23 hodin 30 minut. Radiožurnál a zprávy. Fotbaloví reprezentanti Tomáš Chorý s Davidem Douděrou skončí ve Slávii. V podcastu Odbor přátel Slávie to řekl šéf klubu Jaroslav Tvrdík. Reagoval tak na vyloučení obou hráčů ve včerejším derby v Šancelize proti Spartě, které se kvůli výtržnostem domácích příznivců nedohrálo. Chorého s Douděrou vedení Slávie do konce sezóny vyřadilo z A týmu a v létě mají svolení hledat si nové angažmá. Česká turistka utrpěla vážná zranění po tom, co ji v rakouských Alpách zasáhl blesk. Stalo se to při náhlé změně počasí u hory Kreuzkogel. Blesk uhodil v bezprostřední blízkosti Češky a jejího přítele. Tlaková vlna ji povalila na zem a žena na chvíli ztratila vědomí. Záchranáři dvojici turistů přepravili vrtulníkem do nemocnice. Bývalý polský ministr spravedlnosti Zbigniew Ziobro uprchl z Maďarska do Spojených států. Informovala o tom polská televizní stanice Republika. Polské úřady informaci prověřují. Ve své vlasti je Ziobro stíhaný kvůli podezření z korupce, z pronevěry a zneužití pravomocí. Minulý rok společně se svým spolupracovníkem Marcinem Romanovským získal politický azyl od bývalého maďarského premiéra Viktora Orbána. Nový premiér Péter Maďar ale prohlásil, že Maďarsko už nebude chránit osoby stíhané v cizině a že politiky vydá. A v Pražském muzeu Kampa prodlouží příští týden otevírací dobu až do 20 hodin. Týká se to i výstavy malíře Václava Špály Kytky. Muzeum ji zároveň doplnilo o další z umělcových obrazů. Návštěvnost Špálové výstavy se bude podle pořadatelů blížit hranici 30 000 návštěvníků. Sport. Tenistka Nikola Bartuňková na turnaji v Římě porazila vítězku loňského Australian Open Američanku Kýsovou 2-1 na sety a postoupila do osmifinále. V něm si zahraje s Ukrajinkou Svitolinovou. Bartuňkovou pak napodobila Karolína Plíšková, která vyhrála nad Němkou Laurou Zigmundovou 2-0 a příště narazí na Rybakinovou z Kazachstánu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Chystaná noční uzavírka dálnice D1 na Benešovsku a omezení v Praze v Brněnské ulici. Na dálnici D1 z Brna do Prahy se za sjezdem na Divišov chystá úplná uzavírka. Na 38. kilometru budou překládat náklad z porouchaného kamionu. Uzavírka by měla začít kolem půlnoci a potrvá několik hodin. Na vjezdu do Prahy z Brna stojí tahač s návěsem. V Brněnské ulici za sjezdem na Průhonice zhruba 5. kilometru je to kousek za čerpací stanicí Orlen. Je vpravo označený. A na dálnici D8 čekejte mezi sjezdy na Velemín a Teplice. Nové omezení v prackovických tunelech kilometry 58 až 60 se jezdí jen v tubusech do Prahy. Obousměrně. Teď plynule a to omezení potrvá několik dnů. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra čekáme zataženo až oblačno, zpočátku přeháníky nebo déště místy, postupně už na většině území a později místy i bouřky a nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje repríza dopoledního víkendového hosta Radiožurnálu.
3: Ano a tím hostem je spisovatel Arny Šrámek, který ve své nové knize, knize pověstí a legend, píše jedny z prvních vzpomínek, které jsem si v paměti uchoval z nejranějšího dětství, jsou vyprávěné příběhy. Tak zkuste žít svůj život jako příběh. Jsou tam příběhy opravdu z celé republiky?
4: Rozhodně tam jsou příběhy z celé republiky, protože když jsem si dělal nějakou analýzu toho, co je na trhu, tak jsou většinou lokální knížka příběhu daného regionu, daného okresu nebo jednoho hradu nebo jednoho nějakého místa. A připadá mi to škoda, protože když bydlím v Ostravě, tak se těžko dostanu k legendám, já nevím, z Chebu nebo z Karlových Varů, protože je to daleko a když tam přijedu, tak prostě mám na to krátkou chvíli jenom. Takže jsem se snažil, mám to rozvržené do 10 kapitol, 10 regionů Čech, Moravy i Slezska, takže tam je důležité, že ať ten čtenář bydlí kdekoliv na našem území, tak garantuju, že maximálně do hodiny cesty od svého bydliště se dostane do místa, které v té knižce je zmíněno. Takže je to taková ideální pozvánka na víkendový výlet.
1: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: Spisovatel Arneš Rámek ve vysílání víkendového radiožurnálu. Já jsem říkala, že jste napsal vlastně předtím, než vyšla Kronika pověstí a legend, cestopisy 4. Jaký vy sám tedy jste turista? Kam třeba byste se kvůli množství těch turistů prostě nevydal? Nebo jste tam dlouho nebyl?
1: Jako v podstatě nemůžu říct, že bych měl nějakou destinaci, které bych se vyloženě vyhýbal. Samozřejmě místa, kde je těch turistů už přes příliš, že to ztrácí ten původní patos té historické památky, tak to je problém a to se asi bude v budoucnu zhoršovat, s tím asi nic nenaděláme. Ale člověk si musí vybrat, buď tam můžu přijít brzy ráno, pozdě večer nebo mimo sezónu, nebo prostě, když nechci, tak tam nepřijdu. Já většinou volím spíš, že to místo chci vidět. Takže asi tak.
0: No a co je vždycky pro vás a pro vaše cestování nejdůležitější? Jak vás to jako člověka mění nebo proměňuje? Protože když je někdo v místě, kde je třeba málo lidí, jsou místa, kde je člověk víc ponořený do sebe, jestli to máte tak, že se vnímáte trošku jinak, že vás to prostě proměňuje, že člověk citlivější, dejme tomu.
1: Já jsem poměrně takový jako extrovertní sangvinik, takže já nejsem takový ten, že bych někde nasával atmosféru a dlouze hleděl do dálí. Já jako pokud mám ten zážitek nějakým způsobem prožít, tak potřebuji mít kolem sebe lidi, s kterými ten zážitek sdílím. To je pro mě hodně důležité a vzpomínám na dobu těch 90. let ze začátku, kdy lidi neměli peníze, nebyly valuty. Tak to jsou nejkrásnější zážitky z toho, že tenkrát vznikaly opravdová přátelství v rámci toho cestování. Protože když spíte někde ve spacáku pod širákem na karimatce a nevím, opečete si nějaké buřty někde nad ohněm, tak se s těma lidma setkáte mnohem lépe, než když se všichni rozplesknou do těch jednolužáků a pak se sejdou u nějakého švédského stolu. Takže čím je to víc tak nějak jako na smraďocha, tak tím si myslím, že ty vztahy mezi lidské jsou mnohem intenzivnější.
0: Jak říkáte na smraďocha, ještě takhle cestujete?
1: No, jako to mám dilema se svým synem, kdy před léty on si říkal, taťko, musím to s tebou zkusit, jaké to je, jako a letěli jsme na Azorské ostrovy, že jsme měli jenom letenky a bez ubytování a spali jsme prostě někde po Škarpách. A říkal, že to bylo super, že prostě je to něco úplně jiného, ale že to nebude víckrát opakovat. Takže ta další generace už je trošku někde jinde. A samozřejmě na tomto půdorysu už se dneska cestovní ruch dělat nedá.
0: No a viděl byste pro větší udržitelnost cestování jako další funkční model právě zavádění ty kapacity omezení na určitá místa?
1: Nemyslím si, jako v momentě, kdy uděláte nějaké nařízení proti něčemu, a to nejenom v cestovním ruchu, ale v jakémkoliv oboru, tak ten trh si najde cestičku, jak to obejít a odrazí se vám to na negativna někde úplně jinde. Takže restrikce to nebude, si myslím.
0: A jsou dnešní turisté už více zodpovědnější, uvědomují si, že ty negativní dopady cestování mohly by být horší?
1: Zase jak kdy, jak kde. Domnívám se, já jsem specialista na poznávací zájezdy, nedělám pobytovky u moře. A lidé, kteří jedou na poznávačku, tak jsou více zvídaví, více se snaží o té zemi dozvědět, aby věděli, kam jedou, než když se někde položíte k bazénu s paraplíčkovým drinkem. Takže ti lidi, kteří jezdí se mnou na tyhle ty poznávačky, si myslím, že si odnesou hlubší zážitek z té dané destinace, kterou s nimi navštívím.

0: Arny Šrámek, spisovatel ve vysílání víkendového radiožurnálu. Jak píšete, jak vlastně vznikaly třeba ty knihy z cest? Už na té cestě samotné?
1: Ne, vůbec ne. Já jsem do roku 2020 vůbec mě nenapadlo, že bych psal knížky. Byl jsem plně zaangažován tím cestovním ruchem, tím průvodcováním. Jezdíval jsem v dobrých letech tak těch 120-130 dní ročně na cesty jako průvodce a vůbec jsem neměl potenciál číst, psát, jako to všechno udělal covid, protože prostě aspoň o cestování psát je, není to jako cestovat, ale je to lepší než nic, takže jsem si ty měsíce a ty vlastně dva roky s tím covidem spojené takhle vlastně aspoň v hlavě cestoval, když jsem nemohl nikam vyjet.
0: Teď už neděláte cestovní kancelář, teď už pouze s přáteli. Ale jak poznáte lidi, se kterými bude radost cestovat? Podle čeho toho člověka poznám?
1: To je spíš opačně, dopředu to nepoznáte. Na té cestě to poznáte. Někdy je to obrovské nadšení, někdy je to docela zděšení, to prostě hrozně záleží. Ale zase čím je to náročnější, namáhavější, méně luxusní, méně komfortní, tak tím více, když trošku zmoknete, tak poznáte povahu člověka daleko lépe, než když nezmoknete.
0: Kdo vás takhle nejvíc potrápil? Kde?
1: Takhle u těch stanovaček, u těch ryzích poznávaček, tak tam ti lidi jsou extrémně motivovaní, je to jejich hlavní dovolená, hrozně se na to těší, takže když se něco nepodaří, když prostě objektivně něco kiksne, nebo když já udělám nějakou chybu, tak ti lidi jsou motivovaní se na to povznést a jít dál, protože si kazí dovolenou sami, kdyby byli nějací protivní. Horší jsou takové ty kolektivy, kdy nějaká fabrika vyšle 40 lidí, tak ve 40 členem kolektivu se vždycky jeden, dva takový jako a priorní prudiči najdou a s tím se člověk musí nějak vyrovnat. Trvalo mi to léta, než jsem se naučil tyhle ty lidi postavit do latě, aniž bych jim vzal takový ten pocit alfa samce.
0: Mm-hmm. No, vy jste napsal i, nebo jste spoluautorem kuchařky. Jaký jste kuchař? Jste mlsný cestovatel, protože ta kuchařka se jmenuje Nejlepší recepty z celého světa. Lexikon mlsného cestovatele.
1: Mlsný cestovatel, to jsem opravdu já a současně v druhé části věty musím říct, že jsem prakticky dost zoufalý kuchař, to nebyla moje položka, co bych jako měl udělat, to vzniklo náhodou způsobem, že já jsem psal ty jednotlivé cestopisy a ta paní, která se mnou nakonec tu kuchařskou knížku, tu cestopisnou kuchařku napsala, tak mi do ní kreslila ilustrace a řekla mi, když si četla ty texty, aby dělala ty ilustrace, že tam o tom jídle co tři stránky něco zmiňuju a že to je pro mě důležité, protože rád ochutnávám exotické jídla a pamatuju si to, jak to chutnalo. No a tak vlastně vznikla myšlenka dát to dohromady, kdy já napíšu geografickou charakteristiku nebo nějakou zajímavost, zvláštnost, vtípek o té zemi a ona dodala recept typického jídla, teda ne destinace, je tam asi 60 zemí, 60 různých jídel.
0: I na kotlíku se dá udělat něco dobrého pro mlsného cestovatele?
1: Rozhodně, to není o nějakém, já nejsem takový ten typ, jakože že takové ty super jídla, že tam jsou tři lžičky a stojí to tisícovka, to není moje volba.

0: Povídáme si s spisovatelem Arny Šrámek ve vysílání víkendového radiožurnálu. Probrali jsme cestování, probrali jsme vlastně kuchařku, teď o které jste taky napsal, kde ve světě se vlastně dobře jí, když takhle cestujete. A jsou i legendy, které jsou spojené s jídlem, nebo hraje tam hlavní roli jídlo?
1: Samozřejmě.
0: Vzpomenu teda ty stravarské uši.
1: Všude se dobře jí. Jak říká jeden můj kamarád, když je hlad, i kaviár je dobrý. Takže tam není problém, jako každá země je specifická, některé kuchyně jsou vyhlášenější, některé méně, ale stojí za to, v jakékoliv zemi člověk je, tak ochutná. Když jsme byli, já nevím, třeba v Tanzánii, tak nám udělali antilopí guláš, což si člověk třeba u nás úplně neudělá, nebo nějaké ragu z nějaké prostě divokého zvířete, které žije tam v tom Serengeti. Takže to jsou různé věci, ale ptala jste se na ty příběhy, tak třeba nádherný příběh je vznik švýcarského fondy, což byli pastýři, kteří vyháněli ovce daleko na horské louky, čili celé léto byli mimo civilizaci. Z mléka těch ovcí si vyráběli sýr a jeden velice skromný pastevec, když ten sýr je starší, tak ta kůrka je tvrdá a odkrajovalo se to a vyhazovalo se to. A jeho napadlo, že mu je to líto to vyhodit, no tak to okrájel, zahřál, znovu to rozpustil, přidal do toho bylinky a vzniklo fondy švýcarský národní pokrm. Takže to je krásný příběh, který vede ke krásnému a výbornému jídlu.
0: Evropské pověsti, ty už píšete, budou pokračovat i ty české pověsti?
1: Evropské pověsti mám dopsané, už jsem je odevzdal nakladatelství, protože asi, aby to do Vánoc vyšlo, tak tam je třeba na tom ještě hodně udělat korektury a tak dále. Evropské pověsti budou pokračovat, zase jsem řešil stejné dilema, jako jsem říkal ze začátku, když v té první knižce je zhruba 200 pověstí, tak v českých pověstech je zhruba 200 legend, tak jsem si říkal, jestli když ve dvojce bude dalších 200 legend, abych nevykrádal sám sebe, aby to nebylo recyklace stejného příběhu. A dneska už to mám v kostře napsané a můžu říct, že česká země je natolik pestrá, že jsem přesvědčen, že se opakovat nebudu. Budou tam jiné místa v jednotlivých krajích, v jednotlivých regionech, zase tam bude celá republika pokrytá a jsem přesvědčen, že je to zase úplně něco jiného, to by mělo jít snad během příštího roku.
0: Chápu, když máte v hlavě 400 legend, že teď mi neřeknete, tahle je zrovna v tom prvním nebo v druhém díle. Ale přece, vzpomněl byste si na některou?
1: Je jich hrozně moc, jsou hrozně pěkné. Já jsem z Ostravy, tak vám můžu říct třeba legendu o... To je jedno z mála míst, jedno ze dvou míst na světě, kde se na povrch dostává žíla černého uhlí. Ten vrchol se jmenuje, ten kopec se jmenuje Landek a je to místo, kde se slévá řeka Ostravice a Odra. A je to takový malinký kopeček, z hlediska geologického je velice zajímavý tím, že tím končí v podstatě region Nízkého Jeseníku, čili jakoby Český masiv a za řekou už začíná Karpatský oblouk, který vede přes Slovensko až po Rumunsko, takže já tam jezdím na kole, mám to kousíček od baráku a člověk si vůbec neuvědomuje, že tak banální místo je ze dvou hledisek, jednak prostě zlom mezi geologickými vrstvami a jednak prostě objevem černého uhlí na povrchu, což nikde jinde není, tak toto místo je hned z těch dvou důvodů naprosto zásadní.
0: A abychom to uzavřeli a ukázali vlastně vaše spisovatelství v plné šíři, tak máte i dětské knížky. Objevujeme Česko se Špuntíkem Otíkem. Proč Otík?
1: To zase byla taková docela náhoda, protože aby se tak nějak kruh uzavřel, já píšu v předmluvě teďka těch pověstí, jak mi babička četla Žila Verna, děti kapitána Granta, jak si to pamatuju od nejranějšího dětství. A mám pocit, teďka jsem ve věku, kdy se začínají objevovat vnoučata a kdy tak jako moji rodiče a prarodiče něco vnesli do mě, tak cítím, že teď v tom věku bych měl mít povinnost posunout to zase o generaci dál. Takže to, co do mě bylo vloženo v mém dětství, cítím zodpovědnost poslat dále těm dětem a vnoučatům, tak jsme sepsali dětskou knížku říkanek ilustrovaných, které zase pokrývají celou republiku a ten Špuntík Otík je takový dětský průvodce, který vede děti po celé republice a objevuje krásná místa. A už mám zpětnou vazbu od čtenářů, že třeba babička chce vytáhnout vnuka, který sedí u počítače a nedá se s ním hnout a prostřednictvím té knížky najednou dítě jde na výlet a to je strašná hodnota, strašně cenné.
0: A to je také doporučení od našeho dnešního hosta ve víkendovém radiožurnálu. Arny Šrámek byl naším hostem a já za to moc děkuju.
1: Já taky moc děkuju za milé pozvání a zdravím všechny posluchače.

0: Radiožurnálu.
1: Dirigent Petr Popelka se loučí se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu. Ještě spolu ale zahrají letošní ročník Pražského jara. Co všechno se během jeho působení u rozhlasových symfoniků změnilo? Jak se buduje vztah mezi dirigentem a orchestrem? A co z něj zůstává po odchodu? Petr Popelka bude hostem Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Začal nový den, je půlnoc. Radiožurnál a hlavní zprávy.
4: Reprezentanti chorí s Douděrou po nedohraném derby končí ve Slávii. Na Kanárských ostrovech bude dnes pokračovat evakuace cestujících z lodi, kde se objevila nákaza hantavirem. V nominaci hokejové reprezentace na mistrovství světa jsou i pardubičtí Červenka a Sedlák. Ze zámoří přiletěl Bliml. Dnes bude zataženo až oblačno, přehánky nebo déšť, později i bouřky, teploty až 22 stupňů. Je pondělí 11. května, hlavní zprávy a Martin Matějka.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Fotbaloví reprezentanti Tomáš Chorý s Davidem Douděrou skončí ve Slavii. Jde o reakci na vyloučení obou hráčů v sobotním derby v Šancelize proti Spartě, které se kvůli výtržnostem domácích příznivců nedohrál.
5: Oba dva dostali souhlas k přestupu v letním přestupním období. Takovéto hráče prostě ve Slavii nechceme. Ani jeden z nich už ze Slavii Praha nenastoupí.
6: Řekl šéf vršovického klubu Jaroslav Tvrdík v podcastu Odbor přátel Slavie s tím, že u obou hráčů nešlo o ojedinělé excesy. Tvrdík taky oznámil první doživotní zákaz vstupu do Edenu pro fanouška, který po vběhnutí na trávník napadl golmana Sparty Surovčíka. Trest slávisté dostanou i za to, že příznivci házeli do sektoru fanoušků Sparty Světlice.
7: A létají, pozor, Světlice i do spartianského kotle. No tak to jsou ohavné okamžiky, které sledujeme.
8: Pokud jde o finanční trest, tak může být až 10 milionů korun. Připadá v úvahu samozřejmě i uzavření stadionu, účast dalších utkání bez diváků, kontumace i odebrání bodů.
6: Řekl Jiří Macner, předseda disciplinární komise Ligové fotbalové asociace, která o osudu sobotního derby a trestech rozhodne v úterý. Lukáš Michalík, Radiožurnál.
4: Sobotnímu derby Pražských jas jsme se podrobně věnovali v nedělní publicistice. Reprízu uslyšíte na Radiožurnálu hned po hlavních zprávách. U jednoho z repatriovaných Francouzů z lodě Hondius se projevily příznaky nákazy hantavirem. Na sociální síti X to potvrdil francouzský premiér Sebastian Lecornu. Výletní loď zakotvila v neděli nad ránem u španělského ostrova Tenerife. Zatím se z ní evakuovalo celkem 94 lidí.
9: Musíme počkat 24 hodin na výsledky testů tohoto pacienta, abychom zjistili, jestli jde o hantavirus.
10: Popsala ve francouzské televizi ministryně zdravotnictví Stéphanie Ristová. Podle ní Francie zavádí nejpřísnější opatření v celé Evropské unii. Pět Francouzů z výletní lodě MV Hondius převezli do pařížské nemocnice Bichat na první testy. V izolaci tam zůstanou 72 hodin. Pokud budou výsledky testů negativní, můžou se vrátit domů, kde v izolaci stráví 6 týdnů. Když se nákaza potvrdí, tak lidé zamíří na specializované oddělení. Podle španělské vlády budou pokračovat repatriační lety do Austrálie a Spojených států. Na nákazu zatím neexistuje lék ani vakcína. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
4: Rusko v neděli znovu zaútočilo drony na civilní cíle v ukrajinském vnitrozemí. V Dněpropetrovské oblasti a v Charkově zabili útoky nejméně 2 civilisty. Od soboty přitom platí 3denní příměří, které vyhlásil americký prezident Donald Trump.
11: Sirény ohlašují nálety ve východní části Ukrajiny průběžně během celého dne. Jediným rozdílem oproti předchozím dnům bez takzvaného příměří je, že ruská armáda neodpaluje balistické rakety ani naváděné letecké pumy a Ukrajina neútočí na petrochemickou infrastrukturu v hloubi ruského území. Rusko dál trvá na tom, že podmínkou mírových rozhovorů mezi Moskvou a Kyjevem je stažení ukrajinské armády z Donbasu. To Kyjev rozhodně odmítá. Z Ukrajiny Lubomír Smatana, Radiožurnál.
4: Na Slovensku začíná hlavní líčení v jednom z nejsledovanějších případů korupce. Soud v Banské Bystrici dnes otevře takzvanou kauzu Očistec. Ta se týká údajného zneužívání policie ve prospěch politiků a vlivných podnikatelů za předchozích vlád strany Směr. Mezi obžalovanými je i současný místopředseda slovenského parlamentu Tibor Gašpar.
12: Případ se týká období mezi lety 2012 až 2018, kdy měla podle obžaloby uvnitř policie fungovat organizovaná skupina. Ta měla ovlivňovat vyšetřování a zneužívat policejní složky ve prospěch vybraných lidí. Za hlavní postavy případu označuje obžaloba nitranského podnikatele Norberta Bödera a bývalého policejního prezidenta Tibora Gašpara. Ten je dnes vysoce postaveným členem strany Směr premiéra Roberta Fica. Celkem čelí obžalobě 10 lidí, kterým hrozí vězení mimo jiné za korupci nebo zneužití pravomocí. Většina už dřív vinu odmítla. Ze Slovenska Bára Vránová, Radiožurnál.
4: Českou delegaci na summitu NATO by podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů měl vést premiér. Řekl to v debatě České televize s tím, že vláda má právo určit, kdo bude zemi zastupovat. Červencového summitu v Ankaře se chce zúčastnit i prezident Petr Pavel, kabinet s tím ale nesouhlasí. Podle Macinky nemá prezident hlavní vliv na politiku a proto by neměl jet.
13: Prezident nemá vliv na tvorbu jakékoliv politiky v České republice, takže to, co se bude řešit tento summit v Ankaře, bude velmi významný a budou se tam řešit zásadní věci a budou se tam o nich debatovat, takže já si neumím představit, že prezident po každé větě, každém příspěvku bude někam telefonovat a ptát se na povědy, co má říkat.
4: Prezident Pavel naopak tvrdí, že má ústavní pravomoc reprezentovat stát navenek. Pokud nebude součástí delegace, zváží podání kompetenční žaloby. Vláda bude o složení delegace jednat na konci června. Řemeslníci by měli mít nově možnost složit mistrovskou zkoušku. Počítá s tím návrh zákona, který dnes projedná vláda. Mistrovskou kvalifikaci by podle návrhu ministerstva průmyslu mohlo získat až 48 povolání, a to od řemesel, jako je pokrývač, obkladač nebo truhlář, až třeba po včeláře nebo čalouníky. Podle zmocněnce pro technické kompetence a vzdělávání na ministerstvu průmyslu Tomáše Hambergera má mistrovská zkouška motivovat řemeslníky zlepšovat se i po dokončení studia.
14: Můžou zase zlepšit své dovednosti, můžou vlastně získat i prestiž v tom povědomí toho řemeslného cechu nebo odvětví a vlastně já v tom vidím i nějaké motivační prvek, které je třeba donutí zůstat u toho řemesla.
4: Mistrovská zkouška nebude povinná. Podmínkou pro ní je, aby řemeslník měl vzdělání v oboru a nejméně 3letou praxi. Asociace malých a středních podniků a živnostníků zavedení zkoušky vítá. Zoologická zahrada ve Dvoře Králové nad Labem oslavila v neděli 80 let od otevření. Zpřístupnila také nový pavilon nosorožců, ve kterém může žít až 20 zvířat. Je součástí 16-hektarového rozšíření areálu s názvem Safari Jih.
15: Od rána tam chodí spousta lidí, skupiny aspoň po 25, po 30.
16: Popisuje ošetřovatel nosorožců Tomáš Pavlásek a dodává, že nový pavilon má řadu výhod jak pro personál, tak pro samotná zvířata.
15: A je to bezpečnější všechno, že ho nedáváme tam ruce, mají tam naležení vlastně tu štěpku, že ho mají to tam měkčí.
16: Celý areál safari jejich by měl být hotový v roce 2028, říká mluvčí safari parku Michal Šťastný.
17: Pokračovat budeme stavbou vyhlídkového mostu, který vlastně oddělí klasickou část zoo od právě toho safari.

0: stejně jako další útočník Matěj Bliml, kterému nedávno skončila sezóna po vypadnutí play-off NHL, pokračuje trenér Rulík.
1: Od úterka máme 3 tréninky, úterý, středa, čtvrtek, v pátek máme první zápas, pátek, sobota, back to back, takže samozřejmě s ním počítáme do sestavy, to jednoznačně. Dáme si dohromady, kdy byl naposledy na ledě, jak dlouho měl pauzu, postupně ho chceme zabudovat, ale do sestavy s ním počítáme.
0: Vedení reprezentace ještě čeká na zdravotní prohlídku gólmana Daniela Vladaře, který o víkendu vypadl s týmem z playoff NHL. Definitivně jasné, že David Pastrňák z Bostonu nepřiletí. A fotbalisté Hradce Králové remizovali ve skupině o titul šance ligy v Jablonci 1-1. Olomouc postoupila do finále playoff o umístění, kde se utká s Karvinou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Chystá se uzavírka dálnice D1 na Benešovsku a omezení na D8 před Prahou. Dálnice D1 z Brna do Prahy bude za sjezdem na Divišov neprůjezdná na 38. kilometru a budou během uzavírky několik hodin překládat náklad z porouchaného kamionu. Omezení mělo začít o půlnoci, zatím se kolem jezdí. Aktuálně se chystá odklon dopravy. Dálnice bez kolon na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Kralupy stojí osobní auto. Mezi 8. a 7. kilometrem vpravo u svodidel místo je označené, vypadá to na blikání policejní hlídky. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Přes den čekáme zataženo až oblačno, přehánky nebo déšť, jen místy a teploty 17 až 22 stupňů. To byly hlavní zprávy. Na řadě je repríza nedělní publicistiky s Vladimírem Krocem.
4: Jakou dohru mají včerejší výtržnosti na fotbalovém derby 2S a jaká opatření Slavia udělala? Proč musela na stadionu zasahovat policie a jak se bude dál celý incident vyšetřovat? Jaké důsledky bude mít tato mimořádná událost na celý fotbal a jeho sponzory? Fotbalová Slavia po nedohraném pražském derby uzavře do odvolání severní tribunu, kde sídlí takzvaný kotel nejhlasitějších fanoušků. Výtržníci, kteří v nastavení sobotního šlágru ligové nadstavby vtrhli na trávník a napadli několik hráčů Sparty, dostanou doživotní zákaz vstupu na stadion. Vršovický klub bude po vinících požadovat náhradu celé škody, včetně případné milionové pokuty od disciplinární komise. Na sociální síti X to napsal předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík, který také řekl:
5: Mně ta situace je prostě bezprecedentní. Předpokládám, že budeme předmětem přísného trestu a ta práce s tím davem ze strany naší bezpečnostní služby a našich bezpečnostních orgánů tak prostě nebyla zvládnutá. Nevím objektivně, jestli zvládnou čela, to budeme teprve vyhodnocovat, jestli takovéhle situace pořadatelská služba klubu mohla objektivně jako zabránit, ale cítím jenom hluboký smutek a lítost a stud před fotbalovou a slavistickou komunitu.
4: Předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík. Očitým svědkem celého zápasu a incidentu byl kolega ze sportovní redakce, komentátor Jan Suchan. Dobrý den.
6: Dobrý den.
4: Co přesně se v 7. z 10 nastavených minut odehrálo?
6: Oni už v tu dobu několik minut byli slavističtí fanoušci nastoupeni vlastně kousek za brankovou čarou, protože se chystali na mistrovské oslavy. Pokud by totiž utkání skončilo 3-2, jak bylo aktuální skóre, tak by to Slávii stačilo k obhajobě titulu a ti příznivci už byli tedy v podstatě nakročení skoro, no a protože si mysleli, že už hlavní rozhodčí ukončil zápas, tak vtrhli na trávník, ale je potřeba říct to, že oni se neoddali nějakým oslavám. Místo toho to byly opravdu nepěkné obrázky, kdy jednak útočili na hráče Sparty. Naštěstí to nebylo žádné opravdu obrovské fyzické násilí, ale i tak třeba brankář Sparty Surovčík byl politý pivem, cloumalo se s útočníkem Vojtou a tak dále. A ještě ke všemu z mého pohledu ještě mnohem horší bylo to, že desítky světlic mířily od příznivců Slávy do sektoru spartianských fanoušků a to je opravdu nebezpečná záležitost, to mohlo skončit ještě o poznání hůře, než jak to bylo.
4: A proč byli z A týmu Slávě vyřazeni z disciplinárních důvodů útočník Tomáš Chorý a záložník David Douděra?
6: Oba byli vyloučení v tom včerejším derby. Tomáš Chorý za úder loktem do obliče spartianského obránce Sørensena, Douděra pak za vulgární kritiku rozhodčích v době, kdy už byl vystřídaný, a za to tedy byli vyřazeni z A týmu a

0: můžeme zatím se vlastně jenom dohadovat, co to vlastně znamená, protože oni by v těch nejbližších zápasech stejně velmi pravděpodobně nemohli hrát kvůli trestům od disciplinární komise. Takhle nevíme, jestli třeba nebudou smět ani trénovat s týmem, jaké budou přesně ty dopady.
1: Červenobílým vedle kontumace hrozí od disciplinární komise také pokuta až do výše 10 milionů korun a taky uzavření stadionu. Jak je to pravděpodobné?
0: To se samozřejmě těžko předpovídá, takhle vysoká pokuta ještě nikdy v historii šance ligy nepadla, ale je to dané i tím, že se ty pokuty zvyšovaly až v posledních letech, nebo ta možnost udělení takto vysokých pokut. Kromě toho samozřejmě hrozí kontumace, že by Slavia prohrála 0-3 se Spartou a tedy uzavření stadionu až na 6 zápasů. Myslím si, že, ale je to opravdu můj názor, se nebude disciplinární komise držet zrovna při zdi a bude to spíš v té horní polovině toho rozsahu.
1: Jan Tvrdík položil otázku, jestli vůbec šlo té situaci zabránit, jestli bylo v silách pořadatelské služby tomu předejít, jak byste mu odpověděl. Jaký je váš názor?
0: Mělo to být v silách Slávie, ona je povinna, stejně jako jakékoliv další kluby, připravit ty zápasy tak, aby byly bezpečné, aby se tam nic podobného nedělo, a jenom když se podíváme na to, jaké bylo dění ze strany pořadatelů v závěru zápasu, tak to bylo žalostné, nedostatečné. Tam bylo pár pořadatelů pod tou tribunou Sever, kteří nemohli stačit na ten dav stovek příznivců, který se valel na hřiště, a samozřejmě, pokud odmyslíme tenhle konkrétní moment, tak je to dlouhodobý problém, dlouhodobé podhoubí, že Slavia možná nepracuje dostatečně razantně směrem ke svým fanouškům a toleruje jim do té doby mírnější přestupy, ze kterého teď vzešel opravdový přišlap.
1: To byl Jan Suchan, sportovní redaktor Českého rozhlasu. Děkuju, nashledanou.
0: Rádo se stalo.
1: Derby má být svátkem fotbalu. To, co jsme ale viděli v závěru utkání, do fotbalu rozhodně nepatří. Vniknutí fanoušků na hrací plochu a další incidenty poškozují český fotbal, kluby i drtivou většinu slušných fanoušků. Napsal na síti X předseda fotbalové asociace David Trunda, který je teď hostem polední publicistiky. Dobrý den.
2: Dobrý den vám i posluchačům.
1: Prohlásil jste, že bezpečnost a respekt musí zůstat základem každého utkání. Jak si vysvětlujete, že k podobnému incidentu vůbec mohlo dojít? Jak byste pojmenoval zásadní chyby?
2: Tak já jsem měl tu možnost se být podívat naživo na utkání a na derby včera. Celý jsem to sledoval a já bych nechtěl vynášet nějaké předběžné soudy. Teď je na disciplinární komisi LFA, aby se k tomu vyjádřila, ale to, co se odehrálo, jak jste správně zmínil, je absolutně nepřijatelné a do fotbalového prostředí dnešní doby ani žádné jiné to nepatří.
1: Fatscher bude tedy podle vašich slov situaci aktivně řešit v úzké součinnosti právě s Ligovou fotbalovou asociací, s kluby a taky bezpečnostními složkami. A vy jste slíbil udělat maximum pro to, aby se podobné situace neopakovaly. Co konkrétně?
2: Tak já hned po utkání jsem hovořil s panem Tvrdíkem, hovořil jsem také s panem Františkem Čuprem a se Spartou, protože mě zajímal stav hráčů a i celého týmu, a já si myslím, že je důležité teď vyvolat ve velmi brzkém čase diskuzi po té, co LFA a disciplinární komise rozhodne nějakým způsobem, a měl jsem možnost také dneska hovořit s panem ministrem Borisem Šťastným, už máme naplánované schůzky a musíme se podívat na to, jak efektivněji vymáhat zákazy vstupu na stadion, podívat se na to, jak udělat lepší identifikaci problémových osob, takzvaný face recognition, podívat se, jestli všechny stadiony mají moderní technologie, a v neposlední řadě se podívat i na to, jak se jednotí trošičku postup při organizaci rizikových utkání. Nabídl jsem po dohodě s panem Tvrdíkem i to, že Česká fotbalová asociace poskytne svého bezpečnostního manažera v podstatě ode dneška k tomu, aby spolu mohli komunikovat i to, co se odehrálo teďka. Takže čeká nás práce, nesmíme zapomenout na prevenci, dlouhodobá práce s fanouškovským sektorem, a včera jsme viděli to, co se v podstatě nesmí odehrávat do budoucna.
1: A mají kluby dostatečnou legislativní oporu, aby mohli efektivně zvládat takové situace?
2: My se podíváme zpátky do, řekněme, 4-5 let v České republice, jak jsme se stavili legislativně v tomuto bodu, a to znamená organizace sportovního utkání, přestupky fanoušků, tak si myslím, že ta legislativa není dostatečně zvládla. Byl to jeden z bodů, který jsem dneska dopoledne s panem ministrem Borisem Šťastným diskutoval, a je to něco, k čemu se musíme postavit čelem, musíme si to odpracovat velmi rychle, a myslím si, že i některé, řekněme, zahraniční asociace i země ukazují, že to může fungovat, a já věřím v to, že zítra zahájíme velmi rychlou diskusi. diskuzi a budeme toto téma samozřejmě ve spolupráci s LFA, s ligovými kluby posouvat dopředu, protože bezpečí fanoušků, dětí a všech, kteří se toho zápasu účastní, by měla být maximální priorita hráčů, realizačních týmů a všech, kdo tam byli. Já si myslím, že to je i trošku dlouhodobý problém.
1: Rohové praporky fanoušci vytrhávali ze země, ve velkém odpalovali pyrotechniku a hořícími předměty dokonce házeli na diváky. Uprostřed toho všeho hráči utíkali k tunelu a na trávník museli bezpečnostní složky. Tak to popsal situaci německý magazín Kicker. O skandálu píší média doslova po celém světě. Dá se to už teď označit za mezinárodní ostudu?
2: Tak samozřejmě to, co se stalo, je absolutně nepřijatelný a já komunikuji napříč asociacema v zahraničí, takže to, co se včera stalo, tak má dopad i na mezinárodním poli a škodí tento incident celému českému fotbalu a je důležitý se k tomu i postavit čelem a včera Slavia udělala razantní rozhodnutí a teď si musíme říct, jaké kroky poskytnout k tomu, abychom my jsme řekli, že chceme změnit český fotbal a musíme se k tomu postavit i čelem a vyvolat velmi rychlou diskuzi napříč celým spektrem, včetně politické reprezentace a postavit se k tomu tak, aby se to neopakovalo a přijmout opatření a já si myslím, jak jste zmínil, tak ty legislativní opatření jsou extrémně důležitý.
1: Titulární sponzor první fotbalové ligy sázková kancelář Šance odsoudila napadení několika spartianských hráčů domácími chuligány v Edenu. Považuje to za nepřijatelný exces, ohrožující důvěryhodnost celé soutěže i zájem partnerů o její podporu. Nehrozí je fotbal, tak to přijde o významné sponzory?
2: Já se musím přiznat, že od včerejšího večera diskutuju v podstatě napříč partnerama Fotbalové asociace České republiky. Dneska ráno jsem už na to měl několik telefonátů i schůzek a přesně tyhle dotazy tam padají. Já si myslím, že na většině stadionů probíhají utkání bez velkých incidentů a problémů. Derby opakovaně, když se podíváte zpětně, tak je problematický. Fotbal vzbuzuje emoce, patří to k tomu, ale to, co je za hranou, se nesmí stát a český fotbal zažívá v mnoha směrech pozitivní období, ale je důležité, aby ty podobné situace typu včerejška, aby jsme na to dokázali reagovat, spojit se a postavit se všichni dohromady proti tomu s konkrétníma krokama, které teďka tady s váma diskutuju a vlastně ukázat, že bezpečnost a kultura prostředí jsou pro nás neskutečnou prioritou a i partneři by měli vnímat to, že s tím chceme něco udělat a cílem je, aby v podstatě ta kultura toho fanouška přivedla do toho prostředí fanouškovského co nejvíce dobrých fanoušků a vymezit se k těm, kteří nejsou schopni ty pravidla akceptovat. A čím více dětí tam bude, tak třeba je budeme motivovat ke sportu, ale to, co se včera odehrálo, je špatně.
1: Předseda fotbalové asociace David Trunda, děkuju. Naschledanou.
2: Také děkuji. Hezký den.
1: Po sobotním nedohraném derby mezi Slaví a Spartou už policie v Praze evidovala jen drobné potyčky mezi fanoušky, nikoho nezadržela. Ve vysílání teď vítám policejního mluvčího Richarda Hrdinu. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Policie doprovázela fanoušky na stadion. Byly před zápasem nějaké problémy nebo vše probíhalo v klidu?
3: Pražští policisté doprovázeli fanoušky ke stadionu, měli zřízeny i speciální soupravy z Hradčanské v metru, kde vlastně přejeli na Žilivského a od Žilivského potom pokračoval pochod Spartanů až k samotnému Edenu. Během tohoto jsme nemuseli řešit žádné výraznější komplikace, pouze byl jeden člověk zajištěn z důvodu toho, že uvnitř metra nalepoval samolepky tam, kde neměl.
1: Policie na stadionech obvykle zasahuje teprve poté, co ji o to požádá pořadatel zápasu. Jak to bylo včera, pokud vím, jednali jste na základě vlastní iniciativy, je to tak?
3: Přesně tak, jak jste jí řekl, tak my vlastně máme na starosti fanoušky a vlastně dodržování veřejného pořádku a bezpečnosti před zápasem, po zápase, ale to, co se děje vlastně uvnitř stadionu, tak jde potom za pořadatelem, kdy my vlastně poskytujeme mu součinnost, ale reagujeme až tehdy, kdy nás o ní požádá. My jsme samozřejmě v blízkosti stadionu připraveni, v dostatečném počtu sil a prostředků při včerejším zápase byli policisté uvnitř tubusu a čekali vlastně na pokyn od pořadatele. Ten nenastal ani ve chvíli, kdy vlastně fanoušci vtrhli předběžně před ukončením zápasu na hřiště a my jsme tak reagovali z vlastní iniciativy ve chvíli, kdy na hřišti docházelo k napadání ostatních hráčů a byl ohrožen život a zdraví ostatních fanoušků, jelikož vlastně ty osoby, které byly na hřišti, tak vhazovaly do hlediště zapálené svíce.
1: Jak vypadal samotný policejní zásah v tu chvíli?
3: Na hřišti samozřejmě panoval chaos, policisté byli na toto připraveni, takže situace se během několika málo chvil uklidnila a došlo vlastně k vytlačení těch fanoušků zpět na tribuny.
1: Jak obtížná může být identifikace pachatelů?
3: Tak v současné chvíli policisté, kriminalisté zajišťují kamerové záznamy, je jich opravdu několik desítek, které v současné chvíli prověřují. Kriminalisté v rámci včerejšího dne zahájili úkony trestního řízení kvůli podezření ze spáchání trestného činu výtržnictví, jelikož byl napaden brankář hostí. A samozřejmě v tuto chvíli, jak jsem již řekl, probíhá vyhodnocování, kdy není vyloučeno, že těch trestních stíhání bude daleko více. Řešíme i mohutné používání pyrotechniky vlastně v rámci této události, takže v tuto chvíli probíhá vyhodnocování.
1: A co podle vás pořadatelská služba podcenila, nezvládla?
3: To samozřejmě, stejně tak, jak probíhá vyhodnocování z naší strany, tak jsem si jist, že probíhá i vyhodnocování té celé situace pořadatelem, který bude vědět, jak v těchto situacích příště má či nemá postupovat.
1: Policejní mluvčí Richard Hrdina, děkujeme vám, nashledanou.
3: Děkuji, nashledanou.
1: Absolutním šílenství v pražském derby, invaze fanoušků na hřiště s pyrotechnikou a násilí proti hráčům, tak komentuje závěr pražského derby i zahraniční tisk v Německu, na Slovensku nebo ve Velké Británii. My se na celý incident ještě podíváme také s reportérem a fotbalovým expertem Radiožurnálu, který byl na místě, Lukášem Michalíkem. Dobrý den.
4: Hezký den.
1: Sparta považuje incident s fanoušky Slávie během sobotního fotbalového derby v Edenu za vyvrcholení nenávisti pražského rivala vůči letenskému klubu. Nasvědčovalo něco dlouhodobě, že se slavistickým kotlem by mohly být problémy? Byly tam v průběhu ligy nějaké větší incidenty?
4: Nemluvil bych úplně o incidentech jen nutně z této sezony. Samozřejmě je potřeba zmínit, že mezi Sláví a Spartou panuje historicky velká rivalita. Ty vztahy jsou opravdu hodně napjaté. Když vezmeme některé ty situace z minulých derby, tak třeba v poločase březnového derby v Edenu byl jedním ze členů realizačního týmu Slávie nakopnutý spartianský útočník Jan Kuchta. Když půjdeme ještě trochu dál do minulosti, tak v podstatě dva tehdejší kapitáni Boři s Krejčím se drželi během zápasu pod krkem, takže ty vyhrocené situace byly viděny, k vidění i v minulosti. Samozřejmě k tomu, co se stalo včera a je to neakceptovatelná situace, přispěla i ta situace v tabulce a to, co se mohlo stát, protože slávisté mohli poprvé v historii slavit zisk mistrovského titulu před očima největšího rivala. A to si myslím, že byl taky velký spouštěč toho, že se stalo to, co se stalo. Takže bych nemluvil o tom, že by ty incidenty byly jen v této sezóně. Zkrátka je to dané historicky a dlouhodobě.
1: Na jednu stranu aktivní fanoušci, kteří tvoří nápadité choreografie, na stranu druhou takovéto násilí. Jak si to vysvětlit?
4: Je to samozřejmě složitě pochopitelné, jak už jsem zmínil, dáno je to hlavně tím, že mezi Sláví a Spartou panuje opravdu velká rivalita, každopádně nikdy by to nemělo přelézt tu mez, která včera tedy byla nějakým způsobem přelezená a kde jsou ti viníci, to je, se samozřejmě můžeme domnívat, selhání pořadatelské služby zcela jednoznačně. Myslím si, že zavládla jakási davová psychóza, že v době, kdy si fanoušci mysleli, že už rozhodčí píská konec, tak zkrátka vběhli na trávník, bylo to po těžkém zápase, který slávisté otočili, byli skutečně hodně blízko titulu, zhruba 3 minuty. A v době, kdy tedy vyběhl ten první, tak zavládla ta zmiňovaná davová psychóza, vyběhli všichni, ale to, co se dělo pak, tak samozřejmě proto není žádná omluva, je to obrovská ostuda selhání pořadatelské služby a Je to něco, co teoreticky může i slávisty třeba o ten titul připravit.
1: No, proč podle vás bezpečnostní služba na stadionu nedokázala tu situaci zvládnout? Jak je možné, že se v takovém množství, a nebylo to poprvé, objevila pyrotechnika, která je na stadionech zakázaná?
4: No, z mého pohledu evidentně došlo k podcenění té situace, to je potřeba říci. Už jsme slyšeli policejního mluvčího pana Hrdinu, že policisté vlastně mohou být přivoláni až na základě pokynu od pořadatelské služby, ale myslím si, že v tento moment měli být přítomní na stadionu už bezprostředně před koncem zápasu, kdy bylo jasné, že ti fanoušci slézají z tribuny a vlastně stojí přímo bezprostředně za hřištěm, takže hrozilo určitě nebezpečí. Když se dostanu k té pyrotechnice, tak my jsme o tomto tématu mluvili před chvílí s ředitelem komunikace pražské Sparty Ondřejem Kasíkem, který mluvil o tom, že Spartané nebo obecně možná fotbalové kluby nejsou schopné zamezit tomu, aby se pyrotechnika dostala na stadion. On argumentoval tím, že když se dostávají fanoušci tedy na tribuny krátce před tím výkopem zápasu, takže je to všechno v rychlosti. Zkrátka se to nedá všechno zkontrolovat, když řeknu můj pohled. A zároveň tedy Ondřej Kasík ještě zdůraznil, že alespoň v případě Sparty se to neděje s tichým souhlasem klubu, o čem se hodně mluví, že zkrátka není možné pronést tak masivní množství pyrotechniky na tribuny, aniž by to někdo z klubu věděl. Mně se tomu těžko věří, že skutečně nikdo z toho klubu neví, že se něco chystá.
1: Na sociálních sítích fanoušci často poukazují na to, že když se hráčům tolerují ty takzvané blikance, a řeč byla hlavně o fotbalistech Chorém a Douděrovi, tak se pak Slavia nemůže divit, že se to přenese i na tribunu. Jak to podle vás spolu souvisí? Ona Slavia oba hráče po včerejšku vyřadila z disciplinárních důvodů svého týmu.
4: Určitě to spolu souvisí, protože se dlouhodobě nějaká atmosféra ve fotbale vytváří, když vezmu konkrétně Slávy a když se budu zabývat konkrétně Tomášem Chorým, tak ten měl v nedávné minulosti hned několik disciplinárních prohřešků. Včera to pro něj byla čtvrtá červená karta v sezóně a vlastně nikdy jsem neslyšel z úst představitelů Slávy skutečně důrazné nějaké odsouzení té situace. Důrazně se k tomu nepostavili. To přišlo až teď, tedy z úst Jaroslava Tvrdíka, šéfa pražské Slávie. Můžeme se bavit také o členech realizačních týmů a slávistů, kteří jsou někdy hodně hlasití při zápasech, až vulgární třeba směrem k rozhodčím, a poté to tedy může vyeskalovat do takové ostudy, jaká byla k vidění včera v Edenu.
1: Říká fotbalový expert Radiožurnálu Lukáš Michalík. Děkuju, nashledanou.
4: Díky, nashledanou.
5: A taková byla repríza nedělní publicistiky s moderátorem Vladimírem Krocem. Teď už je pondělí 11. května na hodinách 12:30 a půl minuta k tomu. Teď zprávy a Martin Matějka.
6: Odpověď Íránu na americký návrh na ukončení války je podle šéfa Bílého domu Donalda Trumpa naprosto nepřijatelná. Americký prezident to podle agentury AP oznámil bez dalších podrobností. Írán v odpovědi na návrh Washingtonu zdůraznil nezbytnost ukončení války na všech frontách a zrušení sankcí proti Teheránu, informovala o tom iránská agentura TASNIM. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace zahájila řízení se Sláví po sobotním pražském derby se Spartou, které kvůli výtržnostem doma fanoušků zůstalo nedohráno. Vršovický klub se bude po šlágru druhého kola prvoligové nadstavby zodpovídat ze závažného porušení povinnosti pořadatele. Chuligáni mimo jiné na trávníku napadli několik hostujících hráčů. A zhruba 42% tuzemských dětí ve věku 6 měsíců až 5 let tráví u obrazovky, mobilu nebo tabletu ve všední den víc než hodinu. 18% přes 2 hodiny denně. Více než hodinu denně věnuje mobilu nebo tabletu celkem 82% předškoláků. Vyplývá to z letošního průzkumu agentury STEM mezi více než 1000 rodiči. Sport. Fotbalisté Arsenálu po výhře 1-0 na hřišti West Hamu vedou anglickou ligu o 5 bodů před Manchesterem City, který má zápas k dobru. O jedinou trefu londýnského derby se postaral 7 minut před koncem Trossard. Jeho střelu z vápna ale ve snaze o zablokování ještě tečoval ve skluzu Tomáš Souček. Hráči Paris Saint-Germain zvítězili ve francouzské lize nad Brestem 1-0 a dvě kola před koncem jsou velmi blízko pátému titulu v řadě.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Zavřená D1 na Benešovsku a omezení na dálnici D8 před Prahou. Dálnice D1 z Brna do Prahy je za sjezdem na Divišov neprůjezdná. Omezení začalo před malou chvílí. Na 38. kilometru budou několik hodin překládat náklad z porouchaného kamionu. Objízdná trasa vede mezi exity 41 a 34 přes Divišov a Ostředek podle kamer. Tam sjíždí i kamiony. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy novém úseku u Přerova stojí nákladní souprava. Za sjezdem na Horní Moštěnice kilometry 273 až 274. Dejte pozor, v místě je zavřený pravý pruh. A na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Kralupy stojí osobní auto mezi 8. a 7. kilometrem. Vpravo u svodidel místo je dobře označené. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Teď v noci začíná pršet, ochlazuje se na 12 až 8 stupňů, přes den pak čekáme zataženo až oblačno, zpočátku přehánky nebo déště místy a nejvyšší pondělní teploty 17 až 22 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Teď začíná noční radiožurnál s Jiřím Štefan.
9: Také před námi chladnější noc a taky deštivý vstup do nového týdne. Je pondělí 11. května, teď už 4 minuty po půl jedné. Zdravím vás za celý náš noční tým. Na úvod skupina Charlie Strait a taky přání klidné noci. Ať se vám dobře poslouchá.

0: Tady je vysílání nočního radiožurnálu a za chvíli bude 15:45. Provozovatelé koupališť připravují venkovní plavecké areály na letní sezónu a mají naspěch, chtějí otevřít většinou do jednoho měsíce. Třeba v Přerově upravují dosluhující 25-metrový bazén letos naposledy. Příští rok ho město nechá kompletně opravit.
1: Ty problémy nastávají každoročně tím, že ten bazén je dlážděný, takže odskakují kachličky po zimě, tak je potřeba je znovu přichytit, tak aby vydrželi celou sezonu.
2: Ukazuje mi u venkovní 25 Petr Kouba, jednatel společnosti Sportoviště Přerov. Vytmelit a zpevnit je potřeba taky odtokové kanály.
1: Tyto stavební úpravy jsou pochopitelné a jsou každoroční s ohledem na stáří tohoto plaveckého areálu.
3: Aleš nakládal. Strojník.
4: S kuličkami přijel do areálu, kde jsou dva beach volejbalové kurty. Je tady nádherný, krásný písek, nicméně je spousta nečistot. Co to pro vás znamená?
3: Vlastně jarní práce, údržba, všechno vyčistit prostě. Dát to dokupy, plevel vytrhat, písek vyčistit, plno práce.
2: Přípravy zahájili i v sousedním Lipníku nad Bečvou. Na dně 50-metrového bazénu právě pracuje s kartáči na dlouhých násadách parta Františka Janošce.
5: Pustíme tady vodu. No, vezmu kartáče a čistíme.
2: Jen do rozjezdu nové sezóny technické služby letos investují 500 000 korun, potvrzuje ředitel Václav Zatloukal.
6: Tady vidíte novou atrakci, kterou připravujeme na letošní sezónu. Je to nafukovací trampolina o rozměrech 6x10 metrů.
2: Co rekreanti, návštěvníci areálu, letos musí počítat s nějakým navýšením?
6: Ceny nebudou navýšeny, budou stejné jako v loňském roce. Přibudou pernamentky, takže já doufám, že v tomhle ohledu budou spokojení.
2: Ceník vstupného zůstává stejný i na koupališti v Přerově. Naopak v Hranicích základní vstupné zdražují o 20 korun, ze 110 na 130 korun. Z Přerovska Lenka Kratochvílová, Radiožurnál.

0: Shane Ward ve vysílání nočního radiožurnálu. V čase do 1 hodiny vám zahraju třeba ještě Anetu Langerovou. Teď je další téma. Opuštěný areál, rezivějící konstrukcem a dráha zarostlá trávou. Takhle to roky vypadalo v Němčičkách na Břeclavsku, kde měl před lety vzniknout výletní areál s bobovou dráhou. Místo ale po sporech o financování a zásahu exekutora jen chátralo. Nový vlastník teď areál rekonstruuje. Otevřít chce v červnu.
1: Se těším, až to bude otevřený, a těším se, až se budu projíždět. No, že tam můžu jít aj sám a s kamarádama a i s rodičema.
2: 9letý Jirka je z Němčiček. Že v obci bobová dráha stojí, věděl. V provozu ji ale nikdy nezažil.
1: Tam to bylo předtím takový hnusný a teďka to je dobrý.
2: Dráhu nechal soukromně postavit v roce 2010 tehdejší starosta. Fungovala ale jen krátce. Kvůli sporům o financování, které skončily u soudu, ji zabavil a rozebral exekutor. A místo léta chátralo.
3: Bylo to nepojízdný, chybělo tady spoustu věcí, to znamená, že kompletně se předělávala celá ta konstrukce, zůstalo jenom to torzo.
2: Ukazuje Pavel Kavický, který provozuje bobovou dráhu taky v Mariánském údolí v Brně. Dráhu v Němčičkách koupil loni.
3: Tahle bobovka je asi 860-870 metrů dlouhá. Máme tady dva ty karusely, jeden je ještě nad tím, ten má jenom 360 zatáčků a tenhle má 720. Kruh má 360, takže jsou to dvě patra pod sebou a kousek.
2: Kromě toho v areálu přibydou taky toalety, stánek s občerstvením, dětské hřiště a nový násep kolem rybníka.
4: Nechceli jsme se do toho nějakým způsobem zapojit, nechceli jsme do toho investovat. Ano, bylo to nabídnuto i obci, ať to odkoupí, ale to jsme odmítli.
2: Upřesňuje nezávislý starosta Němčiček Zbyněk Slezák. První lidé se budou moct na obnovené bobové dráze svést od začátku června. Z Němčiček Aneška Hlávková, Radiožurnál.

0: Aneta Langerová v dozvuku nočního radiožurnálu. Je tady nový den a nový týden, pondělí 11. května. 1 hodina v noci. A zprávy má Martin Matějka.
1: Fotbalové slávy hrozí za výtržnosti v derby se Spartou uzavření stadionu i odebrání bodů. Bývalý polský ministr spravedlnosti Zbigniew Ziobro uprchl do Spojených států, měl azyl v Maďarsku. V nominaci hokejové reprezentace na mistrovství světa jsou i hráči z úspěšné dvacítky z minulých let. A dnes bude zataženo až oblačno, přeháníky nebo déšť, později i bouřky, teploty až 22 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Rusko od sobotního začátku třídenního příměří oznámeného Spojenými státy zastavilo masivní letecké a raketové útoky na Ukrajinu, dál ale útočí podél frontové linie. Uvedl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Ukrajinské úřady tvrdí, že při ruských útocích o víkendu zemřelo a utrpělo zranění několik lidí. Ruské ministerstvo obrany naopak z porušování klidu zbraní viní Ukrajinu. Třídenní příměří mezi zeměmi oznámil v noci na sobotu americký prezident Donald Trump. Podle ní je to začátek konce války. Další podrobnosti přidáme v nočním radiožurnálu chvíli po zprávách. Disciplinární komise fotbalové ligy zahájila řízení se Sláví i Spartou. Jejich vzájemný zápas se v sobotu večer nedohrál poté, co v závěru vtrhli domácí fanoušci na trávník, napadli hráče Sparty a naházeli pyrotechniku na hostující tribunu. Slávistům hrozí kontumace utkání, odebrání bodů, uzavření stadionu i pokuta 10 milionů korun. Verdikt komise má padnout v úterý. Předseda Jiří Macner říká, z čeho bude při rozhodování vycházet.
3: Tuto chvíli nemáme vyjádření klubu, ale máme vyjádření policie, máme vyjádření rozhodčího o zápase, máme mediální vyjádření zástupců klubů, některých hráčů. Máme řadu záběrů z různých úhlů, proto taky jsme neváhali a zahájili jsme disciplinární řízení.
1: Bývalý polský ministr spravedlnosti Zbigniew Ziobro uprchl z Maďarska do Spojených států, informovala o tom polská televizní stanice Republika. Polské úřady informaci prověřují. Ve své vlasti je Ziobro stíhaný kvůli podezření z korupce, zpronevěry a zneužití pravomocí. Minulý rok společně se svým spolupracovníkem Marcinem Romanovským získal politický azyl od bývalého maďarského premiéra Viktora Orbána. Nový premiér Péter Maďar ale prohlásil, že Maďarsko už nebude chránit osoby stíhané v cizině a že politiky vydá. Radnice v Desné v Jizerských horách nechává postavit repliku historické sklářské pece. Vznikne v zahradě areálu památkově chráněné Rýdlovy vily. Město za stavbu pece zaplatí zhruba 500 000 korun. Částečně ji pokryje výtěžek ze sympozia.
4: Stavbaři v zahradě Rýdlovy vily teď budují přístřešek a příští týden začne stavba samotné pece. Podle starosty Jaroslava Kořínka ze Starostů pro Liberecký kraj půjde o unikátní zařízení z doby skláře Josefa Rýdla, který žil v 19. století. Pec bude sloužit k ukázkám řemesel při sklářském sympóziu. Z Desné Johana Tománková, Radiožurnál.
1: Sport. Na mistrovství světa v hokeji si zahrají i bývalí juniorští reprezentanti. V nominaci jsou obránci Marek Alšer a Tomáš Galvas, dále pak útočník Matyáš Milovský. O posledních dvou mluví trenér Radim Rulík.
5: Tomáš potom, co trošku tam byla nějaká výtka z mý strany, tak se srovnal a ty zápasy, který potom odehrál výborně. Proti Švédu měl skvělý utkání ve čtvrtek. Matyáš Melovský už jsem možná zažil na dvacítkách, je to malinko podobný příběh, co Petr Sikora, akorát je už trošku zkušenější, už má rok na farmě v Zámoří, v tom dospělém hokeji a v té konkurenci opravdu velice šikovný hráč na malém prostoru.
1: Na mistrovství světa bude hrát po 13. Roman Červenka a také jeho pardubický spoluhráč Lukáš Sedlák. Z AHL pak tým doplní Matěj Bliml. Ještě se čeká na zdravotní prohlídku golmana Daniela Vladaře z Filadelfie, která o víkendu vypadla z boju o Stanley Cup. Do Švýcarska naopak nepoletí hráči se zkušenostmi z NHL, obránce Hovorka a útočník Klapka.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na D6 u Nového Strašecí a zavřená dálnice D1 na Benešovsku. Na dálnici D6 z Prahy do Karlových Varů za sjezdem na Nové Strašecí havarovalo osobní auto. Na 35. kilometru narazilo do svodidel. Policie hlásí, že je místo nehody s opatrností průjezdné. Dálnice D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Divišov bude několik hodin neprůjezdná. Na 38. kilometru překládají náklad z porouchaného kamionu. Na místě těžká technika. Objízdná trasa vede mezi exity 41 a 34 přes Divišov a Ostředek. A na D8 čekejte mezi sjezdy na Velemín a Teplice. Je nové omezení v prackovických tunelech, kilometry 58 až 60 se jezdí jen v tubusech do Prahy, obou směrně, aktuálně plynule. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Teď v noci začíná pršet, uchlazuje se na 12 až 8 stupňů a přes den čekáme zataženo až oblačeno, zpočátku přeháníky nebo déštěn místy, postupně už na většině území a později místy i bouřky, večer pak začnou srážky v Čechách ubývat a nejvyšší pondělní teploty 17 až 22 stupňů. Tolik zprávy. Je s vámi noční radiožurnál Jiří Štefl.
7: 1:06 pondělí 11. května. Zdravím vás a přeju klidnou noc a to za celý náš noční tým. My se určitě v téhle půlhodině znovu vrátíme k tomu nedohranému fotbalovému derby mezi Slaví a Spartou. Má totiž první následky a detaily dodáme chvilku po 14:45.
2: Noční radiožurnál a Jiří Štefl.

0: Ukrajina i Rusko sice souhlasili s návrhem amerického prezidenta Donalda Trumpa na třídenní příměří, ale na východní Ukrajině stále sirény oznamují protiletecké poplachy a na frontě se nic nezměnilo, stále se bojuje. Se zbraní v ruce tam působí i čeští dobrovolníci a mezi nimi i muž zvaný G, který chce zůstat v anonymitě. Jeho identitu známe, bojuje od loňského podzimu, je řazený jako řidič, ale účastní se i útočných akcí.
1: Příměří 100% nic jako příměří tady prostě nevidím, protože bylo to hned jako od půlnoci, prostě šajdy létaly na vesnici vedle nás, bouchá to tady ve okolí, směrem na Pokrovsk, tam to teďka hoří docela dost, takže příměří je taková jako informace pro veřejnost a pro média.
2: Český dobrovolník je svalnatý mládenec, z trička mu lezou potetované bicepsy, holohlavý, od pohledu bojovník.
1: Primárně prostě vozím lidi, evakuju lidi z nuly na nulu, vozím materiál, bojepripasy, což je munice, že jo? A když jsou záčistky, tak jezdíme na záčistky.
3: Což znamená, co záčistka?
1: To je, když někde se povede jako infiltrovat Rusům, prolezou přes obranou linii, tak pak je naším úkolem si pro ně přijet, vyzvednout je a odvíst je živí, že mrtví jsou nám k ničemu a živí můžeme měnit za naše kluky, že jo?
2: Městem projíždějí vojáci v těch vozech, na kterých jsou navažené klece, na nich drátěné sítě, ochrana proti dronům a s těmito vozy jezdí i český dobrovolník. A do se musí střídat.
1: Buď to jsem se rozflákal na mině, že jo, nebo mě trefili drony, nebo jsme zapadli, že jo, a přímek zásahu jsem měl za celou dobu 30.
2: Ruský prezident Putin podmiňuje mírové rozhovory tím, že se Ukrajina vzdá Donbasu.
1: Tak my tady všichni víme, že to je hloupost, že jo? Rusovi nemůžeš věřit přece historicky. A když mu předáš nejlépe opevněnou část té Ukrajiny, kam se jako dostali, že jo, za poslední 4 roky, na to, že prostě tady umírají tisíce a tisíce jako ruských vojáků denně, tak co je bude jako zadržovat? To opevnění, co se staví teďka? Tam jsou co, 3 velký protitankový rvy, který se táhnou odsud ze spoda až jako nahoru po Charkov. A to je tak všechno. Otevřená pole. To je prostě nesmysl.
2: Říká český dobrovolník, který přesto všechno tu chce zůstat až do konce a má v plánu se na Ukrajině i usadit. Z Donbasu Lubomír Smatana, Radiožurnál.

0: Miluju na ty dny, v nich jsi byla ty, těžko se hledáme, drahokami.
1: 4:45, tohle byla skupina Miraj ve vysílání nočního radiožurnálu. Pojďme za sportem. Nedohrané fotbalové derby mezi Slaví a Spartou má první následky. Reprezentanti a hráči vršovického celku Tomáš Chorý a David Doudira už slavistický dres neobléknou. Právě aktualitami kolem toho toho utkání Ferenu, právě tím začneme sportovní přehled s Jakubem Kantou. Tak Jakube, vítej, dobrý den.
2: Hezký den. Sport. Fotbaloví reprezentanti Tomáš Chorý s Davidem Douděrou skončí ve Slávii. Jde o reakci na vyloučení obou hráčů v sobotním derby šance ligy proti Spartě, které se kvůli výtržnostem domácích příznivců nedohrálo.
3: Oba dva dostali souhlas k přestupu v letním přestupním období. Takovéto hráče prostě ve Slávii nechceme. Ani jeden z nich už ze Slávii Praha nenastoupí.
4: Řekl šéf vršovického klubu Jaroslav Tvrdík v podcastu Odbor přátel Slávie s tím, že u obou hráčů nešlo o ojedinělé excesy. Tvrdík taky oznámil první doživotní zákaz vstupu do Edenu pro fanouška, který po vběhnutí na trávník napadl golmana Sparty Surovčíka. Trest slávisté dostanou i za to, že příznivci házeli do sektoru fanoušků Sparty světlice.
5: A létají, pozor, světlice i do spartianského kotle. No tak to jsou ohavné okamžiky, které sledujeme.
6: Pokud jde o finanční trest, tak může být až 10 milionů korun. Připadá v úvahu samozřejmě i uzavření stadionu, účast dalších utkání bez diváků, kontumace i odebrání bodů.
4: Řekl Jiří Macner, předseda disciplinární komise Ligové fotbalové asociace, která o osudu sobotního derby a trestech rozhodne v úterý. Lukáš Michalík, Radiožurnál.
2: Bývalý předseda disciplinární komise Richard Vaček Radiožurnálu Sport řekl, že plnou zodpovědnost za incident nese pořádající klub, tedy Slavia.
7: Oni prostě škrtají sirkami u stohu plném slámy a pak se prostě diví, že jim na uhašení požáru nebudou stačit prostě konvičky na zalévání květin. Tam se jedná o naprostou dlouhodobou nepráci s fanoušky, ustupování a omlouvání prostě excesů jednak fanoušků, ale jednak i některých členů realizačního týmu. Ta odpovědnost je tam jednoznačná.
2: Fotbalisté Jablonce ve druhém kole ve skupině o titul v šancelize remizovali s Hradcem Králové 1-1. V play-off o umístění se rozhodlo o finalistech. Jedním z nich budou fotbalisté Olomouce. Z Bohemians sice doma prohráli v základní hrací době 0-2. Díky výhře 3-1 v úvodním zápase ale dospěl zápas do prodloužení, ve kterém skórovala Sigma. Trenéra Pavla Hapala potěšilo, jak tým zareagoval na nepříznivý vývoj zápasu.
8: My jsme to nevzdali, my jsme chtěli hrát furt na vítězství, nebo chtěli jsme ten zápas nějakým způsobem otočit, nebo vyhrát, nejenom postoupit. Nakonec nám podařilo dát ten tížený gol v tom nastaveném čase. A i když jsme prohráli, myslím, ten postup na naší stranu, což je důležitý, máme další dva ligové zápasy, což je lepší než 14 dní trénovat bez utkání.
2: Ve finále se Olomouc utká s Karvinou, která naopak smazala jednobrankové manko z úvodního duelu a v Pardubicích vyhrála 3-1 po prodloužení. Čeští hokejisté na závěr švédských her podlehli v generálce na nadcházející mistrovství světa Švýcarům 1-6. Večer po příletu do Prahy kouč Radim Rulík uzavřel nominaci a potvrdil, že David Pastrňák národní tým pro šampionát neposílí. Generální manažer reprezentace Jiří Šlégr popisuje komunikaci s Pastrňákem.
9: Měli jsme krátkou komunikaci, kde jsem necítil úplně, že David za náma přicestuje, nicméně jsme se domluvili, že si dáme nějaký čas na rozmyšleno. My jsme si to dneska ještě upřesňovali a potvrdil mi, že teda bohužel na letošní mistrovství světa nepřijede.
2: Naopak v nominaci nechybí dosavadní kapitán reprezentace Roman Červenka nebo jeho spoluhráč z mistrovských Pardubic Lukáš Sedlák. Mezi brankáři pak Rulík nominoval trio golmanů z evropských soutěží Josefa Kořenáře ze Sparty, Petra Kváču z Liberce a Dominika Pavláta z Ilvesu Tampere. Světový šampionát začne ve Švýcarsku už v pátek.
1: Tak pár excesů bylo v aktuálním sportovním přehledu. Ve studiu Jakub Kanta, děkuju.
2: Naslyšenou.
1: Příjemný vstup do nového týdne. Noční radiožurnál.

0: hudby, taky George Ezra ve vysílání nočního radiožurnálu. Zdravíme vás taky na silnicem, jak se vám jede dneska v noci 800 553 553 a další aktualizace dopravy do 3 minut s Milanem Glistou. Jedna hodina 30 minut. Teď zprávy a Martin Matějka.
1: Fotbalové Slávii hrozí za nezvládnuté pořadatelství při sobotním derby se Spartou i odečet bodů. Řekl to předseda disciplinární komise Ligové fotbalové asociace Jiří Macner. Fanoušci Slávie v závěru duelu vtrhli na hřiště, napadli tři hráče Sparty a házeli pyrotechniku do hostujícího sektoru. Slávistům hrozí vedle odebrání bodů i kontumace utkání, uzavření stadionu nebo pokuta 10 milionů korun. Britští vojenští zdravotníci se skočili padákem na ostrov Tristan da Cunha v jižním Atlantiku, aby poskytli rychlou pomoc Britovi s možnou nákazou hantavirem, píše to web stanice BBC. Muž v dubnu opustil výletní loď Hondius, kde se později objevilo několik případů hantaviru. Teď má příznaky nemoci i on a je v izolaci. 6 vojenských parašutistů a 2 zdravotníky na ostrov dopravil vojenský letoun. Schodili z něj i zásoby kyslíku, který na ostrově docházel. U Říčan nedaleko Prahy zemřel v noci mladík po pádu z vlaku, nejspíš cestoval mezi vagóny. Kriminalisti nařídili pitvu. Chtějí zjistit, jestli nebyl pod vlivem alkoholu nebo drog. Kvůli nehodě byl hodinu před půlnocí přerušen železniční provoz mezi Uhříněvsí a Říčany. Po více než 2 hodinách správa železnice provoz na úseku v sobotu obnovila. Stovky hudebníků se setkali na každoročním festivalu akordeonu ve městě Bled u Bledského jezera na severozápadě Slovinska a pro návštěvníky hráli ve skupinách i samostatně. Festival letos už po 13. oslavil slovinskou lidovou hudbu a akordeon jako zásadní součást slovenské kultury. Sport. Švédské hry, poslední turnaj evropské hokejové série před světovým šampionátem ovládli Finové, a to po triumfu 5-1 nad domácím výběrem. Češi skončili třetí, protože v generálce v pátek startující mistrovství světa prohráli se Švýcary 1-6 a utrpěli s tímto soupeřem nejvyšší porážku v samostatné historii. Šampionát v Curychu a Freiburgu začne pro Rulíkův výběr v pátek.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D6 na Rakovnicku a neprůjezdná D1 na Benešovsku. Na dálnici D6 z Prahy do Karlových Varů za sjezdem na Nové Strašecí narazilo osobní auto do svodidel. Nehoda je na 35. kilometru a místo s opatrností průjezdné. Dálnice D1 z Brna do Prahy je za sjezdem na Divišov, motorestem u Rybiček, zavřená. Na 38. kilometru překládají náklad z porouchaného kamionu. Uzavírka by měla trvat několik hodin. Objízdná trasa, podle kamer tam jezdí i kamiony, vede mezi exity 41 a 34 přes Divišov a Ostředek před sjezdem a na objížďce. Nárazově hustý provoz. A ještě Praha východ, jen Einstein a Vinořská ulice. U odbočky k domovu seniorů pomalejí, odklízí tam spadlý strom, čekejte omezení, taky lidi na vozovce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den čekáme zataženo až oblačno, zpočátku přehánky nebo déšť a nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Jiřím Štefle.
0: Zprávy s Martinem Matějkou za námi, ty další před námi a uslyšíte ve 2 hodiny kdykoliv taky na irozhlas.cz. Teď 4 minuty po půl druhé připomínám taky noční telefonickou soutěž, a protože je nový týden, tak pro vás máme taky novou cenu v telefonické soutěži, o kterou budete hrát až do neděle. Tentokrát si můžete zasoutěžit o novou audioknihu na CDčku Toulky první republikou. Jsou to příběhy z let 1918 až 1939. Telefonická soutěž pro vás po zprávách ve 2 hodiny.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

do řádků tvých řas. Ti pospátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: Tady je vysílání nočního radiožurnálu na hodinách 2:15. Chudinské čtvrti jsou obvykle spojené s chudobou, špatnou hygienou a celkově těžkými životními podmínkami. V největším městě Jižní Ameriky, São Paulo, ovšem existuje výjimka. Favela, která se stala inspirací, a to nejen pro chudinské komunity. Jmenuje se Vila Nova Esperanza, tedy Nová naděje. Známá je ale spíš jako zelená favela. Natáčel tam náš zpravodaj Jan Kaliba.
1: Na první pohled je tohle úplně běžná favela, hodně odpadků, hodně psů, kteří vítají vetřelce, nečekané návštěvníky, spousta neomítnutých cihlových budov, nalepené jsou jedna na druhou jako vlaštovčí hnízda, ale přece je Vila Nova Esperanza něčím výjimečná. Naznačuje to třeba vstup do místního parku.
2: Aquí es un parque,
1: Tohle je opravdu velká výjimka, že se můžete ve favele sebrat a jít se projít do zeleně a nechat veškerý ten beton, cihly a stres a tlak každodenního života za sebou.
3: V roce 2006 jsem zjistila, že se úřady snaží všechny rodiny odsud z favely Vila Nova Esperanza vystěhovat. Zjistila jsem, že je tady chráněná oblast a že podle nich obyvatelé favely zdejší životní prostředí znehodnocují.
1: Říká Maria, kterou tu každý oslovuje přes dívkou Lia Esperanza. Rozhodla se, že místo toho, aby se museli vystěhovat, stanou se místní obyvatelé součástí řešení. Začala s ekologickým vzděláváním a zaváděním udržitelných prvků. Tím ústředním je zahrada, kde si teď místní pěstují své vlastní jídlo. Zdraví nás José Antonio, který zrovna trhá hlávkový salát a nakládá ho na kolečko. A my s Liou se svažitým terénem vydáváme mezi záhonky.
3: Tohle je maniok, rostou nám tu také léčivé rostliny. Dýně, červená řepa, ale hodně tu vidíš základní zeleninu, jako rajčata, špenát, kapustu. Tady je banánovník, sázíme rostliny pořád dokola, aby nám jídlo nikdy nedošlo. Tady dávej pozor, ať neuklouzneš.
1: Suroviny ze zahrady využívá i komunitní kuchyně, která místním vaří dostupné obědy. Elektřinu si tu řada rodin vydává. Vyrábí solárními panely, recyklují tu oblečení, dávají tím vším práci vlastním lidem a úřady už jim sem zavedly i vodovod nebo kanalizaci. Přesto riziko vystěhování zdejší lidé zatím zcela neodvrátili. Z favely Vila Nova Esperanza v São Paulo, Jan Kaliba, Radiožurnál.

si za nej lekol blíž. Jo, jo, karton na dvorek a taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán. Pět kilo hráků, nebo džinsy, Calvin Klein. Tak

0: Kalebo písen tichou, jak padající sníh.
1: Tak to prý nás zakou.

0: frágil. Sí.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: podcast Radiožurnálu.
1: Dirigent Petr Popelka se loučí se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu. Ještě spolu ale zahrají letošní ročník Pražského jara. Co všechno se během jeho působení u rozhlasových symfoniků změnilo? Jak se buduje vztah mezi dirigentem a orchestrem a co z něj zůstává po odchodu? Petr Popelka bude hostem Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Radiožurnál jsou 2 hodiny. Zprávy a Martin Matějka.
4: Policie se zabývá kamerovými záznamy z napadení hráčů Sparty v derby se Sláví. Šéfem delegace na summitu NATO má být podle ministra zahraničí premiér. Fotbalisté Karviné se ve finále ligového play-off o umístění utkají s Olomoucí. A dnes bude zataženo až oblačno s přeháňkami nebo deštěm, později i bouřkami. Teploty až 22 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Kriminalisté stále vyhodnocují kamerové záznamy z fotbalového zápasu v pražském Edenu. Radiožurnálu to řekl mluvčí pražské policie Richard Hrdina. A fanoušci domácí Slávie přerušili zápas, když vtrhli na hřiště a napadli některé fotbalisty městského rivala Sparta. Utkání se kvůli tomu nakonec nedohrálo. Případ policie začala už v sobotu vyšetřovat jako možné výtržnictví, říká Hrdina.
5: A samozřejmě v tuto chvíli, jak jsem již řekl, probíhá vyhodnocování, kdy není vyloučeno, že těch trestních stíhání bude daleko více. Řešíme i mohutné používání pyrotechniky vlastně v rámci této události.
4: Hrdina také řekl, že pořadatelé ani po vběhnutí fanoušku na trávník nepožádali přítomné policisty o zásah. Ti tak reagovali z vlastní iniciativy až po napadení hráčů. Českou delegaci na summitu NATO by podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů měl vést premiér. Řekl to v debatě České televize s tím, že vláda má právo určit, kdo bude zemi zastupovat. Červencovému summitu v Ankaře se chce zúčastnit i prezident Petr Pavel, vláda s tím ale nesouhlasí. Podle Macinky nemá prezident hlavní vliv na politiku a proto by neměl jet.
6: Prezident nemá vliv na tvorbu jakékoliv politiky v České republice, takže to, co se bude řešit tento summit v Ankaře, bude velmi významný a budou se tam řešit zásadní věci a bude se tam o nich debatovat, takže já si neumím představit, že prezident po každé větě, každém příspěvku bude někam telefonovat a ptát se nápovědy, co má říkat.
4: Prezident Pavel naopak tvrdí, že má ústavní pravomoc reprezentovat stát navenek. Pokud nebude součástí delegace, zváží podání kompetenční žaloby a vláda bude o složení delegace jednat na konci června. Ještě do úterý je možné bez pokuty podat elektronické daňové přiznání k dani z příjmů za loňský rok. Od středy totiž začnou podle finanční správy nabíhat sankce, a to u elektronicky podaných daňových přiznání, kde lhůta pro podání uplynula 4. května. Jak vysoké pokuty hrozí, popisuje mluvčí generálního finančního ředitelství Patrik Mádle.
7: Vzniká poplatníkovi povinnost uhradit pokutu za pozdní podání ve výši 0,05% stanovené daně za každý den prodlení. Nejvýše však 5% stanovené daně, respektive 300 000 korun. Pokuta se neplatí, pokud nedosáhne 1000 koruny.
4: S pomocí daňového poradce nebo advokáta se lhůta na podání daňového přiznání prodlužuje až do letošního 1. července.
2: Sport.
4: Fotbalisty Karviné čekají ještě další 2 zápasy v nadstavbě šance ligy. V semifinále play-off o umístění dokázali vyřadit Pardubice, a to i přesto, že po úvodním duelu prohrávali o gól. V odvetě ale vyhráli na hřišti soupeře 3-1 v prodloužení. Karvinský kouč Marek Jarolím říká, že tým měl pro odvetu hlavně motivaci neprohrát s Pardubicemi všechny vzájemné zápasy v sezóně.
8: Jsme nechtěli 4x prohrát, že se prohrálo ještě tady za minulého trenéra, myslím, že 2-1. Pak my jsme 2x prohráli 2-1 doma, takže i to ten tým měl trošku jako v sobě.